A na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám budu vyprávět o americké zpěvačce a herečce Diane Ross. Mám ji rád od, dá se říct, útlého dětství a patří spolu s Barbarou Streisand, Whitney Houston a Dionne Warwick k mým opravdu nejoblíbenějším zpěvačkám. Všechny tři jsem viděl na jevišti, viděl jsem je koncertovat. S Whitney Houston se mi to bohužel nepodařilo. Světoznámá 82letá zpěvačka Diana Ross v Čechách a na Slovensku nikdy nekoncertovala. Ani v okolních postkomunistických zemích ne. Jedinou výjimkou byla účast na koncertu v Budapešti, který se konal při příležitosti výročí založení maďarského státu v roce 1996. Poprvé u nás Diana Ross vystoupí 29. července letošního roku v amfiteátru Lochotín v Plzni a bude to bez nadsázky hudební událost roku. Slibuju vám tady svatosvatě, že i kdybych byl nemocný a na vozíku, tak si tenhle koncert nenechám ujít. Diana Ross byla v roce 1993 zapsána do Guinnessovy knihy rekordů jako nejúspěšnější žena v historii hudebního průmyslu. Prodala více než 100 milionů desek a je zároveň i jednou z mála slavných, kteří mají na hollywoodském chodníku slávy dvě hvězdy. Jednu za solovou kariéru a druhou jako součást legendárního tria The Supremes. Diana Ross, svůdná, dlouhonohá kráska s kočičíma očima, měla ve Spojených státech amerických 18 hitů na prvním místě v tamním žebříčku, čehož dosáhl jenom Elvis Presley a co překonali jen Beatles. Dámy a pánové, přichází Diana Ross a přiznává úplně všechno. Od roku 1980 je písnička I'm Coming Out, kterou teď uslyšíte hymnou LGBT komunity doslova po celém světě.

Diana Ross se narodila v Detroitu na sklonku druhé světové války. Pochází ze 6 dětí a její rodiče byli typickými představiteli detroitské dělnické třídy. Stěhovali se z periferie na periferii a neměli prostředky, aby svým dětem mohli zajistit lepší vzdělání. Diana se učila několika oborům, které byly dostupné na veřejných školách. Aranžerství, krejčovství, kosmetice a dokonce kloboučnictví. Na živobytí si přivydělávala v jednom obchodním domě, kde byla podle pamětníků úplně první zaměstnankyní černé barvy pleti, kterou nechali pracovat mimo kuchyň. V roce 1960 vtrhla do detroitské kanceláře gramofonového bose firmy Motown Berryho Gordyho Juniora tři děvčata s mašlemi ve vlasech, Diana

rozbila pochopitelně mezi nimi a jedna přes druhou prosili, aby u téhle firmy mohli nahrát desku. Přijďte, až doděláte školu, řekl šéf Mataunu sladkým šestnáctkám a pustil je z hlavy. Za necelý rok je pak náhodou slyšel zpívat na kanadské straně Detroitu. Už byli bez mašliček. Byly z nich nádherné mladé dámy ve skvostných toaletách, jejich hlasy spolu výtečně ladily a třikrát museli přidávat. Teď bylo na něm, aby vtrhnul do zákulisí se slovy: stavte se u mě co nejdřív.

Doposlouchali jste první velký hit sladkých Supremes. Z nahrávky Čokoládových krásek Where Did Our Love Go se stal v létě roku 1964 americký hit číslo 1. Takových pak přišlo do konce roku 1969 ještě 11. Jiné místo než první tehdy Supremes vlastně neznali. Splnilo se jim vše, o čem snili celé mládí. Objednávali si každé šaty, které se jim za výkladem líbily. Jejich zájezdový autobus byl až po střechu naplněný krabicemi s novými klobouky. Diana tenkrát skvěle zužitkovala zkušenosti ze školy. Vymýšlela Supremes image, starala se o kostýmy, make-up, účesy. Supremes nejen skvěle zpívali, tancovali a s nenapodobitelnou grácí vábili svými lahodnými hlasy posluchačské oběti, ale měli ještě něco těžko definovatelného navíc. Když ovšem i anglické noviny napsaly, že něco takového se ve věhlasném londýnském kabaretu Talk of the Town ještě nikdy nestalo a přinesli snímky, na kterých hvězdy jako Engelbert Humperdinck, Cliff Richard, Paul McCartney, Shirley Bassey, 120-kilový Solomon King a členové skupiny Shadows třeští nadšením, jak námořníci, co po roce na moři zase vidí ženskou, pak to asi nebyl zcela běžný úspěch. A v roce 1967 třeštěl nadšením z koncertu Supremes v Las Vegas a v Los Angeles i Karel Gott. Jako oko v hlavě střežil do konce života fotku s věnováním od Diany Ross.

V roce 1967 prezident gramofonové firmy Motown Berry Gordy Jr. opustil manželku a své tři děti. Ale ještě další dva roky trvalo, než se konečně provalilo, že ústřední zpěvačka Supremes Diana Ross a Berry Gordy Jr. tvoří pár. I když se nikdy nevzali, v roce 1971 se jim narodila dcera Rhonda. To už byla Diana Ross druhým rokem na solové dráze. Její píseň Ain't No Mountain High Enough obsadila v srpnu roku 1970 první příčku amerického singlového žebříčku.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: V roce 1972 si Diana Ross zahrála ve filmu Billy zpívá blues svůj velký vzor, legendární zpěvačku Billie Holiday. Získala Zlatý globus a byla nominována na Oscara. Druhý film Diany Ross, Mahagony, který se odehrával v prostředí biznisu s módou, propadl. Jediné, co po něm zůstalo a vešlo do dějin, jsou písničky, které v něm zazněly. Hlavně titulní hit Do You Know Where You Are Going To, který za chvilku uslyšíte. Diana Ross do dneška lituje, že začátkem 90. let odmítla nabídku Kevina Costnera, aby si po jeho boku zahrála ve filmu Osobní strážce. Roli nakonec vyfoukla Whitney Houston a Dianu uklidnila skutečnost, že po boku Kevina Costnera nezazářela Madonna, která si na roli zpěvačky, kterou pronásleduje psychopatický vrah, brousila zuby. Madonu Diana Ross z duše nesnáší a je přesvědčena, že jí publikum přeceňuje. Já se přiznám, že teda Madonu nemám taky rád.

polovině 70. let začaly pro Dianu Ross nejzářivější chvíle její kariéry. Stala se disco divou a tenhle pojem se tenkrát ustálil na diskoscéně jen pro tři jména. Vedle Diany pro Gloria Gaynor a Donnu Summer. Diana se tenkrát rozloučila s elegantním, ale uhlazeným soulem, protože přišel čas rozářit taneční parket. Nastala horečka disco music a Diana začala vydávat singly, které se zapsaly do Zlatého fondu diskotékové hudby. Píseň Upside Down označili čtenáři prestižního britského hudebního časopisu Melody Maker za nejlepší diskotékový titul roku 1980 a tenhle hit je dodnes nejúspěšnějším a nejprodávanějším Dianiným singlem. A když už mluvíme o disco music, tak se vám musím pochlubit, že mi kluci Tomáš a Jirka tady v nahrávacím studiu, abych byl správně disco naladěn, přimontovali ke stropu zářící a otáčející se diskokouly. A já si připadám jak John Travolta ve filmu Horečka sobotní noci.

Písně z repertoáru Diany Ross naspívalo i několik českých zpěváků. Marta Kubišová, Naďa Urbánková, Jitka Zelenková, Karel Černoch, Monika Absolonová, Karel Gott, Helena Vondráčková nebo Marie Rotrová. A právě Lady Soul z Ostravy vám teď zaspívá velký hit Diany Ross Why Do Fools Fall in Love s českým textem Zdeňka Borovce Když je noc, má se spát.

prosince roku 1992 se na vídeňské radnici konal hvězdně obsazený koncert. Vystoupili na něm dva super tenoři Placido Domingo a José Carreras a popová diva Diana Ross. Když na podzim roku následujícího vyšlo album Vánoce ve Vídni se záznamem tohoto koncertu, stalo se jedním z nejprodávanějších vánočních alb všech dob. Poslechněme si z něho teď dvě ukázky, které vás přesvědčí o tom, že Diana Ross byla pěvecky Domingovi a Carrerasovi rovnocenou partnerkou a nezapadla vedle nich.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: V roce 1991 naspívala Diana Ross nádhernou baladu When You Tell Me That You Love Me. Původní verze Diany Ross tak nadchla americkou zpěvačku country music Dolly Parton, že požádala Julia Iglesiase, který býval milencem Diany Ross, aby s ní tuhle píseň naspíval. Když ji Julio poprvé uslyšel, netušil, že originál pochází z repertoáru jeho někdejší milenky Diany Ross. Stejně jako Julio Iglesias na tom byl i Karel Gott, když mu v roce 1994 přehrál jeho německý manažer Wolfgang Kaminský tuto píseň právě v podání Julia Iglesiase a Dolly Parton s tím, že by ji měl rozhodně naspívat v němčině. Karel, jak mi vyprávil, se tenkrát Wolfganga zeptal, s kým že by to mělo být. A on mu hned doporučil zpěvačku, herečku a někdejší úspěšnou modelku izraelského původu Dalai Lulavi, které dělal stejně jako Karlovi manažera. Německá verze této písně, jejich duet Ich bin da, dich zu lieben, zvítězila roku 1995 v březnové hitparádě německé televizní společnosti CDF a o rok později s ní obsadili také 5. místo v superhitparádě této televizní společnosti za rok 1995. A že jste o Dalai Lulavi nikdy neslyšeli? Ale ano, jen si vzpomeňte. Znáte ji přece už od roku 1964 z filmové májovky o Shatterhand, ve které si zahrála La Palomu, bílou holubici, a koupala se nahá v jednom z Plitvických jezer. Přiznám se vám, že Dalai Lulavi byla první nahou ženou, kterou jsem viděl.

Diana Ross byla dvakrát vdaná, dvakrát je rozvedená. Poprvé si vzala židovského manažera Boba Silbersteina, se kterým má dvě dcery. Do prvního manželství vstupovala ve druhém měsíci těhotenství, přičemž nastávající manžel nebyl otcem Dianiny nejstarší dcery Rondy. Tím, jak už jsem dneska uvedl, byl zakladatel legendární černovské firmy Motown Berry Gordy Jr. Po druhé se Diana Ross provdala v roce 1985 za pohádkově bohatého norského rejdaře Arne Naseho. Seznámili se na dovolené na Bahamách a brali se v Ženevě za přítomnosti 240 pozvaných hostů. Nějak mě zapomněli pozvat. Při svatebním obřadu jim zpíval chlapecký sbor z Norska a Stevie Wonder. Jestli někdo neměl ze svatby pražádnou radost, byla Dianina tchýně. Od začátku tvrdila, že tahle ženská, která díky mnoha plastikám vypadá jako opička Judy ze seriálu Daktary, synovi štěstí nepřinese. Arne Naase byl vášnivým horolezcem a ať zdolal Mount Everest, Dianu Ross se mu skrotit nepodařilo. Ani když se jim narodili dva synové. K šílenství ho přiváděl Dianin životní styl. Na $50,000 vycházel měsíčně její šatník, neboť všechno oblečení musela mít jen od slavné módní návrhářky Dory Karan, na $20,000 pronájem víkendových domů v nejrůznějších koutech světa a na $25,000 nájem soukromých letadel. V roce 2000 se rozvedli a Diana Ross se o tom, že její manžel podává žádost o rozvod, dozvěděla jako poslední. O nadcházejícím rozvodu informoval v roce 2000 Arne Naase manželku prohlášením v televizní talk show, v níž byl hostem. Vášeň pro horolezectví se nakonec stala Arnému Naasovi osudnou. V roce 2004 ve věku 66 let se zřítil ze stěny jedné hory v pohoří Drakenstein, na kterou se v jižní Africe snažil vylézt. Diana Ross o něm vždy hovořila jako o největší lásce svého života. Díky svým dětem je Diana Ross osminásobnou babičkou. A poslední dva roky ji její vnoučata doprovázejí i na koncerty v různých částech naší planety. Tak jsem zvědav, jestli se nějaké vnouče Diany Ross objeví i v Plzni v amfiteátru Lochotín. Diana Ross vám teď zaspívá píseň He Lives in You z jevištního muzikálu a animované Disneyovky Lví král.

V roce 2003 jsem viděl koncert Diany Ross na Muzejním náměstí v Bonnu. Splnil se mi životní sen a já svou životní lásku viděl konečně live. Koncert Diany Ross nenatchnul nejen jejím krásným hlasem a pěveckou technikou, ale i oslněvou elegancí jejich kostýmů, úžasnou kapelou a sboristy. Nikdy na tenhle koncert nezapomenu. A upřímně musím říct, že se mně líbil i mnohem víc než koncert Barbry Streisand v Berlíně. A to je teda u mě co říct, protože já na Barbru nedám dopustit. V roce 2021 vydala Diana Ross své 25. studiové album Thank You, které je jejím poděkováním fanouškům za dlouholetou přízeň. Album vzniklo během lockdownu, bylo nahráno v jejím domácím studiu a Diana se na všech 13 písních podílela jako skladatelka a textařka. Poslechněme si teď z tohoto alba titulní písničku Thank You.

roce 1995 nahrála Diana Ross album Take Me Higher a z repertoáru disco královny Gloria Gaynor na něj nahrála disco hit I Will Survive. V roce 1999 z této písně s textem Hany Sorosové Já půjdu dál udělala megahit v Čechách, na Slovensku, v Polsku a Rusku Helena Vondráčková a její koncerty jsou od té doby bez této písně zcela nemyslitelné. Písní I Will Survive v podání Diany Ross se pro dnešek rozloučíme. Diana Ross má za sebou neuvěřitelnou kariéru. Stala se z ní ikona filmu, módy i popkultury. Zpívala americkým prezidentům, královně Alžbětě II. A japonskému císaři. Získala nejvyšší americké civilní vyznamenání a už 6 desetiletí koncertuje po celém světě. Koncert Diany Ross v amfiteátru Lochotín v Plzni 29. července letošního roku se na 100% stane kulturní událostí roku, která se nebude opakovat. Přeji vám, abyste podobně jako Diana Ross přežili úplně všechno. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
2: Krásné odpoledne, děkuju za pozvání.
1: Mistr mnoha hlasů zamířil do rozhlasu a my jsme rádi.
0: Humoriáda.

0: Václav Neckář zaspíval úvodní písničku dnešní humoriády a myslím, že nikomu neunikly oslavy Jiřiny Bohdalové, jejich půlkulatých velkých narozenin. Byl tam i náš dnešní host Petr Jablonský v divadle Hibernia. A nebyl tam sám? Byli tam i ti dva s čepičkou?
1: My jsme přišli psát Jiřince, protože jí milujeme. Tak jsme přišli psát. Viď, Vachomůrko, jo, křem, joku, bylo to fantastický.
0: Byla to bezva party, tak děkujeme.
1: Bezva party.
0: Děkujeme za zmínku o tom. Tak rozehráno máme, hlasy už jsou naladěny, všechny možné. Kolik je v současnosti odhadem, Petře, u
2: vás? No odhadem kolem té stovky to bude.
0: Jo,
2: no,
0: to,
2: no,
0: no, no, no, tak to ani nestihneme za celou hodinu.
2: No to určitě ne.
0: A proto musíme pustit i originály umělců, které vy děláte. Tak koho si dáme úvodem?
2: Tak úvodem bych tady nabídnul Halinu Pavlovskou.
1: Dobrý večer. Takže a dnešní téma bude, jak odmítnout seznámení. Tak pojďme na to.
0: Tak já už to asi nerozliším, pokud bych zavřel oči, kdo je Petr, kdo je Halina.
1: Já už si to vůbec jako nepamatuju, co jsem jako řekla za radu, jsem zvědala, to pustíte, že?
0: Banánové rybičky i s Jiřím Bartoškou a s Halinou.
3: A Jirko, když ty se známý, už to říká, tak s tebou se třeba někdy někdo chce seznámit? A ty nechceš, máš na to nějaký recept, jako, jak to udělat, nebo jak to probíhá?
4: No, nechci, když nechci, tak bomdlím, to je to nejlepší, ale...
3: ale
4: stalo se mi nedávno, odkašlu si, nedávno jsme s naším Jankem byli, Hypernova se to jmenuje, ten obrkuje, ten nějaký supermarket, a tak jsme tam s tím vozejkem jezdili a najednou ten učeň, 16 letý, který tam rval to zboží do portu, říká, je! Je, a já vás znám, a vy jste, říkám, špaček, můžete se mi podepřit, já jsem říkal, samozřejmě, a špaček, říká, já jsem váš nejoblíbenější herec. Já to říkám, dobře, jste můj nejoblíbenější herec. Takže to je zvláštní, jak ty lidi najednou trošku, jako je to překvapí, že člověk taky má vozejk a taky musí něco jíst a taky se něčím umejt. Takže ho to chudáka zaskočilo až natolik, že se stal, že se stal mým nejoblíbenějším hercem. A já jsem byl špaček, no.
3: Jsem byla na zájezdě a už to jsem neměla dělat. Protože už v letadle si jako všimli. A protože to bylo na ostrově a tam bylo moře, tak já nerada se vůbec sama slíkám do plavek před rodinou, ale před zájezdem teda už mi to přišlo moc. A zdálo se mi, že už v tom letadle se těšej. Takže druhý den absolutní martyrium, šílený vedro. Já jsem tu svoji ubohou rodinou štvala asi 5 kilometrů po Dunách někam. Až jsme našli takový jako odlehlej koutek, tak jako jsem se rozlídla dobrý do toho moře, taky toho úplně průsvitného moře. Jsem se položila, jsem plavala a než jsem zhlídla a tam stálo 8 lidí a měli videokamery všichni. A točili mě, no. A teď já jsem absolutně zcepenila jako v té vodě a ten jeden, ten muž jako si všiml, že já jsem tak jako zaskočená a říkal, nic, jen se koupejte, jako to my jen si vás točíme, abychom doma ukázali, jak vypadáte doopravdy. Jsem plavala dál.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak plaveme dál. To byla mladší Halina.
2: Ano, já jsem právě zkonstatoval, jak jsem jí slyšel, že to je určitě Halina, tak jako minimálně, jestli se to teda odámě, jestli se to nemělo říkat,
0: ale
2: to je tak čtvrtstoletí mladší. Mm-hmm. To je to opravdu, jo, protože i tím hlasem, když slyším, poslouchám, tak je znát, že...
0: A vy děláte tu mladou nebo tu zralejší?
1: Já jsem se jako učil už tu zralejší, že?
0: Dobře. Dobrá, tak už víme všechno, jenom nevíme, když už jsme tu měli Jiřího Bartošku, známého šéfa, prezidenta filmového festivalu. Jezdíte do Varů se podívat někdy, Petře?
2: Jezdím do Varů, když mám čas, když jsem v republice, tak se rád jedu podívat třeba na filmy a podobně. Nějak se neúčastním těch VIP party, ani mě tam nikdo nezve. Ani do Varů mě nikdo oficiálně
0: nezve. A to se tímto vstupem změní. Teď to všichni slyšeli, takže
2: tak
0: pozvánky se pohrnou.
2: Teoreticky pozvat.
0: Ano, děkujeme. Nabídneme pozvánky na další hlasování pro naše posluchače. posluchače Halina nebo Luděk Sobota. A teď Petr způsobí hádku mezi těmito dvěma.
1: Ty jsi to neřekl vůbec. Přátelé, já jako Luděk a Slávek Šimek, je to tak, že jo?
0: Ano, no, přesně.
1: Přátelé, můžete si nás vybrat se Slávkem Šimek, a to je slavná, pozor, Senka, v čekárně na OUNZ, jo, to tam děláme ty dětky, víte?
0: Ano, pro ty mladší okresní ústav národního zdraví.
2: Ano, okresní ano, ústav česně. Národního zdraví, víte, je to ta slavná scénka, ale já jsem už to dlouho neslyšel, tak uvidíme, jestli posluchači si budou chtít poslechnout dětky v čekárně.
0: Tito dva výtečníci mají Bčko, Halina Pavlovská s Jiřím Bartoškou Ačko. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Voláte na 731 800 900.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, naším hostem je Petr Jablonský. Zdraví vás i Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete v tuto chvíli přidávat své hlasy pro Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškou anebo Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem, kterou dvojici si vyberete z našeho archivu. Ptáme se už vás. Dobrý den.
2: Ahoj, zdravím Pavla přes telefonu. Zdravím samozřejmě i Petra Jablonského, skvělého poparťáka.
3: Dobrý den.
2: A imitátora.
1: Ano.
3: Děkujeme.
2: A
1: jste tam?
2: Určitě bych hlasoval pro Halinu.
1: Pro Halinu. Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou. Taky krásně tohle.
1: Ano, dobrý den dalšímu.
4: Dobré odpoledne. Standardní vás oba vřel zdraví moc a moc, Pavle. A dal bych si Bčko.
1: Máme zapsáno.
4: A Jablonský, nedáte taky Buriána?
3: No, Vlasta je takovej jakoby složitější hlas trošku. Už jsem ho dlouho nedělal, ale taky ho někdy dělám, no.
1: Tak třeba se ozve z dnešního vysílání. Tak potrénujem, zvážíme.
3: Uvidíme,
1: vykrštíme na vás potom, když tak.
3: Díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne. Na výletě je Marta. Pavličku, já vás zdravím. Zdravím všechny. No a já bych dala Ačko. A mějte se všichni hezky. Ahoj.
1: Zdravíme výletnici Martu.
3: Nasledanou.
1: A pokračujeme s dalšími. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. A přála bych si Ačko.
1: Ano.
6: A pana Jablonského i pana moderátora. A pan Jablonský je taky jednička s hvězdičkou.
3: Děkuju moc. Krásný den.
1: Ještě není konec školního roku, už se tady známkuje. No,
3: no
1: dobře.
3: Tak známky jsem ani neměl ve škole.
1: Ne,
3: vůbec ne.
1: Tak tady jich bude těch jedniček, si myslím. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle. I samozřejmě jedničku imitátora.
1: No je to tady.
3: Dobrý den.
4: Děkuju. A přál bych si dvojku Bčko.
1: Bčko, máme zapsáno, hlas pro Luďka Sobotu. Díky moc, mějte se hezky. Tak, pán se ptal, pan posluchač na Vlastu Buriana, ale my můžeme nabídnout vaše, Petře, vystoupení v nejbližší době. Kde pak to bude?
3: No je pravda, že tam se většinou vejde těch hlasů opravdu hodně, dokonce se tam i zpívá a podobně, takže já bych teď nabídl na mátkou, co je nejblíž, nejdřív, tak zítra v Českých Budějovicích, to je v kulturním domě Metropol, a pozítří v Brně v prvním patře. Obojí od 19 hodin. Tam se přijďte podívat, protože tam opravdu těch osobností jsou desítky se mnou.
1: A tam uvidíte Petra přímo v akci, jako já ho vidím tady ve studiu. My v rozhlase vám teď nabídneme Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškem. To je výsledek prvního kola hlasování Humoriády.
7: Pamatuješ si setkání s někým?
8: Tak já jsem zažil podobný takový jako nezapomenutelný setkání, ale zároveň trošku trapas. Když byl Gregory Peck ve Varech, tak v Praze paní velvyslankyně americká dělala večeři, byli jsme tam pozváni, šli jsme si zakouřit na terasu a já servilně jsem se svěřil Gregory Peckovi, že dabuju tady jeho filmy v Česku a že jsem jich udělal dost. On se mě podíval, říká, já bohužel ani jeden váš. Ale myslím docela upřímně. Zaskočil. Tak to bylo podobné setkání a pak mám jako strašně krásné setkání, který je takhle, jako se propojilo, kruh se uzavřel s mládím. Já v Pardubicích na Skřivánku v kině Mír, kde se házeli lopatkou uhlí, jsem jako 14 letý viděl Fanfána Tulipána, kde Gérard Philip je na střeše a dole stojí Gina Lollobrigida, má ten výstřih a Fanfán říká, je tu nádherný výhled do údolí. My 14 letí jsme se řezali smíchy, protože jsme tušili, o jaký údolí se jedná. A já po... A teďkon udělám střih, ano. Ano. I dneska tuším, o jaký údolí se jedná. A já asi před 6 lety, opět je to spojený s Karlovými Vary, jsem přivítal Lollobrigidu a Lollobrigida do mě zavěšená odcházela na večeři, já jsem takhle jenom tak mrknul. Je pravda, že to údolí vypadalo trošku jinak, než tehda v kinu Mír na skřivánku, ale bylo to půvabný a dojemný, že jsem si nikdy nepředstavil v těch 14 letech, že tuto dámu, obrovskou herečku, povedu ke stolu na večeři. Takže to je takový opravdu hezký setkání pro mě.
9: A připomněla mě to, jak jsi říkala, na americké ambasádě, tak tam právě moje zase kamarádka, která byla hrozně, ona tam pracovala, protože mě jako výborně anglicky a žila v Americe, tak. A pak byla doma s dětmi a byla asi 3 roky na mateřské dovolené a pak znovu nastoupila do práce a na, ta její práce spočívala v tom, že hned měli hosty na té ambasádě a ona jako byla nervózní, protože přece jenom vypadla z rytmu a teď chtěla zase ukázat, že všechno je v pořádku, že ona se vrátila zpátky do života a že je stejně výkonná. A při té večeři, která tam byla slavnostní, měla dokonce slovo a pořád mluvila a měla pocit, že to je báječný a tak se smála, vtipy a najednou měla pocit, že ty obličeje těch přítomných jsou sice vstřícné, ale přece jen poněkud strnulé. A pak zjistila, že má sice slovo, vypráví báječně, ale že omylem velvyslanci o své levici rozkrájela biftek na centimetrové kousky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zaspívali, zahráli Mária Čírová, skupina Opět a Radeček a teď opět Petříček Jablonský se svým dalším výběrem. Co pak to bude?
2: Tak přátelé, mám pro vás opět lahůdku, si myslím. Tentokrát se vypravíme do Hovoru H Miroslava Horníčka za Jiřím Suchým, který bude vyprávět o Jiřím Šlitrovi.
3: Ty jsi tady vzpomínal na Miloše Kopeckýho, já bych si vzpomněl zase na toho Jirku Šlitra, jak jo. On původně se strašně bál vstoupit na scénu, on nechtěl, že odmítal. Ano. Dokonce, když jsem měl jít poděkovat po Člověku z půdy jako autor hudby, tak jsme ho tam nemohli dostat. A jednou přišel, když jsem psal hru, kus Jonáš a Tingle Tangle, tak přišel, jestli bych mu nenapsal taky roli. Mně spadla čelist, takhle poněvadž to bylo něco nečekaného. No a napsal jsem mu tu roli. No a on začal zkoušet, ale najednou... Já jsem byl jako herecky velice, velice neschopný, dlužno říct. Ale vedle toho Šlitra jsem byl Laurence Olivier. Protože on dokázal jediný vždycky, že když měla přijít jeho replika, tak vstal od piana pomalu takhle a měl takhle ruce od sebe, takový nepřítomný pohled a teď řekl tu větu a zase si sedl. A víc jsme z něj nevyrazili. A tenkrát režisér Mareš, když už se schylovalo k premiéře, tak za mnou přišel a říkal, pane Suchý, já toho Šlitra nemůžu na tu scénu pustit, to nejde. Já jsem říkal, ale pane režisére, pokud vím, tak on angažoval vás, ne vy jeho. Že jo? Tak já jsem řekl, k té premiéře musí dojít, poněvadž jinak prostě. A k té premiéře dojde a on, to je chytrý člověk, ten až uvidí ten debakl, tak on bude ten, který nám to přijde rozmlouvat, že už v tom nechce hrát a tak. Takže, ale jednou to musíme prostě odvést. No a s tímhle se šlo do premiéry, to bylo taková jako špatný vyhlídky. No ale rozjeli jsme to, já jsem hrál jako lev, poněvadž jsem věděl, že musím vynahradit lidem tohleto, že se koukají na toho Šlitra. A hrál jsem, a publikum nás přijalo celkem vlídně a najednou přišel okamžik, kdy Šlitr měl říct první větu, teď vstal, řekl tu větu, ohromnej smích zazněl. Potom řekl druhou větu, potlesk. Při třetí větě už jsem myslel, že uletí střecha u toho divadla. Co to s těma lidma dělalo? No najednou já viděl, že budu muset velmi přidat, abych mu stačil. Poněvadž ona totiž, ta jeho nemohoucnost taková, tak oni ty lidi mysleli, že on to tak dělá. Jo? Je nenapadlo, že by člověk s akademickým titulem vylez na scénu a uměl jenom tohle. Oni mysleli, že to tak geniálně hraje a byli nadšený. A takže nejenom, že nám, že Jiří Šlitr už potom nám nevolal, že to jako, že už nechce hrát. Naopak, druhý den v 9 ráno už volal, říkal, tak to večer zase rozjedem, že jo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: My to rozjedeme už teď, nabízíme Jiřího Suchého s panem Horníčkem, ale také k tomu do scénky nebo do výstupu Jiřího Šlitra plus Jana Vericha.
4: No to je výborný, já jsem tam ještě chyběl. A pozor, budou to dotazy a na dotazy já umím výborně odpovídat.
1: Tak to je nabídka, která se neodmítá, ale přesto dáme pro další hlasující také možnost B. Tam je Laďka Kozderková s Vlastimilem Bedrnou a Automoto Revue. Takže super. Ačko, silná sestava, Bčko, také silná dvojice. Hlasujte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Suchý Šlitr, Verich Horníček nebo Kozderková Bedrna. Tak to je výběr pro naše posluchače. V tuto chvíli připomínám, vaše hlasování rád sleduje i Petr Jablonský, náš dnešní host v Humoriádě. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jirka Čerčan. Já vás zdravím i vašeho pana kolegu. Přeji vám hodně zdraví, chtěl bych Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky, Jirko, naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Další, prosím, kdo pak je s námi? Dobrý den.
3: Chlapi, já vás zdravím a protože si Valda nedovede vybrat ženskou, tak mu tam dejte Kozderkovou.
1: Dobře, děkujeme, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Dobrý den.
5: Dobrý, já vás srdečně zdravím, pane Kučeho i pana Petra.
1: Zdravíme.
4: Dobrý den.
5: Prosím, aby si vyprošoval, aby si dělal prču jako z aristokracie. To je jako pr...
4: Jo, jako prču z aristokracie. Já jsem přemýšlel,
6: imitujete Karla Schwarzenberga, no tak to mám pěkně, děkuju. No, kolik, tak co to bude, Ačko nebo Bčko? No.
1: Ačko nebo Bčko?
5: Ale jinak musím chvít, že to je ta humoriáda.
1: No jo, to se nám sešlo tady Karlu v tuto chvíli, no jo. Ano, Ačko, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakova a já zdravím moc pěkně všechny a přál bych si Ačko, Vericha a spol.
1: Ano, děkujeme vám.
4: Naslyšenou.
1: Díky moc a zveme dalšího. Kdo je to? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Pavle i pana Jablonského.
4: Dobré odpoledne.
8: A chlapi, já bych hlasoval pro Ačko.
1: Ačka se vám zachtělo. Dobrá, máme zapsáno. Naslyšenou v tuto chvíli vyrovnáno, naprosto, úplně půl na půl to máme. Kdo to rozhodne? Zeptáme se vás. Dobrý den.
9: Dobrý den, Kroměříž, Ačko.
1: Kroměříž to rozhodla.
4: Dobrý den, tak Kroměříž.
1: Jdeme na ně.
4: Jdeme.
1: Na tamty, co jsme zmiňovali a zvali, i s Janem Verichem.
10: A vůbec všichni, které tři věci bychom prý si vzali, kdybychom byli vysazeni na pustý ostrov?
11: Já bych si vzal italské prázdniny Jana Vericha, utajené housle Miroslava Horníčka a adresu Jiřího Šlitra.
12: Já bych si vzal Suchýho sebou a Šlitra. A psali by jsme ti.
10: Já bych si vzal tři opravdu drahé věci, tři piva. A co ty?
11: Tři kočky.
10: Jaký?
11: Brunety.
10: To je zajímavý, do Antarktidy blondýny a na pustý ostrov brunety. To je zajímavý.
12: Má rozum.
10: No. No ne, když ta blondýna mu zmizí na tom ledu. Ta bruneta by se líp odrazila přece. S brunetou na křeledové, ježišmarja.
12: Já bych nemyslel starosti.
10: Kdyby to byl pustý ostrov Antarktidy, to by si vzal 6 žen. Jak já ho znám. Šlitr, líbí se vám elektronková hudba?
11: Já elektřině nerozumím, já se to...
10: A zkusil jsi někdy elektronkovou hudbu?
11: Vždycky jsem dostal ránu.
10: On, já věděl, že má ránu, ale já...
13: Ty vyčteš myšlenky.
10: Já mám někdy blbý nápady. Je tu horko, ano. Chystáte se, to je pro pana Wericha, asi 300krát k větší spolupráci s některým z divadel nebo s československým filmem?
12: Tej se jinej zase.
10: Jo. Na to tež nebo na něco jiného?
12: Jo.
10: Na to tež nebo na
12: něco? Na to tež jsem jo. Jinek. Já se podle toho zařídím. No.
10: Dobře, já se zeptám. Jo. Suchý, proč nesložíte o něco o Letči nad Sázavou?
11: Já myslím, že přesně z toho důvodu, proč nesložím něco o Frenštátě pod Rodhoštěm třeba, nebo...
10: Ano.
12: Ono... Někde o tam teď.
10: Ano. Jenomže nevím, jestli z Letče nebo z Frenštátu. To se nepozná u Čechů. Uvažoval jste, Wericho, o možnosti spolupráce se Semaforem?
12: Ano, ano, velice rád. Ale oni ne.
10: To není
13: se
10: pravda.
13: To tak můžete říct.
10: Jo.
13: A i před lidma ještě.
10: Jo.
12: Tak já, to je vydírání.
10: Tady je otázka na Šlitra. Jestliže doporučí vám Horníček, abyste se oženil, učiníte tak?
11: No, tak špatnej snad nejseš.
1: Humoriáda. Tak uzavřeno toto kolo hlasovací, tak mě napadlo, Petře, nevím, jestli tu otázku máte rád, ale koho nového připravujete?
4: Takhle, já momentálně připravuju pana Turka, jo? Mm. Samozřejmě, protože už to bylo zapotřebí. No a tak, kdyby se chtěl někdo podívat, udělal jsem si takovou malou zkoušku, jestli můžu udělat reklamu. Zítra budou vysílat 7 pádů Honzy Dětka, tak tam jsem si ho trošku vyzkoušel. Mm. Tak já jsem na to sám zvědavej, jak to bude znít.
1: Tam odkážeme naše posluchače.
4: Ano, ano,
1: dobrá.
4: Ano.
1: Teď chceme další hlasování. Vracíme vám, přátelé, do hry Luďka Sobotu. Ten zatím s vámi dnes nebyl ještě, ale možná
14: no,
1: bude.
14: Ano, no. A co je proti mě?
1: Luděk je nespokojen tady na čekačce.
14: Já tady čekám jako nějaký žáček první třídy, člověče. Co tam je proti mě?
1: Laďka Kozderková.
14: No, přátelé, Kozderková, Laďka, ona nemá žádnou laťku, já tady udávám laťku a vysokou laťku, jo? Tak doufám, že nebudete hlasovat pro laťku, ale pro moji laťku.
1: Tak to je rtuťovitý Luděk
14: Sobota.
1: Já jsem
14: to nemyslel zle, že jo? No, a laťku, já laťce fandím docela.
1: Takový jinak hodnej ten Luděk.
14: Fandím sobě.
1: Dobře, Luděk Ačko, Laďka Bčko, hlasujte SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B. Připomenu, posíláte na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď vám zaspívá Dalibor Janda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V Humoriádě právě teď probíhá souboj mezi čekárnou OUNZ a Automoto Revii. Aneb Luděk Sobota s Miloslavem Šimkem nebo Laďka Kozderková, Vlastimil Bedrna vás budou bavit v další scénce. Necháme to na našich posluchačích, dámy a pánové, jsme připraveni, Petr Jablonský, Pavel Kučera. A vy na našem telefonu, kdo konkrétně v tuto chvíli? Dobrý den.
2: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já vás zdravím, pánové, oba do studia. A měl bych na začátek takovou prosbičku. Já jsem úplně neslyšel, kdy bude zítra ten Honza Dědek s panem Jablonským.
3: Mělo by to být zítra nějak večer naprimně, ale mám pocit, že kolem 9:30 to začíná, ale nejsem si teda vůbec jistý.
1: Koukněte do programu.
3: Mrkněte se do programu, je to zítra.
2: Určitě se podívám, moc se na to těším.
3: Děkuji.
2: Jsem s váma byl na Honzovi Dědkovi tady na Špilasu v Brně
3: a
2: byla to paráda.
1: Tak výborně.
2: A protože jste trošičku zaloboval, tak bych volil Ačko.
3: No, vidíte to.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
2: Mějte se na
3: nashledanou.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: No.
4: Tady Franta, Mariánský údolí.
1: Výborně.
4: Já bych teda, jestli můžu, zvolil taky Luďka Sobotu.
1: Můžete.
4: Já už ho měl rád od ranních let. A když jsem se dozvěděl, že se narodil stejného dne jako já, 27. května, tudíž zanedlouho budeme narozeniny, tak mi to jenom potvrdilo. Já se omlouvám Laďce Kozderkové, ale volím Luďka Sobotu.
3: No, máte dobrý vkus, no.
1: Tak přejem všechno nejlepší i vám, už teď dopředu. Mějte se hezky.
4: Tak,
3: ano,
1: hodně zdraví.
4: Díky, hezký den.
3: Nashledanou.
4: Posluchačům, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Chtěl bych pozdravit Péťu.
3: Taky zdravím. Kdo tam je na druhé straně?
5: Nepoznáš je podle hlasu?
3: No, řekl bych, že poznám. Já poznám. Že by George?
5: Ne. Jany. Jo,
3: to seš ty, no jo.
1: Kdo to je?
3: To je Italiano, kamaradano, amigo.
1: Kamaradino.
5: Zdravím. Patrika. Dneska jsem ti měl volat. Mám ty na rusky, zapomněli jsme dneska.
3: Aha, no tak hele, tak vidíš to, tak ty voláš do vysílání, ale jinak dneska vysílá pan Kučera teda, dneska tak není Patrik.
1: To nevadí, tady je hlasů dneska s Petrem.
5: Hele, já mám teda Ačko,
1: ano,
5: jo,
1: tak ano.
5: A to by, jak to půjde, nebo se ozví ty.
3: Dobře,
1: tak čau.
3: Tak jo, Johnny, ahoj.
1: Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobrý odpoledne, Pavle, tady Alena Sněžici, já tam zdravím a zdravím pana Jablonskýho a přijím mu hodně štěstíčka, zdravíčka v podnikání.
3: Děkuju.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapsanou.
3: Děkujeme
1: pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď? Halo.
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Petra Jablonského. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
7: Přeju vám taky všechno dobré, ať se vám daří.
3: Hlasuji
7: pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer a příjemné probouzení do úterního rána. Všem posluchačům to přeje humoriádnice Růža z Ryknovska. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Děkujeme.
3: Děkujem, nashledanou.
1: Luděk dal tu Laďku hodně vysoko, takže na paní Laďku se zatím moc nedostává.
3: Už jsme jako vyhráli.
1: Ještě ne.
8: Ještě někoho vezměte, mi to určitě. Určitě vyhrajeme s Luďou, viď?
3: No to bych prosil.
1: Dobrý den.
9: Takže jsem ve vysílání.
1: Přesně tak.
9: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Petříka a Pavlíka.
1: Zdravíme.
3: Taky je zdravíme.
9: A posluchače a dáme si Ačko.
1: Uvidíme, děkujeme. Mějte se pěkně, naslyšenou.
9: Taky, naschle, díky.
1: Tak ještě si poslechneme někoho?
3: No.
1: Chceme dalšího, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Anička Zlišňová, já vás zdravím, moc vás zdravím. A já bych si psala tu Laďku Kozderkovou.
1: Aspoň tento hlas zachraňuje situaci.
10: Jestli tam nejsou ty techtle-mechtle, to je výborné.
1: No to tady zrovna bohužel není, ale souhlasím s váma. Techtle i mechtle.
10: Mějte se moc hezky a
1: i vy. Nashledanou. Zdravíme pěkně a ještě tento hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, Pavlíčku. Bože na zvěřat. Zdravím vás srdečně i pana Jablonského a chtěla bych Laděnku Kozderkovou a přeju vám krásný zbytek dne a celý týden, ať máte prožíváte.
3: Děkujeme.
1: Napodobně.
11: Radosti.
1: A děkujeme. Děkuji. Krásně. Tak, sice
3: tak to už jsem jako vyhrál, nebo...
1: Nedočkavý Luděk. No. Samozřejmě Laďka měla své zastánce.
3: No.
1: Laďka. Ale Laďka s Luďkem Sobotou byla výš v tu
8: no,
1: chvíli.
8: Tak jdeme na to, ne, na mě nezapomeňte, já jsem tam taky.
1: Ano, pane Šimku, no, samozřejmě.
8: Tak to puste.
1: Račte se vystoupit z archivu.
3: Jo.
12: To mi doufám vysvětlíte.
13: No protože já tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
12: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
13: A koho volali?
12: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
13: Na řadle?
12: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
13: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
12: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
13: No, já jsem tady byl první.
12: No.
13: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
12: Ano, já vám rozumím, no.
13: Vůbec nikdo tady nebyl.
12: Ano.
13: Na to mám svědky.
12: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
13: Já jsem tady byl první.
12: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
13: To jo, já jsem tady.
12: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
13: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
12: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
13: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
12: Víte jo, tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, víš? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
13: já
12: sám
13: jsem
12: sebe
13: tady
12: předběh.
13: První.
12: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný, jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. Já jsem tady od vás totálně zblokovaný.
13: Tak já tam půjdu rovnou.
12: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
13: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
12: Tak tam snad jděte, no.
13: A tam půjdu, hejte se, podržel byste mi tu lávičku.
12: No prosím, pěkně.
13: Ale nepijte to.
12: Proč?
13: Já mám taky něco s ledvinama.
12: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
13: Co?
12: Co vy máte s ledvinama?
13: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
12: To je rozumný.
13: Pač já ani slyšet nepotřebu poslouchat nějaký jejich voloviny, na to nejsem zvědavý.
14: Polední pauza.
12: No je to. Jak jste se rozhoupal, tak nám to odpískali.
13: A co říkal?
12: To byla sestra zdravotní.
13: To byla sestra? Já už taky v poslední době špatně vidím.
12: No to není legrace, to vás lituju.
13: Mě nemusí nikdo litovat, milá paní.
12: Já snad nejsem milá paní, já jsem snad ještě milej pán.
13: To máte jedno. V těchto letech už je to jedno.
1: Přátelé, Petr Jablonský tuto scénku zná úplně z paměti, dokázal mi to tady ve studiu. Čím to?
3: No já jsem vlastně svého času, když ještě fungovalo Směšné divadlo Luďka Soboty, ano, tak jsem si dovolil za pana Šimka, když už bohužel nebyl tady mezi námi, za něj trošku zaskočit. Takže jsme tam tady tu scénku hráli, si pamatuju, bylo to moc fajn. Bohužel jsme ji nehráli dlouho, protože to divadlo zaniklo asi rok poté, ale bylo to moc. A já od té doby, vždycky, když já jsem tady byl první, vždycky, když mi někdo někam leze, třeba nebo v autě, se někdo dere přede mě a tak dále. No jistě, já jsem tady byl první. No, je jich hodně těch, kteří chtějí být všude první.
1: Jaké bývají reakce?
3: Reakce na co?
1: Na toho Luďka, když ho použijete takhle, když vás slyší.
3: No, tak vesměs se leknou nejdřív a většinou potom jako se... Jako
1: s humorem ustoupí.
3: Jo, dá se říct, že to funguje.
13: No, děkuji, dobrá nálada. Jo, a mimochodem, víte, co bylo v té lahvičce?
1: Ne.
13: No to byla přece v hýsky,
1: jo.
13: Ale domácí.
1: Dobře, tak jsme to zakončili přípitkem tady s Petrem Jablonským. Děkujeme za návštěvu, bylo to fajn.
3: Já děkuju za pozvání, mějte se krásně.
1: Loučí se i Pavel Kučera, krásný den. No tak posun.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V procesu posouzení vlivu na životní prostředí prošla jen část stavby obchvatu České Třebové. Červená voda na Orlicko-Ústecku dokončuje úpravy dopravního hřiště. Koalice zpřísní pravidla pro migraci. Novelu předloží v polovině května. A počasí v kraji dnes čekejte převážně oblačno a teploty do 12 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré úterní ráno. Krajský úřad v Pardubicích vydal kladné stanovisko v procesu posouzení vlivu na životní prostředí EIA pro stavbu části obchvatu České Třebové. Vyplývá to z dokumentu na úřední desce kraje. Schválená část ale zahrnuje jen polovinu trasy, a tak silničáři musí dál jednat s dotčenými obcemi.
3: V procesu EIA uspěla část

0: asi 4 roky, ale fungovalo na takové bázi, že byly gumy, které se různě skládaly na různé povrchy. Ty gumy už dožily, takže my jsme dneska udělali nový asfalt, nový lajnování, koupili jsme nový vybavení, kola, tříkolky, koloběžky.
1: Podmínky pro pobyt cizinců v Česku by se mohly zpřísnit. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Novelu, která by měla upravit pravidla pro migraci, podle něj koalice předloží v polovině května.
2: Budeme zpřísňovat i takzvané dočasné ochrany pro Ukrajince, budeme zpřísňovat i další podmínky pro pobyt cizinců v České republice. Mimo jiné se to bude týkat i aut s ukrajinskými poznávacími značkami, technických kontrol a podobně.
1: Koaliční rada měla původně řešit také zavedení celostátního referenda v Česku. Návrh zákona ale projednat nestihla. Vrátit by se k němu měla na příštím jednání. Bílý dům chce dočasně zrušit daň z benzínu. Ceny pohonných hmot ve Spojených státech od začátku války s Íránem vyskočily více než o polovinu. Prezident Donald Trump teď hledá způsob, jak Američanům od drahých paliv ulevit. Ke změně ale potřebuje souhlas Kongresu.
3: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne pak proměnlivou oblačnost, té bude večer ubývat. Úterní teplotní maxima 9 až 12 stupňů, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, tlak mírně postupně slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 71. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Tolik doprava, dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Zprávy jsou za námi a teď 4 minuty po páté už můžeme odstartovat úterní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Je 12. května, svátek má první ze zmrzlých mužů, tedy Pankrác, ale my tady máme v rozhlase takový zvláštní kalendář, kde je vždycky ještě druhé jméno. No a kromě Pankráců dnes slaví také Vsevolodové. Tak posíláme gratulaci, no a všechno nejlepší. A samozřejmě pošleme i muziku, Pavel Bobek, Petra Janu, také třeba Petr Rezek nám zaspívá v příštích minutách a chybět nebudou ani reportáže od našich redaktorů. Pacienti s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí jsou závislí na léčbě pomocí inhalátorů. Vědci z Hradce Králové se rozhodli ověřit, jestli je používají správně. Spolupráce lékařů, farmaceutů a IT specialistů by měla přinést také mobilní aplikaci a další podrobnosti se od nás dozvíte už za pár minut. Hezké úterní ráno.
3: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

0: Moje malá premiéra, to byla Petra Janů, která zaspívala v úterním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Je 5 hodin 12 minut k tomu. Až milion lidí potřebuje podle lékařů při léčbě astmatu a chronické obstrukční nemoci inhalátor. Čeští vědci teď i za pomoci umělé inteligence zjišťují, jestli nedělají při inhalaci chybu. Do studie zapojili také zdravotníky, kteří se o nemocné starají. Výsledkem tohoto dlouhodobého výzkumu má být i aplikace, která jim se správnou obsluhou inhalátoru pomůže. Andrea Skalická zjišťovala více informací.
1: Nedělá mě to žádný potíže, ono na tom nic není.
2: Popisuje svůj každodenní rituál s inhalátorem v ruce 80. Jiří Deml. Přesto přijal nabídku zapojit se do studie vědců z farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
3: Není v nich žádná účinná látka, je to jenom pro tohle prozkoušení.
2: Podává pacientovi Tereza Hendrichová z katedry sociální a klinické farmacie stejné inhalátory, na které je zvyklý, tedy práškový i aerosolový. Jsme v jedné z ordinací na plicní klinice ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Na Jiřího míří 3 mobilní telefony.
3: Zaznamenáváme vlastně pacienta ze 3 různých pohledů. Na základě toho záznamu tu inhalační techniku můžeme opravdu podrobně zhodnotit.
2: Pak ještě bere farmaceutka do ruky přístroj, který umí vyhodnotit sílu a délku trvání nádechu. Do náustku práškového inhalátoru dýchá Jiří správně, ale v případě aerosolového se mu to nedaří.
3: Tady vidíme, že účinná látka nám zůstává v horních dýchacích cestách, nedostane se tam, kam potřebujeme. Byl ten nádech moc silný, moc intenzivní.
2: Celkem bude do studie zařazeno 800 pacientů s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí a také 200 zdravotníků, kteří o lidi s inhalátory pečují, říká Josef Malý z farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy.
4: U nich testujeme tu znalost a tu dovednost zacházení s inhalátorem. My máme zhruba 20 inhalačních systémů v České republice. To samozřejmě komplikuje tu situaci jak zdravotníkům, tak pacientům. A my pro tu inhalační techniku máme unikátní 5krokový nástroj pro správnou inhalaci a ten by měl pomoci správně inhalovat.
2: Do výzkumu jsou zapojeni také vědci z Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Výsledkem spolupráce bude mobilní aplikace pro pacienty i zdravotníky, dodává ještě Karel Mls z katedry informačních technologií.
5: Aby si mohli v domácích podmínkách přes chytrý mobil zkontrolovat, jestli ten jejich postup té inhalace je v pořádku, případně aby dostali nějakou zpětnou vazbu, co dělají neúplně správně.
2: Mobilní aplikace by měla být hotová ještě letos. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Putovní den plný dobrovolnických organizací a také aktivit, kde si dobrovolnictví můžete vyzkoušet v praxi, vás čeká právě dnes na Svitavském náměstí Míru. Začátek je v 8 hodin, ve 13 hodin pak budou oceněni dobrovolníci a budete seznámeni s jejich inspirativními příběhy. Samozřejmě půjde o dobrovolníky přímo ze Svitav. Tak to je krajský den dobrovolnictví ve Svitavách. Jak jsem říkal, začátek je v 8 ráno.
1: Počasí.
0: Jdeme kouknout na oblohu, teď po ránu docela chladno, pokud se chystáte vyrazit ven, určitě se přioblečte, také foukal poměrně nepříjemný vítr. Jinak ráno a dopoledne má být oblačno až polojasno, odpoledne proměnlivá oblačnost, večer bude oblačnost ubývat, srážky se budou vyskytovat jenom ojedinělé, odpoledne přechodně místy, v polohách nad 800 metrů má dokonce sněžit. Nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů Celsia, na horách 1000 metrech naměříme 5 až 8 stupňů. No a vítr povane mírný, severozápadní až západní, rychlostí do 7 metrů za sekundu. Je také potřeba místy počítat s nárazy až kolem 15 metrů za sekundu. Večer pak bude vítr částečně slábnout.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme špízy z vepřové panenky a to bychom nebyli my, abychom si to něčím nevylepšili, například bazalkovým pestem. No a aby to bylo opravdu ono, budeme ty špízy během pečení podlévat pivem. A nezapomeňte, že můžete být u toho. 16. května bude den otevřených dveří v rozhlase, tedy i v naší kuchyni. Těšíme se na vás.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je 12. května, už tady zaznělo, že svátek slaví první zmrzlý muž, a to Pankrác. A připomínáme si také Mezinárodní den sester a ošetřovatelek. Ten je spojený s datem narození Florence Nightingaleové 12. května roku 1820. Byla to anglická ošetřovatelka šlechtického původu, která je považována za zakladatelku a průkopnici povolání všeobecné zdravotní sestry a moderního ošetřovatelství. Tak přejeme všem sestřičkám, ať mají pěkný den, ale teď už mají slovo děti a redaktorka Tereza Brázdová.
1: Jaký je rozdíl mezi paní doktorkou a sestřičkou?
2: Že doktorka léčí a sestřička zas podává věci.
3: Jo, a jaký je ještě rozdíl, no, že jako třeba ta doktorka může jako pánovi rošít koleno, aby udělal větší díru, aby mohla ošetřit, dá mu tam náplast, pak odvazu a pak ještě jednu odvazu na nohu jako smradlavou a pak jako ta sestřička podává ty náplasti a ty jako foukačky na kolena a jako zase nějaký náplasti. Prostě i veterinář může operovat kurátka, oslíky, koně, veverky.
1: Musí být sestřičky na ty pacienty hodné?
4: Jo.
1: Proč?
3: Aby tu bolest nehoušeli.
1: A jak se někdo stane tou sestřičkou?
3: Třeba když uvidí někoho zraněného, tak třeba udělá, já bych mu mohla pomoct, tak mu odváže nohu a odvezu ho do nemocnice a tak se stane sestrou.

0: Láska na 100 let, tak právě o ní zaspívala Lucie Vondráčková a s muzikou budeme pokračovat, ale až za malou chvíli. Těšte se na skupinu Elán, na Marii Rotrovou nebo na Gypsy Kings, no a také se společně půjdeme podívat na to, co zajímavého se píše v dnešním tisku. A teď už je ve studiu připravena Míša Spáčilová, před námi jsou další čerstvé zprávy, i dál vám přejeme pohodové ráno s Českým rozhlasem Pardubice.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubický kraj přispěje letos myslivcům 270 tisíc korun na drony s termovizí na vyhledávání srnčat. Bezpilotní přístroje jim pomohou odhalovat mláďata ukrývající se na loukách a předejít tak jejich zranění a úhynům při jarních senosečích. Další stovky tisíc korun dá kraj také na pachové zábrany u silnic, vzdělávání a provoz mysliveckých sdružení nebo na pořádání chovatelských výstav. Chrudim vypsala soutěž na pronájem radarů. O úsekové měření rychlosti má zájem 9 okolních obcí. Město by mělo zajišťovat vyřizování přestupků a výběr pokut. Náklady na pořízení techniky radnice odhaduje na 25 milionů korun. Roketnice v Orlických horách hledá nového zubaře. Ve městě stomatolog dlouhodobě chybí a místní lidé musí za ošetřením dojíždět do okolních měst. Radnice se teď snaží lékaře do Roketnice přilákat například úpravami ordinace ve zdravotním středisku. Lístky do divadla nebo na koncerty v Česku zdražily. Za posledních 7 let zhruba o třetinu, ukazují to data pořadatelů, které oslovil Český rozhlas. Organizátorům kulturních akcí v poslední době kromě nákladů na produkci narostla také částka, kterou z každé prodané vstupenky dostanou ticketingové platformy. Prezidenti Česka, Rakouska a Slovenska budou v Bratislavě jednat mimo jiné o umělé inteligenci ve vzdělávání. Součástí summitu bude i setkání s vysokoškoláky a prezentace jejich inovačních projektů. A počasí. Dnes čekejte v regionu zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne pak proměnlivou oblačnost, té bude večer ubývat. Úterní teplotní maxima 9 až 12 stupňů, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, tlak mírně postupně slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Se zvýšenou opatrností projíždějte za 1,70 kilometrem dálnice D11 ve směru na Hradec Králové. Stojí tam porouchané auto. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát, řekni,

0: Řekni, kde ty kytky jsou. Marie Rotrová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice je úterý 12. května na hodinách 5.40.
1: K ranní kávě denní tisk.
0: A denní tisk otvíráme s Míšou Spáčilovou. Dobré ráno.
2: Krásné ráno.
0: Počátkem května začali vodohospodáři upouštět vodu z přehrady Labská ve Špindlerově mlýně v Krkonoších. Připravují na těžbu sedimentu, která potrvá zhruba do září. Aby Labská plněla funkci ochrany území podél Labe před povodněmi, je nezbytné zabránit postupnému zanášení nádrže sedimenty, uvedl generální ředitel státního podniku Povodí Labe Marian Šebesta. K výraznému nárůstu splavenin v Labské přehradě došlo během povodní v září před 2 lety. Vypouštěná voda nesmí překročit 5 metrů krychlových za sekundu, to znamená, že vypouštění bude trvat ještě zhruba týden, píše Právo v regionální příloze pro severovýchod.
2: Bývalá chlouba průmyslu ČSSR Tesla Pardubice už nefunguje dávno. Ostatně drtivá většina areálu někdejší firmy se už před časem přeměnila na byty a vlastně celou novou moderní čtvrť. Ovšem jedna vzpomínka na výrobce třeba kvalitních magnetofonů stále zůstávala. Velká budova telegrafie hned u kolejí železničního koridoru vyvolávala trochu smutnou nostalgii. Byla totiž notně schátralá. A byť se roky mluvilo o tom, že nakonec jako jediná zůstane stát, opak je.

0: pravdou. Univerzita Pardubice, které nemovitost patří, připravuje její demolici. Místo ní postaví budovu pro fakultu zdravotnických studií a píše o tom regionální příloha Mladé fronty Dnes.
1: Superdávka, kterou stát zavedl loni na podzim, místo 4 dosavadních sociálních dávek měla zefektivnit pomoc lidem v nouzi, místo toho ale připravila o podporu některé skupiny, třeba děti v dětských domovech. Zatímco dříve mohli o přídavky na dítě žádat rodiče i instituce, které o děti pečovaly, superdávka, která je nahradila, je vázaná na domácnost. Dětské domovy na ní nemají nárok, přišli tím o výrazný zdroj příjmu, ze kterého hradili třeba volnočasové aktivity dětí, včetně letních táborů, píše dnešní Právo.

0: centrum u Vokolků v Pardubicích chystá na dnešní odpoledne herní piknik, který vás přesvědčí o tom, že knihovna není jenom o knihách. Čeká tam na vás široký výběr stolních her, které si můžete zapůjčit a vyrazit třeba do parku, anebo klidně i do čítárny, která je právě součástí knihovního centra u Vokolků. Jinak piknik začíná v 15 hodin, užívat si ho můžete až do 18.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne oblačno až polojasno, odpoledne proměnlivá oblačnost, večer bude oblačnost ubývat, srážky se budou vyskytovat ojediněle, odpoledne přechodně místy a v polohách nad 800 metrů by podle meteorologů mohlo i sněžit. Nejvyšší teploty 9 až 12, v tisíci metrech naměříme 5 až 8 stupňů Celsia a vítr dnes povane mírný, severozápadní až západní, rychlostí do 7 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu a večer bude částečně slábnout.
1: O čem se mluví?
2: Obnova přírody na Světavsku. Ekologové vrací tamním loukám jejich rozmanitost. Díky tomu se tam vrací desítky druhů motýlů i dalších zvířat. Je vypalování porostu tradiční metoda, která pomůže, nebo je to v dnešní době častého sucha hazard? Lze obnovit a udržovat louky i jinak? V pořadu O čem se mluví odpoví Ondřej Kukrecht z Českého svazu ochránců přírody Arion. Ve čtvrtek v 17.30.
1: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Potůčkovou a jejím hostem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Jitce Bílá, Jan Bendík, jednu malou chvíli, je 5.50, ladíte Český rozhlas Pardubice a pohud budete ladit i odpoledne po 13. hodině, pak uslyšíte Alex Minářovou a jejího hosta, koho si pozvala na dnešek a na co se bude ptát.
1: Hostem Alex a host bude fotograf Robert Vano. Proč mu nevyšla kariéra herce? Jak dlouho po ní toužil? Vzal by roli ještě dnes? Jakou výstavu plánuje? A na co je nejvíce pyšný? A přiměla ho vážná nemoc přestat kouřit? Poslechněte si nás v Alex a host po 13. hodině.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 6 hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Ve Starých Ždánicích na Pardubicku zakládají dětskou skupinu pro 12 dětí. Schátralý pivovar v předhradí je na prodej. Tripartita se neshodla na zastropování věku pro odchod do důchodu. Oblačno až polojasno a teploty do 12 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Dobré úterní ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Staré Ždánice na Pardubicku budou mít od září dětskou skupinu. Její kapacita bude 12 dětí a fungovat bude v budově po bývalé faře. Dům nechala obec opravit za 35 milionů korun. Z velké části pomohla státní dotace. Provozovatele dětské skupiny už vybraného mají, říká nezávislý starosta Martin Korunka.
3: Doufám, že dětí budeme mít dostatek, ale v podstatě teď teprve rozjedeme větší propagaci té skupiny, protože skupina se otevře od 1. září, obešleme všechny obce v okolí a zveřejníme tu možnost pro rodiče dávat sem děti. Výhoda je, že vlastně se mohou dát děti už od 1,5 roku a nemusí to nutně být na 5 dnů v týdnu.
1: Nově je otevřená dětská skupina v Moravanech, uvedení do provozu chystají i v Srchu a v Dašicích. Předhradí na Chrudimsku prodává opuštěný pivovar. Schátralý areál obec získala v dražbě v roce 2019. Na kompletní opravu nemá peníze. Ponechá si dvě budovy, kde chce postavit informační a společenské centrum. Zbytek přes realitní kancelář nabízí investorům.

0: Na místech vysázeno několik keřů a půdopokryvných rostlin. Celkové náklady budou kolem 70 000 korun.
1: Tripartita se neshodla na zastropování věku pro odchod do důchodu. Předchozí kabinet zavedl postupný růst až na 67 let. Odbory chtějí strop snížit na 65 let. Vláda, ANO, SPD a motoristů má stejný cíl, dostat se k němu chce ale až v roce 2028. To je podle předáka odboru Josefa Středuly pozdě. Zástupce zaměstnavatelů s hranicí 65 let nesouhlasí vůbec. Podle nich by to bylo příliš finančně náročné. Česko by navíc podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje šlo opačným směrem než zbytek evropských zemí. Část Česka zasáhly silné bouřky. Nejhorší byla situace na jihu Moravy a na Vysočině. Hasiči tam vyjížděli k desítkám událostí. Nejčastěji odčerpávali vodu ze zatopených sklepů. Dnes už další silné bouřky v Česku podle meteorologů nehrozí.
2: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne pak proměnlivou oblačnost, té bude večer ubývat. Úterní teplotní maxima 9 až 12 stupňů, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak mírně, postupně slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Určitě už také u vás voní ranní káva, možná si dáváte nějakou dobrou vydatnou snídani, tak v tom případě přejeme dobrou chuť i dobrý poslech Českého rozhlasu Pardubice. Jsou 6:04. Studenti dvou univerzit v těchto dnech připravují krajinářský projekt pro Moravskou Třebovou. Zjišťovali jsme, na co konkrétně se zaměřují, za chvíli vám to prozradíme a nabídneme i muziku, písničky, které nestárnou, tentokrát obstarají Olympik, Vaby Daněk a nebo třeba skupina Jelen. Hezké úterý 12. května, Pankrác a Vsevolod dnes slaví svátek.
2: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Přesně tak, je ráno, úterní ráno s datem 12. května, 6 hodin, 12 minut a stále ladíte Český rozhlas Pardubice. Studenti Olomoucké univerzity Palackého a budoucí krajinářští architekti z Mendelovy univerzity v Brně se v těchto dnech pouštějí do hledání zelenější budoucnosti pro Moravskou Třebovou. V rámci krajinářského projektu zaměřeného na ekologii navrhují, jak podpořit biodiverzitu v různých částech města. Jedním z míst, kde právě pracují, je i Knížecí louka a právě tam je zastihla reportérka Českého rozhlasu Pardubice Věra Pavlasová.
1: Knížecí louku jsme si podrobně prošli, velmi se nám ten prostor líbí, je to takový jako jediný park v tom městě a zároveň navazuje na tu krajinu a je hrozně hezké, že se tam tvoří ty biotopy, je to spíše v tomhle pojetí, protože je to vlastně v té zápalové oblasti, takže se tam nedá úplně pracovat s nějakými prvky jako herními přímo do prostoru, s nějakými stromy a tak, ale můžeme tam trošku podpořit tu biodiverzitu, můžeme tam jako pracovat spíše s tímhle.
2: Studentka Petra Zálešák z brněnské Mendelovy univerzity. Co byste tady měnila na té louce?
1: Asi úplně nic. Zjistili jsme vlastně, že ta knížecí louka funguje. Jediné, co tak možná přilákat trošku lidi, ale úplně nevíme, když je to v té povodňové oblasti, na to se ještě budeme muset podívat a nějak zapřemýšlet, ale jinak je to vlastně krásný prostor.
2: Co dalšího tady ve Třebové byste chtěla měnit?
3: Tak asi úplně neměnit, ale podpořit, aby vlastně ty projekty, které tady jsou takzvaně v plenkách, aby se dostaly vlastně i k veřejnosti. Charouzová Alena.
2: Které konkrétně byste měnila?
3: Výsadby, protože je tady zpracovaný projekt Generel zeleně, který je velmi dobře zpracován a vlastně město pomalu a jistě ho realizuje a vlastně je to fungující projekt.
2: Spokojeně se tváří městský zahradník Jiří Křetinský.
4: Já jsem tomu samozřejmě velmi rád, že tady máme studenty z univerzit nabité novými moderními postupy. Nám mohou pomoct samozřejmě kvalitnit proces realizací nových výsadeb a vnést nám sem něco nového.
2: Studenti jsou tady proto, že si je pozvala Zuzana Brziáková z odboru životního prostředí.
5: Toho workshopu je primární zachytit tu krajinu jako celek, což myslím si, že spousta lidí si neuvědomuje, že všechno je se vším propojené v přírodě.
2: Co konkrétně tady v Moravské Třebové?
5: Začneme u Poldru přes Knížecí louku, Křížový vrch, Peklo. To jsou takové naše krajinné dominanty, kterými bychom si měli vážit.
2: Co všechno studenti zjistili a co navrhují, představí vedení města. V pátek 15. května z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Hudební klub Kotelna v Litomyšli dnes ožije akcí, která má název Paměť národa, Dobrovský šídlo live, takže vás čeká vaše pravidelná dávka názorů, vzpomínek, informací, můžeme říct i sentimentu, proberou se devadesátky i dnešní doba, čím jsme si prošli a jak jsme to prožili i přežili. Takže vás čeká unikátní mix historie a politiky s předsedou kolegia Paměti národa Janem Dobrovským a novinářem Jindřichem Šídlem. Začátek je v 19 hodin. Počasí. Většinou oblačno a ojediněle možnost přehánky, odpoledne bude proměnlivá oblačnost a srážky se budou vyskytovat jen místy, v polohách nad 800 metrů to budou srážky smíšené anebo sněhové. Teploty ty maximální dnes 10 až 13 stupňů, na horách v 1000 metrech 2 až 5 stupňů Celsia, vítr vane mírný severozápadní až západní rychlostí do 7 metrů za sekundu, místy počítejte s nárazy okolo 15 metrů za sekundu a večer bude vítr částečně slábnout.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Jak lépe poznat historii Pardubic než procházkou městem se zasvěceným průvodcem? A že je z čeho vybírat? Turistické informační centrum, Východočeské muzeum v Pardubicích i Paměť národa pořádají komentované procházky městem. A věnují se nejen historii, ale i architektuře, bájím a pověstem a zavedou vás často i na velmi netradiční místa, jako jsou třeba pardubické hřbitovy. Na ty nejzajímavější okruhy vás vezme Šárka Kuchtová.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: studio.pardubice@rozhlas.cz e-mailová adresa, na které objednáváte pozdravy v písničkách od srdce, ale také se můžete posílat vzkazy a dotazy pro našeho spotřebitelského odborníka. Dneska se ptáte na reklamaci služby. Ve spotřebitelském servisu potvrdíme, že i v tomto případě se počítá 30-denní reklamační lhůta. Pokračuje Josef Černý.
1: Panu Láďovi už přes týden nejde internet a provozovatel stále slibuje, že technici už jsou na cestě, že se na tom pracuje, že má vydržet a podobné výmluvy. Pan Láďa by chtěl poradit, co může dělat. Pane posluchači, i tady má provozovatel na vyřízení reklamace kalendářní měsíc. Pokud nevyřídí reklamaci ve stanovené době, můžete od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: O vakcíny proti katarální horečce ovcí je mezi chovateli velký zájem. Nákaza bylo loni potvrzená i na několika místech v Pardubickém kraji. Pro člověka nebezpečná není, virus napadá ovce, skot nebo kozy. Dodávku 25 kusů nové verze vakcíny si už čeští chovatelé rozebrali. Městský úřad v Chruděmi zamítl plánovanou přestavbu tábora Barandov. V areálu u Miřetína chtějí provozovatelé postavit nové chatky, pódium nebo přístřešky. Podle rozhodnutí úřadu by ale budovy stály v těsné blízkosti lesa, v dopadové zóně stromů a není proto možné úpravy povolit. Oprava domku na sboru v Kunvaldu bude podle odhadu stát 27 milionů korun. Informuje o tom Pardubický kraj, který si nechává zpracovat projektovou dokumentaci na první etapu prací. S dokončením obou etap hejtmanství počítá do konce roku 2028. Domek čeká kompletní obnova i přístavba nového traktu. Zároveň tam vznikne nová expozice o jednotě bratrské a českém exilu. Lidé se dnes rozloučí se skladatelem a textařem Oskarem Petrem. Zemřel 29. dubna ve 73 letech. Obřad začne hodinu popoledni ve velké síni Strašnického krematoria v Praze. Začíná filmový festival ve francouzském Cannes. Letos je ve hře o hlavní cenu Zlatou palmu také nový snímek režiséra Pedra Almodóvara a Marga Navidad Hořké Vánoce. Na červeném koberci se objeví i John Travolta, v premiéře uvede svůj režisérský debut o chlapci, který poprvé cestuje letadlem. A počasí. Dnes čekejte v regionu většinou oblačno, ojediněle přehánky, odpoledne proměnlivou oblačnost a srážky místy. V polohách nad 800 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty 10 až 13 stupňů, na horách 2 až 5 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až západní vítr povane místy s nárazy a večer částečně zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak mírně postupně slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 1,70 kilometrem ve směru na Hradec Králové. Tolik doprava. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Tolik zprávy, Míša Spáčilová, ladíte úterní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice a skoro 3 minuty po 6:30 přejeme i dál pohodový poslech. Máme tady další muziku, další písničky, které nestárnou, tentokrát v podání Hany Zagorové nebo Karla Gotta, a za chvilku koukneme, co se píše v novinách.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Tak někdy se mi sní,

0: Studánko Stříbrná, to byla Hana Zagorová, 6.39, Míša Spáčilová ve studiu, dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Jdeme se podívat, co se píše v novinách.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Návrh opozice na pořízení holubníků, které by měly omezit výskyt nechtěných opeřenců v Pardubicích, zatím neprošel. Magistrát během roku prý alespoň prověří humánější způsoby regulace holubů, než je dosavadní hubení ptáků plynem. V dubnu předala iniciátorka za vznik holubníků Marcela Hlaváčková petici městu, kterou podepsalo přes 1200 lidí. Veřejnost podle ní jasně dala najevo, že chce změnu. Právě systémové řešení, tedy síť více holubníků, je v zahraničí i v některých českých městech považováno za klíčový princip dlouhodobé regulace. Například České Budějovice už provozují dva holubníky a připravují další. Článek najdete v regionální příloze Mladé fronty dnes.
0: Špatný technický stav silničního mostu na silnici první třídy číslo 35 u Zámrsku na Orlicko-Ústecku, klenoucího se nad hlavním železničním koridorem, přiměl ŘSD k jeho rekonstrukci. Dříve než začne, staví se tam provizorní komunikace, včetně náhradního mostu. Jen tak nebude nutné v tomto místě uzavřít dopravu, což je důležité pro celý region. Konstrukci této dočasné mostní náhrady osadili nad kolejmi v noci na neděli. Trvalo jim to zhruba 3 hodiny, během kterých přemístili kolos o více než 50 metrů a podrobnosti přináší Právo v příloze pro severovýchodní Čechy.
1: Ministr pro sport Boris Šťastný začal jednat o změnách, které mají přinést větší bezpečnost na stadionech. Podobně jako v západoevropských soutěžích by kluby měly začít používat dosud zakázanou technologii, která zabrání vstupu potrestaných výtržníků. Reakci na výtržnosti, kvůli kterým bylo předčasně ukončeno sobotní pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou, tak pravděpodobně brzy pocítí pořadatelé i návštěvníci sportovních nebo kulturních akcí v Česku. Rozjíždí se debata o použití v současnosti zakázaných kamer na stadionech. Ve hře je i posílení postavení pořadatelské služby a píší o tom Hospodářské noviny.

0: Příběhy palných zbraní od doutnáku k automatu, to je název výstavy, kterou můžete vidět od dneška na zámku. V 17 hodin bude vernisáž a Jan Tetřev, historik a kurátor této výstavy, bude zároveň hostem dnešního Dobrého rána, takže nám o ní poví víc. Uslyšíte ho v našem vysílání krátce po půl deváté.
1: Počasí.
0: Většinou oblačno, ojediněle možnost přeháňky, odpoledne bude proměnlivá oblačnost a srážky se budou vyskytovat jen místy. V polohách nad 800 metrů budou srážky smíšené nebo sněhové. Teploty 10 až 13, takže poměrně chladno. Na horách 1000 metrech 2 až 5 stupňů Celsia a vítr vane mírný severozápadní až západní rychlostí do 7 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu a večer bude částečně slábnout.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Pardubičtí fotbalisté budou ještě trénovat, na zápas se už ale připravovat nebudou, ten už je v tomto ročníku nečeká. Východočeši skončili v prostřední skupině a po letech nemusí řešit boje o záchranu. Pro jednoho hráče byl souboj s Karvinou posledním. Záložník Kamil Vacek v 38 letech ukončil kariéru a loučil se právě v nedělním duelu.
1: Mám v sobě pocit naprosté hrdosti, že jsem to dokázal. S odstupem si uvědomuji, jaký jsem měl štěstí. V sobě občas mám pocit, že jsem ten talent měl na to dostat se úplně na tu absolutní špičku. Jsem ten fotbal vždycky hrál kvůli té hře a toho si nejvíc vážím. A myslím si, že to je jeden z důvodů, proč jsem dokázal hrát takhle dlouho.
2: Klub přichystal Vackovi důstojnou a taky dojemnou rozločku. Nechyběla rodina, trenéři, ke kterým měl vztah. Na hřišti se v roli hráčů potkal i se současným koučem Janem Trousilem.
3: Váca si to zaslouží, protože měl výbornou kariéru a hlavně si cením to, jaký je to člověk. Je vnímavý, je inteligentní a samozřejmě hned, jakmile ta možnost se naskytla, že se Vácovi udělá rozlučkový zápas, tak jsme do toho šli a my jsme jenom potřebovali, aby jsme věděli, že jsme zachráněni a že si to může užít. Takže i z toho důvodu, to, že jsme se dostali do té prostřední skupiny, tak to bylo i pro něj potom uvolněnější a samozřejmě ty emoce v něm hrály hrozně dlouho, my jsme se o tom bavili. Jaký pozice, změnili jsme trošku rozestavení, ale Váce to zvládl velmi dobře a samozřejmě třešničkou byla ta nahrávka, takže si myslím, že to pro něj bylo úplně super.
2: Kamil Vacek vyběhl do zápasu v základní sestavě a stihl přihrát na branku Vojtěchu Patrákovi.
4: Měli jsme to domluvený takhle s Míšou Hlavatým a Vojtou Patrákem. Trénovali jsme to v celý den a naštěstí se to povedlo.
2: Pak ze hřiště za potlesku tribun odešel. Jeho spoluhráči i hráči Karviné mu vytvořili rozlučkový špalír.
4: Zase znovu bych chtěl poděkovat všem lidem v Pardubicích, všem lidem v marketingu, že tohle dokázali uspořádat, protože zatím je obrovské množství práce a moc si toho vážím. A byli jsme dohodnutý s trenérem. Já za sebe musím říct, že jsem si to hrozně užil a jsem moc rád, že jsem těch 20 minut zvládnul.
2: Vackova hráčská kariéra skončila, ale s Pardubicemi se neloučí. Od dalšího ročníku by měl rozšířit realizační tým. Nabídku od vedení dostal už dávno.
4: A moje budoucnost se řeší a moc si vážím toho, že mi bylo nabídnutý v klubu pokračovat a já věřím tomu, že najdeme společnou řeč, protože jsem i na rovinu říkal, že musím se nadechnout trošku. Moc si vážím toho, že jak od pana Pražáka, tak od Jirky Bílka, včetně pana Zavřela, by bylo přislíbený, že tohle budou všechno brát v potaz a že určitě najdeme společnou řeč. A já si moc vážím toho, že jsem součástí Pardubic a věřím tomu, že to tak bude i dál.
2: Dal definitivní zbohem aktivnímu hraní pardubický záložník Kamil Vacek.
1: Krásné emoce. A co bych vzkázal všem? Díky moc, bylo to super.
2: Z Pardubic, Otaku Twiert, Český rozhlas.

0: Chvilka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Blíží se bourání budovy bývalé telegrafie v Pardubicích. Ve Svitavách dnes pořádají krajský den dobrovolnictví. Ministerstvo zdravotnictví chce od příštího roku soustředit operace slinivky jícnu a jater do specializovaných center. V kraji dnes čekejte oblačno, srážky a teploty do 13 stupňů. Je úterý 12. května a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Vyklízecími pracemi a oplocením areálu dnes stavební firma zahájí přípravné práce na bourání zchátralé budovy po bývalé telegrafii v Pardubicích. Samotnou demolici plánuje začít dělat v červenci. Jde o zakázku Pardubické univerzity. Ta nechá na uvolněném místě postavit nový areál Fakulty zdravotnických studií.
3: Nová budova bude připomínat zbouranou telegrafii. Fakultě zdravotnických studií navíc umožní navýšit kapacitu asi o 100 míst. Na zdravotnické a lékařské obory se posledních několik let hlásí hodně zájemců. Dosavadní prostory fakulty v průmyslové zóně u Černé Zabory ale nejsou na větší počty studentů uspůsobené. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Ve Svitavách se dnes koná krajský den dobrovolnictví. Akce, která je už tradicí, má představit pestrost a význam dobrovolnické činnosti v regionu. Návštěvníkům se tam představí centra a organizace, které dobrovolníky přijímají, vysílají nebo s nimi spolupracují, říká mluvčí radnice Kateřina Kotasová.
4: Hlavním bodem dne bude ocenění a představení dobrovolníků, které je naplánováno na 13 hodin a bude také doplněné o inspirativní příběhy z města Svitav. Počítat můžou lidé také s vystoupením nízkoprahového klubu Díra, a to dopoledne, a také taneční školy Scarlett.
2: Operace slinivky jater a jícnu se mají od příštího roku soustředit pouze do specializovaných center. Změnu připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Slibuje si od ní zvýšení kvality a bezpečnosti.

0: naše nemocnice bez potíží absorbuje.
1: Ministerstvo změny podrobněji představí na odborné konferenci koncem května z Olomouce. Josef Čermák, Český rozhlas.
2: Kvůli nedávné kauze s kontaminovanými kojeneckými mléky chtějí ministerstva zdravotnictví a zemědělství zlepšit a zrychlit vzájemnou komunikaci. Někteří rodiče a lékaři totiž české úřady kritizují, že na situaci zareagovali pozdě. V mlécích po celém světě se objevil toxin cereulit, který způsobuje zvracení nebo průjem. Podle ministerstva zdravotnictví je v Česku podezření na otravu u 23 dětí.
3: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačno a ujediněle přehánky, odpoledne proměnlivou oblačnost a srážky místy. V polohách nad 800 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty 10 až 13 stupňů, na horách 2 až 5 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až západní vítr povane místy s nárazy a večer částečně zeslábne. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, tlak mírně postupně slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mír na zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Provoz začíná sílit na příjezdu do Pardubic od Chrudimi, a to na silnici číslo 37. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Předhradí na Chrudimsku. I odtamtud jsme vám v minulosti nabídli přímý přenos. Moc rád vzpomínám na tuhle obec. Její historické centrum se mi moc líbí a věřím, že i vy jste tam zavítali třeba kvůli návštěvě hradu Rychmburg. Pokud jste si všimli, tak v předhradí je starý pivovar. Areál je v trochu neutěšeném stavu, nicméně vypadá naprosto úžasně. No a tuhle schátralou památku teď obec nabízí investorům. Chce si ale pohlídat, na co se změní. Další podrobnosti nabídneme vysílání Českého rozhlasu Pardubice už za pár minut. V dobrém ránu nebudou chybět ani písničky, které nestárnou. Tentokrát se o ně postarají Monika Absolonová, Madonna, Valdemar Matuška nebo také Janek Ledecký. A blíží se i Bleskovka, naše soutěž, ve které tento týden hrajeme, nebo dnes musím podotknout, protože ta CDčka se mění, ale dnes je to CDčko Srdce včely má 5 komor, plus k tomu dáme ještě nějaké drobné propagační předměty Českého rozhlasu Pardubice. Takže to je cena, kterou už za pár okamžiků nabídneme v naší soutěži. No a teď nezbývá, než popřát pohodové úterý. Je 12. května. Připomínám, že svátek má Pankrác.
3: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Růže z Texasu, také Valdemar Matuška. 7.13, ladíte Český rozhlas Pardubice a my vyrážíme do předhradí na Chrudimsku. Pivo se tam vařilo stovky let. Z kdysi slavného pivovaru ale zbyly jenom ruiny. Areál v blízkosti hradu před několika lety vydražila obec. Sama ho ale opravit nedokáže. Bývalý pivovar teď proto nabízí k prodeji. Ponechá si jen několik menších budov. Redaktora Josefa Kopeckého vzal na prohlídku starosta předhradí Zdeněk Mikšovský z KDU-ČSL.
1: Vy stavíte.
2: My budujeme.
3: Pane starostu, tady je na první pohled vidět, že se tady něco děje. Vy jste se zaměřili na ten objekt, který je nejblíž samotnému hradu.
2: Tak ho máme záměr využít jako turistické informační centrum se zázemím a byl by to takový první vstupní objekt, který by sloužil do budoucna jak hradu Rychumburg, tak případně tohoto areálu pivovaru a byl by vstupním objektem pro turisty, pro návštěvníky a podobně.
3: Máte zbrusunovou střechu, když se posuneme dál do toho areálu bývalého pivovaru, tak tady už to tak veselé nevypadá. Přece jenom ty budovy jsou poměrně dost schátralé. Co s nimi bude dál?
2: Tak jak jsme se v roce nebo na přelomu let 2019 a 2020 stali vlastníky toho areálu, tak už v tu chvíli jsme věděli, že jsme strategickými vlastníky a stali jsme se vlastníky proto, abychom tomu mohli dávat ten směr a to další využití. A právě proto teďka v tuhle tu chvíli připravujeme spolupráci s realitní kanceláří investiční záměr pro soukromého investora a právě ve spolupráci s tou realitkou budeme řešit výběr nového vlastníka. Samozřejmě budeme řešit i podmínky toho, za kterých by tady ten investor mohl fungovat, mohl investovat, mohl působit. Jsme v historickém jádru obce, tak aby to využití bylo maximálně směrováno k účelu turistického ruchu, cestovního ruchu, ale aby to nebyl nějaký těžký provoz, aby to nebyly nějaké chemické provozy, sklady a tyto záležitosti.
3: Čili ten další postup by byl takový, že se chystáte ten areál z větší části odprodat, ale chcete si pohlídat, jak se potom změní.
2: Ano, přesně tak to je.
4: Patrně tady, jo?
3: Jo.
4: Výstupně je takovým, jako říkáme, dočasným schodištěm, ale v budoucnu to tom rádi, když se tady to uvidíme krásně s tou balkonu. Aha! Aby se zpřístupnili hradní zahrady tímto směrem.
2: Co se toho výhledu týče, tam máme celkem jasně z realitní kanceláří nasměrován nebo nadefinováno v termín toho prodeje. Pokud se to samozřejmě všechno bude dařit, tak bychom to rádi stihli a zvládli do podzima letošního roku.
5: Informační centrum v bývalé konírně pak chce obec dokončit do 3 let. Z předhradí Josef Kopecký, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Královna popu Madonna dospívala v úterním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Je 7:20 a další tip, další pozvánka pro vás. Tentokrát to bude do univerzitní auly, tedy v Pardubicích, kam dnes dorazí Aneta Langerová. Čeká vás neformální debata s touto osobitou českou zpěvačkou a hudebnicí. Začátek je v 17 hodin.
1: Počasí.
0: A jdeme kouknout na oblohu. Dneska bude většinou oblačno, ojediněle s možností přeháněk. Odpoledne nás čeká proměnlivá oblačnost a srážky se budou vyskytovat místy. V polohách nad 800 metrů budou srážky smíšené nebo dokonce sněhové. Teplotní maxima dnes 10 až 13 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 2 až 5 stupňů Celsia. Vítr vane mírný, severozápadní až západní rychlosti do 7 metrů za sekundu. V nárazech počítejte s rychlostí až okolo 15 metrů za sekundu a večer bude vítr částečně slábnout. Za chvilku Monika Absolonová a David Dale a pak si zasoutěžíme v Bleskovce.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Je tady bleskovka Českého rozhlasu Pardubice. Vy, kteří patříte k soutěživým posluchačům, chystejte telefony. Za malý moment můžete volat a zkusit svoje štěstí. Ale teď se koukneme na to, o co hrajeme. Mám tady CDčko nazvané Srdce včely má pět komor. Tak jsem koumal, o čem to je. Vypráví o Helen, tak se jmenuje hlavní hrdinka. Ta je na prahu třicítky a od svých kamarádů dostane včelstvo. Helen tak začíná svůj první včelařský rok a vy se dozvíte, co obnáší chovat tyto tvorečky. A také se dozvíte, jestli mohou nové vědomosti o včelách přispět k objevování sebe sama. No a k tomu přidáme ještě drobné propagační předměty Českého rozhlasu Pardubice. Jdeme soutěžit! Bleskovka. V začátcích včelařství neexistovaly úly, tak jak je známe dnes, ale lidé se o včely starali v jejich přirozených obydlích, například v dutině vykotlaného stromu. Mě by zajímalo, jestli víte, jak se tato obydlí nazývají. A mám tady možnosti, tři možnosti, aby bylo z čeho vybírat. Za A je to polech, za B klád, anebo za C brť. Tak a můžete telefonovat 726 46 48 48 číslo sem k nám do studia. Už mi to tady všechno bliká, tak se podíváme, kdo je první na drátě, kdo první zkouší svoje štěstí. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Kdo pak je tam? Pavle, jaká je správná odpověď?
1: Já si myslím, že to je klád.
0: Že je to klád, si myslíte. No, klád je lidový název pro špalkový úl, bývá zdobený různým vřezáváním, ale klád to není. Takže bohužel, musím se rozloučit, zkuste štěstí příště, naslyšenou. Zbývají dvě možnosti a šance pro někoho dalšího na naší telefonní lince. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jarka. Já si myslím, že to je zace.
0: Že to je brť. Brť.
2: Ano.
0: Brť. Myslíte nevím. Nebo víte?
2: No, trochu myslím, vím, nevím.
0: Trochu myslíte, nevíte? Prostě zace, říkáte. C je správně, vždycky ano. Znělo v reklamě. A je to tak? Cena je vaše, gratulujeme převelice, poprosím, vydržte na telefonu a domluvíme předání.
2: Ano,
0: tak jo, a hezký den, zatím naslyšenou.
2: Taky hezký den.
0: Díky.
2: Děkujeme.

Milí posluchači, zdraví vás Jarka Vykoupilová. Spolu s bylinkářkou Blankou Kocourkovou a Radioservisem představujeme knihu Bylinková poradna. Najdete v ní výběr nejčastěji pěstovaných a sbíraných bylinek. Seznámíte se s vlastnostmi léčivek a vaši pozornost si získají i zajímavosti z historie a lidového léčitelství. Bylinkovou poradnu objednávejte v e-shopu radiotéka.cz nebo na telefonním čísle 724 819 319.

0: 8.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubický kraj letos přispěje myslivcům 270 tisíc korun na drony s termovizí na vyhledávání srnčat. Bezpilotní přístroje jim pomohou odhalovat mláďata ukrývající se na loukách a předejít tak jejich zranění a úhynům při jarních senosečích. Další stovky tisíc korun dá kraj také na pachové zábrany u silnic, vzdělávání a provoz mysliveckých sdružení nebo na pořádání chovatelských výstav. Chrudim vypsala soutěž na pronájem radarů. O úsekové měření rychlosti má zájem 9 okolních obcí. Město by mělo zajišťovat vyřizování přestupků a výběr pokut. Náklady na pořízení techniky radnice odhaduje na 25 milionů korun. Rokytnice v Orlických horách hledá nového zubaře. Ve městě stomatolog dlouhodobě chybí a místní lidé musí za ošetřením dojíždět do okolních měst. Radnice se teď snaží lékaře do Rokytnice přilákat například úpravami ordinace ve zdravotním středisku. Lístky do divadla nebo na koncerty v Česku zdražily za posledních 7 let zhruba o třetinu. Ukazují to data pořadatelů, které oslovil Český rozhlas. Organizátorům kulturních akcí v poslední době kromě nákladů na produkci narostla také částka, kterou z každé prodané vstupenky dostanou ticketingové platformy. Prezidenti Česka, Rakouska a Slovenska budou v Bratislavě jednat mimo jiné o umělé inteligenci ve vzdělávání. Součástí summitu bude i setkání s vysokoškoláky a prezentace jejich inovačních projektů. A počasí. Dnes čekejte v regionu většinou oblačno a ojediněle přehánky, odpoledne proměnlivou oblačnost a srážky místy. V polohách nad 800 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty 10 až 13 stupňů, na horách 2 až 5 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až západní vítr povane místy s nárazy a večer částečně zeslábne. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, tlak mírně stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Záchranáři zasahují u dopravní nehody 2 osobních aut v Ústí nad Orlicí na silnici číslo 14 v Moravské ulici. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: To byly zprávy s Míšou Spáčilovou. 7.32 ukazují hodiny, ladíte Český rozhlas Pardubice a úterní dobré ráno. To nabídne Pala Haberu, Petra Spáleného, také třeba Bonnie Tyler a už za chvíli i rychlý pohled do dnešního tisku.

0: Petr Spálený se trápí, vy se netrapte, vy si užívejte úterý a také dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Míša Spáčilová stále ve studiu, hezký den.
1: Krásné ráno.
0: A jak jsem sliboval, jdeme se podívat, co se píše v novinách.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Začneme regionální přílohou Mladé fronty dnes. Svitavy se po spuštění nového obchvatu připravují na převzetí původního průtahu městem do své správy. Po loňské opravě v Lanškrounské ulici v pondělí začala oprava vodovodu v Bezručově ulici, která je hlavní příjezdovou komunikací do Lačnova. Pro řidiče to až do konce srpna znamená dopravní omezení rozdělené do několika etap. Průjezd ulicí je umožněn kyvadlově jen vozidlům do 3,5 tuny a od křižovatky s ulicí Nádražní po křižovatku s ulicí Tovární je řízen semafory. Cesta na vlakové nádraží je možná pouze ulicí 5. května. Omezení se dotýká také autobusové dopravy. Lačnovem projíždí pouze autobusová linka mezi Svitavami a Dětřichovem. Jak jsem říkal, práce skončí v závěru srpna, píše regionální MFD.
1: Rada města Pardubic doporučila ke schválení poskytnutí individuální dotace z programu podpory cestovního ruchu na rok 2026 pro pardubický spolek Historie železniční dopravy. Dotace podpoří realizaci projektu Vlečka muzeum Rosice nad Labem etapa Výhybka, který směřuje k vybudování muzejního areálu zaměřeného na železniční historii. Aktuální etapa zahrnuje vybudování části železniční vlečky o délce přibližně 30 metrů, včetně instalace výhybky, která umožní další rozvoj kolejiště. Po dokončení všech etap, které je plánováno do roku 2028, vznikne ucelený muzejní areál o rozloze přibližně 3000 metrů čtverečních. Ten umožní vystavení historických železničních vozidel, ale také jejich dlouhodobé uchování. A dočtete se o tom v pardubickém deníku.
0: Svět řeší epidemii z výletní lodi, kde se rozšířil jihoamerický hantavirus Andres, přenosný z člověka na člověka. Do včerejška onemocnilo 10 lidí, ze kterých už 3 zemřeli. Několik lidí leží v nemocnicích, další evakuované čeká na pevnině karanténa až 42 dní. Odborníci ujišťují, že riziko šíření infekce je nízké, protože k přenosu tohoto viru je nutný déle trvající těsný kontakt s nakaženým. Upozorňují ale, že i v Evropě, včetně Česka, se léčí pacienti nakažení jinými typy hantavirů a někteří i umírají. Například v Česku podlehl nepoznané nákaze před 10 lety lesník z Kladenska. Příčinu selhání organismu odhalila až pitva po jeho smrti. Další podrobnosti na stránkách Mladé fronty dnes. A z tisku vše, posíláme Bonnie Tylera, přejeme krásné ráno.
1: Ať se daří.

0: Doba Bonnie Tyler je 7:45, minuta k tomu. Za chvilku si dáme skupinu Krištof, ale teď se podrobně jdeme pobavit o počasí.
1: Počasí.
0: Co nás čeká dnes a v příštích dnech, poví meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové Jaroslav Tuček. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak začneme úterkem. Co přinese dnešní den?
2: Ten dnešek za tou studenou frontou se nám bude od severu k nám bude proudit studený vzduch, takže se nám docela ochladilo a to ochlazení bude trvat i zítra. Takže dneska většinou oblačno, hlavně dopoledne a ojedinělo možnost nějaké přehánky. Odpoledne potom ta oblačnost bude proměnlivá a srážek nám trošičku přibude. Nad 800 metrů ty srážky pak budou smíšené nebo sněhové, maximální teploty 10 až 13 stupňů a na horách 2 až 5 a vítr ten dneska bude foukat od severozápadu až západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, odpoledne potom místy s nárazy kolem 15 metrů, večer částečně zeslábne. Co se týká rozptylových podmínek, ty budou po celý den velmi dobré a bio to je na jedničce mírná zátěž.
0: Tak ty teploty 10 až 13, nic moc, já jsem také ráno vyrazil jak na motýli, takže jsem klepal kozu na zastávce. Říkal jste, že zítra také takhle chladno?
2: No zítra to už nebude snad na motýly, ale na lední medvědy, protože v noci ty teploty budou padat o dost níž než dnes. Očekáváme v noci oblačnou až polojasnou oblohu s tím, že v průběhu noci může být přechodně i skoro jasno nebo jasno. Ojediněle se můžou vyskytnout ty přehánky, na horách by měly být četnější a nad 700 metrů ve sněhu. Ty nejnižší noční teploty 4 až 1 stupeň Celsia a je možnost i přízemních mrazíků tam, kde by se utišil vítr. Nejnižší noční teploty, jsem říkal, na horách by měly být mezi 3 a 0, vítr od západu 2 až 6 metrů za sekundu. No a přes den oblačno je zataženo s tím, že ojedinělé na horách místy se budou vyskytovat přehánky, takže takovej zamračený den zítra. Maximální teploty 12 až 15, na horách 6 až 9 a vítr od západu až jeho západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: No co nějaké jarní teploty, takové ty příjemnější, jsou v dohlednu?
2: Jsou, ale až příští týden.
0: Tak děkujeme za informace. Tolik meteorolog Jaroslav Tuček, hezký den do Hradce, naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.
1: Rozhlas je tu už 103. rok. Oslavte to s námi a přijďte do ulice svaté Anežky České 29 v Pardubicích na Den otevřených dveří. Ukážeme vám studio, ze kterého k vám každý den vysíláme. A navíc se setkáte s vašimi oblíbenými moderátory, včetně Marie Tomsové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: I have a dream.
1: It's been a hard day's night.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Úterý 12. května. Svátek má první ledový muž. Pankrác. U nás máme nositelů tohoto jména 7. Dva jsou Pražáci. Jestli z Pankráce, nevím. Každopádně pěkný den. Před 100 lety v roce 1926 při průkopnické cestě z Evropy do Ameriky dosáhl mezinárodní tým na palubě vzducholodi Norge severního pólu. Velitelem expedice ze Špicberg na Aljašku byl norský polárník Roald Amundsen. První programovatelný a plně automatický výpočetní stroj představil před 85 lety v roce 1941 v Berlíně průkopník počítačových technologií Konrad Zuse. První digitální počítač byl sestaven z 2600 relé a nesl označení Z3. Před 80 lety se konal první ročník hudebního festivalu Pražské jaro. Každý rok začíná vždy 12. května na výročí úmrtí Bedřicha Smetany v roce 1884. Judista Lukáš Krpálek vybojoval před 3 lety na mistrovství světa v Dauhá stříbro v kategorii do 100 kg. Letos v gruzínském Tbilisi na letošním světovém šampionátu výkon rodák z Jihlavy zopakoval. Bravo.
5: No, zřejmě slušte oddíl, no.
4: Český sériový vrah Ivan Roubal se narodil před 75 lety. Za 5 vražd byl odsouzen na doživotí. U 3 se doposud nenašla těla. A 45 má filmový Freddie Mercury z filmu Bohemian Rhapsody, držitel Oscara Rami Malek. Já přeju hezký den.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1, když rodinu suplují dětské gengy. Příběhy dětí ulice v novém publicistickém pořadu Rozpleteno, vyvržené děti. ČT2, přímý přenos prvního semifinále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě. Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního zahajovacího koncertu 81. Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2026. Úterní večer s Českou televizí.
2: Přijďte si pro svou kapku dobra. Den dobrovolnictví Pardubického kraje se uskuteční v úterý 12. května od 8 do 16 hodin na náměstí Míru ve Svitavách. Nechte se inspirovat, jak můžete i vy pomáhat. Program dne a více informací na www.dobrokraj.cz.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Více než 40 pěstounských rodin se v Pardubickém kraji přechodně stará o ohrožené děti. Moravská Třebová si nechává zpracovat krajinářský projekt na zlepšení biodiverzity v některých lokalitách města. Koalice zpřísní pravidla pro migraci. Novelu předloží v polovině května. V kraji dnes čekejte většinou oblačno, srážky a teploty do 13 stupňů. Dobré úterní ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. V Pardubickém kraji je více než 40 pěstounských rodin na přechodnou dobu. Jedná se o formu náhradní rodinné péče, díky které děti zůstanou v domácím prostředí, než se pro ně najde trvalá rodina. Vloni se přechodní pěstouni postarali o 50 dětí. Většina z nich přešla do dlouhodobých pěstounských rodin nebo se vrátila zpátky ke svým příbuzným.
2: Ani jedno z dětí přitom neskončilo v dětském domově. Pardubický kraj chce do budoucna získat další pěstouny. S náborem pomáhá i iniciativa Domov je dar, kterou založila pěstounka Veronika Pětík-Celiznová. Projekt přibližuje veřejnosti, co pěstounství obnáší a snaží se oslovit lidi, kteří by mohli nabídnout zázemí dětem v náhradní rodinné péči. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Na krajinářském projektu zaměřeném na ekologii v Moravské Třebové v těchto dnech pracují studenti Univerzity Palackého a Mendelovy univerzity v Brně. Výstupem mají být návrhy, jak podpořit biodiverzitu například na knížecí louce, Křížovém vrchu nebo v lokalitě Jihozápad. Vysvětluje Zuzana Brzyjaková z odboru životního prostředí.
3: U toho workshopu je primární zachytit tu krajinu jako celek, což myslím si, že spousta lidí si neuvědomuje, že všechno je se vším propojené v přírodě. Začneme u poldrů přes knížecí louku, Křížový vrch, peklo. To jsou takové naše krajinné dominanty, kterými bychom si měli vážit.
0: Podmínky pro pobyt cizinců v Česku by se mohly zpřísnit. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Novelu, která by měla upravit pravidla pro migraci, podle něj koalice předloží v polovině května.
4: Budeme zpřísňovat i takzvané dočasné ochrany pro Ukrajince, budeme zpřísňovat i další podmínky pro pobyt cizinců v České republice. Mimo jiné se to bude týkat i aut s ukrajinskými poznávacími značkami, technických kontrol a podobně.
0: Koaliční rada měla původně řešit také zavedení celostátního referenda v Česku. Návrh zákona ale projednat nestihla. Vrátit by se k němu měla na příštím jednání.
1: Sport.

0: 11 stupňů, na horách 2 až 5 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až západní vítr povane místy s nárazy a večer částečně zeslábne. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, tlak mírně postupně slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Záchranáři zasahují u dopravní nehody dvou osobních aut v Ústí nad Orlicí. Nehoda se stala na silnici číslo 14 v Moravské ulici. Provoz tam řídí policisté a projíždí se kyvadlově. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jak ožívá jedna z historických místností Pardubického zámku? Restaurátoři tam právě obnovují prostor s unikátním kazetovým stropem, odkrývají iluzivní malby a interiér doplní moderní prvky podle návrhu architektky Evy Jiřičné. Podrobnosti se v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice dozvíte už za chvíli. Samozřejmě i muzika je připravená, v příštích chvílích zazní Petr Kotwald, Marie Rotrova, dáme si také Beach Boys a dál přejeme pohodové úterý. Je 12. květnový den. V kalendáři jméno Pankrác a také Vsevolod. Tak přejeme všechno nejlepší a ještě jednou dobré ráno a pohodový poslech.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Marie Rotrová s písní Déšť ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. My vyrážíme na Pardubický zámek, kde se restaurátoři pustili do obnovy historické místnosti s kazetovým stropem. Prostor, který kdysi v 16. století sloužil společenským setkáním, by se k podobným účelům mohl vrátit i dnes. Na stěnách už znovu ožívají iluzivní malby, připomínající dřevěné obložení, a interiér doplní novodobé lavice podle návrhu architektky Evy Jiřičné. Reportérka Českého rozhlasu Pardubice Naďa Kubínková zjišťovala přímo na místě, jak práce pokračují.
1: Vlastně ten sál skoro nepoznáte.
2: Říká o místnosti s kazetovým stropem ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek. Prostor, který kdysi v 16. století sloužil společenským setkáním, by se tak k podobnému účelu mohl vrátit i dnes. A to za pomoci architektů pod vedením Evy Jiřičné. Na stěnách už znovu ožívají iluzivní malby, připomínající dřevěné obložení.
3: Teprve teď, když to vidím domalovaný, tak teprve teď jako ta celá atmosféra toho prostoru najednou vynikne, protože oni tu malbu udělali, i když ta perspektiva je podivná, že jo, z našeho hlediska, tak přesto oni do toho udělali něco, co prostorově víceméně vypadá, jako kdyby to bylo skutečně architektonicky stvárněný třídimenzionální objekt.
2: Projekt vznikal poměrně dlouho a podle restaurátora Jiřího Bláhy nepůsobí tak jednoduše, jak by se mohlo zdát na první pohled.
4: Skoro dva roky se pracovalo nejprve na průzkumech toho, jak podobné věci v tom 16. století vypadaly, a potom jsme dlouho dělali návrhy na papíře vlastně a postupně jsme ubírali, protože ta původní myšlenka byla opravdu jako zrekonstruovat maximum možného, ale zjistili jsme, že vedle těch originálních fragmentů to vlastně opravdu nejde, protože bychom si museli hodně vymýšlet.
2: Interiér pak doplní novodobé lavice podle návrhu architektky Jiřičné.
3: Ten nábytek, který tady začíná se tvořit, tak opravdu jako je daleko víc inspirovaný tím historickým tvarem, co se zachovalo nebo o čem víme.
2: Tady se díváme na jednu z lavic, to je asi nějaký prototyp. Je to tak.
4: Ty lavice, říkám, navazovaly původně na to iluzivní ostění, lemovaly ty stěny, bylo možné si na ně sednout, a protože právě je snaha nepředstírat nějaký historický tvar, tak architekti z ateliéru paní Jiřičné navrhli v podstatě moderní tvar, který odpovídá zhruba tou hmotou nebo tou velikostí tomu, jak to asi mohlo vypadat, tak aby to bylo pohodlné na sezení, ale aby se to zároveň tvářilo moderně, protože tady bude i další moderní nábytek.
2: Říká restaurátor Bláha a Eva Jiřičná dodává.
3: Takže když sem člověk vejde, tak nebude na něj padat těžký strop, ale naopak bude v prostoru, který bude vyvážený.
2: Stavební práce skončí v prosinci. Následovat bude vybavování interiéru. První návštěvník pak vstoupí do obnovených částí v druhé polovině příštího roku. Z Pardubického zámku Naďa Kubínková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice stále s vámi. Dnes se v rubrice, co v učebnicích nebylo, podíváme na hranici Čech a Moravy. Už za malou chvíli s Martinem Písaříkem i muziku pro vás chystáme. Zaspívá Petr Muk a dál přejeme krásné úterní ráno.
1: Počasí.
0: Většinou oblačno a ojediněle možnost přeháňky. Takové nás dnes čeká počasí s tím, že odpoledne bude proměnlivá oblačnost a srážky se budou vyskytovat místy. V polohách nad 800 metrů budou srážky smíšené nebo dokonce sněhové. Teploty 10 až 13, v 1000 metrech 2 až 5 stupňů Celsia a vítr vane mírný severozápadní až západní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Místy počítejte s nárazy okolo 15 metrů za sekundu a večer bude vítr částečně slábnout. Plná sil dorazila Jitka Slezáková. Dobré ráno.
2: Po vítané procházce, opravdu plná sil, krásné ráno, už se těším na dobré dopoledne.
0: Počkej, kde pak ses procházela?
2: No já se procházím každé ráno.
0: S pejskem.
2: Ale no to taky, ano, s pejskem do lesa.
0: A od auta.
2: No a potom od auta.
0: Jo, ty parkuješ
2: od
0: někde
2: cihelny, u koupaliště.
0: Se zemicích.
2: To už bych potřebovala nějakou elektrokoloběžku, kdybych parkovala se zemcích, anebo kolo.
0: Počkej, to ono to tak možná šlo. Dopadne, jestli to budou vylepšovat pořád tady to parkování. Tak co nás čeká dopoledne?
2: Co nás čeká? No tak my zůstaneme u té dopravy. Podíváme se například do Vysokého Mýta, kde nově teď autoklub nabízí jízdy pro učitele středních škol a taky pro studenty. Kurzy pro studenty se tam velice ujaly. Tak o tom bude jedna z reportáží. A v radioporadně budeme mít Davida Říhu, což je předseda veterán klubu Pardubice. A ti chystají velikánskou akci na Penštýnském náměstí teď v sobotu a my jsme to propojili, náš den otevřených dveří a tyhle ty spanilé jízdy veteránů, které mají každoročně obrovskou návštěvnost, budeme tam mít našeho reportéra. No a myslím, že to bude pěkné, tak pozveme.
0: Výborně, tak ať se krásně vysílá.
2: Děkuju.
0: Vám posluchačům přejeme, aby bylo i to dopoledne příjemné a samozřejmě dobré ráno pokračuje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapálené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mauca slečno, hejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Půl deváté.
5: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
4: O vakcíny proti katarální horečce ovcí je mezi chovateli velký zájem. Nákaza byla v loni potvrzená i na několika místech v Pardubickém kraji. Pro člověka nebezpečná není, virus napadá ovce, skot nebo kozy. Dodávku 25 000 kusů nové verze vakcíny si už čeští chovatelé rozebrali. Městský úřad v Chrudimi zamítl plánovanou přestavbu tábora Barandov. V areálu u Miřetína chtějí provozovatelé postavit nové chatky, pódium nebo přístřešky. Podle rozhodnutí úřadu by ale budovy stály v těsné blízkosti lesa, v dopadové zóně stromů a není proto možné úpravy povolit. Oprava domku na sboru v Kunvaldu bude podle odhadů stát 27 milionů korun. Informuje o tom Pardubický kraj, který si nechává zpracovat projektovou dokumentaci na první etapu prací. S dokončením obou etap hejtmanství počítá do konce roku 2028. Domek čeká kompletní obnova i přístavba nového traktu. Zároveň tam vznikne nová expozice o jednotě bratrské a českém exilu. Lidé se dnes rozloučí se skladatelem a textařem Oskarem Petrem. Zemřel 29. dubna ve 73 letech. Obřad začne hodinu popolední ve velké síni Strašnického krematoria v Praze. Začíná filmový festival ve francouzském Cannes. Letos je ve hře o hlavní cenu Zlatou palmu také nový snímek režiséra Pedra Almodóvara Amagar Navidad Hořké Vánoce. Na červeném koberci se objeví i John Travolta, v premiéře uvede svůj režisérský debut o chlapci, který poprvé cestuje letadlem. A počasí. Dnes čekejte v regionu většinou oblačno a ojediněle přehánky, odpoledne proměnlivou oblačnost a srážky smíšené. V polohách nad 800 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty 10 až 13 stupňů, na horách 2 až 5 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až západní vítr povane místy s nárazy a večer částečně zeslábne. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, tlak mírně, postupně slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Záchranáři zasahují u nehody dvou osobních aut v Ústí nad Orlicí. Nehoda se stala na silnici první třídy číslo 14 v Moravské ulici. Provoz tam řídí policisté, projíždí se kyvadlově. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: To byly zprávy s Míšou Spáčilovou a s vámi úterní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice 8.33 a už za chvíli představíme novou výstavu, která bude k vidění na Pardubickém zámku. Dorazí historik a kurátor výstavy Jan Tetřev, no a jmenuje se Příběhy palných zbraní od doutnáku k automatu. Podrobnosti za pár minut z muziky Činaské nebo Pavel Bobek. Zase.

0: Já ti zpívám, to byl Pavel Bobek v úterním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Palné zbraně provázejí člověka déle než 600 let. Sdílejí a ovlivňují osud lidí, měst, států i celých civilizací. Výstava Příběhy palných zbraní od doutnáku k automatu vypráví o vývoji obyčejných, luxusních, vojenských i civilních palných zbraní od 16. století do současnosti. No a právě na tuto výstavu pozveme s historikem a jedním z kurátorů výstavy Janem Tetřevem, který je naším dnešním hostem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak název naznačuje, bude to asi o tom dlouhém historickém vývoji, kde vlastně začíná příběh palných zbraní?
1: Příběh palných zbraní začíná někde v Číně v 7. a 8. století našeho letopočtu. U nás v Evropě začíná ve 14. století a u nás v Čechách přibližně ve stejné době. Ten náš příběh, který budeme vyprávět, začíná v 16. století, protože starší zbraně v našem depozitáři nemáme a starší nemají ani v depozitářích Olomouckého muzea, se kterým jsme ty naše sbírky propojili a vytvořili jsme tak unikátní výstavu.
0: Ano, asi musíme zmínit tedy i jméno druhého kurátora. Zaslouží si to pan Karel Podolský.
1: Karel Podolský, můj kamarád a kurátor sbírky zbraní Olomouckého muzea, se kterým jsme si před lety prolezli depozitáře a zjistili jsme, že tam, kde Olomouc nemá, tam mají Pardubice a naopak. A tak jsme si před lety prostě řekli, uděláme výstavu. Ono to trvalo, nežli se našla ta správná konjunkce hvězd, až asi před 5 lety jsme do toho vletěli a v roce 24 jsme otevřeli výstavu a vydali knížku v Olomouci a teď se to v modifikované podobě přesouvá k nám do Pardubic.
0: Asi není úplně v našich časových možnostech tady detailně popisovat, co všechno návštěvníci uvidí. Nicméně, když to vezmeme po těch základních bodech historických, který technologický skok byl podle vás pro vývoj zbraní ten nejzásadnější?
1: Tak já si myslím, že nejdůležitější byl přechod od křesadlových zbraní k perkusním, kdy se k zážehu zbraní začala používat třaskavina, která reagovala na náraz. Protože odtud už vedla přímá cesta k zadovkám na náboje s kovovou nábojnicí a se zápalkou, kde tahle třaskavina byla. Takže někdy kolem poloviny 19. století, spíš v té první čtvrtině, se raketově rozjel vývoj ručních palných zbraní. Takže jestliže v té první čtvrtině 19. století se ještě střílelo z křesadlových pušek, tak v první čtvrtině 20. století už vládly kulomety, samopaly a samonabíjecí pušky.
0: Takže palné zbraně opravdu zásadním způsobem ovlivnily třeba vedení válek?
1: Ovlivnili, protože dali obyčejnému chlapovi s flintou šanci sundat z koně ozbrojeného, obrněného rytíře, který se celý život cvičil k válce a tenhle chlap po pár dnech nebo týdnech výcviku s palnou zbraní ho z toho koně dokázal sundat.
0: Ovlivnili zbraně i běžný život mimo bojiště?
1: Já si myslím, že zbraně ovlivňují život mimo bojiště. Mám na mysli civilní sebeobranné zbraně, protože řekněme si rovnou, Samuel Colt udělal proto, aby slabí nebyli tak slabí daleko víc než řada neziskových organizací. Oni, tak říkajíc, vyrovnali šance těch slabých projít nebezpečnými místy. Dali slabším možnost bránit svůj majetek, bránit svůj život.
0: Teď řekněme etická otázka, jak při přípravě výstavy pracujete s tím, že zbraně jsou sice technicky fascinující, ale zároveň slouží k zabíjení.
1: Zbraně slouží k zabíjení a díky tomu tady jsme my. Díky tomu, že naši předkové měli lepší zbraně, měli lepší spojence, byli surovější než my. Takže to zabíjení, ať chceme nebo nechceme, můžeme to zastírat, ale stejně to nezastřeme. K dějinám lidstva patří, vyhráli ti silnější, drsnější, ti, kteří byli víc vykutálení. Takže zbraně prostě už jsou takové. Když je mít nebudeme, tak si s námi ti druzí z nás poradí.
0: Dá se na zbraně nahlížet třeba i na jako umělecké předměty?
1: Určitě, my tam nemáme jenom vojenské zbraně, naopak máme tam i řadu nádherných civilních zbraní. Je tam třeba pár pistolí od pražského puškaře Antonína Vincence Lebedy, jejíž návrh dělal Josef Mánes. To jsou šperky tyhle ty věci. protože k lovu a ke své reprezentaci a ke sportovním účelům si bohatí lidé vždycky pořizovali luxusní zbraně. Platí to i do dneška. Další kategorie zbraní, která je, řekl bych přímo, naprosto politicky korektní, jsou zbraně ke střelbě pro zábavu. Vzduchovky, flobertky, dneska jsou to i předovky. Samozřejmě, že stát určuje velmi striktní pravidla, jak se se zbraněmi má zacházet, ale zbraně prostě mezi lidmi jsou.
0: Mm-hmm. Jan Tetřev je naším dnešním hostem v Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice a co ještě zajímavého uvidíte na výstavě, o které mluvíme, to si řekneme za malou chvíli.

0: Příběhy palných zbraní od doutnáku k automatu, tak se jmenuje výstava, kterou ode dneška můžete vidět v Pardubickém zámku. Historik Jan Tetřev je naším dnešním hostem. Uvidí návštěvníci nějaký exponát, který má mimořádně zajímavý příběh?
1: No však jsou to příběhy palných zbraní, takže na ty příběhy by se k nám právě mělo chodit. My ke každému vývojovému období jsme vybrali jednu zbraň, jejíž příběh jsme dokázali nějakým způsobem zrekonstruovat. Takže je tam třeba replika, moderní replika pušky s vnitřním křesadlovým zámkem, ale tu konstrukci vymyslel Stanislav Pacelt, rodák ze Sezemic, vymyslel ji v Heřmanově Městci, pak se používala na několika místech po Evropě. Načež v roce 2009, když už to dávno upadlo v zapomnění, tak puškař ve Vysoké nad Labem Miloš Skrbek ji vyrobil a ta replika doputovala k nám. Nebo tam je kulomet Bren Mark 1, ten vymysleli v Brně. Dovymysleli ho v Enfieldu v Anglii. Mm-hmm. Potom ho vyrobili v roce 1943 v Lightgow v Austrálii. Ta zbraň bojovala v Tichomoří, pak ji přivezli do Anglie. Tam ji znehodnotili. A v 95. roce ji tam koupil český emigrant, obchodník se zbraněmi, ten ji dovezl do Vsetína a nakonec těch pár set kilometrů doputovala autem k nám do Pardubického muzea. Mm-hmm. Takže to je zbraň, která sjezdila kontinenty.
0: Cestovalá zbraň. To znamená, že tam budou kvění ty konkrétní zbraně, které drželi konkrétní lidé.
1: Ano.
0: A jejich příběh tam bude nějakým způsobem prezentován.
1: Prezentován příběh těch zbraní. Zřídka se dostaneme k příběhům těch konkrétních lidí. Máme tam zbraň, o které víme, že ji měli v rukou dva rakouští arcivévodové, protože je dánská, byla ukořistěná. Pak ji měli na nějakých svých zámcích na Moravě, to za svý kolega Podolský z Olomouce, ten by nám to řekl líp. A následně po roce 1918 jako Habsburku jim byla zabavena a dostala se do Olomouckého muzea. Takže těch zbraní s příběhem je tam víc. My tam máme dokonce celý jeden malý sál, ve kterém jsou zbraně a soubory zbraní s příběhem. Třeba je tam příběh toho, jak se k nám do muzea dostala zbroj kavkazského bojovníka, kterou přivezl inženýr Josef Boháč. A protože jsme muzejníci a máme rádi veselé věci, tak jsme nechali z tohoto příběhu udělat animovaný film, který tam neustále dokola bude běžet. Takže rozhodně se je na co dívat. Není to jen výstava o vývoji palných zbraních, ale i o tom, jak ty zbraně putovaly, jak oni sami žili.
0: A když to doplním, tak to není výstava jenom koukací, bude možnost si i osahat něco?
1: Určitě. Máme tam maketu křesadlové pušky, na kterou se může sahat, maketu perkusní pušky, pak je tam řez opakovačkou a řez samopalem a to jsou všechno zbraně, na které je dovoleno sahat a manipulovat s nimi. Ostatně my v Pardubickém muzeu tohle děláme už dobře 20 let.
0: Vernisáž je dnes odpoledne?
1: Ano, odpoledne od 5 hodin.
0: No a veřejnost potom může výstavu navštěvovat od zítřka až
1: do kdy? Od zítřka až do konce roku, denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. A jestli se bude prodlužovat přes nový rok, to se uvidí časem.
0: Nějaké komentované prohlídky jsou v plánu, protože s vaším výkladem to musí být fascinující.
1: No, my jsme se rozhodli, že uděláme komentované prohlídky se třemi kurátory. Budu provázet já, bude provázet olomoucký Karel Podolský, protože on zase zbraně vidí úplně jinak, jiným způsobem než já. Mm. A ještě jsme se rozhodli zapojit archeologa Honzu Musila, který se fantasticky vyzná v nejstarších palných zbraních, takže to bude specializovaná prohlídka. Termíny ještě nejsou určené, ale ty prohlídky určitě budou.
0: No a poslední otázka na vás osobně. Co vás na historii palných zbraní fascinuje úplně nejvíc?
1: Ty jejich příběhy. To, že se z nich nechá vyčíst, čeho se účastnili. Ne ze všech. My se taky neumíme na všech.

0: všechno úplně přesně zeptat. Ta historie má navíc spoustu slepých uliček a já, jelikož jsem cimrmanolog, tak mám slepé uličky neskutečně rád a ve oboru zbraní samozřejmě spousta byla. No a je to práce, ke které jsem se před lety čistě náhodou dostal a hodlám ji vykonávat, co to půjde.
1: Jan Tetřev byl naším dnešním hostem. Moc díky, že jste dorazil. Ať se výstava povede, a naslyšenou.
0: Děkuji a naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Blíží se bourání budovy bývalé telegrafie v Pardubicích. Chrudim vypsala soutěž na pronájem radarů. Ministerstvo zdravotnictví chce od příštího roku soustředit operace slinivky, jícnu a jater do specializovaných center. V kraji dnes čekejte většinou oblačno, srážky a teploty do 13 stupňů. Dobré úterní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Vyklízecími pracemi a oplocením areálu dnes stavební firma zahájí přípravné práce na bourání schátralé budovy po bývalé telegrafii v Pardubicích. Samotnou demolici plánuje začít dělat v červenci. Jde o zakázku Pardubické univerzity. Ta nechá na uvolněném místě postavit nový areál Fakulty zdravotnických studií.
2: Nová budova bude připomínat zbouranou telegrafii. Fakultě zdravotnických studií navíc umožní navýšit kapacitu asi o 100 míst. Na zdravotnické a lékařské obory se posledních několik let hlásí hodně zájemců. Dosavadní prostory fakulty v průmyslové zóně u Černé Zabory ale nejsou na větší počty studentů uspůsobené. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Chrudim vypsala soutěž na pronájem radarů. O úsekové měření rychlosti má zájem 9 okolních obcí. Město by mělo zajišťovat vyřizování přestupků a výběr pokut. Náklady na pořízení techniky radnice odhaduje na 25 milionů korun. Operace slinivky jater a jícnu se mají od příštího roku soustředit pouze do specializovaných center. Změnu připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Od reformy si slibuje zvýšení kvality péče o pacienty.
3: Ministerstvo zdravotnictví se při reformě rozhoduje mimo jiné i podle počtu operací v jednotlivých nemocnicích, pokračuje Hana Plačková z tiskového oddělení rezortu.
4: Obecně však platí, že pracoviště s vyšším počtem výkonů dosahují lepších klinických výsledků a nižšího rizika komplikací.
3: Výkony by se měly soustředit mimo jiné i do fakultní nemocnice Olomouc. Přednosta tamní chirurgické kliniky Dušan Klost centralizaci vítá.
5: Nepředpokládáme nějaký dramatický nárůst počtu pacientů. Pokud tomu nárůstu dojde, tak to bude v řádu jednotek, které naše nemocnice bez potíží absorbuje.
3: Ministerstvo změny podrobněji představí na odborné konferenci koncem května z Olomouce. Josef Čermák, Český rozhlas.
0: Pražský léčitel Alan Jarkovský, obviněný ze znásilnění 4 žen a zneužití dalších 3, vybral od sponzorů a klientů 20 milionů korun na luxusní sídlo. Tvrdili jim, že tam mohou přečkat konec světa. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Český rozhlas možnost nahlédnout. Za peníze chtěl zrekonstruovat 2 staré mlýny na Kutnohorsku. Ani jedna nemovitost mu už ale nepatří, protože se nechal od svého společníka 3 měsíce před obviněním vyplatit. Léčitel je ve vazbě, jeho advokát nechtěl případ komentovat. Koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu dnes zahájí Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. V obecním domě zazní Smetanova Má vlast pod taktovkou Petra Popelky.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačno a ojediněle přehánky, odpoledne proměnlivou oblačnost a srážky místy. V polohách nad 800 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teplo

0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 29. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Ano, jak zaznělo ve zprávách, začíná pražské jaro na počest Bedřicha Smetany, který zemřel právě 12. května 1884. A jak známo, narodil se v Litomyšli v našem kraji. Tak možná, že máte blízko ke klasické hudbě, zavítáte na některý z programů, anebo si počkáte na Smetanovu Litomyšl. Ta už se taky blíží. Co vám nabídneme v první hodině našeho dobrého dopoledne? Kurzy bezpečné jízdy, například řekneme si, co znamená slovo vrchcáby. No a čeká nás také cyklistický seriál. Co je dobré zkontrolovat na kole, než vyrazíme někam na výlet. Tak příjemný poslech při úterku přejeme.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Pankrát, Servác, Bonifác, studení bratři přinesou chladna, jak se patří. No a přinesli, tak to tento týden nějak vydržíme. A potom teprve začneme sázet teplomilnou zeleninu, například papriky. Papriky sázet v tomto období ještě přece jenom zahradníci nedoporučují. Ale to už jsem zase trochu uklouzla směrem do zeleně, do přírody. Pojďme k divadlu. Existují profese, u kterých vůbec nemusíte zjistit, že člověk nedorazil do práce. Herecký kumšt k ním ale rozhodně nepatří. Divadelní publikum jednou marně čekalo i na herce Jiřího Štěpničku, kterému tahle událost zůstala v paměti i po dlouhatánských letech. Poslechněme si ho.
1: Stalo se mi to ještě v době, kdy jsem byl začínající herec v divadle Vítězného února v Hradci Králové a bez povolení, protože k tomu musel vždycky ředitelství dávat povolení, jsem točil film s Janem Roháčem a s Janou Šulcovou. A jezdil jsem svým autem a tam byly ty nočky a tak jako jsem už byl takovej to. A věděl jsem, že jeden den netočím a že mám volno a že pojedu domů do Prahy a u mámy se vyspím. Jenomže se ten natáčecí plán posunul a já jsem ten den, co jsem jako neměl točit, točil, ale ten mozek už to nezapracoval a já po tom natáčení odjel domů k mamince do Římské ulice. Spal jsem a ráno v 10 telefon a my jsme měli s mámou takovou jako paralelku, ona měla ve svém pokoji telefon, já tak jsem to zvedl a slyším, cože? No to je průser. A kolik to bude stát, pane řediteli? Já říkám, co je, co se děje? No prosral si představení, chlapečku. Když jsi tady měl být v divadle Vítězného února, v 10 hodin se začínalo. No já jsem říkal, mami, půjč mi auto, já jedu. On říká, ne, nikam nepojedeš, to by si se zabil. Takže jsem jel autobusem, hamba mě fackovala. Teď jsem šel do toho divadla asi 6krát. V hotelu Grand, což je tam u řeky, tak do toho kopečka a pak jsem zase zpátky a dal jsem si v hotelu Grand dalšího panáka, abych se posilnil a pak jsem to... A tam byl Mirek Zounár, starší kolega, tatínek Martina, povídá, no to jdi do háje, to si říkáš profesionál, no seřval mě jak malýho Jardu. Neuplynuli ani 3 neděle. Pan Zounár byl velký rybář. Hráli léto. Volali domů k němu. Kde je pan Zounár? No, on jel na ryby. Ježišmarja, a kam jel? No, já nevím, no, je někde tady kolem Hradce. No. Takže divadelní ředitelství celý na nohou zbunktovalo všechny možný taxíkáře, který jezdili po povodí kolem Hradce Králové a volali pan Zounár, pan Zounár, pan Zounár. No ale to už lidi seděli v ledišti a tím řekli, že panu Zounárovi se udělala srdeční nevolnost, tak byli trpěliví, že třeba nějak jako dojede a že to představení se odehraje. No. Načež lidi, samozřejmě spousta z nich tenkrát ještě byli kuřáci, tak vyšli před to divadlo a tam hulili. V tom přijel taxík, z toho vystoupil Mirek Zounár, popytel v těch gumácích, s tou sadou těch prutů a s batohem a tohle. Kdy diváci na to čuměli, protože měli informace, že měl srdeční slabost, tak na to koukali, tak je zase nahnali do toho hlediště. A první slova, která padla, když pan Zounár vešel na jeviště, tak v textu, ne, že si to někdo vymyslel, je berou, berou, pane redaktore. Divadlo spadlo samozřejmě. No já jsem se to taky hned dozvěděl, takže jsem běžel do klubu. Do toho klubu se scházel takhle po schodech, protože dřív to byl nějaký hambinec. Tam jsem čekal, až tedy představení skončí, až přijde pan Zounár. A tam jsem seděl a říkal jsem, to si říkáš profesionál.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Taky trochu romantiky jsme poslali do vašich domácností. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, je úterý 12. května a úřaduje první ledový muž Pankrác. 9 hodin 19 minut. Když na začátku tohoto roku spustil Pardubický kraj spolu s autoklubem ve Vysokém Mýtě kurzy bezpečné jízdy pro studenty, projekt vzbudil velký zájem také u pedagogů. Nově tak na Vysokomýtském polygonu budou trénovat za podpory hejtmanství také učitelé středních škol. Reportérka Šárka Rusnáková zjistila podrobnosti.
1: Začínáme se všemi řidiči takzvaným krizovým brzděním, to znamená, oni si vyzkouší zabrzdit z různých rychlostí, ať už městských nebo těch vyšších, s tím, že to zkoušíme na různých adhezních podmínkách, ať už se jedná o suchý povrch, kluzký povrch, nebo také, my tomu říkáme 50 na 50, to znamená polovinu auta jedou po adhezi lepší, druhou polovinu auta po adhezi horší.
2: Vedoucí polygonu ve Vysokém Mýtě Pavel Budina popisuje jednu z praktických částí kurzů bezpečné jízdy, které tam nabízí řidičům. Od ledna také těm začínajícím, tedy studentům středních škol, vysvětluje Jan Dušek, místopředseda autoklubu Karosa, který polygon provozuje.
3: Rozjíždíme projekt ve spolupráci s Pardubickým krajem, kurzy bez zvládání krizových situací za volantem pro studenty středních škol v Pardubickém kraji. Tento projekt se ujal, již máme odučených drobné stovky studentů.
2: Kurz je reakcí na varovné statistiky dopravních nehod mladých řidičů a kombinuje teoretickou výuku na školách a praktický výcvik na polygonu.
3: První část je teoretická, kterou vyučujeme na škole, kde studenty provedeme teorii, jak na krizovou situaci a další základní bezpečnostní prvky. Druhá část už je u nás na polygonu, kde studenti přijedou se svými vozidly a projdou si první teoreticko-organizační hodinou a následně mají 3 praktické hodiny u nás v areálu autodromu Vysokého Mýta na kluzných plochách. Skládá se to jak z kluzné rovinky, kde si vyzkouší krizové brzdění, slalom nebo vyhýbací manévr. Součástí tohoto kurzu je zároveň i resuscitace ve virtuální realitě.
2: Projekt se setkal s takovým ohlasem, že teď ve Vysokém Mýtě rozšířili nabídku o kurzy pro učitele.
3: Kurz pro učitele je trošičku něco jiného, protože kurz pro studenty je taková odlehčená verze. Kurz pro učitele vychází z kurzu standard, který nabízíme pro zkušené řidiče. Obsahem kurzu je teoretická část přímo na polygonu v počtu 3 hodin a následně 3 až 4 hodiny na plochách rovinka, kluzný kopec, rozhazovací kivná deska a další pracoviště.
2: I na kurzy pro učitele, stejně jako na ty pro studenty, přispívá Pardubický kraj. Z Vysokého Mýta Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: O čem se mluví?
1: Obnova přírody na Světavsku. Ekologové vrací tamním loukám jejich rozmanitost. Díky tomu se tam vrací desítky druhů motýlů i dalších zvířat. Je vypalování porostu tradiční metoda, která pomůže, nebo je to v dnešní době častého sucha hazard? Lze obnovit a udržovat louky i jinak? V pořadu O čem se mluví odpoví Ondřej Kukrecht z Českého svazu ochránců přírody Arion. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Potůčkovou a jejím hostem.
2: Rozhlas je tu už 103. rok. Oslavte to s námi a přijďte do ulice svaté Anežky České 29 v Pardubicích na Den otevřených dveří. Ukážeme vám studio, ze kterého k vám každý den vysíláme. A navíc se setkáte s vašimi oblíbenými moderátory, včetně Marie Tomsové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Je 9:30, příjemné dopoledne vám všem přejeme, kdo posloucháte Český rozhlas Pardubice. A teď se dostáváme opět k zajímavým starým slovům s Dagmar Magincovou, ale ještě než vyslovím to, na které se dnes zaměříme, tak vám řeknu píši šmout, nebo taky mouřenin v košili, odvojty vrtišky, vyniká vláčným korpusem, krémem a ovocným gelem. A recept dostanete na našich vlnách za hodinu zhruba, tak si na to počkejte. Teď se s Dagmar Magincovou zaměříme na vrchcáby. Poslechněte si, jak tohle slovo vzniklo.
1: Slovní zásoba se rozšiřuje různými způsoby a jedním z nich je kalkování. Zjednodušeně řečeno, doslovný překlad. Příkladem současného kalku je například přání mějte hezký den, kde se přesně kopíruje struktura anglického frazému. Čeština má ovšem nejvíc kalku z němčiny a jedním takovým kalkem, přesněji hybridním kalkem nebo polokalkem, je pojmenování staré hry v kostky vrchcáby. Ve středověku se těšili velké oblibě a i když se kostkám říkalo prčky, pro hru se ujal polopřeklad německého Wurfzabl, kde se Wurf, vrch, hod, přeložil a druhá část cábl, neboli hrací deska, ta se nechala, jak byla.
0: Takže je to opravdu něco podobného jako mějte hezký den. Je to věta, která není česky správně, zítra nám to jistě Dagmar Magincová tady potvrdí osobně, protože jsme ji pozvali do radioporady po 11. hodině a probírat budeme hlavně pranostiky.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: O ponožkách už toho bylo řečeno opravdu hodně, ale i taková ponožka, ke které neexistuje druhá do páru, může být užitečná. Někdo říká, takový ten člověk, který je pozitivně naladěný, že mu pračka darovala ponožku navíc. No tak si řekněme, na co může být taková jedna ponožka dobrá. V Babských radách to víme.
1: Babské rady.
2: Trápí vás bolavé klouby či naražená část těla? Udělejte si ze staré ponožky nahřívací či ledový obklad. Stačí ji naplnit buď nahřátou pohankou, luštěninami, rýží či třešňovými peckami, anebo kostkami ledu v igelitovém sáčku a poté přiložit na bolavé místo. Starou ponožku lze použít i jako praktický obal, například na mobil, který je při práci na zahradě či v dílně vystaven nástrahám poškození. Ideálním pomocníkem je ponožka, ke které nemáte druhou do páru. Hodí se při úklidu, kdy ji stačí navléct na mop či koště, dobře tam drží a po vyprání ji můžete opakovaně použít. Díky ponožkám můžete také zbavit pokojové květiny vrstvy prachu. Stejný trik můžete využít například i na otření žaluzí. Z jinak nepoužitelné ponožky si s přehledem vyrobte také lapač pachů. Stačí, když ji naplníte suchou kávovou sedlinou a pověsíte do míst, kde se chcete zbavit nelibého odéru.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Je to pravda, takových služeb může ponožka vykonat, než ji hodíme do koše. If you change your...

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat se budu s fotografem Janem Šibíkem.
0: Poslouchejte nás už

0: 9 hodin, 8 a 40 minut. Jdeme vybírat kolo. Před námi je totiž další díl seriálu o jedné z určitě desítky nejoblíbenějších volnočasových aktivit současnosti. Jízdě na kole. Včera jsme mluvili o tom, jak na výšťky za město kolo připravit. Dnes budeme mluvit mimo jiné také o tom, jak si kolo vybrat. Šárka Rusnáková znovu zašla do cykloprodejny ve Vysokém Mýtě, aby se tam Radka Kroulíka zeptala, jestli existuje něco jako kolo na míru naší osobnosti.
1: Tak jako ještě před pár lety jsme znali rozlišení silniční kolo a horský kolo. Pak se samozřejmě do toho přidala taková ta turistická verze někde mezi trekkingové kolo. Pak se z toho vyloupla verze crossové kolo. Tak někdy to je možná trošku víc marketing, než úplně nutná potřeba. Samozřejmě, kdo si chce zazávodit a mít pořádně jako pocit rychlosti, tak silniční kolo je priorita, ale čím dál častěji se do popředí derou takzvaný gravel kola, který mají geometrii silničního kola víceméně, ale jsou určený i na nějaký drobnější terén, podobně jako už pak ty trekkingový crossový kola. No a samozřejmě pro turisty, tak crossový trekkingový kola, který se maximálně liší v tom, jestli mají nebo nemají odpruženou vidlici, ale obě kola zvládnou lehký terén, polní lesní cesty, výlety a jsou to kola lehký do přírody na turistiku úplně ideální. A nebo pak samozřejmě už se posuneme k těm horským kolům, který jsou už zase těžší, těžkopádnější a zase si s nima můžeme dovolit mnohem větší terén a výpravy za větším dobrodružstvím, někde nějaký ten skok, kořeny, kameny a zvládneme všecko.
2: On teď přišel zákazník, je vidět, že jsme tady u vás v cykloprodejně. Je pravda, že sem chodí teď víc lidí, když je sezóna, jako asi pravděpodobně víc než v zimě, nebo naopak třeba v zimě se lidi rozhodnou, že dají to kolo servisovat.
1: Tak určitě těch zákazníků teďka na jaře je dost. Ten servis vždycky se navalí taky tyhle jarní měsíce, zlatě, kdyby se rozložil do celého roku, ale nějak to zvládnem.
2: S čím lidé tedy nejčastěji přicházejí? Tak je to opravdu ten servis prostě před tou sezónou?
1: Skutečně výměna brzdových destiček, brzdové špalíky, seřízení, řazení, výměna řetězů, to jsou asi nejčastější věci. Zkrátka taková ta příprava před sezónou, aby bylo kolo pořádně fit.
2: Přijdou i třeba s něčím neobvyklým, s nějakým neobvyklým požadavkem?
1: No, neobvyklé požadavky a snad ani ne. Asi nejvíce neobvyklý je stav, kdy někdo přijde s nějakým hodně retro kolem, tak skánět jako díly na kolo 20 a více let staré, tak je někdy trošku boj, ale přeci jen ještě tady něco z té historie tady máme.
2: Dneska je velký výběr těch kol, tak proč si někdo nechává to svoje retro kolo, tak na které se těžko zhání ty náhradní díly?
1: Tak mít kolo je srdeční záležitost. Já byť mám samozřejmě taky nový kola, tak ty starý jsem rozhodně neprodal ani nezahodil. A ani se na to nechystám, takže já tyhle ty retro kola jako uznávám a naprosto respektuju jako přání zákazníka, že toho kola se nikdy nevzdá. To opravdu, to už je pak víceméně člen domácnosti.
0: No, je to pravda. Podobné to mají někteří lidé i s retroauty, s auty veterány a o tom bude řeč pro změnu zase dnes po 11. hodině, protože jsme pozvali předsedu Veterán klubu Pardubice. No, zítra v našem dopoledním cykloseriálu řekneme například, jak je to s elektrokoly a kdy je na ně už ten správný čas. Za 8 minut bude 10 hodin.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Více než 40 pěstounských rodin se v Pardubickém kraji přechodně stará o ohrožené děti. Ve Svitavách dnes pořádají krajský den dobrovolnictví. Prezidenti Česka, Slovenska a Rakouska budou v Bratislavě jednat o využívání umělé inteligence ve školství. V kraji dnes čekejte většinou oblačno, srážky a teploty do 13 stupňů. U dopoledních zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. V Pardubickém kraji je více než 40 pěstounských rodin na přechodnou dobu. Jedná se o formu náhradní rodinné péče, díky které děti zůstanou v domácím prostředí, než se pro ně najde trvalá rodina. Vloni se přechodní pěstouni postarali o 50 dětí. Většina z nich přešla do dlouhodobých pěstounských rodin nebo se vrátila zpátky ke svým příbuzným.
3: Ani jedno z dětí přitom neskončilo v dětském domově. Pardubický kraj chce do budoucna získat další pěstouny. S náborem pomáhá i iniciativa Domov je dar, kterou založila pěstounka Veronika Pětík-Celiznová. Projekt přibližuje veřejnosti, co pěstounství obnáší a snaží se oslovit lidi, kteří by mohli nabídnout zázemí dětem v náhradní rodinné péči. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
1: Ve Svitavách se dnes koná krajský den dobrovolnictví. Akce, která je už tradicí, má představit pestrost a význam dobrovolnické činnosti v regionu. Návštěvníkům se tam představí centra a organizace, které dobrovolníky přijímají, vysílají nebo s nimi spolupracují, říká mluvčí radnice Kateřina Kotasová.
4: Hlavním bodem dne bude ocenění a představení dobrovolníků, které je naplánováno na 13 hodin a bude také doplněné o inspirativní příběhy z města Svitav. Počítat můžou lidé také s vystoupením nízkoprahového klubu Díra, a to dopoledne, a také taneční školy Scarlet.
1: V Bratislavě se scházejí prezidenti Česka, Slovenska i Rakouska na druhé vrcholné schůzce takzvaného slavkovského formátu. Petr Pavel, Peter Pellegrini a Alexander Fardner Belen budou diskutovat o zahraničně politických a bezpečnostních otázkách. Součástí summitu budou i prezentace inovačních projektů studentů ze všech tří zemí. Za Česko studenti uvedou tři projekty. Jedním z nich jsou například brýle pro nevidomé, které pomocí kamery a umělé inteligence převádějí obraz do hlasového popisu. Kvůli nedávné kauze s kontaminovanými kojeneckými mléky chtějí ministerstva zdravotnictví a zemědělství zlepšit a zrychlit vzájemnou komunikaci. Někteří rodiče a lékaři totiž české úřady kritizují, že na situaci zareagovali pozdě. V mlécích po celém světě se objevil toxin cereulit, který způsobuje zvracení nebo průjem. Podle ministerstva zdravotnictví je v Česku podezření na otravu u 23 dětí. Lístky do divadla nebo na koncerty v Česku zdražily za posledních 7 let zhruba o třetinu. Ukazují to data pořadatelů, které oslovil Český rozhlas. Organizátorům kulturních akcí v poslední době kromě nákladů na produkci narostla také částka, kterou z každé prodané vstupenky dostanou ticketingové platformy.
2: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačno a ojediněle přehánky, odpoledne proměnlivou oblačnost a srážky místy. V polohách nad 800 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty 10 až 13 stupňů, na horách 2 až 5 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až západní vítr povane místy s nárazy a večer částečně zeslábne. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, tlak mírně postupně slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: fotografii na našich webových stránkách, ale třeba pokud máte rádi pivo a chtěli byste se do toho pustit, můžete vyzkoušet štěstí. Co vám nabídneme dále? Určitě i termoláhev, kterou pro vás máme v naší soutěži. Věřte, nevěřte. Tak pohodový poslech.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

Pojďme se na chvíli podívat k našim sousedům do Královéhradeckého kraje. Zoo Dvůr Králové byla oficiálně otevřena 9. května 1946. Slyšeli jste to možná v našich zprávách, oslavila zkrátka 80. o víkendu. A byl to původně takový zookoutek v tehdejším vlastivědném muzeu. Původně malý prostor se zvířaty, kde měly lišky a sovy, a postupně se rozrostl na významný safari park díky řediteli Josefu Wagnerovi, který přišel v roce 1965. No a teď se tam řeší i záchrana nosorožce bílého severního. Možná, že po návštěvě této zoo jste si taky říkali, jestli má vůbec tenhle nosorožec ještě naději na záchranu. A prý ano, přes kritickou situaci ta naděje, no ono se říká, že vždycky umírá poslední. A to díky pokročilým vědeckým metodám asistované reprodukce, na kterých intenzivně pracuje mezinárodní tým BioRescue, jehož součástí je právě i Safari Park Dvůr Králové. Vědecký tým konsorcia BioRescue zaznamenal další důležitý krok v boji o záchranu nosorožce severního bílého. Teď právě v letošním roce se povedlo odebrat vajíčko samici Fatu v keňské rezervaci a vytvořit nové embryo. Celkový počet embryí tak vzrostl na 39, což výrazně posiluje šance na přežití tohoto téměř vyhynulého poddruhu. Je to ovšem velmi složitá cesta. Oplodnění ve zkumavce u nosorožců patří mezi velmi složité procesy, které se zatím nikdy nepodařilo plně realizovat. Vědci ale zůstávají optimističtí a připomínají, že i u lidí se tahle metoda IVF, tak se jí říká, ta si vyžádala stovky pokusů, než se stala běžnou. Tak třeba když se to nepovede u těchto nosorožců, tak u nějakých jiných zvířat, kterým hrozí vyhynutí. Tolik tedy nová zpráva ze Safari Parku Dvůr Králové.

0: Jedeme do předhradí na Chrudimsko. Pivo se tam vařilo stovky let. Z kdysi slavného pivovaru ale zbyly jen ruiny. Areál v blízkosti hradu před několika lety vydražila obec. Sama ho ale opravit nedokáže. Bývalý pivovar teď proto nabízí k prodeji. Ponechá si jen několik menších budov. Redaktora Josefa Kopeckého vzal na prohlídku starosta předhradí Zdeněk Mikšovský z KDU-ČSL.
1: Vy stavíte?
2: Vybudujeme.
3: Pane starostu, tady je na první pohled vidět, že se tady něco děje. Vy jste se zaměřili na ten objekt, který je nejblíž samotnému hradu.
2: Tak ho máme záměr využít jako turistické informační centrum se zázemím a byl by to takový první vstupní objekt, který by sloužil do budoucna jak hradu Rychumburg, tak případně tohoto areálu pivovaru a byl by vstupním objektem pro turisty, pro návštěvníky a podobně.
3: Máte zbrusunovou střechu, když se posuneme dál do toho areálu bývalého pivovaru, tak tady už to tak veselé nevypadá. Ty budovy jsou poměrně dost schátralé. Co s nimi bude dál?
2: Tak jak jsme se v roce nebo na přelomu let 2019 a 2020 stali vlastníky toho areálu, tak už v tu chvíli jsme věděli, že jsme strategickými vlastníky a stali jsme se vlastníky proto, abychom tomu mohli dávat ten směr a

0: další využití. A právě proto teďka v tuhle tu chvíli připravujeme ve spolupráci s realitní kanceláří investiční záměr pro soukromého investora a právě ve spolupráci s tou realitkou budeme řešit výběr nového vlastníka. Samozřejmě budeme řešit i podmínky toho, za kterých by tady ten investor mohl fungovat, mohl investovat, mohl působit. Jsme v historickém jádru obce, tak aby to využití bylo maximálně směrováno k účelu turistického ruchu, cestovního ruchu, ale aby to nebyl nějaký těžký provoz, aby to nebyly nějaké chemické provozy, sklady a tyto záležitosti.
1: Čili ten další postup by byl takový, že se chystáte ten areál z větší části odprodat, ale chcete si pohlídat, jak se potom změní.
0: Ano, přesně tak to je.
2: Patrně tady, jo?
1: Jo, jo.
2: Vystupili takovým, jako říkáme, dočasným schodištěm, ale v budoucnu je to rádi, když se tady to uvidíme krásně z toho balkonu.
1: Aha!
2: Aby se zpřístupnili hradní zahrady tímto směrem.
0: Co se toho výhledu týče, tam máme celkem jasně z realitní kanceláří nasměrován nebo nadefinováno v termín toho prodeje. Pokud se to samozřejmě všechno bude dařit, tak bychom to rádi stihli a zvládli do podzima letošního roku.
3: Informační centrum v bývalé konírně pak chce obec dokončit do 3 let. Z předhradí Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi. Stůl.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: První republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: vám nabízíme na frekvencích Českého rozhlasu Pardubice. Už je 10 hodin, 31 minut. Slíbili jsme dort, tak ho budete mít. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept ze druhého místa roku 2020. Šlo o sladký dezert, nazvaný Mouřenín v košili od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic. Tentokrát ho podle svého připravil cukrář Vojtěch Vrtiška. To vše během speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale jak víte, porotci a profesionální kolegové Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Roman Paulus, Josef Maršálek a právě Vojtěch Vrtiška.
1: Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
2: To je na piškot, na ten ovocný gel.
1: 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém, 250 gramů smetany ke šlehání, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba 1 lusk, a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější.
2: Tak se do toho pustíme.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
2: Piškot, čím se začíná?
1: Rozbijeme si naše 3 vajíčka, k ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Do robota, na nejvyšší otáčky a tak 10-15 minut, ať se nám to šlehá.
2: Skončilo nám teda šlehání, jabka, nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
1: A všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou. Zase snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem.
2: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
1: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem. Naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
2: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
1: Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
2: Cukr je kolik tedy v tom poměru?
1: Tady... To záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo. Přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
2: Tak to dokončíme. Čím ten náš pišiš mout?
1: Připravíme si krém šantily, což zní strašně znosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu, vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Vrhneme se na gel, máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka.
2: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout. Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
1: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, dáme si to natác. Obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
2: V jedné souvislé vrstvě. A ten okraj využil k tomu, že ten krém, šantily, s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku.
1: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrujkama jablek a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
2: Tak toho bych se ujet.
1: A vlastně je to takový vyslečený mouřenic košile.
0: No, neboli, jak říká Vojta, pišišmout. Vypadá opravdu krásně, noblesně a přitom to není vlastně nic složitého, když se podíváte na recept na našich stránkách www.pochoutkovirok. Tak můžete vyzkoušet a porovnejte taky, která verze je lepší, jsou tam obě. V neděli si připomeneme recept, který se v roce 2020 umístil na prvním místě a tentokrát půjde o zelné šlíšky, které nám připraví šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: No a za chvíli už nabídneme soutěž Věřte, nevěřte, ve hře je termoláhev s logem.

0: Je tady čas na naši soutěž 10 hodin 40 minut. Soutěžíme o elegantní černou termolahev s logem Českého rozhlasu. Lahev má nadčasový design a je vhodná jak do práce, tak třeba na výlety s dětmi nebo s vnoučaty, anebo na sport.
1: Věřte, nevěřte.
0: A půjdeme zase do tradice stavění máje. To je jeden z nejrozšířenějších staročeských zvyků. Oslavuje jaro, lásku, mládí a plodnost. Májky mají falický tvar a jsou strážci vesnice. S májkou jsou spojená i slova, která už dnes neznáme. Nebo že by, to záleží na vás. Třeba takové slovo džin kruty nebo žen kruty. Co by to mohlo být? Já dnes v naší soutěži Věřte, nevěřte říkám, že se tak říkalo ozdobám z pentlí zavěšeným na vrchol májky. Džin kruty nebo žen kruty. Takové ty krásné mašle zavěšené na vrcholku. Možná, že máte takovou májku u vás ve vesnici a tak taky víte, jestli mám nebo nemám pravdu. Tak pojďme se pustit do toho s prvním volajícím, který je teď na lince v tuto chvíli. A já ještě upřesním číslo pro vás, kdo byste chtěli úplně poprvé zkusit štěstí 726 46 48 48. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím, Zuzka Helena.
0: Ano.
2: Paní Sejzáková, něco vám to dneska nějako nezdá. Asi vám nebudu věřit.
0: Vy byste to na májku vůbec nedávala, něco takového?
2: No, asi ne.
0: Žen kruty nebo taky džin kruty? Zvláštní slovo, nikdy jste o tom neslyšela. Dobře, Heleno, tak děkuju za váš tip. Jak říkám vždycky, ten první to má nejtěžší, tak prostě jste to zkusila. Děkuju, naschledanou. Další volající na lince, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jolana Pardubice. Já si myslím, že to patří spíš k rybaření.
0: Že by to mohlo být, a co by to bylo tam? U toho součást prutu rybářského, myslíte?
3: No, já si myslím, že jo.
0: Dobře, takže taky nevěříte.
3: Nevěřím.
0: Že by to byla součást máje a že by to byly ty ozdoby z pentlí, které se zavěšují na vrcholek, tak ne. Vy jdete, paní Jolano, do rybaření. Dobře?
3: Tak.
0: Uvidíme, co další z posluchačů. Pohodový den přeji. Naschledanou. Třetí volající už je zde. Dobrý den.
4: No, tak já vás poslouchám. Tak ano. K máji to patří. Jsou to dřevěné tyče na konci s provazama, kterými se máj staví.
0: Si myslíte, že to jsou tyče, díky kterým se to vstyčí takhle, jo, ta májka?
4: Ano, a na konci jsou provazy, které se nakrucují a posouvají, když se to staví.
0: Aha. A můžu se vás zeptat na jméno, odkud voláte?
4: Pelinka z Kořenice.
0: Taky máte máj ve Skořenici?
4: Nemáme,
0: jak
4: ale
0: to?
4: Bohužel já už jsem důchodce, ale tady hoši už to stagnuje, ale stavěli se tady.
0: Jo, ono vždycky, když dobře fungují hasiči, tak většinou se to potom podaří, takže ve Skořenicích by to chtělo vylepšit ještě. A já vám děkuji i za váš tip, v každém případě, pane Pelinko, Pelinka jste říkal.
4: Pelinka.
0: Dobře, děkuju, pohodový den a naschledanou. studio.pardubice@rozhlas.cz. Tak máme tady tři rozdílné názory. Paní Helena ta jen tak vystřelila, nikdy to slovo džen kruty nebo žen kruty neslyšela. Pak jsme tady měli paní Jolanu, která by to zaměřila spíše na rybáře. No a posluchač ze Skořenic si myslí, že to s májí má něco společného, ale že to nejsou ty ozdoby z pentlí. A teď je na vás, co si o to myslíte vy další, protože velká várka vašich odpovědí teď jistě přijde v mailu. Ještě jednou ho připomínám, studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: rozhlas je tu už 103. rok. Oslavte to s námi a přijďte do ulice svaté Anežky České 29 v Pardubicích na Den otevřených dveří. Ukážeme vám studio, ze kterého k vám každý den vysíláme. A navíc se setkáte s vašimi oblíbenými moderátory, včetně Marie Tomsové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Pojďme na to, pojďme vyhodnotit dnešní soutěž Věřte, nevěřte. Říkala jsem, že stavění máje je jeden z nejrozšířenějších staročeských zvyků a mám tady slovo, které mnoho z vás nezná, netušíte a hodně vás, kdo jste posílali e-mail, tak věříte tomu, protože se vám to líbí, že by to klidně mohlo být džinkruty nebo džingruty či ženkruty. Tvrdila jsem, že to jsou ozdoby z pentlí zavěšené na vrchol májky a třeba taková Míla za všechny věřící napsala, nevím, co si mám o tom myslet, ale líbí se mi to, tak třeba věřím. Ať to dopadne, jak chce, je to přece jenom hra. Přesně tak, máte pravdu. No, není to pravda. Ale s májkou to skutečně souvisí. Bylo to tady řečeno ve východočeských výletech, kdy byla kolegyně Tereza Brázdová přímo na několika místech, kde se ta májka vstyčovala, stavěla. A džingruty nebo ženkruty, to jsou dřevěná bydla, která slouží jako podpěry při vstyčení májky. Takže pan Pelinka ze Skořenic měl pravdu, jako jediný přesně věděl, co to je. Takže by si zasloužil výhru, ale protože my jsme tady spravedliví a ta soutěž má taková pravidla, že kdo nevěřil, dobře udělal, tak vás tady má mnohem více na lístečcích. Já jenom k tomu ještě řeknu, že v Pěšicích, tady u nás v našem kraji, k tomu žádnou zvláštní techniku, k tomu stavění májky, jeřáb nebo žebříky zásadně nepoužívají. Smrk vstyčují pomocí provazů a právě těch žingrutů či ženkrutů, dřevěných bydel, která slouží jako podpěry. Kdy v Pěšicích obnovili tradici stavění máje a jaké místo mu původně náleželo, tak to si můžete poslechnout ve vyprávění pamětníků. Pokud se podíváte na naše webové stránky pardubice.rozhlas.cz, můžete se o tom také více dočíst v článku s názvem Putování za májkami autorky Terezy Brázdové. Vřele doporučuji jak k poslechu, tak k počtení. Tak. Teď už víme, co to jsou džingruty nebo ženkruty a já vytahuji jednoho z vás, kdo nevěřil, protože pentle to tedy opravdu nebyly. No a vyhrává pan Pelinka, kterému gratulujeme moc a myslím, že všichni mu to přejeme, protože si to zasloužil jako jediný přesně věděl. Vás poprosím, pane Pelinku, abyste ještě jednou zkusil vyťukat naše číslo 726 46 48 48, abychom si to mohli ještě přesně říct si vaši adresu a všechno, co s tím souvisí. Za 5 minut už nabídneme aktuální zprávy.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubický kraj letos přispěje myslivcům 270 tisíc korun na drony s termovizí na vyhledávání srnčat. Starostové obcí jednali se zástupci ředitelství silnic a dálnic a stavebních firem o dopadech stavby dálnice D35. Kvůli poškozenému jeřábu ve Bodařské ulici v Brně policie evakuuje okolní domy. V kraji dnes čekejte většinou oblačno, srážky a teploty do 13 stupňů. Dobré úterní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pardubický kraj letos přispěje myslivcům 270 tisíc korun na drony s termovizí na vyhledávání srnčat. Bezpilotní přístroje jim pomohou odhalovat mláďata ukrývající se na loukách a předejít tak jejich zranění a úhynům při jarních senosečích. Další stovky tisíc korun dá kraj také na pachové zábrany u silnic, vzdělávání a provoz mysliveckých sdružení nebo na pořádání chovatelských výstav. Na krajinářském projektu zaměřeném na ekologii v Moravské Třebové v těchto dnech pracují studenti Univerzity Palackého a Mendelovy univerzity v Brně. Výstupem mají být návrhy, jak podpořit biodiverzitu například na Knížecí louce, Křížovém vrchu nebo v lokalitě Jihozápad. Vysvětluje Zuzana Brzyjaková z odboru životního prostředí.
2: U toho workshopu je primární zachytit tu krajinu jako celek, což myslím si, že spousta lidí si neuvědomuje, že všechno je se vším propojené v přírodě. Začneme u poldrů přes Knížecí louku, Křížový vrch, Peklo. To jsou takové naše krajinné dominanty, kterými bychom si měli vážit.
0: Obce u rozestavěného úseku dálnice D35 mezi Hořicemi a Ulibicemi mají obavy z dopadu stavby dálnice. Vadí jim hlavně komplikace spojené s objízdnými trasami a zvýšenou dopravou. Starostové proto večer jednali se zástupci ředitelství silnic a dálnic i stavebních firem a představili jim své připomínky.
3: Sedá si ta silnice, je to rozpraskané, poklopy od kanalizací, ty má vystouplé. Druhá věc, to jsou nemovitosti podél komunikace, kde může docházet i ke škodám na majetku občanů.
4: Dobrá voda u Hořic už má zkušenosti s nedávnými objížďkami v souvislosti s navazujícím úsekem a nezávislá starostka Jana Němečková podotýká, že totéž čeká obec v dalších téměř 3 letech znovu. Podle mluvčí stavební firmy Štrabak Edity Novotné pomáhají podobné schůzky řadě problémů předejít.
5: Slyšíme napřímo obavy zástupců regionu a můžeme díky tomu připravit kvalitní návrh opatření.
4: Jednání starostů s investorem a stavebními firmami budou pokračovat. Stavba dálnice z Hořic do Úlibic už ale začala a hotovo má být za necelé 3 roky. Z Hořic Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
0: Policisté zasahují v Brně kvůli poškozenému stavebnímu jeřábu ve Vodařské ulici. Stroj má prasklé rameno. Policie nechává evakuovat lidi z domů v okolí, říká její mluvčí Petr Vala.
6: Lidky uzavřeli nejbližší okolí a pomáhají s evakuací osob z dotčených domů. Na místě počítejte s komplikacemi v dopravě a důrazně žádáme veřejnost, aby se v oblasti vyhnula. A v současné době se také bude zavírat i cyklostezka, která je podél řeky Sratky.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačno, odpoledne proměnlivou oblačnost a místy srážky. V polohách nad 800 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty 10 až 13 stupňů, na horách 2 až 5 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až západní vítr povane místy s nárazy a večer částečně zeslábne. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, tlak mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 10. kilometrem ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Veterán klub Pardubice, to je velmi aktivní skupina lidí, zapálená do starých motorů a historie motorismu. Na Penštínském náměstí v Pardubicích se každoročně chystá přehlídka nablízkaných veteránů a dobově oblečených řidičů. Letos to bude 16. května, už teď v sobotu. Co všechno

0: Radioporadna.
1: To byla taky taková retro písnička. Hodí se nám to k tomu dnešnímu povídání s předsedou Veterán klubu Pardubice Davidem Říhou. Davide, pěkný den, vítej u nás.
2: Hezké dopoledne, dobrý den.
1: My už se taky známe tolik let. Nechci říct tady 41, protože to by bylo přece jenom trošku moc, ale po 41. už chystáte na Penštýnském náměstí nádhernou akci, na kterou bys také rád pozval, že?
2: Určitě rád bych pozval všechny posluchače, protože to už, jak říká, 41. ročník, my spolu spolupracujeme na několika posledních a já jsem rád, protože máme naplněnou kapacitu, máme naplněno 85 posádek, bude stát na startu a my jsme to trošku opepřili, okořenili, máme tam pozvaný i řemenový motocykly, to jsou ty nejstarší motocykly do roku výroby 1920, takže tam budou takový ty značky Orion, Torpedo, Laurin a Clement, které jsou takovými tahouny a jsou málo kdy k vidění a tady u nás v Pardubicích budou jezdit, takže
1: Se určitě musíme dostat, ale abych vpravila naše posluchače do dění, my jsme neřekli, že si přišel pozvat na akci, která se bude konat teď v sobotu, bude to na Penštýnském náměstí v Pardubicích, ale taky vyjedete někam, o tom ovšem si popovídáme, ale mě by nejdřív zajímal ten váš spolek. Vy jste měli loni takové polokulatiny.
2: 65. výročí založení, jsme jeden z nejstarších, ne-li vůbec nejstarší spolek historických vozidel v České republice.
1: Kolik vás je?
2: V tuhle chvíli nás 85.
1: Jenom v Pardubicích? Nebo?
2: Jenom v Pardubicích, ano.
1: Skutečně vy jste jenom pardubický spolek, ani nějaké Chrudimsko, Orlicko, Ústecko?
2: Ne, tam jsou kolegové z ostatních spolků, my působíme čistě tady na Pardubicku, nebo respektive naši členové jsou čistě z Pardubice, blízkého okolí.
1: Jaký je průměrný věk?
2: No, to je horší, máme tam průměrný věk asi 62 let.
1: 62 let, takže byste přivítali i nějaké mladé, kteří by zase rozšířili vaše řady?
2: To bychom byli nesmírně rádi, kdyby mladší členové nebo mladší zájemci o ta historická vozidla k nám přišli, zapojili se do činnosti spolku, tak my bychom je uvítali s otevřenou náručí, protože my potřebujeme omladit ten kolektiv, ne, že by naši starší členové byli málo aktivní, ale přece jenom cítíme to a je to takový, bohužel takový ten toho veteránismu napříč Evropou, že nám ta členská základna všem stárne.
1: Ubývá, už se mladým nechce do toho hrabat se v motoru takovým tím způsobem, tím ještě starým, kdy to jde opravit. Dnes už to není možné.
2: Já bych řekl, že mnohdy nemají příležitosti se k tomu dostat, že k tomu přičichnou právě v tom pozdním věku nebo v té dospělosti, ale my máme zájem právě i o ty kluky, kterým je 18, 20, kteří vlastně se trošku chtějí umazat při té práci na těch strojích a mají o to zájem, zajímá je technika, historie techniky, protože myslím si, že i my tady v Čechách máme být na co pyšní, protože tady vzniklo spousta zajímavých strojů, je tady ta historie toho průmyslu automobilového, motocyklového je bohatá, takže si myslím, že by bylo dobře, kdyby ti zájemci, kteří jsou z těch řad těch mladších, se nebáli, ozvali se a klidně se přišli podívat na rally, přišli se podívat k nám do spolku, jak to vlastně funguje, protože důležitá je ta výměna informací, ta možnost prostě podívat se na to, jak se takový stroj třeba renovuje.
1: A tam právě je ta zajímavé. Možnost, oni, když už tedy zveme takhle lidi, aby se přišli podívat v jakémkoliv věku na to, jak funguje ten váš spolek, vy se scházíte nějak pravidelně?
2: Tak my máme členské schůze, které pochopitelně k tomu patří, ale děláme i akce pro členy, takže my máme několik akcí do roka, které jsou vyloženě pro členy. Snažíme se, aby to bylo třeba v měsíčním nebo tříměsíčním cyklu, kdy děláme společné výšky, děláme nějaké posezení, takže si myslím, že to by právě ten spolkový život, že by mohl být zajímavý právě pro ty mladší,
1: ano.
2: Protože přece jenom člověk je tvor společenský a má ve své povaze se nějak združovat.
1: Jasné, když máte nějaký společný zájem, tak je to úplně super. Podívejte se, jestli máte chuť třeba na facebookové stránky Veterán klubu Pardubice, protože tam jsem se koukala, jsou i fotografie a kde se co šustne, tak už je na sociálních sítích v dnešní době, že?
2: Ano, je to velký tahák.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme předsedu veterán klubu Pardubice Davida Říhu a teď jsme se tady pustili do takového tématu, ale můžeme i okrajově pro naše posluchače. On to je krásný koníček, ale potom, když to sběratelství veteránů přeroste a začnou se na dvoře nebo na nějakém pozemku, kdo má teda to štěstí, má pozemek, hromadit desítky takových starých strojů, tak už to hraničí, už ne tak s tím sběratelstvím, ale s tím, že ten člověk neumí udržet pořádek. To by možná jako žena, některá manželka těchto lidí mohla dosvědčit. Tak jak to je? Ruku na srdce.
1: No, tak bohužel je to tak, že člověk si musí stanovit nějaké priority, protože čas máme všichni omezený, že nedokážeme nikdo jakoby to nafouknout a říct si, tak já budu schopný zrenovovat 30 vozidel za svůj život, málo kdo to zvládne. Ale někteří lidé prostě mají tu mány, že prostě hromadí ty staré stroje a nedokážou je ani zakonzervovat základně, takže pak vlastně ten stroj degraduje a ve finále to končí, takže byť ten majitel si myslí, že v tom má možnou nějakou hodnotu, tak ten stroj je pak odkázán k záhubě a nějaké likvidaci, protože už je nezrenovatelný, nebo respektive i ta renovace pak je na hranici toho, zdali to je vůbec možné, nebo i řeknu finančně únosné.
0: Ano. A ještě jsou lidé, kteří skupují veterány proto, aby si uložili majetek nějaký, říkalo se dříve o tom, že když tady budou dobře zakonzervované ty vozy, že by to mohlo mít hodnotu přetrvávající. Pořád to platí nebo už ne?
1: Tak v některých médiích se objevil pojem investiční veterán nebo investiční historické vozidlo. Já se tomu trošku jakoby bráním nebo vyhýbám tomhle pojmu, protože si myslím, že pokud nejste ochotní a schopní ten stroj nějakým způsobem udržet nebo zakonzervovat tak, aby vydržel opravdu nějakou tu dobu, tak jako všecko staré to degraduje. A ta investice, my zaznamenáváme takovou tu vlnu toho, kdy ta hodnota historických vozidel momentálně klesá. Není to tak jako dřív, že to byly prudce rostoucí komodita, do které se vyplatilo investovat. Já bych řekl, že teďka tak je ta nějaká stagnace a některé modely dokonce jakoby, řekněme cenově jsou níž. Je zajímavý ten vývoj, dneska poměrně letí takové ty youngtimery, ty 70. a 80. léta, protože jsou pohodlnější na ovládání.
0: MBčko například?
1: MBčko, tak to je velký hit v České, ale v České republice, ano. Řekněme si to. Jinak pokud porovnáme, řekněme, hodnotu některých tuzemských vozů, nebo respektive nabízenou cenu některých tuzemských vozů a srovnáme to se srovnatelnými vozy ze zahraničí, tak někdy se opravdu vyplatí kouknout se spíš po tom zahraničním voze a koupit něco, co jede, brzdí, svítí, než proti tomu, když koupíme tady, řekněme, sice značně ke které máme citový vztah, ale víme, že to pořádně nepojede, nebo to pořádně brzdit a budeme s tím mít peripetie, což obzvlášť pro některé ty mladší jezdce, kteří nemají tu zkušenost s těma staršíma strojema, je někdy takové velké dilema.
0: Aby je to neodradilo potom, že potom od toho celkového
1: koníčku. Skloubit, řekněme to nadšení a ten požitek z jízdy, to je to důležité.
0: Ano, tak požitek z jízdy, ten si užijete teď v sobotu, pokud počasí bude přát, věřme tomu, že ano, plnými doušky. Prozraďte, máte tam nějakou perličku, něco, co stojí opravdu za vidění, co bychom si neměli nechat ujít?
1: Tak my v té nejstarší kategorii do roku 45 do těch předválečných strojů máme, řekněme, v podstatě asi 40% toho startovního pole do toho roku výroby. Nejstarší stroj momentálně je tam Buick z roku 1908, americký vůz, pochopitelně je tam Ford T z roku 1911, je tam spousta zajímavých strojů do roku 1930, takže na to bych přilákal nejstarší.
0: A všechno to je pojízdné?
1: Ano, všechno je to pojízdné, všechno to bude absolvovat těch 80 km tu trať. Plus tady na náměstí budeme mít ty řemenové motocykly, jejichž rok výroby se datuje k roku 1903-1905, takže to budou opravdu ty největší starci, které ani nebudeme pouštět na trať, ale budou tady vlastně v dynamických ukázkách mezi Prštinským náměstím a Příhrádkem k vidění, takže to si myslím, že velké lákadlo.
0: No, o těch řemenáčích si musíme rozhodně říct ještě více a pokud se, vážení a milí posluchači, chcete na cokoliv zeptat našeho dnešního hosta, není problém, 726 46 48 48.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Mirku, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
3: Popelářem, a ty?
0: Princeznou.
4: Jako princezna?
3: A to ti můžu splnit.
4: Vážně?
3: Potřebovat budeme pěkný zámek, zahrady, taky kočár tažený koňmi.
0: No tohle všechno mají ve Slatiňanech.
3: Takže kam vyrazíme tentokrát je jasné. A vezmeme to taky přes Švýcárnu a kolem Kochánovických rybníků.
0: A až vrátíme koně do Hřebčína, uděláme si na zahradě piknik.
3: Tak už jenom korunku a 15. května v tradičním čase.
0: Od 9 do 12.
3: S princeznou Jitkou
0: a Mirkem.
5: Princezna je v dobrých rukou, krále Miroslava.
2: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Kde pak na předsedu veterán klubu Davida Říhu si s elektrickými auty nepřijdu, zkrátka nepřesvědčím ho, ani to dělat nebudu. Máme tady na návštěvě právě Davida z toho důvodu, že mimo jiné taky zveme na nádhernou akci, která se koná už po 41. Je to mezinárodní veterán rally a stojí to za to, budou tam i ty řemenáče, jak jsi říkal. A můžeš nám popsat, jak takový stroj z počátku 20. století vypadá, jak to funguje?
1: Tak v podstatě to jsou některé ty motocykly, musíme si říct, že skutečně mají speciální už rám. Za jeden z prvních motocyklů vůbec na světě vyrobených se považují právě motocykly Lauriena Clement, protože do té doby firma Werner francouzská dávala motory do kolových rámů, kdežto firma Lauriena Clement už vyrobila speciální rám, do kterého dávala motor. Většinou je to motor, který má přímý pohon na zadní kolo řemenem, teda jak jsme říkali, proto to jsou ty řemenáče. Není tam převodovka, je tam většinou jenom jednoduchá spojka nebo řekněme mechanismus, který nahrazuje spojku pákou, kde nastavit jenom zapnuto, vypnuto, takže i to startování a rozjezdy u těch strojů jsou takové, jakoby řeknu, neúplně krkolomné, přesně tak. Má to jednoduché odpařovací karburátory, takže žádný karburátor, které známe u modernějších strojů, takže je potřeba, aby bylo pěkné počasí, aby se ten benzín opravdu odpařoval, nebo řekněme lihobenzínová směs, aby se to odpařovalo. Takže je to taková malá alchymie, tak to je pro ty diváky většinou zajímavý, protože na tom startu vidí, co tam ty jezdci musí absolvovat, aby vůbec se ten stroj rozjel.
0: A kdy to bude přesně tady to, abychom si to vychytali?
1: My bychom první jízdu měli mít v 10 hodin dopoledne a druhou jízdu po odstartování celého závodu okolo 12. hodiny. Mm-hmm. To by měly být dvě jízdy, které jsou naplánované a v případě, že bude příznivé počasí a zbyde nám čas, tak bychom chtěli zrealizovat ještě jednu jízdu, protože ty jezdci k nám jezdou z celé republiky, máme tam účastníky z Luhačovic, ze Žadce, prostě přijedou z větší vzdálenosti. Ono moc pojízdních těch řemenáčů v České republice není a tyhle jsou opravdu takový ten výkvět toho, co tady jezdí.
0: Co ještě funguje.
1: Co ještě vůbec funguje.
0: Odkud kam to pojede, ty řemenové motocykly?
1: Tak my budeme mít tu exibiční jízdu z Prštinského náměstí na Příhrádek, tam se to bude otáčet a pojede to zpátky. Ta trať má asi 600 metrů.
0: Jak to jede rychle?
1: No, tak u některých těch strojů je uvolněná rychlost až 100 km v hodině. Nicméně my bychom neradi, aby se tady
0: k tomu, dobře.
1: Aby to dopadlo, takže my vlastně těm jezdcům dáme, řekněme, hraniční rychlost, kterou chceme, aby jeli, nebo respektive průměrná. A pro ně to bude taková ta zkouška stálosti výkonu, jak se říká. My řekneme, pojedete průměrnou rychlostí 10 km v hodině, trať je dlouhá 600 metrů, spočítejte si, za jak dlouho byste to měli ujet, abyste se tomu času co nejvíce přiblížili a každý rozdíl vlastně budou nějaké trestné body a podle toho je tak symbolicky vyhodnotíme.
0: Je to opravdu závod, ne spanilá jízda, ale závod, bude první, druhé, třetí místo.
1: Bude, ale bude to, říkám, my to spíš bereme jako řekněme exhibiční jízdu, jo, my tomu říkáme dynamické ukázky, protože ty stroje nejsou stacionární, jedou, jsou v pohybu, diváci se na to můžou podívat, můžou slyšet ten zvuk, opravdu budou vidět, jaké všechny páčky a páky musí jezdit během jízdy použít, aby se to rozjelo vůbec.
0: Tak. A teď mi řekněte, když bych třeba nastoupila do toho bujku z roku 1908, do toho automobilu, to bude ten nejstarší, který ano. bude vidět na Prštinském náměstí, dokázala bych ho rozjet jako normální řidič, anebo je to úplně jiné to řízení?
1: Tak, já si myslím, že 99% všech řidičů by to asi nerozjela. On, každý ten veterán je trochu jiný, je trochu jinak specifický. Já se přiznám, že bych si na to sám taky netroufal, ale prostě jezdec, který jede třeba v tomhle tom bujku, tak tam jsou páky, ovládací páky. Nemá to klasický řazení, nemá to klasický, řekněme, plyn a brzdu, je to prostě konstrukce opravdu z počátku toho 20. století, je, řekněme, jednoduchá, mechanicky jednoduchá, nicméně spolehlivá, takže ten jezdec těch 80 km s tím určitě bude absolvovat, ale nemyslím si, že by, řekněme, člověk, který nemá zkušenosti s těmi starými stroji a opravdu musí mít s těmi nejstaršími stroji zkušenosti, tak bys to dokázal rozjet a dokázal bys tím někam jet.
0: Odkud přijedou majitelé tohoto automobilu?
1: Ty jsou z Hradce Králové.
0: A tak to budou mít kousek. Dá se na tom dojet, nebo si ty veterány vozí na nějakém přívěsu a potom se to teprve tady dává?
1: Většinou rozhoduje ta vzdálenost a rozhoduje i to, jestli ta akce je jednodenní nebo dvoudenní, protože na ty vícedenní akce většinou se ty stroje vozí, protože je to pak pro tu manipulaci i pro toho jezdce jednodušší, když pak vlastně po tom dvoudenním nebo třídenním závodě může to auto naložit. vozit a je tu už domů tím klasickým vozem. Myslím si, že si o to trošku odpočíná, ale z vlastní zkušenosti, když 3 dny jezdíte na starém stroji, tak pak máte problém se zase vrátit zpátky a hledáte řazení pod volantem nebo na tom motocyklu hledáte jiné páky a jiné věci.
0: Naprosto chápu. Tak v závěru našeho pořadu hned po písni si řekneme ještě, v kolik hodin bude tak nejlepší dojít na Penštýnské náměstí, abyste o nic nepřišli.

0: Je to stejně nádherný pohled, když člověk přijde na nějaké to náměstí a vidí tam staré stroje a lidi v dobovém oblečení a je to všechno takové nablízkané a ti lidi se usmívají, protože je to jejich koníček. Tak to všechno nás čeká teď v sobotu 16. května na Penštýnském náměstí. Mezinárodní veterán rally. Jedním z organizátorů hlavních je předseda pardubického veterán klubu David Říha, který už teď má nervy z počasí a já se vám vůbec nedivím teda. Snad to klapne.
1: No, tak my se modlíme vyloženě, protože přece jenom my jsme na tom počasí závislí. My to máme pod širým nebem a nedokážeme to změnit. Máme sice nějaké alternativy, ale to maximálně můžeme trošku zkrátit trať nebo přizpůsobit některé prvky, které na trase jsou, ale nedokážeme to prostě bez toho příznivého počasí zrealizovat.
0: Už jsme zvali na řemenové motocykly Příhrádek, Penštýnské náměstí, tahle ta trasa, ale to hlavní, ty historické vozy, ta auta, ta budou k vidění v sobotu už od kolika hodin?
1: V sobotu od 9 hodin už budeme mít najetá vozidla na Penštýnském náměstí. V 10 hodin bude vlastně první rozjížďka těch řemenových motocyklů a v 10.30 bychom chtěli udělat slavnostní start. Slavnostní starty jsou vždycky moderované. Moderátor se tam zmíní o tom konkrétním vozidle, řekne pár technických zajímavostí, případně i možná i krátkou historii o tom vozidle. Je to velice zajímavé, takže na to 10.30, když vlastně přijdete na Penštýnské náměstí, startujeme zhruba v půlminutových intervalech, takže počítáme, že tak do 12 hodin budeme startovat. A pak přijde další rozjížďka těch řemenových motocyklů.
0: 168 lidí jste říkal, že tam bude celkem
1: máme
0: těch aut kolik?
1: 85 posádek, to je kapacita rally, tu jsme dokázali naplnit během 14 dní. Je vidět, že ten zájem jezdců je velký a ve finále i se spolujezdci je to asi 167-168 lidí. To je poměrně velké penzum lidí, takže my se snažíme je nějakým způsobem oservisovat, což třeba při tom obědě je velký problém, protože nakrmte někde, když připočítám nějaké pořadatele 200 lidí, tak je to trošku boj.
0: A teď pozor, tak zdravíme do Lukavice na Chrudimsku, kde se bude vařit guláš, tak ať se to povede, protože guláš pro 200 lidí, tam hlavně je potřeba to zamíchat, když to vychládá, protože jinak to může být obrovský průšvih, tak snad tohle vyjde. A je to tím pádem jasné, ta cesta vede z Penštýnského náměstí z Pardubic do Lukavice na Chrudimsku.
1: Ano, je to tak, do Lukavice na Chrudimsku u Slatiňan. Tam bude přestávka, tam bude ten zmiňovaný guláš. Já děkuji kolegům z Lukavického veterán klubu, s kterými jsme v úzké spolupráci a kteří si tohle řekněme stěžejní bod programu vzali na svá bedra. Držím jim palce, aby se to povedlo i nám, protože od toho se všechno odvíjí.
0: No samozřejmě.
1: Takže pokud se rozhodnete vypravit a chcete vidět ještě ty stroje na tratě, tak jeďte pak do Lukavice po obědě, uvidíte, oni tam mají přestávku, budou tam nějaký zvláštní zkoušky a z Lukavice budou těsně před 2 hodinou startovat zpátky do Pardubic na Penštýnské náměstí.
0: Mm-hmm. A na Penštýnské náměstí by měli tak kolem té 4. hodiny ještě lidi šanci je vidět.
1: My si myslíme, že se začnou přijíždět kolem té 3. od 3. do 4. budou přijíždět a kolem 4. hodiny plánujeme, že bude vyhlášení výsledku a to bude právě zase na Penštýnském náměstí. Takže jestli se chcete přijít podívat, jak přebírají poháry, jak jsou dekorováni ty výherci nebo vítězové, tak přijďte se podívat i na Penštýnské náměstí. Já myslím, že do 4 hodin, od rána do 4 hodin tam bude co ke koukání. Mm-hmm.
0: A teď mi jenom v krátkosti řekněte, kdo bude ten vítěz. Oni dělají různé zkoušky, jak jsi říkal, i v Lukavici, takové ty zkoušky dovednostní, nebo čeho se to týká?
1: My vlastně máme takové ty zkoušky, které jsou, řekněme, dovednostní. Dovednostní ve smyslu ovládání vozidla, pak dovednostní ve smyslu, řekněme, budou skládat logo, budou šroubovat šrouby na čas. A pak jsou to ty zkoušky odhadu, protože správný jezdec musí mít odhad a kdysi odhad bylo to základní, co ten jezdec musel mít, protože s ničím jiným si nevystačil, takže budou odhadovat počty předmětů nebo respektive vzdálenosti a tak dále a tak dále. To nechci úplně prozrazovat, ale...
0: Není potřeba, takhle mi to stačí. Já děkuju.
1: Je to koncipováno tak, aby žádný z těch prvků nezasáhl do toho výsledku, ale aby, řekněme, soubor těch výsledků byl v složenosti těch zkoušek. Tak.
0: Na začátku našeho povídání jsme zvali do Pardubického veterán klubu. Pokud vás zaujalo tohle povídání, stačí se podívat na web Veterán klub Pardubice nebo na Facebook, přihlásit se a můžou z vás být také lidé, kteří holdují motorismu a hlavně té historii. Jako David Říha, moc děkuju. Ať se akce vydaří, budeme si vzájemně držet pěsti. My vám tam budeme posílat naše posluchače, protože my máme den otevřených dveří a vy nám je posílejte zase do rádia. Jsme domluveni.
1: Jsme domluveni a moc děkuji a přeju všem hezké dopoledne.

zamržený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Jsme tady několikrát řekli, že svátek slaví první zmrzlý muž, a to je Pankrác, ale taky si připomínáme Mezinárodní den sester a ošetřovatelek. Ten je spojený s datem narození Florence Nightingaleové 12. května roku 1820. Byla to anglická ošetřovatelka šlechtického původu, která je považována za zakladatelku a průkopnici povolání všeobecné zdravotní sestry a moderního ošetřovatelství. Tak přejeme všem sestřičkám, ať mají pěkný den. A teď už mají slovo děti a Tereza Brázdová.
2: Jaký je rozdíl mezi paní doktorkou a sestřičkou?
3: Že doktorka léčí a sestřička zas podává věci.
4: Jo, a jaký je ještě rozdíl, no, že jako třeba ta doktorka může jako pánovi rošít koleno, aby udělal větší díru, aby mohla ošetřit, dá mu tam náplast, pak odvazu a pak ještě jednu odvazu na nohu jako smradlavou a pak jako ta sestřička podává ty náplasti a ty jako foukačky na kolena a jako zase nějaký náplasti. Prostě i veterinář může operovat kuřátka, oslíky, koně, veverky.
2: Musí být sestřičky na ty pacienty hodné?
5: Jo.
2: Proč?
4: Aby tu bolest nehoušeli.
2: A jak se někdo stane tou sestřičkou?
4: Třeba když uvidí někoho zraněného, tak třeba udělá, já bych mu mohla pomoct, tak mu odváže nohu a odvezu do

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Robert Vano se určitě postará o zábavu, ale ještě předtím přijde do studia, už je přímo tady, Zdeněk Novák. Hezký den.
3: Přeju vám hezké, zatím ještě dopoledne, těším se na písničky Od srdce po 12. No a odpoledne třeba na spojení s naším regionálním stopařem, který nás vezme na herní piknik do knihovního centra u Vokolku, tak to jsem zvědavý, co z toho bude. No a taky se těším na reportáž z Pardubického zámku, však víme, co tam je. Na Pardubickém zámku. Restaurátoři tam obnovují místnost s kazetovým stropem. Architektka Eva Jiřičná tam v tom figuruje, tak jsem zvědavý, co tam je nového.
2: Ano, budeme se těšit na dobré odpoledne se Zdeňkem Novákem. Ať se to vydaří.
3: Díky, naslyšenou. Naslyšenou.
4: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: Milí posluchači, zdraví vás Jarka Vykoupilová. Spolu s bylinkářkou Blankou Kocourkovou a Radioservisem představujeme knihu Bylinková poradna. Najdete v ní výběr nejčastěji pěstovaných a sbíraných bylinek. Seznámíte se s vlastnostmi léčivek a vaši pozornost si získají i zajímavosti z historie a lidového léčitelství. Bylinkovou poradnu objednávejte v e-shopu radiotéka.cz nebo na telefonním čísle 724 819 319.
1: Přijďte si pro svou kapku dobra. Den dobrovolnictví Pardubického kraje se uskuteční v úterý 12. května od 8 do 16 hodin na náměstí Míru ve Svitavách. Nechte se inspirovat, jak můžete i vy pomáhat. Program dne a více informací na www.dobrokraj.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Řidiči musí počítat s komplikacemi v dopravě na silnici první třídy ve Svitavách. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace rozhodne o trestech pro Slávii za nedohrané derby kvůli výtržnostem fanoušků. Kriminalisti zadrželi 11 lidí z ústřední vojenské nemocnice. Podezírají je z úplatkářství i falšování posudků. A nás čeká proměnlivá oblačnost, srážky a teploty do 13 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Klidné poledne z Pardubic. Ve Svitavách tento týden začíná oprava vodovodních a kanalizačních řadů v ulicích poblíž vlakového nádraží. Rekonstrukce přinese dopravní omezení nejenom v okolních ulicích, ale i na silnici 1/43. Komplikace čekají taky autobusovou dopravu. Práce budou pokračovat postupně po jednotlivých etapách.
4: Od tohoto týdne je kvůli opravám částečně uzavřena silnice 1/43 na ulici Bezručová. Nádražní řidiči neprojedou. Tyto komplikace potrvají až do poloviny července. Ke konci května začnou opravy na křižovatce z ulici Tovární, z které se na silnici první třídy nebude dát vyjíždět. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Vyklízecími pracemi a oplocením areálu dnes stavební firma zahajuje přípravné práce na bouraní schátralé budovy po bývalé telegrafii v Pardubicích. Samotnou demolici plánuje začít dělat v červenci. Jde o zakázku Pardubické univerzity. Ta nechá na uvolněném místě postavit nový areál Fakulty zdravotnických studií.
5: Nová budova bude připomínat zbouranou telegrafii. Fakultě zdravotnických studií navíc umožní navýšit kapacitu asi o 100 míst. Na zdravotnické a lékařské obory se posledních několik let hlásí hodně zájemců. Dosavadní prostory fakulty v průmyslové zóně u Černé Zabory ale nejsou na větší počty studentů uspůsobené. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: Oprava domku na sboru v Kunvaldu bude podle odhadů stát 27 milionů korun. Informuje o tom Pardubický kraj, který si nechává zpracovat projektovou dokumentaci na první etapu prací. S dokončením obou etap hejtmanství počítá do konce roku 2028. Domek čeká kompletní obnova i přístavba traktu nového. Zároveň tam vznikne nová expozice o jednotě bratrské a českém exilu. Před pár minutami začalo mimořádné zasedání disciplinární komise Ligové fotbalové asociace kvůli jednomu z největších incidentů v historii soutěže. V závěru sobotního ligového zápasu Slavie se Spartou vtrhlo několik stovek domácích fanoušků na hřiště a zaútočilo na spartianské diváky i hráče. Disciplinární komise může potrestat Slavii až 10milionovou pokutou, uzavřením stadionu nebo jeho části a kontumací výsledků derby se Spartou. Slavia vedla 3-2. Vršovický klub hned den po utkání uzavřel z vlastní vůle takzvanou tribunu Sever, kam chodí nejaktivnější skupina domácích podporovatelů. Použili přitom mimo jiné pyrotechniku, házeli ji do sektoru spartianských fanoušků a napadli 3 spartianské fotbalisty. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík oznámil, že klub výtržníky potrestá doživotním zákazem vstupu na stadion a bude po nich požadovat náhradu celé škody, včetně případné pokuty. O rozhodnutí disciplinární komise budeme ze sídla Ligové fotbalové asociace informovat. Kriminalisti teď zasahují v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Podle státního zastupitelství pro Prahu 6 policisté zadrželi 11 lidí. Proč policie ve vojenské nemocnici zasahuje, nám řekl mluvčí obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 Richard Petrásek.
6: Podezření ze spáchání trestného činu padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku, přečinu podplácení, přečinu přijetí úplatku, zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti a zločinu podvodu.
2: Počasí.
3: A nás na východě Čech čeká proměnlivá oblačnost, místy přehánky, ve vyšších polohách smíšené nebo sněhové, teploty 10 až 13 stupňů, na horách 2 až 5 stupňů Celsia. Vítr mírný, místy s nárazy, večer částečně zeslábne, rozptylové podmínky jsou velmi dobré, tlak mírně, postupně slabě stoupne, bio 1, mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Čerstvá nehoda v tuto chvíli hlášená přímo z centra Pardubic. Z Polabin v Bělehradské ulici se srazila dvě osobní auta. Je to kousek od Lidlu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Ano, opatrně za volantem. Dnes je pankráce, třem zmrzlým asi gratulovat nebudeme, ale věřím, že je tu spousta narozeninových i jiných oslavenců, kterým můžete poslat vzkaz, my připojíme písničku, od toho my tu po obědě jsme. A když říkám my, tak tím myslím, jak říká kolega autor Kubica, to nejmilejší rádio, Český rozhlas Pardubice. Jsme rádi, že jste s námi, nabízíme třeba Karla Zich

0: Správný čas, 12 hodin, skoro 10 minut.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: To je ta hodinka taková pohodová, bez zbytečného mluvení, se svými vzkazy můžete vstoupit do vysílání číslo 726 46 48 48 nebo třeba e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz nebo je to formulář na našem webu. Tak to jsou cesty k nám. V zápětí vyřídíme první vzkaz, který přišel e-mailem, nebo možná dáme přednost telefonátu, ještě uvidíme. A já tu zmíním důležitou věc, která se týká zítřku hned na začátek písniček od srdce. Pokud se na ně těšíte, tak pozor, na frekvenci 104,7 nás zítra nenaladíte přibližně od 10 do 15 hodin. V tomto čase zkuste kvůli výluce přeladit na naše dokrývače Pardubice město, Andrlův Chlum, Ústí nad Orlicí, Kamenná Horka, Svitavy, Žamberk, Vysoké Mýto, Jevíčko. Seznam vysílačů najdete na webu pardubice-rozhlas.cz nebo si nás pusťte přes internet. Tak moc děkujeme za pochopení, vylepšujeme to, aby to hrálo pořád dobře.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Ano, ty s datem 12. května a v nich vyřizuju první vzkaz, který přišel na e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz. Pěkně prosím, zahrejte písničku pro Vítinku Tod do Svitav. Ona už bude vědět, od koho děkuju moc. No tak když bude vědět, tak nemusím ani říkat, z kterého e-mailu to přišlo. Zdravíme Vítinku.
0: Český rozhlas Pardubice.

úterní polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Až teď jsem zjistil, napsala nám paní Boženka, že toho Karla Zicha, kterého už jsme zahráli do éteru, takže ho chtěla poslat, tak dodatečně posíláme a ještě přidáváme Pavla Bobka. Paní Boženko, vy jste nám napsala, milé rádio, s přáním pěkného dne jsem pro Marcelku, Růženku, Marušku, Vlastíka a dva Jiříky vybrala písničku, takže vlastně dvojitá nálož hudební pro tyhle jmenované a tohoto jmenovaného. Za prvé byl tu pro ně Karel Zich, za druhé je tu pro něj taková rozverná, veselá, tleskavá v podání Pavla Bobka.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A v nich můžu někoho přivítat po telefonu. Přeju vám dobré popoledne.
2: No, dobrý den, Hanka.
1: Zdravím vás, paní Hanko. Tak zdravíme do Žamberka. Tam vám zítra bude vysílač hrát dobře, jo? Tam výluka nebude, tak to máte fajn. Vy máte speciální vysílač pro Žamberecko. Proč voláte? Koho chcete pozdravit?
2: No, chtěla bych pozdravit svoje kolegyně v práci a že za chvilku se za nima přeju podívat.
1: Mm-hmm. Oni vědí, poznávají vás, vidíte.
2: Ano, ano. No. A stýská se jim po mně.
1: Výborně. Tak aby jim to stýskání ubíhalo, tak pošleme koho? Lucku Vondráčkovou, Hanu Zagorovou, Žalamana a spol, nebo třeba něco zahraničního? Řekněte si, Václav Neckář je tady.
2: Tak to Hanku?
1: Hanku, jasně. Jdeme na to. Připravuju ji, pouštím ji a vy se meníte krásně. Naschledanou.
2: My tak naschledanou. Co tě znám, tak má...

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Zapojit se můžete i vy telefonátem na číslo 726 464848, no a nebo nám napište studio.pardubice@rozhlas.cz. Co tu máme dál? Který vzkaz? Paní Klára nebo slečna Klára nám napsala: hezký den vám do rádia, prosím o zahrání písničky Pro radost, prima náladu a prostě prima den pro všechny vaše posluchače, hlavně pro maminu paní Marii Svobodovou, dlouho jsme ji nehráli, tak napravuji, píše paní nebo slečna Klára. Tak snad se bude líbit tahle.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Vanessa Paradis. Za námi v poledních písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Vítám v nich dalšího posluchače nebo posluchačku, která chce někomu udělat radost, nebo který chce někomu udělat radost. Kdo je tam?
1: Já vás zdravím do Pardubic. Tady je paní Eva. A chtěla bych nechat zahrát tady paní vedoucí z průmyslu, která prostě mě poslala včera po sousedce přísady salát, rajčat a okurku, tak jsem nemusela dneska dolů jet. Proto a taky strašně moc děkuju a chtěla bych jí hned poslat písničku od Lucie Bílé.
0: Jo? Mám to jenom Lucii Vondráčkovou.
1: Jo, tak to je jedno, tak Vondráčkovu.
0: Jo, nebo Neckáře můžete, já jsem tady říkal, mám
1: ne,
0: tady...
1: Ne, asi tu Vondráčkovu.
0: Ženu. Dobře, jo? Ženu zahrajem a jinak se zeptám, salát už je hotový?
1: Salát, ten už mě roste, to už jsem si koupila kdy, ale to, co teprv budu sásit.
0: Ne, já jo, takhle, já myslel, jo? Že vám už plody přinesla a vy s nich děláte salát, ne, sazenice.
1: Sazenice. A to mě právě poslala sousedka, si tam byla proto. A tak ona věděla, že to tam mám objednaný, tak mě to po ní poslala, tak jsem byla
0: výborně.
1: Ráda. Že nemusím zase z kopce a do kopce.
0: Ano, takže je. Za prvé ušetříte a za druhé ze zahrádky to chutná nejlíp. To má chuť prostě.
1: To víte, že jo.
0: Tak závidím, jo, mějte tak se fajn. Naschledanou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Několikrát jsem pověděl, že v dnešních písničkách od srdce tady máme v nabídce Petra Spáleného a už si o něj někdo píše. Zahrajte prosím Petra Spáleného pro dobrou náladu, radost a pro pohodu všem vám do rádia. Hrajete super. No tak to dík, paní Zdeno ze Svitavska. Tady je Zdeněk z Pardubic. Pustím Petra Spáleného. Mimochodem, o víkendu v sobotu tady bude den otevřených dveří a mnozí z vás, kteří přijdete právě po 12. na prohlídku, tak se dostane do studia Písniček od srdce a o víkendu my hrajeme na přání, ať už v poledne nebo po 17. Tam vám písničky nenabízíme, tam si je vybíráte sami podle toho, které se vám líbí. Tak věřím tomu, že ta přání zazní přímo tady do mikrofonu, ne přes sluchátko, při živém vysílání Českého rozhlasu. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: Koníčky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Jistě nám všem udělala radost Petr Spálený svou možná nejznámější písničkou, alespoň já ji tedy za největší hit považuji. Broukal jsem si tady a teď si budeme broukat taky s Václavem Neckářem. No broukat, budeme zpívat šalalalalí. Tak tahle písnička je v nabídce a přidal jsem ji ke vzkazu, který přišel do naší SMS brány. Zahrejte písničku Marcele Hořejší, Vandě Maláskové a Veronice Podolské při tradičním pobytu na Moravě ve sklípku. Je tu krásně, babička s dědou. Tak nevím, jestli nás tedy dámy na Moravě ladí právě teď, jestli nemají jiné starosti s tím vínem, ale kdyby náhodou, tak to všechno zaznělo, jak mělo.

0: čem se mluví?
1: Obnova přírody na Svitavsku. Ekologové vrací tamním loukám jejich rozmanitost. Díky tomu se tam vrací desítky druhů motýlů i dalších zvířat. Je vypalování porostu tradiční metoda, která pomůže, nebo je to v dnešní době častého sucha hazard? Lze obnovit a udržovat louky i jinak? V pořadu O čem se mluví odpoví Ondřej Kukrecht z Českého svazu ochránců přírody Arion. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Potůčkovou a jejím hostem. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Jak lépe poznat historii Pardubic, než procházkou městem se zasvěceným průvodcem? A že je z čeho vybírat? Turistické informační centrum, Východočeské muzeum v Pardubicích i Paměť národa pořádají komentované procházky městem. A věnují se nejen historii, ale i architektuře, bájím a pověstem a zavedou vás často i na velmi netradiční místa, jako jsou třeba pardubické hřbitovy. Na ty nejzajímavější okruhy vás vezme Šárka Kuchtová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: No, jedna zajímavější pozvánka než druhá k našemu vysílání. Dokonce i na hřbitov vás vezmeme, ale nebude to nějak fatální, bude to příjemný výlet. 12 hodin 41 minuta. Děkuju moc za lichotivý vzkaz od posluchačky Lindy. Je tady pro mě, nechám si ho pro sebe, ale jinak samozřejmě kolegové už se na vás v dalších dnech v písničkách Od srdce taky těší a taky mají milý hlas.

Kdo máte rád tuhle písničku We Are The World z roku 1985, tak nenechte si ujít, už je to nějaký ten rok, kdy to tam vyšlo na Netflixu. Je k tomu takový dokument Nejhvězdnější noc popu. Můžete tam nahlédnout do zákulisí historické události, kdy se jednoho lednového večera sešly největší hudební hvězdy světa, aby nahráli tuhle skladbu. Musím říct, fascinující dívání. Shlédnul jsem tenhle dokument se zatajeným dechem. No a jestli se nepletu, tak i v Česku vznikla taková písnička, která byla inspirována tímto charitativním projektem We Are The World a zní takhle. Já tak.

0: Mám tu napsáno, že v té písničce se objevilo, zazněl hlas 45 československých zpěváků. My jsme měli doma tuhle gramofonovou desku, takovou tu menší, a na straně B ta písnička byla vlastně stejně, ale v jiném obsazení, v pozměněném obsazení, jinak se tam střídali. No, vzpomínám na písničku mého dětství. Poslední přání dnešní písniček od srdce je tady. Někoho zdravíme po telefonu. Dobrý den. Paní Jitko, koho pozdravíte?
1: Svého přítela.
0: Výborně. Přítel poslouchá, je někde poblíž nebo daleko?
1: Ne, přítela.
0: Výborně, tak písničku posíláme, my vás moc zdravíme. A kterou bychom si dali, dáme si třeba Pehu, slovenskou Pehu.

Chrudim chce koupit pozemky pro nový příjezd do průmyslové zóny. Nezaměstnanost v Pardubickém kraji v dubnu klesla. Tak to jsou titulky dalších zpráv. Budou to za chvíli.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Nezaměstnanost v Pardubickém kraji v dubnu klesla. Chrudim chce koupit pozemky pro nový příjezd do průmyslové zóny. Prezident Pavel s premiérem Babišem se dohodli na 4 změnách v nominacích velvyslanců. A nás čeká oblačno, místy přehánky, ve vyšších polohách smíšené nebo sněhové a teploty jen do 13 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Dobré odpoledne z Pardubic. Počet nezaměstnaných v Pardubickém kraji se v dubnu snížil. Celkem bylo bez práce skoro 14 000 lidí. Podle aktuálních dat úřadu práce nezaměstnanost klesla na 3,9%. V celorepublikovém srovnání je podíl nezaměstnaných v Pardubickém kraji druhý nejnižší. Míň lidí bez práce je jenom v Praze, říká zastupující ředitel krajské pobočky úřadu práce v Pardubicích Miroslav Blaťák.
2: Pokles se projevil ve všech okresech, přičemž největší snížení evidujeme na Chrudimsku, kde míra nezaměstnanosti klesla dokonce o 0,5%. Sezónní vliv z hlediska trhu práce se projevil zejména ve zvýšené poptávce po pracovní síle. Díky tomu mají uchazeči o zaměstnání i široká veřejnost aktuálně možnost většího uplatnění na trhu práce, nejčastěji v oblasti výroby, stavebnictví či služeb.
0: Vedení Chrudimi chce vykoupit pozemky pro nové napojení průmyslové zóny. Plánovaná trasa by měla ústit do Čáslavské ulice. Transitní doprava by tak do města nemusela vůbec zajíždět. Zastupitelé budou rozhodovat o odkoupení potřebných pozemků, popsal další postup místostarosta Chrudimi za ANO Zdeněk Kolář.
3: Který jsou pod touto komunikací a částečně vedle této komunikace, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši 1 026 000 korun.
0: Pardubický kraj letos přispěje myslivcům 270 000 korun na drony s termovizí na vyhledávání srnčat. Bezpilotní přístroje jim pomůžou odhalovat mláďata ukrývající se na loukách a předejít taky jejich zranění a úhynům při jarních senosečích. Další 100 000 korun dá kraj taky na pachové zábrany u silnic, vzdělávání a provoz mysliveckých sdružení nebo na pořádání chovatelských výstav. Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO dohodl na 4 změnách v nominacích velvyslanců. Komentovat je ale teď nebude, řekl to před odletem na samity Slavkovského formátu a Bukureštské devítky. Usnesení o vyslání diplomatů schválila předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Babišův kabinet ho ale koncem ledna zrušil, pokračuje Pavel.
4: Respektuji jeho snahu mít v některých zemích lidi, ke kterým má možná větší důvěru, a domluvili jsme se na 4 změnách.
0: Jména velvyslanců musí podepsat prezident. Pavel dnes zopakoval, že respektuje snahu vlády mít v některých zemích lidi, ke kterým má větší důvěru.
1: Počasí.
0: A nás v Pardubickém kraji čeká proměnlivá oblačnost a místy srážky. V polohách nad 800 metrů budou smíšené nebo sněhové. Teploty dnes 10 až 13 stupňů, na horách 2 až 5 stupňů Celsia. Vítr mírný, večer nárazový, částečně zeslábne, rozptylové podmínky jsou velmi dobré, tlak mírně, postupně slabě stoupne, vyjodne jednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Vážná nehoda v tuto chvíli hlášená z Pardubická silnice 1/2 za Přeloučí na průjezdu Lhotou. Havarovala auta, probíhají záchranné a vyprošťovací práce, jsou tam všechny složky integrovaného záchranného systému. Ta nehoda brání provozu v celé šíři silnici. Radši se místu úplně vyhněte, policie ji uzavírá.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohl by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončil, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřekl, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak, takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolikátý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a
0: ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolikátá to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v Tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to bylo ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takovýto psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to kniha vyšla vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, který se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo? To asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede

0: i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
1: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
0: Ano.
1: Už máte vybráno? Jaké jste fázi?
0: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak. A
1: 24. června, ano. Hurá do Londýna.
0: Ano.
1: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný mýtu, jutu, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP dám. HDP je trošku
1: všichni ty AA, tak si a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří a já musím předtím, než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek a oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlu vám 5-6 lidí, který by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, který odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo že by tlačíte na někoho a
0: Takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže...
0: Ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo jde jako to, podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co fotografujete?
1: Ty taky u mě ne. Protože to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky, takže ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli, ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný, takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat a čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy jste hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a buď je příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Orne Lumuty, ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a dodnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zas ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělám práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám vlastníku, můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
0: A že jsou stále krásné.
1: A stále krásné.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: ex a host je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, že to já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět. Tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, uměl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáků a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Nebo takže jsem tam... A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělý, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny.
1: Ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako... Nevím, co by se stalo, takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. A, Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po 2 letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SBS spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly, STB zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli a když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říká, dobře, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, už bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní v tým 91. myslím, že ještě bylo Československo, a protože já žila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, který taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitela, co já byl, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moc dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem, a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejde.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, no. 31 let, co jste natrvalo tak v České republice. Robert Vano je naším hostem. Vesele a zdravě.
2: Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili a měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže, tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní, ale tak a to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam šeli, jaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý, nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom... Protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí něko vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu, tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho. Já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat,
1: nic takového. Já se kouknu v televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž.
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku.
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to, není to fér nedodržet slovo. Jo? A oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo? A tam, protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Hmm. Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty dva, ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky jedno, měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blíz... Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: tak to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře, vyberte. A moc děkuju, že jste tu byl, Robert Vano.
1: Moc krát děkuju za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Starostka Dobříkova na Orlicko-Ústecku dostala za neoprávněné nakládání s obecními penězi u soudu pokutu a 3letý zákaz výkonu veřejné funkce. Architektka Eva Jiřičná navrhne nový nábytek do historického sálu na Pardubickém zámku. Disciplinární komise zkontumovala ve prospěch fotbalistů Sparty sobotní derby na Slavii. A nás čeká zítra oblačno až zataženo s teplotami do 15 stupňů. Aktuální zprávy má Petra Beránková. Vítám vás. Krajský soud v Pardubicích dnes potvrdil vinu starostky Dobříkova na Orlicko-Ústecku Nikoly Kajsrlíkové v kauze nakládání s obecními penězi, dotacemi a taky pozměněním zápisu ze zasedání zastupitelů. Oproti původnímu rozsudku jí zmírnil peněžitý trest za 250 000 na 150 tisíc a zakázal jí vykonávat veřejné funkce po dobu 3 let. Rozhodnutí je pravomocné. Starostka Nikola Kajsrlíková ho respektuje.
2: Já bych řekla, že ten soud nepochopil vůbec v nějakých případech, o co jde. Já to prostě vnímám úplně jinak. Třeba ten bod 1, já si myslím, že všichni o tom věděli zastupitelé. A vůbec se tam neprojednávalo to, že tam je nějaká kontrolní komise, finanční komise, kde explicitně podpisama souhlasili a věděli o tom, že je nějaká vyplácená odměna. Je to tam jasně napsaný.
0: Chrudim vypsala soutěž na pronájem radarů. O úsekové měření rychlosti má zájem 9 okolních obcí. Město by mělo zajišťovat vyřizování přestupků a výběr pokut. Náklady na pořízení techniky radnice odhaduje na 25 milionů. Na Pardubickém zámku pokračuje obnova historického sálu s kazetovým stropem. Místnost, která v 16. století sloužila ke společenským setkáním, by mohla stejnému účelu znovu sloužit i po rekonstrukci. Restaurátoři dokončili obnovu iluzivních nástěnných maleb, které imitují dřevěné obložení. Součástí úprav budou taky nový nábytek navržený architektkou Evou Jiřičnou.
3: My jsme se snažili, poněvadž ten strop je těžký, zatímco ta malba je lehoučká na těch stěnách. Čili když jsme sem dávali ten nábytek, tak ten nábytek je těžký, aby zatížil tu podlahu. Takže když sem člověk vejde, tak nebude na něj padat těžký strop, ale naopak bude v prostoru, který bude vyvážený.
0: A podrobnosti se z vysílání Českého rozhlasu Pardubice dozvíte už 15 minut po druhé. Aktuální zpráva ČTK. Fotbalová Slavia dostala za nedohrané derby pokutu 10 milionů korun. Musí také odehrát nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy před prázdným hledištěm. Podrobnosti ve zprávách za hodinu.
1: Počasí.
0: Noc na zítřek bude chladná, čeká nás oblačno až polojasno, během noci bude přechodně i skoro jasno, ojediněle se vyskytnou přehánky na horách četnější a někde i sněhové. Noční teploty 4 až 1 stupeň a možnost přízemních mrazíků, na horách 3 stupně až 0, vítr mírný. Zítra nás čeká zase velká oblačnost, oblačno až zataženo, ojediněle na horách přehánky. Teploty zítra 12 až 15 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia, vítr mírný, tlak slabě až mírně klesne a biozítra jednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dobrá zpráva ze silnic, 3,5 minuty po 14. Vážná nehoda u Přelouče na silnici 1/2 na průjezdu Lhotou už byla odstraněna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A pokračujeme 4 minuty po 14. hodině. Petra vám slíbila, že uslyšíte detaily k tomu, co se děje na Pardubickém zámku. No, můžeme slíbit, že nás čeká rozhovor s architektkou Evou Jiřičnou. To je před námi. Za chvíli vás pozveme do Nemošic na stavění máje a taky se zastavíme v Pardubické knihovně, ale nebudeme tam číst knížky, myslím si. Jak ožívá jedna z historických míst Pardubického zámku, tak na to se podíváme, jak jsem slíbil, ale s Milenou Potůčkovou se vydáme o kousek dál na herní piknik do knihovny, do Vokolkova sálu. Tak si na to všechno počkejte, do toho písničky, které nestárnou, třeba si dáme Michala Davida, Věru Martinovou, opět a Radeček nebo Jaroslava Uhlíře a startujeme z Činasky.
1: Dobré odpoledne se Zdeňkem Novákem.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Tu s děravou patou, mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

Rádio vašeho kraje, Český rozhlas Pardubice. Zprávy, které k nám chodí z tiskových agentur do rozhlasu, tak když jsou hodně důležité, tak mají červenou barvu. Jedna nám tu naskočila už během zpráv a to vám Petra stačila říct, že fotbalová Slavia dostala za nedohrané derby pokutu 10 milionů korun. A do toho přišla další červená zpráva, která se týká našich peněženek. Maximální ceny pohonných hmot zítra oproti dnešku klesnou, u benzínu se sníží o 16 haléřů a u nafty o 73 haléřů, tedy skoro o korunu. Tak to jsme se zastavili u financí. A teď jedna pozvánka. Koukám se do kalendáře. Dnes je úterý 12. Až bude čtvrtek 14. a pátek 15. Tak jestli chcete vidět tradiční stavění máje, nesmíte chybět v Nemošicích.

Lesích u obecního úřadu. Tam budou majku stavět tedy ve čtvrtek v 17.30 sraz místních u obecního úřadu a odchod do lesa, kácení stromu a odnesení zpět k úřadu. Čtvrtek 14. 17.30 a v pátek 15. od 17 hodin zdobení máje a od 18 hodin stavění máje za pomocí bydel a žebříků. Vždycky, když vidím majku, tak mě to potěší, že tu ty tradice ještě jsou. Mimochodem, Tereza Brázdová před pár dny natáčela speciální vydání východočeských výletů. Je to v té rubrice na našem webu pardubice-rozhlas.cz, kde vlastně tenhle jeden z nejrozšířenějších staročeských zvyků popsala Tereza. Oslavuje jaro, lásku, mládí, plodnost. Majky mají falický tvar a jsou strážci vesnice. Speciál o majkách východočeských výletů na našem webu. Co je před námi? Tak teď vám nabídneme Tinu Turner, pak ještě Opět a Radeček a Bratry. A pak už odpovíme na otázku, jak ožívá jedna z historických místností pardubického zámku v příspěvku, ve kterém se ozve i architektka Eva Jiřičná.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: 14 hodin 20 minut. Za chvíli legendární písnička v podání Annie Lennox Why, taky vás čeká Věra Martinová. Zeptám se vás, co se vám vybaví, když se řekne Pardubický zámek? Tak samozřejmě úžasní lidé, úžasní kurátoři, průvodkyně. Nám tady v rozhlase se teď vybaví to, že si říkáme, jestli se s vámi jako před lety na Pardubickém zámku na tom prvním nádvoří nepotkat na nějakém koncertě, třeba na závěr prázdnin. Teď to řešíme, až se to urodí, dáme vám vědět, jestli to klaplo, a věřím, že ano, a vlastně kdo vystoupí, ve který den to bude. Tak, to byla taková mini pozvánka, ne náhodou, protože na Pardubický zámek se teď vydáváme. Restaurátoři se tam pustili do obnovy historické místnosti s kazetovým stropem. Prostor, který kdysi v 16. století sloužil společenským setkáním, by se k podobnému účelu mohl vrátit i dnes. Na stěnách už znovu ožívají iluzivní malby, připomínající dřevěné obložení, a interiér doplní novodobé lavice podle návrhu architektky Evy Jiřičné. A reportérka Naďa Kubínková zjišťovala přímo na místě, jak všechny ty práce pokračují.
1: Vlastně ten sál skoro nepoznáte.
2: Říká o místnosti s kazetovým stropem ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek. Prostor, který kdysi v 16. století sloužil společenským setkáním, by se tak k podobnému účelu mohl vrátit i dnes. A to za pomoci architektů pod vedením Evy Jiřičné. Na stěnách už znovu ožívají iluzivní malby, připomínající dřevěné obložení.
3: Teprve teď, když to vidím domalovaný, tak teprve teď jako ta celá atmosféra toho prostoru najednou vynikne, protože oni tu malbu udělali, i když ta perspektiva je podivná, že jo, z našeho hlediska, tak přesto oni do toho udělali něco, co prostorově víceméně vypadá, jako kdyby to bylo skutečně architektonicky stvárněný třídimenzionální objekt.
2: Projekt vznikal poměrně dlouho a podle restaurátora Jiřího Bláhy nepůsobí tak jednoduše, jak by se mohlo zdát na první pohled.
4: Skoro 2 roky se pracovalo nejprve na průzkumech toho, jak podobné věci v tom 16. století vypadaly, a potom jsme dlouho dělali návrhy na papíře vlastně a postupně jsme ubírali, protože ta původní myšlenka byla opravdu jako zrekonstruovat maximum možného, ale zjistili jsme, že vedle těch originálních fragmentů to vlastně opravdu nejde, protože bychom si museli hodně vymýšlet.
2: Interiér pak doplní novodobé lavice podle návrhu architektky Jiřičné.
3: Ten nábytek, který tady začíná se tvořit, tak opravdu jako je daleko víc inspirovaný tím historickým tvarem, co se zachovalo nebo o čem víme.
2: Ale tady se díváme na jednu z lavic, to je asi nějaký prototyp. Je to tak.
4: Ty lavice, říkám, navazovaly původně na to iluzivní ostění, lemovaly ty stěny, bylo možné si na ně sednout, a protože právě je snad

0: A nepředstírat nějaký historický tvar, tak architekti z ateliéru paní Řičné navrhli v podstatě moderní tvar, který odpovídá zhruba tou hmotou nebo tou velikostí tomu, jak to asi mohlo vypadat, tak aby to bylo pohodlné na sezení, ale aby se to zároveň tvářilo moderně, protože tady bude i další moderní nábytek.
1: Říká restaurátor Bláha a Eva Jiřičná dodává.
2: Takže když sem člověk vejde, tak nebude na něj padat těžký strop, ale naopak bude v prostoru, který bude vyvážený.
1: Stavební práce skončí v prosinci. Následovat bude vybavování interiéru. První návštěvník pak vstoupí do obnovených částí v druhé polovině příštího roku. Z Pardubického zámku Naděja Kubínková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Rozhlas je tu už 103. rok. Oslavte to s námi a přijďte do ulice svaté Anežky České 29 v Pardubicích na Den otevřených dveří. Ukážeme vám studio, ze kterého k vám každý den vysíláme. A navíc se setkáte s vašimi oblíbenými moderátory, včetně Marie Tomsové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Tak řekl bych, že za námi je písnička s pardubickou tématikou. 16 hodin ještě není, zatím je 14.31 až do 16. je s vámi Zdeněk Novák, ale teď nebudu mít hlavní roli v našem vysílání.
1: Regionální stopař.
0: Naším regionálním stopařem je Milena Potůčková, vítej.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak ty se teď nehlásíš přímo z místa, protože ty tam teprve zamíříš, viď?
2: Přesně tak.
0: A já řeknu kam, za deskovými hrami, protože ty nestrácejí svou popularitu a dnes odpoledne ožije hraním Krajská knihovna v Pardubicích, která připravila herní piknik, který má být takovou první vlaštovkou k obnovení deskoherního klubu. No a jak to tam bude vypadat, tak to tam půjde právě Milena zjistit. Ono to ještě asi nezačalo, když tam nejsi.
2: Přesně tak, takže možná ještě než začneme s tím, jak to bude vypadat, tak řeknu, kde to bude. Protože oproti původně avizované informaci nastala změna. Herní piknik se měl konat v čítárně u Vokolku na Příhrádku v Pardubicích, ale je přesunutý, a to do univerzálního sálu knihovny na Pernštýnském náměstí. Další informace, která je důležitá, je čas, takže zahrát si můžete přijít mezi 15. a 18. hodinou.

0: A jak to bude přesně vypadat, to asi uvidíme za půl hodiny, kdy to skutečně oficiálně odstartuje. Každopádně všechno je připravené pro několik desítek lidí, ale tím, že je to po dlouhé době opravdu poprvé, tak nikdo vlastně nedokáže úplně odhadnout, kolik těch zájemců dorazí. Nicméně, kdo nás třeba slyší teď, tak určitě může přijít. Kdo rád by si přišel zahrát, ale je to pro něj na poslední chvíli, tak dobrá zpráva je, že obdobné setkání a herní odpoledne se uskuteční ještě v sobotu 16. května také mezi 15. a 18. hodinou, tentokrát už na tom původním místě, tedy v čítárně u Vokolku.
1: Dobrá připomínka, já jsem to tady říkal totiž před polednem, že to bude u Vokolku, takže změna na Pernštýňák normálně.
0: Druhé patro, univerzální sál knihovny.
1: Do hlavní knihovny deskové hry. Já tak pátrám v paměti, když se řekne desková hra, co si představím, tak samozřejmě Člověče nezlob se, to je vlastně taky deskovka. Dostihy a sásky, když už jsme tady měli tu Věru Martinovou, to jsme hráli pořád dokola.
0: Ten výběr je opravdu pestrý, takže určitě je spousta moderních her deskových, ale nebudou tam jenom deskové hry, budou tam třeba i karty, kostky, takže já myslím, že každý si najde to svoje, dokonce i některé hlavolamy by tam snad měly být. Co se týká zkušeností, kdyby někdo měl strach, že už třeba dlouho nehrál, tak obavy žádné mít lidé nemusí, protože na místě bude lektor, který pravidla veškerých her, které si budete chtít zahrát, tak rád vysvětlí a dokonce není potřeba ani průkazka do knihovny, byť se to koná na území a knihovny, takže i tohle vlastně si můžete škrtnout a navíc vstup je zdarma. Tak dobře. Já už pomalu vyrazím.
1: No vyráž, je to předpokládám tedy pro malé i velké, takže...
0: I pro rodiny s dětmi.
1: Jo, nemusím být 10, abych tam mohl přijít. Můžeme mít 50.
0: Přesně tak.
1: Výborně. Pořád přemýšlím na to, které deskové hry ještě znám. Co, kterou ty jsi naposledy hrála?
0: My hrajeme doma vědomostní hry hodně.
1: Jo, jo, jo. Teď bych ti mohl dát nějakou vědomostní otázku. Kolik zubů má zdravý člověk?
0: 28 plus 4 moudráky.
1: No, moudrá Milena Potůčková, díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Pardubice.

0: potěšila nás Marie Rotrová, 14.41. Dobré odpoledne z Pardubic na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Když vidím před sebou titulek dnešní rubriky, co v učebnicích nebylo, hranice mezi Čechami a Moravou, no tak si přesně vzpomínám, jak jsme před časem vysílali s Jitkou Slezákovou a Miroslavem Hrubanem právě z téhle hranice, protože jsme byli v Březové nad Svitavou, ano, to je to správné město, a tam probíhá tahle hranice, takhle za kostelem tuším, a hráli jsme si, je to i natočené na našich sociálních sítích, jak tam přeskakujeme. Teď jsem v Čechách, teď jsem na Moravě, teď jsem v Čechách, teď jsem na Moravě.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz

0: telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.
1: Mirku, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
2: Popelářem, a ty?
3: Princeznou.
4: Jako princezna.
2: A to ti můžu splnit.
4: Vážně?
2: Potřebovat budeme pěkný zámek, zahrady, taky kočár tažený koňmi.
1: No tohle všechno mají ve Slatiňanech.
2: Takže kam vyrazíme tentokrát je jasné. A vezmeme to taky přes Švýcárnu a kolem Kochánovických rybníků.
1: A až vrátíme koně do Hřebčína, uděláme si na zahradě piknik.
2: Tak už jenom korunku a 15. května v tradičním čase.
1: Od 9 do 12.
2: S princeznou Jitkou
1: a Mirkem.
5: Princezna je v dobrých rukou, krále Miroslava.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

14 hodin 51 minutu mám pro vás dvě zprávy. Jednu dobrou a jednu špatnou. Tak, nejdřív tu dobrou. Den otevřených dveří, sobota, 9. a 16. hodina, jste zváni. Přijďte nejen ráno, ale třeba i přes poledne, nebo pak k odpolednímu času kolem té 15. Rádi se tady s váma potkáme, ukážeme vám, jak to tady vypadá ve studiu, jak se pouštějí ty písničky a tak, však víte. No a taky tady bude Marie Tomsová. A teď ta špatná zpráva, ale není zas tak špatná, to vydržíme. Zítra má výluku vysílač Krásné, ten náš hlavní 104.7, tak se nelekejte, že to nebude hrát. Zkuste jiné vysílače. Nebude to hrát přibližně od těch kolika? 9, 10, od 10 do 15 hodin.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Ještě si dáme Bonnie M, pak to budou zprávy a v nich třeba o tom, že radnice v Králíkách chystá další opravy bývalého gymnázia. No zdravíme srdečně do Králík. Taky jsme tam vysílali živě několik hodin před pár měsíci. Báječně jste nás tam přivítali a bylo nám tam moc dobře. A třeba i nad Králíkami na hoře Matky Boží.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1, když rodinu suplují dětské gengy. Příběhy dětí ulice v novém publicistickém pořadu Rozpleteno, vyvržené děti. ČT2, přímý přenos prvního semifinále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního zahajovacího koncertu 81. Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2026. Úterní večer s Českou televizí.
1: Přijďte si pro svou kapku dobra. Den dobrovolnictví Pardubického kraje se uskuteční v úterý 12. května od 8 do 16 hodin na náměstí Míru ve Svitavách. Nechte se inspirovat, jak můžete i vy pomáhat. Program dne a více informací na www.dobrokraj.cz.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: Chrudim chce koupit pozemky pro nový příjezd do průmyslové zóny. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace potrestala Slávii zavřením stadionu a kontumací derby ve prospěch Sparty. Sněmovní mandátový a imunitní výbor dostal podnět kvůli výrokům Filipa Turka z motoristů o deratizaci parazitů na ministerstvech. A zítra nás čeká oblačno. Teploty do 15 stupňů. Zprávy má Petra Beránková, vítám vás. Vedení Chrudimi chce vykoupit pozemky pro nové napojení průmyslové zóny. Plánovaná trasa by měla ústit do Čáslavské ulice. Transitní doprava by tak do města nemusela vůbec zajíždět. Zastupitelé budou rozhodovat o odkoupení potřebných pozemků, popsal další postup místostarosta Chrudimi za ANO Zdeněk Kolář.
6: Který jsou pod touto komunikací a částečně vedle této komunikace, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši 1 026 000 korun.
5: V Králíkách na Orlicko-Ústecku budou letos pokračovat opravy bývalého gymnázia. V budově sídlí muzeum celnictví, senior klub, mateřské centrum a je tam i památník obětem internace. Za opravy město zaplatí asi 22 milionů korun. Z toho část pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí, říká starosta Václav Kubín ze sdružení Sportovci.
7: Tam chceme zateplit, vyměnit okna, opravit fasádu, vnější plášť budovy. Tam jsme před 3 lety opravovali střešní plášť, takže budova by měla být připravena opět k dlouhodobému využívání a provozu.
5: Policie pátrá po 15-leté Lence Karáskové z okresu Brno-Venkov. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer s tím, že před půlnocí dorazí do svého bydliště v Domašově. Potom se měla ještě pohybovat v Brně. Informace o pohřešované volejte na linku 158. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní utkání na Slavii. Její vedení musí za výtržnosti fanoušků v nedohraném derby zaplatit pokutu 10 milionů. Vršovický klub taky odehraje nejbližší 4 domácí ligové zápasy před prázdným hledištěm. Proti verdiktu se Slavia neodvolá. Předseda disciplinární komise Jiří Macner k uzavření stadionu v Edenu.

0: No řekl.
1: My jsme uvažovali s ohledem na to, co proběhlo v sobotu a i s ohledem na další možný trest, který byl, a to je uzavření stadionu, to znamená, že by se odehrálo na jiném stadionu, a vyhodnotili jsme, že ve všech těch ohledech i s ohledem na poměrně rychlý, razantní a kategorický postoj klubu, návrh přijatých opatření do budoucna je rozsah 4 soutěžních utkání odpovídající.
0: Fotbalová Sparta musí zaplatit 600 tisíc korun za to, že její příznivci mimo jiné poničili zařízení stadionu Eden a na hřiště taky házeli zakázanou pyrotechniku. Sněmovní mandátový a imunitní výbor dostal podnět kvůli výrokům Filipa Turka z motoristů o deratizaci parazitů na ministerstvech. Zabývat se tím ale nemůže, neumožňuje to jednací řád. Po jednání výboru to řekla předsedkyně Helena Válková z hnutí ANO. Turkův výrok nezazněl v poslanecké sněmovně, ale na akci soukromé internetové televize. Předseda motoristů Petr Macinka tvrdí, že titulky médií k těmto výrokům byly zkreslené. Sám Turek odmítl, že by za parazity označil všechny úředníky.
2: Počasí.
0: Předpověď na noc? Chladno. Čeká nás oblačno až polojasno, během noci bude přechodně i skoro jasno, ojediněle se vyskytnou přehánky na horách i sněhové. Noční teploty 4 až 1 stupeň, čekejte i přízemní mrazíky. Teploty na horách 3 stupně až 0. Zítra velká oblačnost, oblačno až zataženo, na horách místy s přehánkami. Denní maxima zítra lehce vyšší než ta dnešní 12 až 15 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Vítr mírný, předpokládané množství srážek do 2 mm, tlak slabý až mírně klesne, bio jednička to bude mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ve Svitavách tento týden začala oprava vodovodních a kanalizačních řadů v ulicích poblíž vlakového nádraží. Rekonstrukce přináší dopravní omezení nejenom v okolních ulicích, ale i na silnici 1/43. Komplikace čekají taky autobusy.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Teď se zeptám, jak to pojmenujete, když vám je zima? Mnozí řekneme zima jako v Psinci, zima jako v Morně. No, dnes jsme si říkali tady s kolegy, že je venku zima jako v Morně. Tak jsme se vyletnili a pozorně jsme neposlouchali předpověď počasí. Tak si pozorně poslechneme meteorologa Jaroslava Tučka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Za malou chvíli se s ním spojíme a zeptáme se ho, jestli zítra bude zima jako v Morně. A jak bude třeba v sobotu, bych se rád zeptal na den otevřených dveří, až k nám půjdete, tak jak se máte oblíct a jestli si máte vzít deštníky. Tak tohle je před námi a taky se v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice spojíme s naším regionálním stopařem. Milena mluvila o tom, že půjde na herní odpoledne do knihovny deskové hry, tak za chvíli už bude tam a řekne nám, jak to tam tedy přesně vypadá.
2: Dobré odpoledne se

0: Je na čase se odstřihnout od tohoto pochrupování v podání Petra Spáleného.
1: Počasí.
0: Naprosto svěží, teď vyskočí do éteru Jaroslav Tuček, meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: No, já jsem říkal, že budete mít ten svěží hlas. Tak bude i zítřek svěží jako dnes. Dnes jsem říkal, že je zima jako v Morně, že nás to nezaskočilo. Zaskočilo, nepřekvapilo, vy jste to říkali. Tak co zítra? Taky se máme přioblect?
2: Bude to taková půl morna, nebude to celá, ale tak něco na půl. Nicméně v noci určitě se přioblect je nutno, protože v noci ty teploty budou padat poměrně nízko. Budeme mít oblačnou až polojasnou oblohu s tím, že pak v průběhu noci se přechodně může i vyjasnit. No a ojediněle se může vyskytnout nějaká přeháňka s tím, že na horách ty srážky budou četnější a nad 700 metrů budou sněhové. Nejnižší noční teploty 4 až 1 stupeň Celsia. Tam, kde nezafouká vítr, tak tam budou i přízemní mrazíky. Jinak vítr by měl foukat mírný od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Přes den oblačno až zataženo, v těch nižších polohách pouze výjimečně, na horách tam místy se budou vyskytovat přeháňky. Maximální teploty 12 až 15 stupňů Celsia, na horách 6 až 9 a vítr ten bude foukat od západu až jeho západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Koukám se, čtvrtek 11 až 15, pátek 10 až 14, už vidíme do soboty, protože minulou sobotu, to jsme slyšeli předpovědi o jasnu až skoro jasnu, ale bylo to vrtkavé, to počasí je teď vrtkavé, vy nejste věštci, takže řekněte neřeknu, anebo řekněte řeknu, jak bude v sobotu.
2: Určitě řeknu podle posledních dostupných materiálů, co je, a samozřejmě každý den se bude upřesňovat, tak zatím v současné chvíli to vypadá na velkou oblačnost, zataženo až oblačno a na většině území déšť nebo přeháňky, takže taková proplakaná sobota zatím to tak vypadá. Bude to v závislosti na v podstatě tlakové níži, která bude někde nad Alpami a bude se pomalu přesouvat do střední Evropy, kde se vyplní a bude záležet na té trajektorii, kudy zrovna bude procházet. Takže stále se to ještě může i měnit, no nicméně nejnižší noční teploty 8 až 4, maxima 11 až 15, takže ty teploty odpolední jsou furt vlastně stejný teďko až do konce týdne.
0: Dobře, na druhou stranu, ono dobře, že nebude vyprahlo a že třeba spadnou nějaké srážky, je to potřeba, je hodně sucho.
2: Přesně tak, přesně.
0: Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, díky za váš čas, zítra se s vámi, respektive s některým z vašich kolegů, pravděpodobně spojíme znovu, co?
2: Krásný den.
0: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, přibližně před hodinou jsme vám slibovali, že v Pardubické krajské knihovně začne herní piknik a on začal. Odpoledne plné deskových her pro vášnivé a zkušené hráče, ale i úplné začátečníky. Akce má nastartovat pravidelná herní setkání, která se budou od září v knihovně konat každý čtvrtek. No a jaká je přímo na místě atmosféra, tak to už nám řekne náš regionální stopař Milena Potůčková. Mileno, dobré odpoledne, je to tvoje.
2: Dobré odpoledne. Atmosféra tady v knihovně, myslím, že je zatím taková spíš plná očekávání, protože organizátoři jsou připraveni, hry jsou připravené, ale zatím dorazil první účastník, který donesl dokonce svoji vlastní hru, anglický Scrabble, a čeká, až já tady dokončím vstup a budu si s ním moct zahrát. Jinak to deskohraní tady v Pardubické knihovně má tradici, která ale teď byla na několik měsíců přerušená, tak možná, než se ta informace k lidem a k těm potenciálním hráčům zase dostane, tak to může chvíli trvat. Se mnou tady ale je jeden z iniciátorů toho dnešního herního odpoledne, David Němec. Tak já toho využiju a rovnou se zeptám, co tady je připravené, jaké hry.
3: Já zdravím všechny posluchače a co se týče her, tak máme tady primárně deskové hry, ale kromě nich tady máme například i karetní, s tím, že i ty deskové tak se dělí na několik různých, dá se říct, žánrů. Máme tady například vědomostní hry, máme tady ale i historické hry, ve kterých se například dá hrát za renesančního šlechtice, který se postupně snaží získávat reputaci tím, že spolupracuje s různými významnými rody a podobně. Potom tady máme strategické hry, máme tady třeba osadníky z Katanu a tak podobně. Takže svoje se tady najde opravdu každý. Co se týče i těch vědomostních her, tak tady máme to kolikrát rozdělené. Máme tady dospělé verze, které jsou trochu náročnější ohledně těch vědomostí, ale pak tady máme i verze junior, které jsou ve výsledku i třeba pro děti od 5 nebo 10 let, záleží, jaká z toho to zrovna je. A myšlenka tohoto deskohraní tak spočívá v tom, že navštěvníci tak vůbec nemusí mít žádné čtenářské konto tady v knihovně. Můžou sem prostě přijít takhle na celé odpoledne a můžou se tady zahrát. Nemusí se kvůli tomu vůbec registrovat, protože ty hry vlastně takhle neopustí zdi té knihovny. Takže všechno je tady vlastně v tomhle směru ohlídané a naším záměrem je, aby to byla ideálně pravidelná akce. Teďka tohle je první ze 4 doletních prázdnin, potom tady budeme mít ještě jednu tuhle sobotu, to bude 16. května, taky od 3 do 6 hodin, a pak se ještě dvě chystají na červen, konkrétně na sobotu 13. a sobotu 27. A potom myšlenkou je, že od září, tak to bude, ještě se teda domluvá, jestli každý čtvrtek nebo každý druhý čtvrtek, ale mělo by to být tady na přehrádku pravidelně.
2: Tak já děkuju za naprosto vyčerpávající informace. Možná jenom doplním, že dnes jsme ve druhém patře krajské knihovny v Pardubicích, ve druhém patře v univerzálním sále až do 18 hodin. V sobotu to potom bude v čítárně u Vokolku na Příhrádku. A takže kdo chce dorazit, tak buď dnes, nebo v sobotu, anebo potom v červnu určitě bude vítán.
1: Prohlásila Milena Potůčková. Já jsem zapomněl, co, že to jdeš za chvíli hrát?
2: Scrabble, ale v angličtině, takže jo.
1: Jestli to prohraješ za rozhlas, tak to budeš ostuda. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Pardubice.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat si budu s fotografem Janem Šibíkem.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 12. května svátek má první ledový muž Pankrác. U nás máme nositelů tohoto jména 7. Dva jsou Pražáci. Jestli z Pankráce, nevím. Každopádně pěkný den. Před 100 lety v roce 1926 při průkopnické cestě z Evropy do Ameriky dosáhl mezinárodní tým na palubě vzducholodi Norge severního pólu. Velitelem expedice ze Špicberg na Aljašku byl norský polárník Roald Amundsen. Technickou stránku letu zajišťovala italská posádka pod vedením leteckého konstruktéra plukovníka Umberta Nobileho. A letu se zúčastnil i jeden z hlavních sponzorů výpravy, Američan Lincoln Ellsworth. První programovatelný a plně automatický výpočetní stroj představil před 85 lety v roce 1941 v Berlíně průkopník počítačových technologií Konrad Zuse. První digitální počítač byl sestaven z 2600 relé a nesl označení Z3. Před 80 lety se konal první ročník hudebního festivalu Pražské jaro. Každý rok začíná vždy 12. května na výročí úmrtí Bedřicha Smetany v roce 1884. Na kazašské střelnici Kapustin Jar v Astrachaňské oblasti byly před 35 lety zničeny v souladu se sovětsko-americkou smlouvou o likvidaci jaderných raket středního a kratšího doletu poslední dvě sovětské rakety. Jak je to s raketami dneska, nikdo pořádně neví. Judista Lukáš Krpálek vybojoval před 3 lety na mistrovství světa v Dauhá stříbro v kategorii do 100 kg. Letos v gruzínském Tbilisi na letošním světovém šampionátu výkon rodák z Jihlavy zopakoval. Bravo.
3: No, zřejmě slušte oddíl, no.
2: Český sériový vrah Ivan Roubal se narodil před 75 lety. Za 5 vražd byl odsouzen na doživotí. U 3 se doposud nenašla těla. A 45 má filmový Freddie Mercury z filmu Bohemian Rhapsody, držitel Oscara Rami Malek. Já přeju hezký den.

0: Tak kde už jsme s dnešním odpoledním vysíláním Českého rozhlasu Pardubice byli? Na Pardubickém zámku, taky třeba v Pardubické knihovně. Se zprávami jsme se vydali do různých částí kraje, do Chrudimi, do Králík. Teď pozdravíme do Sezemic. To nejsou Pardubice. Pozor, samostatná obec, je to dokonce město, takže pozdrav do Sezemic. Máte tam dětský sbor Rolnička v Sezemicích. To my dobře víme, pod vedením sbormistryně Radky Svatoňové, a on patří k nejlepším nejen v regionu, ale i v celé republice. Pedagožka tak navázala na jeho působení po své matce, která ho založila. A že se jí daří, o tom svědčí úspěchy na festivalech a taky na koncertech. Na plány do budoucna i na nesmělé začátky se právě Radky Svatoňové ptala Milada Velehradská.
1: Jak jste se cítila, když jste vlastně vzala to hlavní žezlo po mamince?
2: Když je člověk mladý, tak se tím vůbec nezabývá. Na ty roky nejraději vzpomínám, protože ty děti ještě byly hodně, hodně nadšený do zpívání a bylo to pro ně něco úžasného, kdežto dneska je spíš pomalu prosíte, aby vůbec něco dělali navíc.
1: Takže vy a zpěv.
2: Jsem dělala vlastně gympl, potom jsem šla na pedák do Hradce, kde jsem vlastně studovala hudební výchovu.
1: Přece jenom dělat sbormistryni, to je už odvaha.
2: Možná někdy odvaha i drzost. Děti se, počet se strašně střídá a mění podle toho, kolik se jich urodí, a protože je to napříč všemi ročníky, vlastně od skoro první třídy do deváté, tak se to pořád a pořád obměňuje, protože ty děti vycházejí a zase jdou nové.
1: V nich už zaseváte tu lásku ke zpěvu.
2: Když je nejhůř, tak si aspoň tohle říkám.
1: A kde scháníte notový materiál, čím se necháváte inspirovat?
2: Zpočátku jsem měla dost materiálu třeba z dob vysokoškolských studií, pak jsem hodně navštěvovala různé kurzy a školení, kde jsme si třeba i vyměňovali materiály, poslední dobou hodně i internet.
1: Dívek je určitě víc.
2: Převážná většina, ale musím se pochlubit, 5 muži a jsou úžasně šikovní.
1: To pomůže repertoár.
2: Určitě můžete dát větší pestrost, větší rozsah, když jsou ty děti muzikálnější, tak tomu přizpůsobíte to, co vybíráte, aby to ty děti bavilo a chytlo. Takže to různě ozvláštňujeme, boomwakery používáme, Orfův kufr, doprovodné nástroje, ať jsou to různé i rytmické variace, všechno možné. Spolupracujeme třeba s učiteli na angličtinu, ty nám pomůžou s výslovností, a když se to dětem líbí, moderní písnička, proč ne?
1: K čemu nejvíc stíhnete?
2: Úžasný lidový dvojhlas a taková klasika, ale dětem to už tolik neříká, ale snažím se to propašovat. Teď jsme zrovna zpívali na festivalu chodskou písničku, udělali jsme si i s nářečím a bylo to moc pěkné.
1: A jsme u toho, kde všude jezdíte.
2: Vystupujeme nejvíc doma, protože tam máme to publikum takové nejmilovanější a oni nás podporují a fandí. Udělali jsme takovou tradici vlastně vánočních koncertů v Sezemickém kostele, to se nám daří vlastně skoro 30 let. Pak jsme zpívali Hradci Králové, Pardubicích. Se snažíme různě prostě proniknout, kam to jde. Oni vám dají strašně moc, ty děti. Já jsem si nikdy velké sny nedělala. Vždycky jsem si říkala, že pokud jim dám trochu lásky v té muzice, tak jsem udělala nejvíc.
0: Říká Radka Svatoňová. Takže zdravíme pěvecký sbor Rolnička a pozor, pozor. V sobotu máme den otevřených dveří v rozhlase a v neděli 17. května bude Den matek s hudbou a písničkami v prostorách kulturního domu v Sezemicích. Bude se tam zpívat pěvecký sbor Rolnička Sezenice tahle neděle.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: První republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vaše.

tradiční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí.

0: 15 hodin 51 minuta, Český rozhlas Pardubice, ten posloucháte. Teď si říkám, jak si naaranžovat to vaše křeslo, které máte pro poslech rádia třeba, protože na humoriádu si člověk musí sednout pěkně, příjemně. Chce to teplé té, bylinkové, nějaký pěkný porcelánový hrneček a třeba štrikovat něco. To se mi totiž báječně hodí, tohle aranžma k Ivě Hitnerové, k téhle dámě, která má pod palcem domácí štěstí a bude s vámi v humoriádě po 16. hodině, tak si to nenechte ujít. Dnes se ptáte na reklamaci služby. Ano, to už jsme u spotřebitelského servisu. Potvrdíme, že i v tomto případě se počítá 30-denní reklamační lhůta. Slovo má Josef Černý.
1: Panu Láďovi už přes týden nejde internet a provozovatel stále slibuje, že technici už jsou na cestě, že se na tom pracuje, že má vydržet a podobné výmluvy. Pan Láďa by chtěl poradit, co může dělat. Pane posluchači, i tady má provozovatel na vyřízení reklamace kalendářní měsíc. Pokud nevyřídí reklamaci ve stanovené době, můžete od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
2: Ve mně na kosmický vandr, přece

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Komplikace v dopravě začínají na silnici 1/43 ve Svitavách. Nezaměstnanost v Pardubickém kraji v dubnu klesla. Policisté vyhlásili pátrání po 15-leté dívce z Brněnska. A zítra bude zase oblačno až zataženo, ojediněle přehánky teploty do 15 stupňů. Krásné v tuto chvíli slunné odpoledne z Pardubic. U zpráv s Petrou Beránkovou. Ve Svitavách tento týden začíná oprava vodovodních a kanalizačních řadů v ulicích poblíž vlakového nádraží. Rekonstrukce přinese dopravní omezení nejenom v okolních ulicích, ale i na silnici 1/43. Komplikace čekají taky autobusovou dopravu. Práce budou pokračovat postupně po jednotlivých etapách.
3: Od tohoto týdne je kvůli opravám částečně uzavřena silnice 1/43 na ulici Bezručová. Nádražní řidiči neprojedou. Tyto komplikace potrvají až do poloviny července. Ke konci května začnou opravy na křižovatce z ulici Tovární, z které se na silnici první třídy nebude dát vyjíždět. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
2: Počet nezaměstnaných v Pardubickém kraji se v dubnu snížil, celkem bylo bez práce skoro 14 000 lidí. Podle aktuálních dat úřadu práce nezaměstnanost klesla na 3,9%. V celorepublikovém srovnání je podíl nezaměstnaných v kraji druhý nejnižší. Míň lidí bez práce bylo jenom v Praze, říká zastupující ředitel krajské pobočky úřadu práce Miroslav Blaťák.
4: Pokles se projevil ve všech okresech, přičemž největší snížení evidujeme na Chrudimsku, kde míra nezaměstnanosti klesla dokonce o 0,5%. Sezónní vliv z hlediska trhu práce se projevil zejména ve zvýšené poptávce po pracovní síle. Díky tomu mají uchazeči o zaměstnání i široká veřejnost aktuálně možnost většího uplatnění na trhu práce, nejčastěji v oblasti výroby, stavebnictví či služeb.
2: Sněmovní mandátový a imunitní výbor dostal podnět kvůli výrokům Filipa Turka z Motoristů o deratizaci parazitů na ministerstev. Zabývat se tím ale nemůže, neumožňuje to jednací řád. Po jednání výboru to řekla předsedkyně Helena Válková z Hnutí ANO. Turkův výrok nezazněl v poslanecké sněmovně, ale na akci soukromé internetové televize. Předseda Motoristů Petr Macinka tvrdí, že titulky médií k těmto výrokům byly zkreslené. Sám Turek odmítl, že by za parazity označil všechny úředníky. Policie pátrá po 15-leté Lence Karáskové z okresu Brno-Venkov. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer s tím, že před půlnocí dorazí do svého bydliště v Domašově. Potom se měla ještě pohybovat v Brně, pokračuje mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cejnková.
5: Dívka by měla být vysoká asi 170 cm, štíhlé postavy, má světlé hnědé vlasy po ramena. Co se týká oblečení, tak měla na sobě fialovo-růžovou mikinu, světle modré rifle, černo-červené tenisky, měla mít s sebou batoh a údajně dle rodičů vypadá starší přibližně na 18 let.
2: Informace o pohřešované prosím volejte na linku 158, její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Noc bude oblačná až polojasná, noční teploty 4 až 1 stupeň na horách až kolem nuly. Zítra zase oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami, teploty zítra 12 až 15 stupňů, na horách 6 až 9. Vítr mírný, tlak slabě až mírně klesne, bio zítra 1, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Osobní auto a autobus se srazilo u Jevíčka na Svitavsku a dál nehoda v Litomyšli, a to na Smetanově náměstí. Prosím, jezděte opatrně a klidnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Končí.
7: Já mám
6: rychlý. Slyšte z toho ostruda. jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
7: Začíná další díl, u něj vás zdraví, vítá a přeje taky dobrou zábavu už dopředu Patrik Rozehnal. Přede mnou už sedí natěšený Ondřej Kepka. Ahoj Ondro.
8: Ahoj, ahoj, tobě i posluchačům.
7: Jsi zmrzlý po tom, co začali zmrzlíci?
8: Zajímavá otázka. Mírně ano, ale já už jsem si začal zvykat na ty změny počasí, takže...
7: Jo, že to bude zima.
8: Vždycky ráno radši kožíky plavky sebou, takže...
7: Dobře, vážení, doufám, že vám nezmrzne úsměv na rtech, začíná Humoriáda.
1: Humoriáda.

0: Werichovi. Delikatesy humorné úvaz 60. let.
1: Ano, povídání o srandě.
0: No tak, jsem s tím.
2: No a teď, co se teda skrývá pod tím slovem sranda? Jaký to má význam? Je to druh, je to stupeň legrace, že ano? Je to šprým? Není. Slovo šprým, to slovo, a se mně se zdá, je skoro už ironický pojem, něco, to popisuje něco, co autor považuje za veselé, ale ono to vlastně zdaleka není. Tak teda šprým to není. Je to žert? Žertovat to je takový vyhraněný pojem. Má moc významu. Je to veselé, usměvavé. Má to budit úsměv, ale ne chechtot. Tak je to teda prča? No to je tedy špatný slovo. To nemám rád. Taky už se snad málo říká. A mimo to je slang. To je věc, která pomývá. No tak, co to teda je? Je to legrace? Ano, je. Ale je to taková vyšší stupeň legrace. Taková legrace, že už je to sranda. Když se řechtáme a kutálíme smíchy a prohýbáme se smíchem a slzíme, zajíkáme se, je to vrchol veselého momentu. Takový orgazmus veselý. To se dá, to může být v kresbě, to může být ve fotografii, to může být v příhodě, to může být v dění na divadle. To se může stát, se může malovat. To je humor. An sich, jak by řekl Jinci, sám o sobě, který už jakoby stál sám, zdánlivě ovšem. Protože každý humor je jenom ve vztahu k lidem. Bez lidí by nebyl humor, by byly než příhody. A nikdo by se jim nesmál. Protože humor vyžaduje lidský smích. Ale ta sranda, to je taková téměř nadskutečnost, takový samoprávný původní smysl lidového a nikoliv slangového slova. To je slovo, které nemá kořeny ve sprostotě a jestli ho tam někdo slyší, tak on je vinen, protože má špinavé myšlenky. To nemá kořeny ve sprostotě, v nemravnosti. To je člověčí, lidské a tudíž skutečně lidové slovo, sranda. Abyste mě chápali, to, co tady říkám, to není vůbec obrana toho slova. To slovo se ubránilo tím, že je a že už je 100 let možná, že díl, a že je a je nesmrtelné, protože je na rtech milionů slušných a čistých lidí denně.
1: Taková úvaha na obranu, řekněme, toho slova sranda, které v té době nebylo tak obvyklé, dneska už je to naprosto běžné. Vnímáš nějaké jiné slovo, které dnes ještě tak jako si hledá své opodstatnění ve společnosti?
3: V souvislosti s legrací jako, nebo se zábavou. No já si myslím, že se tak hodně diskutuje o slovech klaun a komik. Jo, že
1: v jakém smyslu?
3: No, protože být nebo kašpar ještě, jo, to je takové...
1: Mně se to vyskytlo, když jsme avizovali, nebo avizujeme náš pořad Vězné návraty o víkendu, kde říkáme, že je to o hercích a komicích, tak se tu objevil názor, a teď je to samý.
3: No a to je...
1: A já myslím, že ne.
3: To, no samozřejmě, že ne. Ale to je trošku tragédie dnešní doby. Ale já jsme v humorném pořadu, takže nechci začít filozofovat na to téma. Ale zúžit hereckou profesi, která je jakýmsi takovým spojníkem mezi autorem a divákem na prostého komika, to je jedna z drobných částí herecké práce, je bavit. A to je právě trošku problém dnešní doby, že z herců obecně máme pocit, že se mají stát jenom komici a baviči. Takže když se vyjádří k něčemu solidnímu, tak prosím tě, mě už se to taky párkrát a ty mlč, vy jste takový šašci, běžte dělat jako ty šaškárny.
1: No, já vnímám tu kategorii komik, že to se tak jako, to jak matematicky, do té množiny těch herců to částečně patří, ale vystupuje to i na venek. komik, protože komik může být i naprosto neherec. Může to být člověk, který baví, umí stvárnit legraci, ale není to herec.
3: Samozřejmě, pak může být slovo komik se dá přeneseně říct i na někoho, kdo nechtěně je komikem, že jo? Je to takový komik nějaké pozici, jo? Nějaké

0: seriózní pozici, znamená taky komik. A to je právě i problém třeba Šaška, že jo, protože Šašek může být jako, ty jsi takový Šašek jako ve smyslu, že jsi zábavný, ty jsi takový Šašek jako zase, že děláš ze své pozice Šaška omylem v podstatě, jo. Král má svého Šaška, který ho měl bavit, jo. A to je právě, já myslím, že i pan Werich měl na tohle téma velmi hezkou úvahu o klaunech a šašcích, jo. A klaun je vysloveně typ postavy cirkusu, že jo. To je figura, která má ty dlouhé boty, ten červený nos a tak dále. To je prostě generacemi vytvořená postava, která má určité atributy, určité vlastnosti, které prostě dobrý herec může nebo měl by umět zahrát.
1: A teď už jsem se potkal s tím, že některé děti se ho bojí.
0: Ano, jak ano, jo, to je, no jo, jo.
1: No, v dnešní době, kdy, oni se bojí teda ledasti.
0: No tak ono, já vím, že byla řada detektivek, kde ti klauni vystupovali v rolích agresorů, že jo, tak to je potom těžké. No tak, ale to jsme začali tak jako, opravdu jako z hlouby.
1: Tak koho dáme? Tak dáme proti klasickému herci.
0: Ano, ano.
1: Typického komika, já zkusím. Takže ano. Jan Werich Ačko a Bčko Pepa Náhlovský.
0: Výborně.
1: Vy si vyberte z těch kategorií a z těch jmen právě teď svého favorita. Dejte nám vidět SMS-kou na číslo 90 011 04, píšete Humor Mezera A nebo B, anebo volejte přímo do studia na hlasovací telefon 731 800 900. Pravidla jsou jasná, čísla znáte, teď už je to jenom na vás, tak do toho.
2: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Jan Verich proti Josefu Náhlovskému stojí v prvním souboji v Humoriádě a vy se můžete vyjádřit k těmto pánům a svého favorita zvolit do éteru, dát mu bod prostřednictvím telefonní linky 731 800 900 a naslouchá vám dnes společně se mnou také Ondřej Kepka. Dobrý den.
2: Miroslav z Karoviny, dobrý den, pane Kepko, dobrý den, Patriku, i vám.
3: Dobrý den.
2: A při veškeré úctě k panu Verichovi hlasuju pro Pepi Náhlovskýho.
1: Dobrá, dáváme mu bod a děkujeme moc, ať se daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, tady Milan ze Soběsluk, zdravím vás a i pana Kepku. A hlasoval bych pro pana Náhlovskýho a přeju vám hezký odpoledne.
1: Taky, ať se vydaří i vám, děkujeme moc za to přání. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
5: Dobrý den, já vás zdravím, ogazím ve studiu.
3: Děkujeme.
5: A tady Petr Zezdolnek.
1: Ano.
5: A musím říct, že pan Verich se trochu mýlil.
1: Jo.
5: Protože prča, ta existuje tady do včelku u nás.
1: Dobře.
5: A hlavně, když slyším, když má Patrik takové hosty, jo, kdy je to obrovská prča v tom studiu taky, takže se bavíme všetci.
1: Dobře, tak jo.
5: Nejenom vy dva. No a co se týče komika, tak příkladem je pan Šmoldas.
1: Ano.
5: Není herec a je komik.
1: Ano, je to tak. Vlastně nevystudovaný herec se dokáže pobavit.
5: A když se tak bavíte v tom studiu, tak já jsem zapomněl už, koho mám vybírat.
1: Verich nebo Náhlovský?
5: Jo, Náhlovský, už jsem si vzpomněl.
3: Ano. Děkujeme, díky.
1: Díky vám, vyhrál na plné čáře, ano. Takže měníme šuplíček z interprety od Jana Vericha, se dostáváme k Pepovi Náhlovskému, povídání o Popelce.
6: Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. Co? To je radost. Ty když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo Šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurt, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukíla. Tatínkově dcerce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč, jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhali v oživení valutového trhu v Praze.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Netradiční pohádka v podání Pepy Hálovského, tedy verze ano. Slavné popelky. No, Ondro, slavné...
3: To jsem zvědavej.
1: Slavná rodina, rodiče, vymýšleli si maminka třeba pohádky nebo tak? Nebo se jelo podle klasického schématu?
3: Ku podivu tatínek si vymýšlel pohádky. Maminka mě četla klasické pohádky a pouštěla mě rozhlasovali jsme v rádiu,
1: ano.
3: Tak rozhlasové nahrávky Československého rozhlasu, ve kterých často účinkovala, nebo můj strýc Jaroslav, a sehnala si vždycky kopii na kotoučový magnetofon ještě tehdy, takový, já jsem pamětník, jo, potom už na kazeta, a pouštěla mi to jako tu nahrávku, takže já jsem slyšel krásné věci. No a tatínek ten vymyslel například pohádku o jeřábu. Táta byl trošku, nebyl strojař, ale měl velký vztah k strojům, takže tam byl jeřáb v hlavní roli,
1: ano.
3: Který pomáhal Jeníčkovi s Mařenkou, když se ztratili v lese. Vyjel nad les, jo,
1: ano.
3: A rozhlédl se, jak byl vysoký ten jeřáb, jako po tom lese. Až mi jde slza do oka, jak si na to vzpomenu, že to táta vyprávěl a vlastně pomohl je navigovat do té perníkové chalupky. Čímž tedy málem skončili v té peci u té babičky, ale babice teda, nebo ježi babi, nebo jak se to... No takže tatínek byl jako tatínek a maminka teda říkám, buď klasiku, anebo měla tu rozhlasovou pomůcku.
1: Mm-hmm.
3: Takže to bylo...
1: Ty bys mohl tím nápadem pomáhat i býval Pepovi Nálovskému verze, Popelka, jeřáb a takový.
3: Úžasné je Pepík Nálovský, jak to byl vzdělaný pán a učitel, že jo, svojí původní profesí a jak vlastně vytvořil tuto figuru toho, jak to říct správně a slušně, no prostě tak...
1: Ňoumy,
3: poplety. Tak to je krásný případ vlastně hereckého úkolu svým způsobem, když jsme tady to téma odevřeli, že jo. Luděk Sobota, to je taky úplně jiný člověk, než jako známe z těch pozic. Že
1: herecký úkol, to mě napadá.
3: Ano.
1: Kdysi se dělávaly akademie, hrály se představení třeba i na základních školách, taky vás to potkalo?
3: No ježíš, já jsem to moderoval, pozor, tam začaly mé moderátorské začátky, ano. Já jsem to moderoval často a předváděli jsme různé etídy, různá vystoupení, různé projevy tam byly, že jo, taková estráda, ano. No, prostě takové pásmo, jako různých, ano, akademie byly.
1: Jo. Vážení, čím budeme pokračovat? Josef Nálovský byl vámi vybrán, tak ještě jednou ho můžeme pozvat do vysílání, dokončí pohádku o Popelce. A nebo se rozhovoří Petr Novotný o setkání se zákonem. Vybíráte vy. 731 800 900, telefon pro vaše hlasování, přímé volání do studia. Pro SMS-kaře je to číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná a jasná, tak zase vybíráte druhý souboj teď v Humoriádě. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Poslechneme si ještě vyprávění o Popelce anebo o setkání se zákonem. Bude mluvit Josef Náhlovský anebo Petr Novotný. Vybírat si stále ještě můžete vy na telefonním čísle 731 800 900, kde volíte své favority, anebo se můžete také odhodlat k napsání SMSky a to pak posílat na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B. Teď ty vaše telefonáty. Dobrý den, přejeme s Ondřejem Kepkou.
2: Dobrý den, Karel Bojkovi, zdravím pana Květku i vás, Patriku.
1: Děkujeme.
2: A já bych si přál pokračování Pepika Lálovského.
1: Píšeme mu bod a děkujeme. Kdo další?
3: Honza, dobrý den. Zdravím vás, panové, do studia a udělal by mě radost, kdyby pokračoval Pepiček Náhlovský.
1: Dobře, tak jo, bod pro něj další. Děkujeme za zavolání do Humoriády. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
4: Dobrý den, já bych chtěl určitě pokračování pana Náhlovského.
1: Dobře.
5: Masivní útok úplně.
1: Ještě někdo to stihne, vítejte u nás.
6: Dobrý den.
1: Překvapení, že jste se dovolala. Tak co to bude, Ačko nebo Bčko? Ne, vypadla posluchačka, tak kdo je další v pořadí na telefonu u Moriádnické?
7: Dobrý den, u telefonu Jana z Uherského Hradiště. Zdravím vás.
1: Taky.
7: Vašeho hosta.
5: Díky.
7: Pana Kepky. Ve vaší práci vám přeji všechno nejlepší.
5: Děkuju moc, děkuju.
7: A já bych prosila Ačko. A děkuji, nashledanou.
1: My děkujeme vám za pomoc a vybrali jste si. Zůstaneme u Josefa Náhlovského a u Popelky.
8: Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti. Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šarja ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se kránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šarja, hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále, ale princ si vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jakoby se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šarja, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku i z doma.
1: Pálilo se u vás někdy? Alkohol, myslím.
5: Já rozumím. Nejsme, milí posluchači, vůbec na tom domluvení. Na těch... Ne. My jsme takhle jako rodina nedisponovali těmi...
1: Ovoce nebylo. Nebo...
5: Nebylo ovoce, no nebylo ano, ovoce, nebylo ovoce.
1: Jinak to by byla.
5: Na chalupě občas třešně, ale nenapadlo nás to, tu třešňovici, jako ne. Pálit. Ale samozřejmě rodina z maminčiny strany pocházela z Moravy, takže samozřejmě o tom leco vím a leco jsem zažil jako návštěva.
1: Mm-hmm. Někdo měl sklípek třeba i na Moravě?
5: Ano, ano, dodnes, jo. Dodnes, ano. Takže moje první zážitky, ale především s vínem, teda musím říct, jako studia, ochutnávky. Nezapomenu,
1: byli ve vlastním sklípku.
5: Ano, ve vlastním sklípku. Nezapomenu, když jsem jako naprostý neználek dostával první školení, jako teď to nemyslím ironicky, ale jako, že tohle je Riesling Rýnský, tohle, jo, abych to jako dovedl poznat. A že co mě bude nejvíc chutnat, takže si můžu odvést, jo. A já jsem snad poprvé v životě pil víno v té době, to už je teda hodně let, a tak jsem řekl toto, že teda ten majitel úplně zbělel a proměnil všechny barvy, protože to bylo nejvzácnější víno, který tam měl. A já jsem neon perfektně prostě zacílil, řekl jsem toto jako znalecky, jo, jako jsem si vybral, tak mě ho musel.
1: Teda. No tak když tě trénovali, tak potom se nemohli divit, no.
5: No přesně, no.
1: A vydrželo ti to takhle? Do dnešní doby, že třeba neomylně, když by ti někdo dal slepou ochutnávku, tak by si šáhnul a asi po něčem hodně drahý.
5: Tak pár těch asi základních věcí bych, takové ty, jak to tak bývá, ty extrémy, jako asi hodně dobrou věc a hodně špatnou bych poznal, ale takový ten dobrý střed asi bych, tam bych asi plaval. Myslím jako ochutnávka a říct, co to, to bych si netroufal, na to jsou jiní odborníci.
1: Když jsi se poprvé opil ve sklípku, bylo to pod dohledem? Nebo
5: bylo to pod dohledem, jo. Ano, bylo to pod dohledem, bylo to s rodiči, taková zvláštní zkušenost to byla, ano. Já si pamatuju, že jsem se probudil tedy v nějakém pokoji, teda, který tomu byl určen, a pak si pamatuju, že ležím pod nějakou třešní, která tam byla, nebo pod nějakým stromem, a nade mnou ten, já radši nebudu jmenovat tu rodinu, abych jim neudělal ostudu, se skláněl strýc, tedy, on to nebyl strýc, ale říkali jsme mu, a jako říkal, musíme jít domů. A pak bylo takový mlha a pak jsem se probudil, no, to byl zážiteček teda, no. Ale zase to bylo takové řízené.
1: Ano.
5: Jako řekl bych, že to nebylo.
1: Vypráví a vzpomíná, ano. Ondřej Kepka u nás
5: v Humoriádě. To jsem si teď dal teda, no.
1: Čemu všemu se dostaneme díky ukázkám. Teď je to další hudební Pavel Bobek a pak vybíráme opět s Ondřejem Kepkou nějakou ukázku pro vás v Humoriádě.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, dnes je naším hostem Ondřej Kepka. Teď si zase vybírá ze seznamu ještě zbylých jmen. Co to bude?
2: No, mám tady herečku i komičku, když jsme pořád u toho termínu, Jarku Obermajerovou, Jaroslavu Obermajerovou. A ta prý hrála v Kladně Romea a Julii, pravděpodobně tu Julii teda, pro školy.
1: Tak co se u toho dá zažít? Ano. Z pořadu, než se zvedne opona právě teď.
3: Ano, publikum dokáže být někdy ďábelské. Já mám takovou historku z Kladna. Hráli jsme Romea a Julii, už je to trochu let. Já jsem hrála Julii a můj kolega Michal Pavlata, ano, hrál Romea. A hráli jsme to nějak dopoledne pro školy, tak 13 let děti, 14.
4: Čili ve věku Julie.
3: Tak nějak, ano. Nebyla jsem daleko tenkrát od nich. A oni prostě po nás házeli takový zvlášť nějaký ty blábrdlata, cvrnkali a hlavně řvali strašně. A my jsme to nějak vydrželi a do té balkonové scény, která je krásná, tam nijeme a slunce a luna, všecko láska. A už to bylo hrozně a ten Míša Pavlata to nevydržel. Vylez na rampu, podíval se na ně zlým bokem a říká, komu se to nelíbí, ať jde okamžitě do školy a učí se dál počty. No ty děti stvrdly. A opravdu bylo ticho až do konce představení, ale nám už se nehrálo dobře, byli jsme, že opak zase dál ta balkonovka, nebylo to takový moc dobrý a byli jsme rozladěni, otrávení. Já jsem se odličovala v šatně, najednou někdo ťuká a tam stály čtyři holčičky a strašně uplakaný. Říkali, víte, nám se to strašně líbilo, my jsme byli od začátku potichu a všem jsme říkali, ať jsou ticho. A já jsem si uvědomila, že vlastně kdybych hrála jenom pro ty čtyři holčičky, kterým se to líbilo, tak že to vlastně stalo za to.
4: Ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jaroslava Obermajerová nedávno oslavila taky své kulatiny.
2: Ano.
1: Jak na ní vzpomíná Ondra?
2: Žádnou elegraci dneska. Já jsem jednou fotil dokonce, ano, pozor, fotil pro jeden časopis na titul. A to bylo úžasné, protože Jarka, vždycky jsem si chystal, že jo, ten říká, Jarka, mám pro tebe speciální objektiv, jako on říká, to je zbytečný. Vždycky. Říká, ne, víš, jako to, ale to je úplně jedno, já se tady takhle
1: postavím. A co to je za speciální objektiv na Jarku?
2: No, jako milosrdně, no. No, mimochodem to Pepa Špelda, ten, když točil Nemocnici na kraji města, tak měl speciální filtry pro určité herečky. Kameramani umí jako vylepšit design, vylepšit tvář. To je v moci kameramana i fotografa. Aha. Filtrem jako zjemnit třeba některé neduhy a dneska se dají dělat samozřejmě lecjaké věci, ale tohle je poctivá cesta, to není umělá inteligence, která udělá cokoliv.
1: Dnes se to dělá dodatečně, tehdy se to dělá už na place.
2: Ano. Ty metody jsou akorát byly složité a nešlo to, co jde dneska, že jo, dneska zmíním.
1: Takže když jsou dámy, které třeba říkají, já se nechci fotit, já nejsem fotogenická, stačí dobrý objektiv.
2: Stačí dobrý objektiv, ano. Všimněte si, milí posluchači, třeba v amerických westernech v jisté době, když je záběr na dámu, tak je taková mírně jako rozmazaná a pak je prostřih záběr na toho kovboje a ten je takový drsný, nasvícený. Přitom je to stejná situace.
1: Ano.
2: Jo, to byl styl. Takový se to dělalo, že dámy měly speciální světlo, chlapi taky. No, ale potom jsme se sešli tedy v jednom nekonečném seriálu, posluchači asi vědí jakém, ve kterém Jarka hraje a ona byla neuvěřitelný improvizátor, Takže když tam prodávala, že jo, to pečivo, tak v textu bylo něco, dáte si koblihu, nebo jo, takový normální. A teď tam přišel třeba nějaký herec na menší roli, naučený ten text doslova, že jo, měl jeden obraz, že jo. A viděl, že tam má, a on, na Jarka najednou, máme čerstvý pyrohy, a teď bylo vidět na tom herci, který vyděšený, jaký pyrohy, tam žádný, ale ty jsou výborný, a ona viděla to vyděšení, tak říká, vy jsi byl radši koblihu, že jo? Jo, on už ani neřekl nic. Ona dokázala a s paní Hadrbolcovou vytvořili nádhernou dvojici takovým improvizovaným, ale kvalitním takovým šumem, jako vyplnili vlastně ty dialogy humorem a takovým nadhledem. Takže jak si jako herečky velice vážím.
1: Říká Ondřej Kepka, co řeknete vy na nabídku Jaroslava Obermajerová ještě po druhé povídání o nervech, anebo scénka s Ivankou Devátou a Danielem Rousem, nazvaná Smolíček Pacholíček. Vybíráte si poslední scénku nebo poslední ukázku právě vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: To byl hit, co?
1: Spíval no to si. Jo. No
0: já Ondra jsem Kepka tady... vzpomínal, ano.
1: Ano, já jsem se tady zpíval.
0: A my pokračujeme.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Poslední ukázka s kým? S Jaroslavou Obermajerovou, vyprávění, vzpomínka nebo scénka Daniela Rous a Ivanka Devátá. Vy si vybíráte a věnujete svůj hlas po telefonu 731 800 900 svému favoritovi. Kdo tam je teď?
3: Dobrý den, tady Vlaska Raudice.
0: Ano.
3: Zdravím vás. A prosila bych Ivanku Devátou.
0: Bod pro ní, varianta B tedy. Děkuji moc za zavolání. Kdo teď volá?
4: Dobrý den, já vás ještě jednou zdravím. Tady Petr ze Zdolnik. Všiml jste si, Ondro, jak Patrik to má vyvážené?
1: No.
4: Vždycky dává stejnou váhu. A jak si má člověk potom vybrat mezi těma dvěma?
0: Ono taky záleží, jak vy postupujete. Já si můžu cokoliv vymyslet dát do seznamu, ale tak jako záleží. No. Povídejte, co jste vybral?
4: Také furt pálím tady. Mm-hmm. Akorát to piju, když se léčím jenom.
0: Dobře.
4: No. A dcera se mě ptala, jestli mám pro ně 30 litrů na svatbu, takže to mám, no.
1: No prosím, to jste dobrý.
0: No. Vidíte, dřív se pekle perník a dneska.
1: Dneska s tím perníkem bych byl opatrnej taky dneska.
0: Pekl.
4: No, nechám zhnit ty trnky tady.
0: Co vybíráte, no. Ačko nebo Bčko, tak. Petře?
4: No právě, to je
0: no.
4: To.
0: No?
4: No asi paní Devátu.
0: Dobře, tak jo.
1: Jste to napolil.
0: Pro ní a ještě stále není rozhodnuto, no. Kdo pomůže rozhodnout. Dobrý den.
5: Ano, dobrý den, já vás zdravím všechny. Děkujem za pěkný písničky. Pana Kepky zdravím.
1: Děkuju.
5: A přeju mu hodně zdraví a i panu redaktorovi.
0: Děkuju.
5: A prosila bych Ivanku Devátou.
0: Dobře, tak jo, tak děkuju. Vyhrála to nakonec Ivanka Devátá s Danielem Rousem, Smolíček Pacholíček právě teď pro vás ve vysílání Humoriády.
6: Žiju s jelenem, vždycky mi dovolí flákat se celý den a nejít do školy. V paroží vozí mě, ač je trop na nohy, laně mu po zimě nasadí parohy. Kdo je?
7: Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku.
6: Ani mě nejde, jelen mi to zakázal.
7: Ale mě se nemusíš bát, já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a jdu se podívat, v jakém prostředí žiješ a jak je o tebe postaráno.
6: A proč se jako zajímáte zrovna o mě?
7: No, přišlo nám udání, že tě vychovává jelen Podivín a ten střída laně jako ponož.
6: Co je to za blbost? To mě udal myslivec, že jo?
7: Bez komentáře.
6: No, ten tady pruží každý den. Prý se stal myslivcem jenom proto, aby mohl chodit bez maturity na vysokou.
7: Podívej se, a co ten jelen? Jsi u něho rád? Cítíš se tady doma?
6: Jasně, jelen je fajn. Je s ním sranda, pere, vaří, uklíří, koupe mě.
7: On tě koupe? A to na tebe sahá?
6: To snad ani jinak nejde, ne?
7: Oh, ale jde. Mohl by tě z dálky ostřikovat hadicí. To je teďka nový trend. Bezdotyková koupel je pro dítě nejméně traumatizující.
6: Ale když jelen mě i mydlí.
7: No to tedy zašel daleko. Tedy Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku, musím tě ochránit.
6: Nikdy! Budulínek takhle otevřel a unesla ho liška.
7: Možná bys měl vědět, že liška pracuje pro nás. No. Ona jediná dokázala Budulínka vylákat z toho smrnutého brlohu, v kterém ho nechali jeho senilní prarodiče.
6: Ta svině.
7: A Budulínek už je v náhradní péči a i bez nátlaku musel uznat, že se mu vede lépe.
6: A co dědeček a babička, který se o něj starali?
7: No to...
6: Víte, jak jim teď musí být smutno?
7: Ale ne, o svého vnuka nepřišli, mohou ho navštěvovat. jednou za dva roky. A přes hlavu mít pytel od brambor, aby se nefixoval na jejich obličeje.
6: Dcera, Eliška je fakt početá. No. Prý budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na vocásku a ona přitom maká pro sociálku.
7: Ona je opravdu dobrá. Kdo si myslí, že tě udal?
6: Ta mrcha rezavá.
7: No, podívej se, musíš pochopit, že není normální, když je jelen osahává a drží pod zámkem.
6: Ale já nejsem zamčený. Podívejte.
7: Smoličku, pacholičku, nech mě aspoň nahlédnout. Nebo musím povolat policii.
6: No, tak dobře, no. Moment. Je, já vás od někud znám. Nejste vy náhodou Ježebaba?
7: To si mě s někým pleteš. Já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a mám na starosti ochranu dětí.
6: Už si vzpomínám, jste Ježibaba. Prodávala jste před školou perník a jedla děti.
7: To si mě pleteš s nějakou jinou hnusnou babou.
6: To teda nepletu, jste to vy. Jasně si pamatuju, vaší sestavu Bradavic. Jestli okamžitě nevypadnete, tak to na vás řeknu.
7: Nikdo ti neuvěří.
6: Mám svědky, Jeníčka a Mařenku.
7: Smolíčku, ty pacholku. Tentokrát si mě převez, ale příště nebudeš mi takový štěstí, těž se.
6: Zvám!
7: Já tě ochráním, kdybys na to měl zhebnout.
6: Asi se budeme muset celé nemoc stěhovat. Někam do hor, daleko na sever, ale hlavně někam, kde neprudí sociálka. Vidím to na Norsko.
0: Humoriáda. Ta dnešní tedy je na konci, 5 ukázek odeznělo, ano. A je tu s námi Ondřej Kepka ještě na chvilku. My se loučíme a budeme se těšit zase na příští návštěvu.
1: No já se taky těším. Dobře. Takže krásný den, hezký jaro. Začátek jara. Jara vlastně, chtěl jsem říct léta, to
0: no,
1: ještě ne.
0: No opětovného po té zimě, co no, teď to, přichází ano, se zmezlíky. Dobrá, no a zítra poslouchejte taky, to jako host přijde do studia Petr Jančařík, těšíme se na to a posíláme ještě písničku Babiho Daňka před dalšími zprávami. A pozor, nezapomeňte také na dny otevřených dveří, které pro vás máme. Mějte se pěkně, bavte se a úsměv na rtech, ať vám vydrží dlouho.

zas nemám doma nikde stání, desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí.

naposled ti zamávám z paluby lodi jménem Fram. Dávno už vyvětral se dým mých věčných cigaret a dýmek, ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neotvírá, nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách.

0: páry roku vyhledá.
1: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
4: Chrudimský městský úřad zamítl plánovanou přestavbu tábora Barrandov. Architektka Eva Jiřičná navrhne nový nábytek do historického sálu na Pardubickém zámku. Policie od ledna do dubna zaznamenala skoro o třetinu víc podvodů na internetu. A zítra bude zase oblačno až zataženo s teplotami do 15 stupňů. Klidné odpoledne z Pardubic u zpráv s Petrou Beránkovou. Městský úřad v Chrudimi zamítl plánovanou přestavbu tábora Barrandov. V areálu u Miřetína chtějí provozovatelé postavit nové chatky, pódium a přístřešky. Podle rozhodnutí úřadu by ale budovy stály v těsné blízkosti lesa v dopadové zóně stromů a není proto možné úpravy povolit. Na Pardubickém zámku zase pokračuje obnova historického sálu s kazetovým stropem. Místnost, která v 16. století sloužila ke společenským setkáním, by mohla stejnému účelu znovu sloužit i po rekonstrukci. Restaurátoři dokončili obnovu iluzivních nástěnných palb, které imitují dřevěné obložení. Součástí úprav budou taky nový nábytek navržený architektkou Evou Jiřičnou.
5: My jsme se snažili, poněvadž ten strop je těžký, zatímco ta malba je lehoučká na těch stěnách. Čili když jsme sem dávali ten nábytek, tak ten nábytek je těžký, aby zatížil tu podlahu. A takže když sem člověk vejde, tak nebude na něj padat těžký strop, ale naopak bude v prostoru, který bude vyvážený.
4: V Králíkách na Orlicko-Ústecku budou letos pokračovat opravy bývalého gymnázia. V budově sídlí muzeum celnictví, senior klub, mateřské centrum a je tam i památník obětem internace. Za opravy město zaplatí asi 22 milionů korun. Z toho část pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí, říká starosta Václav Kubín ze sdružení Sportovci.
6: Tam chceme zateplit, vyměnit okna, opravit fasádu, vnější pláž budovy. Tam jsme před 3 lety opravovali střešní plášť, takže budova by měla být připravena opět k dlouhodobému využívání a k provozu.
4: Za první 4 měsíce letošního roku stoupl počet podvodů v kybernetickém prostoru skoro o třetinu, informovala o tom policie. Nejčastějšími trestnými činy jsou falešná inzerce, kdy podvodníci třeba donutí lidi zaplatit za balík, který se neobjednali. Časté jsou taky podvodné investice a falešní bankéři nebo policisté. Podle Ondřeje Kapra z kriminální policie je u těchto podvodů nejdůležitější, aby se lidé uvědomili, že praví policisté ani bankéři nechtějí žádné platby nebo citlivé údaje.
7: Je důležité uvědomit si, v jaké jsem situaci. Nenechat se zastrašit, nenechat se tím strachem ovlivnit, zavěsit a případně dělat další kroky v případě, že už jsem třeba nějaké peníze někam poslal nebo vyzradil citlivé údaje.
4: To znamená, co nejdřív kontaktovat policii nebo banku. Na ně by se podle Kapra měli lidé taky obrátit, pokud si chtějí ověřit, že volající je skutečně policista nebo zaměstnanec banky. Stavební jeřáb s nalomeným ramenem v Brně, Horních Hršpricích se podařilo částečně zajistit. Policie po 4 hodinách obnovila dopravu ve Vodarské ulici a jím okolí. Dopoledne policisté z okolních firem a mateřské školy evakuovali asi 100 lidí. Francouzská policie vyšetřuje 27-letého muže původem z Tuniska, který údajně plánoval útok na pařížský Louvre a tamní židovskou komunitu. Informoval o tom deník Le Monde. Podle něj se muž na internetu zajímal o takzvaný islámský stát i o sestavení výbušniny. Zadržený muž obvinění odmítá.
3: Počasí.
4: Noc bude chladná, oblačno až polojasno, během noci bude přechodně i skoro jasno, ojediněle se vyskytnou přehánky na horách četnější a někde i sněhové. Noční teploty 4 až 1 stupeň, možnost přízemních mrazíků, teploty na horách 3 stupně až 0 a vítr mírný. Rozptylové podmínky dobré. Zítra velká oblačnost, zase oblačno až zataženo, místy přehánky, denní maxima 12 až 15 stupňů, na horách 6 až 9. Vítr mírný, tlak slabě klesne, bio jednička, to bude znamenat mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Vážná nehoda v tuto chvíli hlášená z Orlecko-Ústecka silnice 312 za Lichkovem. Na příjezdu do Mladkova havarovalo tam osobní auto a míří tam všechny složky. Prosím, jezděte opatrně, ale ještě jedna čerstvá kolize teď nahlášená. Z Pardubická silnice 324 v Opatovicích nad Labem. Je to před železnicí. Nákladní auto narazilo do závor železničního přejezdu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
8: Tak nejenom, že známe lepší cestu, ale víme i, co se dělo v daný den, konkrétně teď v úterý 12. května. Zaniklý pivovar v předhradí na Chrudimsku je na prodej. Podrobnosti poví Josef Kopecký za chvíli. Až do ledna příštího roku můžete vidět výstavu na Pardubickém zámku, která se týká zbraní a střeliva. Podrobnosti a rozhovor s Janem Tetřevem, kurátorem této výstavy, nabídneme už za chvíli. V Pardubické krajské knihovně se dnes konal herní piknik. Bylo to odpoledne plné deskových her pro vášnivé i zkušené hráče a byl tam náš regionální stopas a přidáme i písničky, které nestárnou. V této hodině se můžete těšit na Helenu Vondráčkovou, Miroslava Žbírku, Olivii Newton-John a nebo na Lenku Filipovou s Karlem Zichem.
3: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: Vondráčková začala dnešní souhrn aktuálních událostí s datem 12. května. Co se dělo, tak to bedlivě po celé odpoledne sledovala Petra Beránková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Klidné úterní odpoledne z Pardubic. Počet nezaměstnaných v Pardubickém kraji se v dubnu snížil. Celkem bylo bez práce skoro 14 000 lidí. Podle aktuálních dat úřadu práce nezaměstnanost klesla na 3,9%. V celorepublikovém srovnání je podíl nezaměstnaných v kraji druhý nejnižší. Méně lidí bez práce už je jenom v Praze. Ve Svitavách tento týden začíná oprava vodovodních a kanalizačních řadů v ulicích poblíž vlakového nádraží. Rekonstrukce přinese dopravní omezení nejenom v okolních ulicích, ale i na

0: Posloucháme novotouvonící album jeho české skupiny Epidemie, šesté v pořadí a jmenuje se Do sebe. Musím přiznat, že nejsem schopen být k ním kritický, protože se známe opravdu od samého počátku a jsem veliký fanda jejich počínání. Pravidelní posluchači folkových polazení vědí, že zde v našem pořadu vlastně nepouštím nic, k čemu bych neměl nějak blízko. Když namátkou vzpomenu na minulé pořady Kapky, Kubu Horáka, Bonsai číslo 3 nebo třeba Fukanec či Žambochy, vždycky odmítám být kritický, haltám a rozumím tomu, co dělají. Ale v případě Epíku to je hlubší spojení. Marien a Epidemie se totiž spolu poprvé potkali na konkurzu festivalu Zahrada v Jihlavském divadle na Kopečku někdy v roce 2004. Dvě vyklepané a vykolené začínající kapely před porotou a od prvního okamžiku mezi námi fungovala chemie. Jeli jsme spolu na vodu, absolvovali mnoho výletů, prospívali mnoho nocí i silvestrovských. Prostě stejná krevní skupina. A taky zdravá soutěžní rivalita a zkoušení jiných směrů, vzájemné porovnávání a výměna zkušeností, vše v nejhlubším přátelském duchu. Upřímné fandoství a muzikantské kamarádství a pošťuchování. Ostatně jsem kmotrem jejich prvního alba. To jsem normálně přes líčku na pódu, co by krvelačný doktor operoval a album vyndal ke zděšení diváků z jeho útrob. Zažili jsme mnoho. Jednou nás přeslička vytáhl na Tofány, jak se tam teďka jezdila olympiáda. Z posledních šíleností loni na jaře jsme spolu sami pluli po Pastvinské přehradě na paddleboardech. Myslím, že byl ještě březen a kolem pluli ledové kry. No, to se mi pak těžko hodnotí nové album. Zatímco hudební kritici a publicisté oceňují Epidemii za progresy v muzice a jejich energii. Já oceňuji naopak to, že i když se jim povedlo doplout do vod profesionální hudby, pořád zůstávají věrni tomu, co je ve folku nejdůležitější. A to jsou krásné melodické písně s velmi chytrými texty a obsahovým sdělením. Žádná výplň, prostě touha něco sdělit a prospívat se životem, tak jak náš věk přináší různé zkušenosti a mění pohledy na svět. Na nic si nehrát a jen hrát. Být věrohodný a žít muzikou a pro muziku. No, jak snadný recept nejen k folkovému úspěchu.
1: Víš, kdybych nevěřil příteli, že má mě tak rád, sotva bych opřen

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber síl, tušku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Vy jste tak věděla, co si všechno představují, když se na vás dívá.

0: dane.
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
2: Epidemie. Výjimečné autorské kytarové duo z Táboráku odrostlý Honza Přeslička, co by zakládající člen, a vedle něj Míra Vlasák, vyrůstající spíše na Beatles, který se přidal časem. K tomu nepřehlédnutelný uhrančivý zdroj energie, zakládající zpívající basistka Lucie Vlasáková, věčně poskakující za kontrabasem, pokud samozřejmě zrovna nedojímá posluchače nějakou baladou, a za nimi fenomenální jazzový bubeník Tomáš Hobzek. Od předposlední desky Prosklené nebe k tomuto albu Do sebe uběhly 4 roky. A co se změnilo? No vlastně nic, zaplať pánbu. Témata možná. Mohli bychom krásně jít do historie. Za mě bylo výjimečné už to první debutové album Stopy nezmizí z roku 2008 ještě s kytaristou Lukášem Kazíkem. Už tam Přesličkovy písně mé nápady vynikaly originalitou a já předvídal zářivou budoucnost. Druhé album Maso, tehdy s kytaristou Dušanem Weinerem ze skupiny Chandre, bylo na mě trošku syrové, ale už tehdy se v sestavě zjevil Míra a epíci se rozkročili směrem k folk roku. V roce 2013 si zahrali třeba i na Rock for People a všichni jsme bedlivě sledovali, jestli uspějí i ve světě velké hudby. Místo toho vstoupili do dějin album Kotlina, přinášejícím tématickou sbírku silných písní, odkazující na velké příběhy naší nedávné historie. Nikdo už neřešil, jestli se zvukem nevzdalují jádru žánru, protože obsahem a sdělením potvrdili svou folkovou duši. Ten vnitřní kompas písní směřující k dobru. Anděl za toto album byl zasloužený, je to už 10 let. Míra jako autor je stejně přesvědčivý jako Přesla a o generaci mladší kapely začaly rychle řešit, jak se na epidemie napodobit. To je vždycky klíčový moment v kariéře. Rok 2019 pak přinesl album Milé děti a opět se hrála roli autorská věrohodnost, jejich radost ze života. Naopak duchovní rozměr, pak tiší postcovidové album Prosklené nebe, nesoucí atmosféru rozjímání ve slavném neratovském chrámu v Orlických horách. Na existenční otázky se těžko hledají odpovědi, ale už samotné formulování těch otázek, to je úžasný a povznášející pocit. Ten mám i z alba Do sebe, které dnes posloucháme. Epidemie krásně stárne.

0: Neděle Marie Tomsové. To jsou postřehy ze života známé moderátorky, ale i vzpomínky a rozhovory se zajímavými hosty. Neděle Marie Tomsové. Každou neděli po 8:30 ráno v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

I tuhle poctu slavným textařům a jemnou výtku směřovanou do hudebního průmyslu, kterou plně podepisují, nalezneme na albu Do sebe od jeho české epidemie. Přináší 13 písní, které kapela natočila ve studiích Svárov a Barrandov Sound v produkci Jardy Helešice. Mně osobně to přijde sympaticky živější, být zvukově chlupatější než moderně vymazlané nahrávky Dalibora Cidlinského v jeho studiu Epíci natáčeli předchozí desky. Ale to je o pojetí, v tomto směru nelze hodnotit, co je lepší. A tady muzikanti přesně vědí, co chtějí a hledají a nabízejí. Prý hodně natáčeli pospolu, aby věrně zachytili tu živou koncertní atmosféru. Jo, to je myslím z nového alba znát. Ona ta koncertní energie epidemie je pověstná a nakažlivá. Autorsky je to teď tak půl na půl, ale ku podivu nejde o společnou tvorbu jednotlivých písní, jak jsme v minulosti viděli. Tady prostě chlapci Honza i Míra přinesli každý své písně a teprve jako celek do sebe zapadají a vytvářejí tím daleko širší a pestřejší záběr než muzika kapel postavených na jednom tvůrci. Notabene na 6. autorském albu.

jaká mu téct. S každým útěkem se jenom přiblížíš a se hůzou ucítíš, jak ti chybí, jak ti strašně chybí. I když nic nevidíš,

když ti odstřihnou šňůru a zastaví proud, je ti zima a ty se ztrácíš.

Nemá cenu mudrlovat o tom, jestli epíci na novém albu Do sebe mohli udělat něco jinak a lépe. Chápejte, jde o kapelu, která si prorazila cestu a diváckou odezvu jim závidějí i zasloužilejší profíci. Prostě nemůžete brát nějaký mustr nebo měřítko na kapelu, která ví, co a proč dělá a dělá to dobře. Obvykle u nových nahrávek říkám, jestli tam náhodou nechybí nějaký hit, ale tady to je hitůvka jedna za druhou. Uvidíme sami časem, jestli se z toho něco ujme. Jestli mě něco mrzí, tak asi to, že zůstávají utajení širšímu světu. Za to v tomto případě může trochu vydavatel, to album si vydali sami, nebo je tam podepsán přímo kapelník Honza Přeslička. Myslím, že být muzikantem a být producentem nebo někým, kdo to album dostává do světa, to je dost odlišná práce a na to Přesla asi nemá. Takže ano, tohle album asi zůstane utajeno širšímu světu. Ale to neznamená, že by to tak mělo být. Jejich chytré písničky dost kontrastují s přihlouplou produkcí většiny soudobého hudebního průmyslu. Řekl bych, že texty současných popíkářů jsou opravdu daleko vzdáleny tomu, o čem bychom mohli říci, že tohle není blbé. Omlouvám se za ten výraz, ale pokud si předchozí větu zasazujete do správného výkladu, pak nemám strach používat češtinu v plné kráse. Když poslouchám třeba Radiožurnál, který nás nešetří novinkami z českého popu, skoro se až stydím za naivní a nedospělé mudrlování při poslechu, které obsahem cílí na naivní, já nevím, asi 14-leté pubertačky, jako padesátník, to prostě chápat nemohu. Epidemie by rozhodně byla řešením v playlistech proudových rádií, protože není pravdou to, co se obecně míní. Písničky prostě nejsou spotřební materiál, konzumní zboží, které se prožene hlavou a neměly by zanášet duši a hlavně neměly by nutit posluchače přemýšlet. Hloupé věci prostě budou hloupé. A je smutné, že kvůli nim a vydavatelským tlačenkám mají chytré věci, jako třeba tyhle o tepíku, mnohem menší šanci se prosadit.

0: A to bylo moudro od Cefura pro dnešní folková pohlazení. Věřím, že vás ale přesvědčili spíš ty písničky, ono. Ostatně, co vám mám o muzice vykládat? Muzika umí mluvit sama. Notabene, ta od Epíku. Gratuluju tomhle čtyřlístku k dalšímu úžasnému albu. Nevím, jestli za to pozbírají anděli, asi ne. Nevím, jestli hudební kritici nad tím budou hýkat, nebo jestli si toho nějak někdo vůbec všimne. To je jedno. Mně se to album moc líbí a věřím, že posluchače Epidemie nesklame. Ha? To není málo. Tak mějte se báječně, přátelé. Folková polazení končí, od mikrofonu se loučí, Epidemii zasažen Vítěz Roníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Blíží se bourání budovy bývalé telegrafie v Pardubicích. Chrudim chce koupit pozemky pro nový příjezd do průmyslové zóny. Šéf fotbalové ligy Bárta nevyloučil po nedohraném derby Slávie a Sparty zpřísnění disciplinárních trestů. A zítra bude zase oblačno až zataženo, na většině území déšť a teploty do 15 stupňů. Lehce se oteplí. Čerstvé zprávy má Petra Beránková. Krásné pozdní odpoledne z Pardubic. Vyklízecími pracemi a oplocením areálu dnes stavební firma zahájila přípravné práce na bourání zchátralé budovy po bývalé telegrafii v Pardubicích. Samotnou demolici plánuje začít dělat v červenci. Jde o zakázku Pardubické univerzity. Ta nechá na uvolněném místě postavit nový areál Fakulty zdravotnických studií.
2: Nová budova bude připomínat zbouranou telegrafii. Fakultě zdravotnických studií navíc umožní navýšit kapacitu asi o 100 míst. Na zdravotnické na lékařské obory se posledních několik let hlásí hodně zájemců. Dosavadní prostory fakulty v průmyslové zóně u Černé Zabory ale nejsou na větší počty studentů uspůsobené. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Vedení Chrudimi chce vykoupit pozemky pro nové napojení průmyslové zóny. Plánovaná trasa by měla ústit do Čáslavské ulice. Transitní doprava by tak do města nemusela vůbec zajíždět. Zastupitelé budou rozhodovat o odkoupení potřebných pozemků, popsal další postup místostarosta Chrudimi za ANO Zdeněk Kolář.
3: Který jsou pod touto komunikací a částečně vedle této komunikace, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši 1 026 000 korun.
1: Pardubický kraj letos přispěje myslivcům 270 000 korun na drony s termovizí na vyhledávání srnčat. Bezpilotní přístroje jim pomůžou odhalovat mláďata ukrývající se na loukách a předejít tak jejich zranění a úhynům při jarních senosečích. Vedení nejvyšší fotbalové soutěže uvažuje o zpřísnění disciplinárních trestů za výtržnosti fanoušků. Českému rozhlasu to po sobotním nedohraném derby mezi Sláví a Spartou řekl výkonný ředitel Šance ligy Tomáš Bárta.
4: Není možné v tuto chvíli se vymýšlet nějaká nová opatření. To není jenom naše záležitost, protože my se řídíme disciplinárním řádem fotbalové asociace České republiky. Téma na otevření disciplinárního řádu, no to zcela jistě je.
1: Zápas Slavia Sparty se nedohrál kvůli diváckým nepokojům. Fanoušci domácích vtrhli na hřiště, napadli hráče soupeře a házeli pyrotechniku do sektoru hostů. Ligová disciplinárka potom utkání skontumovala ve prospěch Sparty. Zároveň udělila sešívaným nejvyšší možnou 10milionovou pokutu a zavřela stadion v Ederu na 4 domácí utkání. Sparta zachování svých fandů zaplatí 600 tisíc. Policie pátrá po 15-leté Lence Karáskové z okresu Brno-Venkov. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu. Prosím informace o pohřešované volejte na linku 158, její fotografii najdete na serveru i rozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Nadcházející noc bude oblačná, noční teploty 4 až 1 stupeň, na horách 3 stupně až 0, vítr mírný. Zítra velká oblačnost, zase oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky. Teploty 12 až 15 stupňů, na horách 6 až 9, vítr mírný, rozptylové podmínky dobré a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Další vážná nehoda ze silnic Pardubického kraje. Chrudimsko, silnice 306 na průjezdu Prosetínem. Osobní auto tam srazilo cyklistu. Je to tedy na hlavní třídě. Míří tam všechny složky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

nelidský je můj osud spíš. Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Proč jste dnes přišla do Hezky česky s otázkou, paní magistro, jak souvisí kšandy s ostudou?
2: No, protože jsem tuhle tu otázku dostala.
1: Od koho?
2: Ale to jsem šla tak po ulici.
1: Jo, a zeptali se vás, prosím vás, nevíte, jak souvisí kšandy s ostudou?

0: My jsme to prý převzali z nářečního výrazu šande, který existuje dnes i ve spisovné němčině, ale v té nářeční tam znamenal popruh nebo takové dřevo, co si dávali lidé přes ramena a na okraje pověsili
1: vodu.
0: Vědra s vodou, tak aby se jim to lépe neslo. Tak to bylo to nářeční německé šande.
1: A jinak nenářeční šande?
0: To vy určitě víte, umíte německy.
1: No zrovna tohle slovo neznám.
0: Dobře teda, tak spisovné německé šande znamená hanba, ostuda.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Dobrý večer. V Letech u Písku si lidé v neděli připomněli oběti romského holokaustu. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který připomíná utrpení stovek Romů a Sintů, deportovaných za druhé světové války do koncentračních táborů. Táborem v Letech u Písku prošlo zhruba 1300 Romů a Sintů a více než 300 z nich zde zemřelo. Zbytek byl deportován zejména do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Ještě na počátku 21. století stál v areálu bývalého tábora velkokapacitní vepřín, který dlouhodobě vyvolával kritiku odborné i romské veřejnosti. Stát areál odkoupil od soukromé firmy a v roce 2018 ho uzavřel. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který je veřejnosti přístupný od roku 2024. O jeho vznik se dlouhodobě zasazoval Čeněk Růžička, který v Letech ztratil velkou část své rodiny. Po jeho smrti v prosinci roku 2022 převzala vedení výboru pro odškodnění romského holokaustu jeho neteř Jana Kokyjová. A právě ona na nedělním pietním aktu promluvila.
1: Protože historie nás učí, že nenávist nezačíná násilím, začíná slovy, gesty a mlčením těch, kteří se rozhodnou nevidět. Já sama vím, že mlčet nemohu. Vzpomínka na pohled mojí babičky, na číslo vytetované na jejím předloktí mi to dnes připomíná, že mám nejen právo, ale mám i povinnost upozorňovat na nebezpečí nenávisti, protože vím, kam až může vést.
0: Na odkaz svého strýce navazuje i v práci s mladými lidmi. Dušan Bagaj se jí proto zeptal, jestli pokračuje v odkazu Čeňka Růžičky, který o romském holokaustu mluvil se studenty a zda je dnes o toto téma mezi mladými lidmi větší zájem.
2: Docela bych řekla, že ty pražské školy o to zájem mají, kde už mají takový ty erudovanější mladí učitelé, který vlastně se o to zajímají a neumějí o tom vyprávět těm dětem, tak si nás jako pozývají. Osvěta je strašně důležitá. Vnímám to jako jednu z nejdůležitějších věcí.
3: Jak podle vás se změnil přístup škol a mladých lidí k tématu romského holokaustu v posledních letech?
2: No, když budu mluvit za jako školní děti, děti ze základních škol, tak ty o tom nemají vůbec ponětí, nikdo jim to nevypráví, takže tam se nemohl změnit ten pohled na nějaký romský holokaust. Oni často nevědí, že vůbec nějaký romský holokaust byl. A je i spousta dětí, kteří nevědí, že holokaust vůbec byl. Co to holokaust je? Což mě minule u jedné dívčiny mě to prostě strašně jako až zarazilo, když se mě zeptala, co to je holokaust. To, že nevěděla, co je romský holokaust, to beru. To vlastně už to tak jako člověk bere, jde tam s tím, že jim to chce jako vysvětlit. Ale jsou děti, které prostě nevědí, co je to holokaust. Pokud ty rodiče se o to nezajímají, tak se o to nezajímají i ty děti. To se předává a to se týká i romských dětí. Pokud my svým dětem nebudeme předávat naši historii, taky oni nebudou přenášet dál na svoje děti.
3: Jaký je vztah Romů a Sintů k tomuto místu?
2: Pro mě to je osobní záležitost. My tady máme půlku naší rodiny z babičiny strany a spoustu tečiček a strýců a co pak jako já už jako mámu, tátu mám, ale pro tu vlastně poválečnou generaci, oni tím, že vlastně byly ty koncentrační tábory, přišli o ty svoje tetičky, babičky, dědové a vlastně vyrůstali opravdu jenom v úzkém kruhu mámy a táty, protože ty okolo prostě jako nebyly.
3: Jak vnímáte proměnu tohoto místa od bývalého tábora k dnešnímu památníku?
2: Je to velký počin, že se povedlo zbourat prasečák, postavit důstojný památník, ale památník je velký, má svoje mouchy, ale je to prostě velký památník, nový provoz. Všecko potřebuje čas.
3: Co podle vás přináší to, že tady dnes památník stojí i pro veřejnost?
2: Pro veřejnost to přináší především jako osvětu. Pro spoustu lidí je to vlastně první setkání s tím, co se tady vlastně odehrálo, protože to není v učebnicích a pokud potom vysloveně jako nejdete a nehledáte to na internetu nebo nejste sám aktivní, tak se o tom nikde nedozvíte.
3: Co by si podle vás měl každý odnést z návštěvy tohoto místa?
2: To, že vymezovat se vůči barvě pleti, víře, nějaký sexuální orientaci je nesmírně nebezpečný a že bychom si vlastně ve své lidskosti měli být rovní.
0: Mezi pravidelnými účastníky piety v Letech je i dlouholetý spolupracovník Čeňka Růžičky Joška Miker, který uvedl, že v zahraničí nacházeli větší pochopení než v Česku.
4: My jsme prostě ve spolupráci s EGAMem dostali Lety skoro do celého světa. Podepisovali se petice za vykoupení prasečáku na Evropskou unii, kterou podepsali herci, kanadská premiérka, bývalí americký prezidenti, že to nejde. Jo. Takhle jsme bojovali. No. Měli jsme mnohem větší pochopení v zahraničí než tady. Tady se tvrdilo jenom, že to byl nějaký pracovní tábor, kde učili cikány dělat. Jo? A v zahraničí to brali normálně jako rodinný koncentrační tábor. A dokonce sami Němci se nám kolikrát omlouvali. Jo, a jedni, kteří nám pomáhali bojovat za Lety tady s blokádama a šířit do světa, jo, tu nespravedlnost, tak přece mi jeden řekl, ještě děti našich dětí musí trpět za to, co udělali naši předci.
3: Co pro vás osobně znamená dnešní pětní akt v Letech u Písku?
4: Je vlastně 30. že jo. 96 to otevřel Havel. Pro mě to znamená hodně. A jak vidíte, tak nejsem v dobrým zdravotním stavu, jsem po těžké operaci, ale dolet se prostě musí. No. Ano, je to moje srdcovka.
3: Proč podle vás je důležité tyto události si připomínat i po tolika letech?
4: Ty mladší generace už o tom nic nevědí. A pokud někdo připomíná, že Romové kradli slepice a podobně, že si kvůli tomu zasloužili koncentrační tábory, tak my musíme připomínat, jak se k nám chovali. I pro ty další generace. Jo, protože když nebudeme pořád prezentovat svoji historii těm mladým, tak se na to zapomene, na všechno. To nejde.
3: Jak vnímáte proměnu tohoto místa od bývalého tábora k dnešnímu památníku?
4: Moje pocity se slovy popsat nedají. Nedokážu to těma slovy vyjádřit, co cítím. To je něco, jako kdyby něco spadlo z nebe. To se prostě jen tak nedá. Když si člověk vzpomene, kolik let jsme byli za branou, nesměli jsme tu bránu překročit, volali na nás policajty, jo, a tady to, a v dešti, v mrazu, venku, v blátě jsme byli, jo. A teď, když to vidíte, vy můžete volně překročit to a vidíte tu nádheru, žádný smrad. Díky ty lecky, který dřív nám nadávali, co tady děláme a nechtěli nám ani jídlo prodat v obchodě, tak teď nás potkávají, podávají nám ruce a děkujou nám, jo, že jsme je zbavili tady toho smradu.
3: Co na to říkáte, že dnes tady památník stojí i pro veřejnost?
4: No tak to je právě to, co jsme vždycky chtěli. Aby ten památník nebyl jenom v našich srdcích a to, co se stalo v Letech u Písku, ale aby to bylo pro širokou veřejnost, aby ta veřejnost přišla, sedla si, jo, zaspomínala, aby tady měli hezký prostředí a ne, aby jim smrdili prasata, že jo. No ale dneska si můžete přijít, sednout si v klidu, podívat se, krásný počasí, že jo, splynete s přírodou, je to něco nádherného. Protože i když to bylo utrpení pro nás, tak ten výsledek stojí za to, za všechno, co jsme zažili.
0: Památník v Letech u Písku tak dnes není jen místem vzpomínky, ale i připomínkou historické odpovědnosti a nutnosti o romském holokaustu dál mluvit.

0: Stále posloucháte o Roma Vakeren, pěkný večer. Když z lidí zůstanou jen čísla. Výstava romského tatéra a výtvarníka Alexe Dzurka připomíná hrůzy nacistického režimu i osudy Romů vězněných v koncentračních táborech. Na 10 velkoformátových kresbách zachycuje tváře fiktivních postav inspirovaných skutečnými příběhy. Výstavu můžete vidět v rámci Světového romského festivalu Camoro. S Alexem Dzurkem natáčela Iveta Durdoňová.
1: Pane Dzurko, vy jste před rokem namaloval obrazy. Namalovala jste lidi, kteří byli v koncentračních táborech. Co vás k tomu vedlo?
2: Dlouhou dobu, nebo je to i doteď, je romský holokaust vytlačovaný na okraj historie druhé světové války.
1: Co bylo pro vás nejnáročnější namalovat? Protože ty obrazy, kdy se člověk na ně podívá, ty oči jsou jak kdyby byly živé.
2: Emočně ty oči a po ty technické stránce ty pruhy na těch mundurech, ale emočně ty oči asi. No. Neměl jsem předlohu, to bylo z hlavy, protože jsem si udělal skicák a skicák jsem si to namaloval. A já ani nevím, proč jsem začal jakože zrovna dítětem. To byl ten kluk s tím kamenem v ruce. Asi to jsou ty dokumenty a to všechno, co jsem koukal. Prostě děti, to jsou čistý duše, tak asi proto. No.
1: Vy jste byl i v Osvětimi s jedním tím obrazem, právě s tím chlapcem, když jste ho nesl. Připojoval jste se vlastně k tomu pietnímu aktu v Osvětimi před rokem. Jak to působilo na ty lidi?
2: Jak to působilo? Pan Jozef Stojka mi řekl potom, když jsme jeli domů. On jako řekl, že já, ale já to beru, že ten obraz. Tam strhl veškerou pozornost na sebe. Tam byli ty přeživší a potomci a si z toho nemohli spustit oči. Hodně to bylo silný pro mě jako úplně. Jako poprvé jsem byl v Terezíně, jsme byli. Tam je to taky dost smutný, ale ten Osvětí, my jsme tam přijeli a my jsme to viděli poprvé, já a moje přítelkyně a ty jsme viděli tu velkou bránu a my jsme přijeli domů a já jsem to měl furt v hlavě a i když tam byly právě ty lidi, ty potomci a tak celkově, jak to tam bylo, tu chvíli jsem tam říkal moji přítelkyni, uvědomuji si, kde stojíme, že prostě tady ty lidi umírali a všechno, co se tam dělo. Říkám vždycky, že by tam měli jezdit lidi, ale zároveň to je tak depresivní místo. Já jsem neměl slov tam.
1: Když jste to tam vlastně vezl, očekával jste právě, že nějakou reakci?
2: Jo, asi trošku jo, ale ne zas takovou velkou. Toho kluka jsem kreslil měsíc, takže já už jsem to měl nakoukaný a už to se mnou tak moc víc nedělalo. Ale tam to bylo trošku jiný. No.
1: Budete mít výstavu v nejbližší době?
2: Budu mít výstavu, když čísla pláčou, protože za každým číslem byl člověk. V Praze v rámci Camora, 27. května, kampus Hybernská. A potom budu mít výstavu začátkem června v Teplicích Kultura.
1: Jaká je odezva? Vy nevystavujete poprvé?
2: No, měl jsem první výstavu v Chomutově a tam ta odezva byla hodně silná. Tam došlo i na slzy.
1: Zahynul někdo v druhé světové válce z vaší rodiny v koncentračních táborech?
2: U nás v rodině nikdo. Moje bába, když ještě žila, tak vždycky vyprávěla, že její máma utíkala před SS-ákama, před těma lidma po lesích a že jí umrzly nohy, protože neměla boty. Ale to bylo, že nebyli přímo v koncentračních táborech, že utíkali, prostě se schovávali v lesích a takhle. No. Ale jako přímo z rodiny, ani po mámě, ani po tátové straně tam nikdo nebyl.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangautumen gebut bacht, zhor Tessa Stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Aplikace Záchranka usnadňuje přivolání pomoci už 10 let. Ministr Šťastný chce kvůli výtržnostem na sobotním pražském derby zpřísnit tresty za přestupky. Zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Mobilní aplikace Záchranka má po 10 letech svého fungování necelé 4 miliony uživatelů. Po stisknutí nouzového tlačítka aplikace odešle polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. Lidé si takto přivolali pomoc ve zhruba 220 tisících krizových situací. Podle ředitele Záchranky Filipa Maleňáka nově aplikace umí navázat i videohovor. Moravskosleští záchranáři mají nové výcvikové středisko. Vzniklo v Ostravě a učí se tam i studenti záchranářství. Lektoři mají k dispozici větší prostory, simulovat tak mohou přímo zásah v uzamčeném bytě, kde někdo volá o pomoc nebo příjem na urgent či zásah u překotného porodu, říká vedoucí střediska Petra Jašo.
2: Učíme kolem 700 našich zaměstnanců, kteří jsou kmenoví, to znamená mají plný nebo částečný úvazek a zhruba stejné množství zaměstnanců na dohodu. Pracují v nemocnici a k nám chodí na pár služeb měsíčně. A druhá část jsou příslušníci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru a nebo třeba studenti oboru zdravotnické záchranářství Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
0: Na 250 000 turistů se v lednu, únoru a březnu ubytovalo v jihočeských hotelech, penzionech a kempech. Je to o 17% víc než loni. Vyplývá to ze statistik Českého statistického úřadu. Přibylo hostů z ciziny i z Česka. Češi tvořili 69% všech ubytovaných.
3: Nejvíc zahraničních turistů přijelo do jihočeského kraje z Německa, a to 15 tisíc. Následovali turisti z Tajvanu, kterých bylo 11 tisíc, a Rakušané v počtu 9 tisíc lidí. Cizinci strávili v hotelech průměrně 2 noci, Češi 3. Eva Dubská Petrová, Český rozhlas. Sport.
0: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce, aby zahalování obličejů na sportovních akcích bylo považované za přestupek. Oznámil to po jednání s představiteli fotbalových asociací. Společně se sešli kvůli výtržnostem fanoušků Slavie při sobotním derby se Spartou. Kluby by se taky měly zaměřit na to, kudy fanoušci Světlice a Dýmovnice na stadiony dostávají, pokračuje předseda fotbalové asociace David Trunda.
4: Je to komplikované. U menších stadionů těch možností je méně, u těch větších stadionů typu Slavie, Sparta, těch přístupových pozic je hodně, ale já si myslím, že každý člověk, který pracuje v klubu, tak si dovede s tím popracovat a zjistit si, kudy to jde. Jo, a jestli to jde přes hlavní vchod, nebo přes fan shop, nebo všude jinde. Počasí.
0: Zítra čekáme ráno a večer na některých místech až jasno, jinak oblačno až zataženo, v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou v severozápadní polovině území srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je teď neprůjezdná za tunely Panenská a Libouchec. Na kilometru 77 budou vyprošťovat kamion po nehodě. Dopravu odklánějí na 80. kilometru na Chlumec na silnici 13. Dálnice má být uzavřená několik hodin. A na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Nymburka čekejte kolony ve Vlkavě. Přímo v obci, navíc v omezení, se srazila 3 auta. Silnice byla chvilku zavřená, teď už se projíždí aspoň kyvadlově. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončil, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a já říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřekl, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak, takže já vždy, když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolika tý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a
0: ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, koliká ta to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v Tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to bylo ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu, alebo novou knihu, tak

0: I vám, nebo všechno to bylo na mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to kniha vyšla vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava, že takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií, oni mohli vybrat z těch 500, těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, které se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo? To asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím 2 kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně. Ano. Tam už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na 3 místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak a
0: 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný MeToo, YouTube, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP
1: dám.
0: HDP je

0: kočku
1: dá, něco. Všichni ty a tak si a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je, takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří a já musím předtím, než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek a oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlu vám 5-6 lidí, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo že by tlačíte na někoho a
0: takže možná domluva na místě není možná.
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže...
0: Ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: to
0: začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo jde jako to, podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
1: fotografujete? Ty taky neumě, ne. Že to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, který jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky, takže ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný, takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat a čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a buď je příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a dodnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zas ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělám práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, vlastně můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem, mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
0: A že jsou stále krásné.
1: A stále krásné.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to, já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět. Tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už v té Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to je jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let, nebo tak, takže jsem tam. A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělý, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny. Žít,
1: ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo. Takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po 2 letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SBS spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly, STB
1: zabavilo. Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli a když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říká, dobře, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, už bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní v tým 91. myslím, že ještě bylo Československo, a protože já žila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, kteří taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitela, co já byl, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moc dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem, a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejde.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, no. 31 let, co jste natrvalo v České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili, a měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže, tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní, ale tak a to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam šeli, jaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom... Protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí něko vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu, tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho, já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to... není to fér nedodržet slovo. Jo, a oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo, a tam... Protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělaj? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky jedno, měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blízky. Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: Teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: tak to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
1: Moc krát děkuji za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Policie od ledna do dubna zaznamenala skoro o třetinu víc podvodů na internetu. Dron pomohl policistům na Jižní Moravě odhalit desítky přestupků. Zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Za první čtyři měsíce letošního roku stoupl počet podvodů v kybernetickém prostoru skoro o třetinu. Informovala o tom policie. Nejčastějšími trestnými činy jsou falešné inzerce, kdy podvodníci třeba donutí lidi zaplatit za balík, který si neobjednali. Časté jsou taky podvodné investice a falešní bankéři nebo policisté. Podle Ondřeje Kapra z kriminální policie je u těchto podvodů nejdůležitější, aby si lidé uvědomili, že praví policisté ani bankéři nechtějí žádné platby nebo citlivé údaje.
3: Je důležité uvědomit si, v jaké jsem situaci, nenechat se zastrašit, nenechat se tím strachem ovlivnit, zavěsit a případně dělat další kroky v případě, že už jsem třeba nějaké peníze někam poslal nebo vyzradil citlivé údaje.
2: Policisté díky dronu odhalili na rizikových silnicích na jihu Moravy v posledních dnech desítky přestupků. Například na úsek s kyvadlovou dopravou z Tvarožné na Brněnsku vjelo i přes červenou na semaforu během pár hodin 19 řidičů. Další případy přibližuje mluvčí policie Petr Vala.
4: Další kontrola probíhala na dálnici D2 před Brnem, kde se policisté zaměřili na zákaz předjíždění nákladních automobilů. Zadokumentovali celkem 11 řidičů kamionů, kteří zákaz předjíždění nerespektovali. Jeden z nich dokonce tento přestupek během krátké chvíle spáchal na několika kilometrech hned dvakrát.
2: Studentky obchodní akademie v Českých Budějovicích vytvořily kuchařku pro klienty sociálních organizací. Obsahuje recepty ze základních surovin z potravinových sbírek. Jako první ji budou moct využívat klienti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sasanka v Českých Budějovicích. Publikaci si od autorek převzala sociální pracovnice Jitka Borovková.
5: Naše klienti využívají pravidelně potravinovou pomoc a dost často jsme se u nich setkávali s tím, že dostávali vlastně ty potraviny a nevěděli, co s tím mají dělat. A tady holky přišly úplně s úžasným nápadem, kde vlastně my budeme moct předat kuchařku, kde budou jednoduchý recepty z těch potravin, které dostávají. Sport.
2: Fotbalisté ostravského Baníku prohráli na hřišti Slovácka 1-2 a klesli na poslední příčku tabulky šance ligy. Klub z Uherského Hradiště se díky třem bodům už jistě vyhne přímému sestupu, ale už také nemůže opustit barážové příčky po triumfu Teplic ve Zlíně 4-2. Počasí. Zítra čekáme ráno a večer většinou oblačno až zataženo, v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou na západě srážky četnější, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je uzavřená za tunely kvůli vyprošťování kamionů od kolonie na 80. kilometru na silnici 13 přes Chlumec a Žandov. Kolona se před exitem zkrátila, nezdržíte se dlouho, zpátky na dálnici se vrátíte na 74. kilometru. A na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce máme hlášenou překážku za sjezdem do náměště na Hané. Na kilometru 255 stojí kamion s defektem pneumatiky, uzavřený je tam i pravý. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní country dostavník vás zavezl nejdříve do kraje Vlaštovčí Hnízd, přesně podle návodu Mariky Šinovské a skupiny Trepka z Nejtku, která právě otevřela další z našich pravidelně nepravidelných toulek za legendami, současníky i dávno zapomenutými aktéry naší country, folku a trampské písně. Ještě se k ní vrátím, ale teď už rychle za královnou cest brněnských traperů.

Willie Nelson s oslavou Expressu, známého jako City of New Orleans, která byla v roce 1984 jeho 88. hitparádovým singlem a navíc 15. jedničkou. Vlakovka z dílny folkového mistra Steve Goodmana se dočkala řady českých verzí a v roce 2008 ji na své soukromé album zařadili obnovení brněnští trapeři s textem Roberta Křesťana Dostal jsem facku od silnice.

Prapůvodní trojice traperů, solový kytarista Robert Šlacha Křesťan, zpívající mandolinista Pavel Páca Petržela a kontrabasista Petr Pedro Surý s rutinovanými nováčky Lubošem Malinou s pikovaným benžem a Tomášem Buskem s foukačkou, tedy trapeři v sestavě, v níž v roce 2008 nahráli do alba Královna cest jako baladu o cínových vlnách lidovku, kterou najdete třeba už v roce 73 na 13. albu Baba Dylana.

Gospelově laděný evergreen Mír v údolí, který v roce 1939 složil Thomas A. Dorsey pro Mahalii Jacksonovou, tak jak ji o 18 let později vložil do svého dnes už trojnásobně platinového vánočního alba Elvis Presley. Robert Křesťan jej přinesl v roce 2008 do alba traperů pod názvem Je to tak.

To jsem já, přiznávala Marika Šinovská se skupinou Trepka z Nejtku, která se objevila na hudební scéně v roce 1979. O 23 let později tady válčila pod vedením Josefa Šístka společně s Petrem Stefanovičem, Monikou Hudijovou, Tomášem Čepelákem a Frontou Farmačkou. A v téhle sestavě nahrala album Sudička i s písničkou Mirka Ciny Pro tebe.

Nech dlaň svou dlaní mé snad zastavíme čas. Skončila krásná noc, tak počkej ještě chvíli. Jsme jenom lidi a člověk časem

Jednou z nedávno objevených českých verzí slavné Kešovy I Still Miss Someone pod názvem Zamřížovaný song se představili další trapeři. Tentokrát trapeři z Rakovníka, kteří vznikli ve stejné době jako Nejdecká trepka a ke svým třicetinám vydali 30-dílnou kolekci amatérských nahrávek. A rychle do Ústí nad Labem na portu 1976, kde brněnští poutníci prožili premiérově týden v železniční zemi.

S Chrisem Christophersonem jsme se na chvíli zastavili u letopočtu 1971, kdy přivedl na svět baladu Silver Tongue Devil and I. Robert Křesťan s brněnskými trapery ji k nám přivedl v téměř nezměněné podobě.

0: brethren, hold it. Friend, I want to tell you that we don't play that kind of music in here.
1: Oh, okay. This shows your muscles.
2: V 60. letech neomylný restaurátor texaského honky-tonku Buck Owens a country klasika Tima Sprensa Cigarettes and Whiskey and Wild Wild Women v duetu s jeho synem Buddy Alanem stará letos přesně jako brněnští trapeři. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, hezký zbytek večera a vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Stát chce zpřísnit sankce za pyrotechniku na sportovních utkáních i za vstup na hrací plochu. Liberecký kraj kritizuje výběr akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren. Zítra bude převážně oblačno až zataženo místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zahalování obličejů na sportovních stadionech by mělo být nově přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to řekl po jednání s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou. Doteď zahalování přímo na stadionech zakazovali jen kluby v návštěvním řádu. Šťastný chce sérii opatření zavést v reakci na pražské víkendové derby.
2: České stadiony by taky podle Šťastného měly mít do budoucna možnost využívat kamery na rozpoznávání obličejů. Několik z nich už podle něj takové systémy sice má, kvůli ochraně osobních údajů je ale zatím nesmějí využívat, říká Šťastný.
3: Budu mít jednání se zástupci Úřadu na ochranu osobních údajů a budu s nimi hovořit o legislativních možnostech.
2: Zpřísnit se mají taky sankce za vstup na hrací plochu nebo používání pyrotechniky. S Trundou se Šťastný sešel v reakci na sobotní nepokoje na derby mezi pražskou Spartou a Slavií. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Vedení Libereckého kraje se nelíbí způsob výběru akceleračních zón. Ministerstvo pro místní rozvoj nepočítá s žádnou akcelerační zónou tam, kde se už delší dobu plánuje výstavba větrných elektráren. Ministerstvo argumentuje tím, že obnovitelné zdroje v Česku musí mít výrobní kapacitu minimálně 3 gigawaty, aby na jejich výstavbu mohlo získat 9 miliard korun z evropských dotací. Toho se dá podle náměstka hejtmana Jiřího Klápště z TOP 09 do sáhnout jinak.
4: Šlo by to splnit právě tím způsobem, že bychom tam zahrnuli i ty plochy, které už jsou vymezeny a už nějak připravovány. Nicméně tady opravdu snaha řešit nové oblasti, nové plochy, které doposud nebyly úplně připravovány. Na druhou stranu je tam i výjimka v Libereckém kraji, a to jsou Selská vrcha, kde se realizuje fotovoltaická elektrárna a ta v těch zónách je. Takže ta metodika je prapodivná.
1: Veřejné projednání návrhu akceleračních zón bude na ministerstvu tento pátek. Připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost uplatnit do 1. června. Obnova prameniště Mračný vrch zlepší zásobování pitnou vodou v Klínech na Mostecku. Obec má hotovou studii a odborníci teď připravují projekt. Podle nezávislé starostky Zdeňky Němečkové by práce měly začít příští rok.
5: Slibujeme si, že se zlepší ty zářezy, které tam jsou, takže se zlepší jejich propustnost a že se bude lepší sbírat voda do toho sběru, který vede do vodárny pro zásobování vodou občanů.
1: Nakolik úprava prameniště vyjde, bude jasné až po dokončení projektové dokumentace, tedy na konci tohoto roku.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme ráno a večer většinou oblačno až zataženo v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou na západě srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je neprůjezdná za tunely Panenská a Libouchec. Na 77. kilometru vyprošťují kamion po ranní nehodě. A na dálnici D2 opatrně na výjezdu z Brna směrem na Bratislavu. Hned za sjezdem z D1 stojí osobní auto, které blokuje část připojovacího pruhu. Na místo už jede policie. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, buďte vítáni s další hodinkou na jevišti našeho rozhlasového divadla.
7: O čem je tahle knížka, ptá se její autor nad první stránkou svých vzpomínek. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, taky o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A dnešní Divadlo pro vaše uši bude patřit muži, který po letech u divadla začal o tom všem psát. Režisér a herec Jan Kačera.

0: Sytý, charakteristický a melodický hlas Jana Kačera byl odjakživa jako stvořený pro rozhlasovou četbu nebo čtení myšlenkově závažnějších textů. Stejně jako třeba Jiří Adamíra, i Jan Kačer svým vcítěním a přednesem pokaždé probudí pocit, že to, co čtou, bylo napsané právě pro nás, kteří v tu chvíli posloucháme. A v případě nejstarších pověstí českých Aleny Ježkové byl Janu Kačerovi ku pomoci taky jeho herecký kolega Jan Podměšil.
1: Slované přišli na naše území během 6. století. Jejich původní vlast ležela na východě, v oblasti mezi Ukrajinou a Polskem, v širokém území mezi řekou Vislou a Dněprem. Stále rostoucí počet lidí a také nájezdy jiných kmenů způsobili, že Slované opouštěli svá území a putovali dál na západ, východ a jih Evropy. V průběhu dalších staletí se tam slovanské kmeny usazovaly a zabydlovaly. Tak vznikly tři hlavní skupiny Slovanů. Západní Slované, kam patří Češi, Slováci a Poláci, východní a jižní Slované. Neví se s jistotou, jak, odkud a kdy přesně Slované do Čech přišli. Neznáme jména jejich vůdců, vladyků, hrdinů a věštkyň. Dochovaly se jen pověsti, které mnohem později zapsali někteří kronikáři. Nejstarší pověst vypráví o příchodu Slovanů do naší země. Do země hornaté i nížinaté, kde vrchy přecházejí v široká údolí s čistými prameny a širokými koryty řek. Vypráví o bukových a dubových lesích a hájích a volných loukách s vlasatou travou, kde se prohánějí stáda zubrů a jelenů. Ze všech stran je ten kraj chráněný věncem hor a jako hliněný talíř s vysokými okraji nabízí příchozím dostatek všeho potřebného.
2: O Čechovi. Na krajinu se pomalu snášel soumrak. Stromy v mírném vánku třepotaly stříbrnými a temně zelenými listy a vysoká tráva se vzdouvala v měkkých vlnách pozlacených posledními paprsky slunce. Teplý vzduch nad močály ostře voněl, ze všech stran se ozýval zpěv a cvrlikání ptáků. Z olšového háje vyšlo malé stádo jelenů a laní na večerní pastvu. Krajinou se vinul průvod poutníků. Kudy prošli, zůstávala v širokém pásu polehlá tráva zdupaná množstvím lidských i zvířecích nohou. Zvolna jeli jezdci.

0: jeden, hned jiný vůz. Za vozy se stěžka vlekli muži a ženy s malými dětmi, s hrbení podplátěnými ranci a koženými vaky a starci a stařeny s holemi, o které se těžce opírali. Poháněči se starali o stádečko dobytka, kos, ovci a prasat, které se co chvíli s mečením a kvikotem rozběhly do vysoké trávy. Někde daleko vepředu, neviděni a neslyšeni, pátrali zvědové. Křik a hluk průvodu plašil okolní zvěř a ptáky, kroužící lidem nad hlavami. Svalnatí muži v halenách promáčených potem, kteří vždy čtyři a čtyři nesli na uzlovitých ramenou dřevěné podoby bohů, zavinuté do bílého plátna, ti jediní kráčeli mlčky, soustředění na posvátný úkol.
1: Hej, hej, zastavme!
0: Ozývalo se z konce průvodu.
1: Kdy už na chvíli postojíme? Kdy si odpočineme?
0: Začali se ptát i ostatní.
1: Svráká se. Rozložme tábor tady, u velké řeky. Je tu hodně dřeva, můžeme rozdělat oheň a živit ho až do rána.
0: Jeden z jezdců, vysoký muž s šedivými vlasy a vousy, zarazil koně a obrátil se čelem k průvodu. Dlouhý, vyšívaný plášť měl potrhaný a zašpiněný, tvář sevřenou starostmi a oči zakalené únavou. Tam před námi, vidíte tu horu? Zavolal hlasitě, aby ho všichni slyšeli. Koně, vozy i lidé zpomalili krok, někteří postáli a zadívali se na vysoký vrch, který se černal na obzoru proti tmavnoucí obloze. Pod tou horou, v jejím stínu a pod její ochranou přenocujeme.
1: Ano, pod tou horou je už nedaleko.
0: Souhlasili poutníci.
1: Dobře, rozhodl náš vojvoda.
0: Pozdě v noci, kdy na obloze svítily hvězdy a měsíc, seděl pak vojvoda Čech se svým bratrem Lechem u ohniště. V závětří vozů, rozestavěných kolem, oddychovali spáči i zvířata, unavená dlouhou cestou. Hlasy nočních ptáků a šelem ani těžké přešlapování dobytka a koní nerušili jejich vážný rozhovor. Rozhodnutí opustit zemi předků nebylo lehké. Odešli ze svých domovů, když na vysoko položených místech ještě ležel sníh. Mnoho dní prožili na cestě pod šedou oblohou, smáčení ledovým deštěm nebo sužování vichrem na nechráněných stepích. Mnoho nocí probděli bez ohně a ve strachu z divokých zvířat. Putovali přes horské hřebeny a mokřiny. Svozy a zvířaty překračovali široké proudy hučících řek. Obezřetně se vyhnuli několika osadám, jejichž obyvatelé mluvili neznámým jazykem. Za poslední dny už však nepotkali žádného člověka. Lidé i zvířata byli vyčerpaní a doba jara pomalu končila. Zrno už dávno mělo být v zemi. Kde a jak najít domov? Mlčící hora ve tvaru hřibu snad byla znamením, branou, srdcem jejich nového útočiště. Unavený Lech odešel ukrást pár chvil spánku krátící se noci, ale Čech ještě dlouho seděl u vyhasínajícího ohně. Sám. A zamyšlený. Když už obloha začínala blednout, vstal, pokynul strážím hlídajícím ležení a vydal se k hoře. Šplhal po jejím úbočí bez dechu přes kameny a hustý trnitý porost. Na vrcholu stanul, právě když bledé šero prozářily první sluneční paprsky. Do všech stran se odtud otevíral pohled do širokého zvlněného kraje, postupně zalévaného sluncem. Od obzoru k obzoru se táhla travnatá step a její tráva stíněná mlhou se třpitila kapkami rosy. Z hájů se ozýval zpěv probuzených ptáků a k mokřinám velké

0: řeky přicházela pít srnčí stáda. Když se vojvoda vrátil do ležení, vyzval Lecha i ostatní, aby se i oni podívali z výšky na kraj, kde přenocovali. A pohled z vrcholu hory, která později dostala jméno Říp, všechny naplnil naději.
1: Tady zůstaneme, tady se usídlíme,
0: volali a objímali se radostí, že jejich namáhavá pouť je u konce. Rád vyslyším přání svého kmene, přikývl vojvoda Čech. I já cítím, že jsme našli nový domov. Usmíval se, když se díval do kraje a řekl, to je ta země, kterou jsem mnohokrát viděl ve svých snech a za kterou jsem vás vedl. Kraj plný ptáků a zvěře, s úrodnou půdou a pastvinami pro dobytek, který nám dá všechno k dobrému životu. Všichni cítili velikost chvíle, ve které poprvé spatřili místo, kde budou od nynějška žít. Pak se Čech obrátil k ostatním. A jaké jméno dáme své nové zemi?
1: Tvoje jméno jí dáme, náš vojvodo. Po tobě, ať se nazývá,
0: vykřikl jeden z mužů.
1: Čechy. Čechy jí budeme říkat.

Během dne vynesli na vrchol hory velké dřevěné bohy a obětovali jim. Bohové přehlédli z výšky kraj, kde lidé chtěli zůstat, a požehnali jejich rozhodnutí. Léto i podzim minuli lidem v usilovné práci. A než krajinu pokryl sníh, stálo pod řípem několik skromných osad s dřevěnými domy, v níž přečkali první zimu v nové vlasti. Lech se svým rodem však chtěl putovat dál. Na jaře se s bratrem rozloučil a vydal se na další cestu. Když došli na místo, kde se rozhodli usadit, zažehli velký oheň. Hustý dým, viditelný dodaleka, byl znamením pro Čechy, aby věděli, kde hledat své příbuzné. Tomu místu se začalo říkat Kouřim. Dodnes tam ukazují velký kámen, u něhož Lech přikázal zapálit hranici. Ale ani v Kouřimi se Lech natrvalo neusadil. Odešel prý ještě dál na východ, do neobydlených krajů za horami a řekou Odrou. U řeky Varty vybudoval dva velké hrady, kolem níž později vyrostla velká a slavná města, Hnězdno a Krakov. Hnězdno prý dostalo jméno od množství orlých hnízd v okolí a Krakov nese jméno jednoho z Lechových synů. A jako Češi podle pověsti odvozují svůj původ od praotce Čecha, tak je Lech považován za praotce Poláků.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Říkali tak pěkně divizna. Od ní to ale vždycky znělo se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství i společný život, jeho trable i radosti v tom jediném oslovení divizna. A na to, jak to mezi Janem Kačerem a Ninou Divíškovou vlastně všechno začalo, na to se v jednom valentinském tobogánu zeptal Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková? Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na Damu v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl. A pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co si maloval. A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlít. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu. A říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlít. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlít, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně a že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíško. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak že vlastně si to rozmyslel. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct. Zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici. A ještě u anděla, starého anděla, tam byl opravdu anděl a dole prodávali buřty. A já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje. A tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký...
2: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky, ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy. Takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, když od někud přijel. To jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi
0: těžké. A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého zlata?
1: Není to pravda, Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: A neuměl ty dveře taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo. Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. Oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci a na to vlhkej hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, no a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a housku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak ty máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem se začal zabránit, vyškoval chlap a já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrchno, 28,50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se spletl, protože já jsem to... 18,20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korun 20 ušetřil. A tím jsem se u dědičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat, že jo. Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak. Teď vám řeknu, ještě můžu?
0: Ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Zní vám to nesrozumitelně? Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. To jsem si jenom pohrál s názvy knížek, které Jan Kačer během posledních let napsal. A věřte mi, když máte na co vzpomínat a když to umíte popsat, je to čtení, od kterého se nebudete moci odtrhnout. A co víc, Jan Kačer vybrané kapitoly z té první knížky taky svěřil rozhlasovému mikrofonu. Tak tedy, ať je vám dobře na světě, mějte se pěkně a těšíme se na slyšenou. Robert Tamchyna a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Myslím, že každý táhneme svůj vozík s chlebem a rozdáváme. A stane se, že v očích, které nám tiše děkují, zahledneme oči svého přítele, své matky a kdesi na konci cesty oči svoje. Černá hodinka. Když se sametově a potichu přiblížila černá hodinka a oblíbení mravenci odnesli poslední drobky ze stolu do svých skrýší ve starých trámech domku, zapálila maminka durmanový prášek, který zaháněl její astma. Příjemná vůně a praskání žhoucího ohýnku na víčku od kompotu maminku povznesly a zachtělo se jí žertovat. Začala prospěvovat. Rebarbora roste dlouho, ale kopr déle, ale kopr déle, ale kopr déle. Pak lehce a s potutelným výrazem přidala. Komu se to nelíbí, tak ať jde do prdele. Tvářil jsem se vážně a maminka zrudla jako holčička, přistižená při nepravosti. Honzíčku, dáme si červeného vínka nebo bílého vínka? Zase jsem nechápal. Ty přece víno nikdy nepiješ. Zkusila to znovu. Podvečerní chvíle a houstnoucí tma ji činili smělejší. Tak co? Bílého vínka nebo červeného vínka? To už se smála, radostně, stydlivě, bezstarostně. Spáchala právě největší hřích svého života. Popadl jsem její hlavu vonící octovou vodou po umytí, přitiskl jsem se k její tváři, šťastně jsme se hyhněli a věřili jsme, že nás nic nemůže rozdělit. Škoda, že si nemůžeš promluvit se strýcem Pepíkem, to byl velký písmák, já vím, že už tady není. Táta by ti jistě poradil, i Pavel. Oba měli zvláštní smysl pro humor, ale oba taky odešli. Teprve teď jsem si uvědomila, že umřeli stejně staří. Ty jsi měl vždycky starší kamarády, pana Šorma, Bejblíka, Schindlera, asi proto, že jsi postrádal tátu. Mamince nechybělo moc do sedmdesátky, seděla zabořená v křesle a vyprávěla mi svůj dnešní sen. Představ si, chlapče, že jsem reprezentovala Československou republiku ve skoku dalekém. Všechno bylo jako v televizi, plné tribúny, vlajky vlály a na čestném místě uprostřed dychtivých diváků seděl pan prezident. Měla jsem tričko se státním znakem i trenýrky a nic mi vlastně nepřipadalo divné. Před sebou jsem viděla červenou tartanovou dráhu i pískové doskočiště. Cítila jsem velikou zodpovědnost a vzrušení z té pocty reprezentovat. Věděla jsem, že za chvíli dojde na mne. A teprve teď jsem si uvědomila, že vůbec nevím, jak se to dělá, že neumím skákat, že jsem to nikdy nedělala. Styděla jsem se před panem prezidentem, ani nevím, který to byl, to víš, zažila jsem jich tolik. Rozběhla jsem se a skočila metr před sebe. Hrůzou jsem se probudila a hodnou chvíli trvalo, než jsem zaplašila tu noční můru. Vždyť já byla celý život nemocná a ani na tělocvik jsem nikdy nesměla. A teď tenhle sen? Možná, že se mi opravdu celý život stýskalo po troše slávy a pozornosti. Ale to selhání před plnými tribunami, to ti teda řeknu. A víš, chlapče, že bych si dala cigaretku. No jedna přece neuškodí. Co vlastně jsou naše sny? Ranní sněžení vystřídalo chladivé slunko a voda teď crčí mezi flákanci sněhu a smutnou loňskou trávou. Kosy bloumají při okraji cest a tu a tam něco uloví. Kdyby nebylo výčitek zelenosti, kterými se častují, byl bych teď ve stavu milosti. Chce se mi dívat se a nikam nechvátat a chce se mi to stejně mocně, jako se mi chtívalo jiných vášní. Chce se mi mít čas. Mít ho jen pro sebe a užívat ho jako drogu. A něco nového se v té hloubce poklidu klube. Chce se mi zkusit, co mě pokoušelo a nesměle na mě dotíralo už dávno. Chce se mi vyprávět. Přitom tuším to nebezpečí návratů. Vím o nebezpečí vzpomínek, ale chce se mi je přivolávat. Snad proto, že mnohé prožité uplynulo bez laskavé chvíle pochopení. Teprve ve vzpomínce, jako bych tu dávnou skutečnost zažil. Navíc vzpomínky nemají mnohdy s pravdou moc společného. Kupí se mi v hlavě, v podivných drůzách a ještě těsně před vyslovením nemají pevný tvar a poentu. Jsou jakýmisi lákadly lepem na ptáky. Sedněte si a přilepte se a pobuďte. Dojde k setkání, ke kterým nedošlo, ale mohlo či mělo dojít. Stane se svět, který se nestal, ale mohl se stát. Zrodí se lásky, které se minuly. Sejdou se dávno mrtví s živými. Prostor pro vzpomínky je ničím neomezen. Vládnu tady já a nálada dnešního jitra. Větrná přeháníka i studené nohy mě teď ovlivňují víc než jakákoliv pravidla. Tak se mi vlastně pod rukama rodí skutečnost, ve které nechci být sám. Přichází maminka a přátelé a setkávají se. Spojují nespojitelné. Vytvářím životní proud stejně autenticky jako ten minulý. Podržet paprsky dojmů. Obraz mého městečka není plánem na výstavbu ani nápravu. Moji souputníci vyrůstají z mlh a přece jsou pevně vestaveni do našich rovin. I moje vzteky jsou trochu legrační, protože se nestaly tehdy, ale až teď, kdy se už dávno nevstekám. A možná cítím naléhavou povinnost přivolat mezi živé ty, kteří odešli a nestačili vyřknout pozdrav ani rozloučení. Jsem s nimi a oni se hlásí o slovo. Je bez nich pusto. A život, ten, co ještě bolí a studí, je bez nich prázdný. Tak si vymýšlím. A jen jako alibi předstírám, že se vrací úryvky života, který je pryč. Jaké pak vzpomínání? Je to teď? A dřív to nebylo. Vím, že to k ničemu není, ale dívám se na útlý stromek a jsem zase s ním v dílně pana Davida ve Štěchovicích. Tam měli naroubované jedle jeřáby. Koupil jsem si jich asi 10 a nasázel je kolem našeho domku. Všechny uschly. Jen jeden zůstal. Dívám se na něj okny svého pokojíku, tenoučký kmínek. Zdálo se mi hezké posadit ho mezi lípy v aleji a on se snaží. Starý keramik, který mi ukazoval pec a dílnu s modře malovaným zbožím, je dávno v pánu. Jeřábek stojí, na jaře kvete, v podzimu svítí perlovou nádherou a ještě se s ním setkám jako s kompotem kolem Vánoc. Teď je odraný od větru, holý až zima a trošku ubohý, ale věřím mu a přátelím se s ním. Myslím na hrnčíře a jeho šedý hrneček, tmavě modrý kobalt na světlé glazůře. Kdyby tady nebyl ten jedlý jeřáb, asi bych zapomněl. Vzpomenu si vždycky, když projíždím Vysočinou a mám rád fotografie, kde sněžným odleskem kýče rudě svítí jeřáby. Vzpomínky. Jedna vyvolává druhou a vlastně souvisejí s něčím úplně jiným.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Právě začínáme, vážení přátelé. Je tu poslední hodina 12. května 2026. Svátek mají Pankrácové, jak jistě víte, je to ten první ze tří ledových mužů. A tomu dá se říci odpovídá i aktuální počasí. Ze zešeřelého brněnského rozhlasového studia vás zdraví Borek Kapitančik. Pro dnešek to pro mě znamená, tedy to, co jsem říkal o trošku chladnější noci, to bude zřejmě bez neustále otevřeného okna. Ale vy, ať už jste v jakémkoliv rozpoložení, jistě víte, že vás čeká jisté téma, které by mělo spojovat vaše příběhy. Ty, které napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na číslo 731 800 900, tedy tradiční telefonní spojení, tradiční webová adresa. Jsou tu květnové dny, ale to jsou nejen dny, kdy se probouzí příroda a kdy si zvykáme na pozdní západy slunce. Jsou to také dny, ve kterých vrcholí předmaturitní nervozita. Mnohdy si ti, kterých se to týká, kompenzují kreativitou při výrobě maturitních tabel. Já bych to nechtěl tvrdit jako stoprocentní pravdu, ale zdá se mi, že těch maturitních tabel, množné číslo od maturitního tabla, je čím dál tím méně. Tedy k vidění za výlohami obchodů a na různých jiných veřejných místech, tak jak to bývalo, dejme tomu ještě před nějakými 50-40 lety. Vzpomenete si ještě na to, jak vypadalo vaše maturitní tablo? Máte někde uloženou aspoň jeho fotografii? Svěřili jste jeho výrobu tenkrát před dlouhými lety nejšikovnějšímu spolužákovi, spolužačce? Jak vypadalo to maturitní tablo, na které vzpomínáte dodnes? Kde jste jej vystavili? Příběhy, kterými se vrátíte k té vaší zkoušce z dospělosti a k maturitnímu tablu, kterým jste světu dali hrdě najevo, že jste zdárně ukončili středoškolské vzdělání, můžete tradičně svěřit telefonu 731 800 900 a nebo už zmíněnému webu. U mikrofonu je Borek Kapitančik. Budu se těšit na vaše příběhy na téma maturitní tablo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. Přeju vám dobrý večer. A ptám se paní Zdeny, která je tou první, která na čísle 731 800 900 měla štěstí, jestli si vzpomíná často na svoje maturitní tablo. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer. Vzpomínám často. Mám i fotku. Dělala jsem ekonomickou školu na Pionýrské, obor veřejného stravování. A byli jsme sami holky, jenom jeden kluk. A měli jsme tábro na náměstí Svobody v potravinách. A to vím, že jsme tam měli všichni stejnou halenku. Mm-hmm. Jsme se převlíkali a byli jsme ve stejné halence všichni. Dělali z toho takový tábro.
0: Mělo nějaký speciální tvar nebo speciální náplň?
1: Takový, trošičku s výstřihem.
0: Že tak smějete, jako kdyby ten výstřih nebyl jenom trošičku.
1: Jo,
0: a neřekne. Dobře, tak nebudu vás dál trápit. Vy máte to tablo i vyfotografované, jste říkala.
1: Mám fotografii doma.
0: A víte, kde
1: jste doma?
0: Že nemůže,
1: nemůžu ani podívat.
0: Nemůžete se ani podívat a nám ho nemůžete ani dopodrobna popsat, podle toho, co byste měla před sebou.
1: Ale jo, čtvrtá S, střední ekonomická škola.
0: Čtvrtá S, píšu si ekonomka a jen jeden chlapec. A kolik že bylo dívek?
1: Aha. Nás bylo asi, já nevím, 28, že nás bylo.
0: To je velký harem teda, pro toho dotyčného.
1: Akorát my jsme neměli vůbec maturitní večírek, já nejsem taková třída, že jsme to, ale scházeli jsme, naše škola vlastně ekonomická svolává každých 5 roků nás, takže jsem se vždycky zúčastnila a ze začátku jsme byli vždycky na stadioně a vždycky přišel nějak ten 3 dny a tak se na nás podíval a vždycky mě poznal. Říkal, vy jste pořád stejná, mě teda už vykal. A řekl mě aj příjmením. A potom za 5 let zase přišel a zase řekl, vy jste pořád stejná. Všichni už čekali za 15 let, co bude. Jo, jestli teda to řekne to stejný, už se byli všichni pod stolem, smíchem a zase to řekl. A potom se s náma loučil tam a pak zemřel. A pak tam byl teda, co nás měl z matematiky, profesor a ten se jenom podíval, už neřekl příjmením, jenom se po nás podíval a říká, vy jste pořád stejná. To bylo moc hezky. A potom taky zemřel. Ale se spolužečka říká...
0: Vy tomu dáte vždycky ten krásný konec teda, pardon, že to takhle říkám, no ale...
1: Že to ti to bude říkat. A potom jsem tam přišla zase a ona se říká, ty jsi opravdu pořád stejná ta spolužečka. Mě to řekla. Takže to bylo takový pěkný, jako jeho vzpomínku mám na školu pěknou a byla...
0: Mimochodem, za kolik jste maturovala?
1: No, tak já jsem tam i 3. Já jsem totiž měla tolik zájmu všeckého, že jsem zvládla všechno a i školu.
0: Tak to vás trumfne.
1: Ale z ruštiny taky nezapomenu. Co jsem měla. Co dělají teba, nevím, jaká někul.
0: Já guljaju v párke. Párku.
1: Ano.
0: Že jo? No.
1: Ano.
0: No. Co vy dělajte, Malková? No nic.
1: Ale ještě tam byli teda spisovatelně, že nějaký ten.
0: No, já měl Lermontova, no. Lermontova a zaklíčátěl.
1: Prosím?
0: Já jsem měl Lermontova a zaklíčátěl. To je rusky, to byla odborná ruština. Jo, to je vypínač. No, spínač, vlastně, to už vlastně ani dneska nevím. A víte, kde to tablo skončilo fyzicky?
1: Ne,
0: nevíte.
1: To nevím.
0: Nemáte paměti?
1: To nevím, kde potom skončilo.
0: Nevíte, kdo se ho ujal?
1: Když se vrátilo do školy, že tam to mají ještě, protože říká, oni nás volou každý 5 roků, všechny ročníky. Jo, to moc pěkné setkání a když můžu, tak vždycky jsem se zúčastnila.
0: Máte, paní Zdeno, taky ten dojem, který jsem tady zmínil, že dnes už těch tabel tolik není vidět?
1: Není, opravdu. To v tom Brně. Bývalo toho hodně, že to nestačí se dívat. Má dcera dělala to ekonomickou, to ještě taky toho bylo po Brně tolik, teď už ne. Nevím.
0: Takže to
1: a tady,
0: asi
1: když jsem byla nastoupila do lázní, tak tady byl taky nějak konec školního roku, tady chodili, měli poslední zvonění. Mm. Tady chodili po podě, podě brady.
0: Jo.
1: Tak tady chodili, takže taky jsem si zazpomínala. Říkám, jak to bylo pěkný.
0: Pojďme na závěr pozdravit všechny, kteří sice asi neposlouchají, ale mají svatý týden. To znamená, že by měli věnovat veškerou pozornost učení.
1: Ano, ano, a to má i teda mé dcery kluk, taky maturuje teď, takže tam taky vzpomíná, no vzpomínám na ně.
0: Držme jim palce, paní Zdeno. Děkuju a dobrou noc.
1: Akorát mě mrzí, že nemůžu se zúčastnit den otevřený dveře.
0: No, ten budeme mít tuhle sobotu.
1: V Českém rozhlase Brno. Všechno mě nemůžu.
0: To je pravda, to je pravda. Tak zase příští rok. Naslyšenou.
1: Ano.
0: Dobrý večer všem přeje i Helena z Náchodska a píše: studovala jsem na zdravotnické škole, ředitel byl kovaný komunista, zakazoval nám nosit maturitní stužky viditelně na oblečení, prý bychom se povyšovali nad učňovskou mládež. Stužky jsme měli bílé a zelené. Na jedné byl název školy a roky studia, na druhé nápis konec snění, život začíná. Mám je schované, fotku tabla také. No a díky tématu dnešní noční linky jsem si je dnes po dlouhé době prohlédla. Maturovala jsem v roce 1982. Přeji všem klidnou dobrou noc a zdravím paní doktorku Noru a paní Danu z Blatné, napsala Helena z Náchodska. Co my jsme to měli na té stužce? Všechno špatně. Zpátky na strom. To tam bylo.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás při poslechu Noční linky, která se teď zřejmě line spíš vašimi domovy, i když možná někteří z vás poslouchají i v zaměstnání. I takové případy už několikrát nastaly a dokonce jste odtud i telefonovali, ale ať už jste kdekoliv, jistě si, když řeknu maturitní tablo, vzpomenete na to své, tedy pokud jste absolvovali střední školu. To samozřejmě není žádné elitářství, ale je to téma dnešní Noční linky a věřím, že mezi našimi posluchači a posluchačkami je plno těch, kteří jako oko v hlavě střeží aspoň fotografii maturitního tabla, kterým jste dávali před třeba mnoha lety najevo to, že už se chýlí ke konci vaše roky na střední škole, na gymnáziu, na odborných školách a podobně. Telefon do studia je 731 800 900 a na telefonu bych rád přivítal dalšího volajícího. Nevím ještě, kdo to je. Tady je Borek. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Iva.
0: Zdravím vás, paní Iva.
1: Já jsem maturovala v roce 1962 v Uherském Brodě.
0: A jaká to byla, prosím, škola?
1: No, Gimpl, SRPŠ, teda SRPŠ obecně vzdělávací 12 let.
0: Já jsem si teď říkal, tu zkratku znám trošku jinak. To je Sdružení rodičů a přátel školy.
1: Nevím, proč to ze mě vypadlo.

0: Takže jakáže to byla, já jsem to zamluvil, omlouvám se, jakáže to...
1: Střední všeobecně vzdělávací 12-letka, něco jako Gimpl.
0: Takže střední všeobecně vzdělávací, něco jako Gimpl. Jaké bylo vaše tablo?
1: No, my jsme, já jsem trošičku jako malovala, po škole jsem vymalovávala všelijakou výzdobu a tak, takže jsme se rozhodli, že kromě normálního tabla, kde jsme byli ve slušném oblečení a tvářili jsme se vážně, jsme se vyfotili a jsem k tomu namalovala karikatury, postavičky. Měli jsme i kantory a každému jsem tam, anebo jsme vymysleli pro každého jeho typický žbleb, nějaký takový dobrý proslov.
0: Takže to byly takové ty postavičky s bublinami.
1: Ano, bublinky.
0: Mm-hmm.
1: A vzbudilo to celkem jako dobrý ohlas, protože jsme pochopitelně vybírali vždycky to nejhorší, co kdo řekl.
0: No tak vy říkáte, že to vzbudilo dobrý ohlas, ale to asi byl dobrý ohlas mezi studentstvem. Jak se na to dívali kantoři?
1: A nás docela překvapilo, my jsme měli jednoho spolužáka, který fantasticky napodoboval kantory.
0: Mm-hmm.
1: Z hodou okolností to byl premiant třídy a nikdo by byl do něj asi z těch kantorů neřekl, co tropí. A když jsme měli večírek maturitní, tak on tam všechny ty kantory znectil, protože je napodoboval. A velmi se bavili. Je fakt, že to nikdo neskazil.
0: Bylo to už po vykonání maturitní zkoušky nebo přední? Protože byste říkala maturitní večírek, ale někdy jsou stužkovací večírky třeba půl roku před maturitou, někdy jsou maturitní večírky těsně po maturitě.
1: Já už si to nepamatuju, ale myslím, že to bylo už po matuře.
0: Ano, takže mu to ani nemohlo přinést záporné body.
1: Možná, že to bylo na stužkový, máte pravdu, že to možná bylo dřív. Ale určitě se bavili. Brali to jako takovou dobrou recesi. My jsme si nebrali servítky, opravdu jsme nectili, kdo koho chtěl, tak to bylo to nejhorší. Ale je fakt, že to vzali s humorem.
0: No, tak já jsem zažil ten opačný extrém, že jakékoliv napodobení kantora či kantorky se trestalo nikoli káznicí, ale sníženou známkou přinejmenším z předmětu. No.
1: No, už nemohli snižovat známky, my jsme pořád měli dvojku schování, protože se něco provedlo, nikdo se nepřiznal, všichni jsme to kryli. Takže já, když jsem dostala na vlastně pololetní vysvědčení, který šlo na přijímačky na výšku, tak jsem měla dvojku schování.
0: A dostala jste se na vysokou?
1: Dostala. Byl to malý zázrak, protože nás brali 11 a těch uchazečů bylo šílených. Moc. Takže jsem se dostala, no.
0: Máte to tablo, ať už tu verzi s karikaturami.
1: Mám jenom fotografie.
0: Mm-hmm.
1: To tablo zůstalo ve škole, kantoři si to nechali tehdy.
0: Mm-hmm.
1: My jsme jim to rádi dali, protože my jako, kdo by se na to zmohl, že jo, tam to byla taková jako ojedinělá záležitost docela.
0: Paní Ivo, já vám děkuju za váš telefonát, za vaši vzpomínku na dobu dávno minulou. No, ono už je to, jestli počítám správně, 64 let.
1: Ráda na to vzpomínám, protože jsme byli bezva třída a je fakt, že jsme měli i docela fajn kantory. Bylo
0: děkuju.
1: To hezký.
0: Děkuji za tu
1: taky
0: vzpomínku.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Mluvíme o maturitním tablu, o vašem maturitním tablu, na které třeba vzpomínáte. Telefon do studia za chviličku připomenu, stejně tak webovou adresu, ale tu vlastně hned. www.nocnilinka, samozřejmě tak, abyste věděli, rozhlas.cz/linka. A tam vaše vzkazy, jako třeba ten Francův. Cituju. Úvodem bych chtěl pouze připomenout, Celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom herci, což napsal anglický dramatik William Shakespeare. Shakespeare tuhle myšlenku vložil do hry, jak se vám líbí. Podobnou myšlenku všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme uvedl také takzvaný učitel národů Jan Amos Komenský. Myšlenka, že život je divadlo, je nicméně velmi stará a byla oblíbená již v antice. No a já jsem, pokračuje Franz, veškerá ta školní vzdělání vzal způsobem nepříliš vzdáleným od osoby pana herce. Přesto maturitní tablo se neslo ve stylu velmi decentním, spíše prvních taneční z besedního domu. Tady mě to trošku nesedí, Franci, ale pokračuju dál. Pod vedením manželů Burianových. Tak, už si tu výkladní skříň nepamatuji, která byla obohacena tou budoucí pracující inteligencí, pravděpodobně naproti bývalému prioru. Toša z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech uprostřed vzkazu zdraví noční linku pan Franc a pokračuje na závěr. By jsem dodal, že mi chybělo při maturitě, aby nám někdo sdělil, když se chceš smát, tak se směj a když se ti něco nelíbí, tak se ozvi a křič. Já jsem tedy aspoň dle povahy mi vrozené přišel na ústní zkoušky maturity o jednu hodinu později, neb večer před jsem ji již oslavoval s mazáky v hotelu Morava popíjením vína červeného. Také na kuráž neb jsem si vytáhl otázku proletářská próza a lhal jsem tak, až se prášilo. Děkuji, pane Franci, a teď si to jdu znovu přebrat, abych trošku porozuměl. Vaše vzkazy, vaše příběhy, vaše glosy, vaše psaní na rozhlas.cz/Linka po jedné hodině uvidíte. Týkají-li se dnešního tématu maturitní tablo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jistě víte, takhle se s originálem od Juráhy popasoval Aleš Brichta. A poslední závěsti, která nám končí v noční lince, je připravena Margita se svým příběhem na téma maturitní tablo. Přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže já mám oděvní průmyslovku, příští rok budeme mít 50 let od maturity, takže maturitní tablo jsme měli takový jednoduchý, jenom takhle jako navlečená nit a tam na kolečkách jenom fotky. Ale no, během stužkování to bylo na, samozřejmě na maturitním plece, ale my jsme měli krásný tablo už na základce, což byla experimentální škola s rozšířenou výukou matematiky, jazyků a snad i fyziky, to už si přesně nepamatuju. A to bylo právě, jak před chvíli říkala nějaká ta paní, že tam u každého byla taková jakože karikatura. No já bohužel nemám žádný z těch tablet, to znamená, že si tam jenom fotky, tak my se ztratili dokonce i manželovou tablo z fotbalu, prostě já jsem, chtěla bych poprosit ty holky, až jestli teda vůbec se podaří, že teda ta spoužečka, co vždycky dává dohromady ty srazy, takže teda to příští rok, že teda to ten sraz bude, tak jestli by mi nějaká holka tu fotku nepřinesla.
0: A víte, kde skončil originál toho tabla? Tablo samotné?
1: Ne, to nevím, pak nevím, ale měli jsme fotky.
0: Tak možná na příštím srazu se k ní dostanete, k té fotografii.
1: A tý základ je možná to samý, no. Takže asi a takhle.
0: To je pro mě novum, já jsem nevěděl, že něco takového jako tablo může zakončit i návštěvu základní školy.
1: No ale fakt, to bylo nádherný, to dělal myslím Tomáš Vejlupek, ale už si jsem taky úplně jistá.
0: No, člověk si některé věci ne zcela přesně pamatuje a někdy to má potom... Někdy to má potom spojeno?
1: No, když člověk přijde v obydlení a o všechny věci a nemůžete si to obnovit, já nemám ani památník. To je ještě teda taková, to je trošku, teda to, trošku od tématu, ale já tam měla třeba od pilaře, jsem tam měla připíska, měla jsem krtečka, měla jsem odsedala bůdy, nějakou karikaturu. Víte, co na té karikatuře bylo? Jiným igouštem tam nakresl takovou, jako takovou potvoru, která vypadala jako mě, jako já trochu, a že prýma by sticha takového. Takže já ho poslechnu a přeju hezký večer, naschledanou.
0: Děkuju, paní Margito, mějte se hezky, naslyšenou. Mimochodem, karikatury a zmíněná jména karikaturistů a ilustrátorů. To mě vlastně tak připomíná, že my jsme na našem tablu měli, a bylo to, no řekněme, stylové, protože to byla střední průmyslová škola elektrotechnická, něco jako napodobeninu Renčínovy kresby, kde tatínek s maminkou u plotu, u venkovského domečku mávají svému synovi, který nesa obal kytary. No tak možná tam byla taky nějaká kytara, mu praví, jen jdi synku a šiř slávu české elektřiny po světě. Ta kytara byla zřejmě elektrická. Ale teď k vašim příběhům. Ty jsou důležité, ty tvoří noční linku. Maturitní tablo je jejím tématem a k tomu Kája napsala. Před 57 lety jsme my, budoucí učitelky mateřských škol, instalovali krásné tablo do obchodu s dětským zbožím. Byli jsme kočky. Černé šaty a kolem krku bílá labutěnka, vytupírované vlasy, některé do proplétaných drdolů. 630 holek. Zlatá naše paní profesorka Libuška Macháčková, ta nás zachraňovala, jak jen mohla. Teď, když se už každoročně scházíme, letos 10. června, tak vzpomínáme na naše alotrie a veselé roky ve škole i na internátě. A paní profesorka s námi drží basu a vždy se zúčastní. Tablo už je jen vzpomínkou na to, jak nám to mladým kdysi slušelo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kdyby v tuhle chvíli náš další posluchač, Franta, který čeká na telefonu, byl vzdálen 500 mil, no tak by od Brna byl těch, vysíláme z brněnského rozhlasového studia, tak by byl nějakých těch 770, 780 kilometrů. To by bylo hodně daleko. Františku, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tématem noční linky je maturitní tablo. A mě zajímá, kdy jste maturoval, kdo to tablo vyráběl, kde jste jej měli umístěno a všechno okolo něj. Nebyly s tím třeba nějaké problémy?
1: No, nebyly. Já jsem měl tablo na ulici od nádraží v Brně, kdy jsem se narodil ve Strážnici. A já jsem Teď jsou trošku málo pohyblivý, takže mě to všechno trvá dlouho, než to vypnu. Ale památky mám perfektní. Já jsem chodil tancovat v Brně pro ty mistryně republiky, Burianovi. A tak jsem se dozvěděl, že Burianova ještě žije a Burian mě nechal hrát solo. A já jsem si trůfal na všechno možné. Takže to je asi to nejdůležitější, co jsem vám chtěl říct.
0: No tak trošku jsme odbočili od tématu, máte pravdu, paní Vlasta Burianová je stále mezi námi, párkrát jsem ji viděl minulý měsíc. A vraťme se k tablu, maturitnímu tablu. Jaká to byla škola, kterou jste studoval?
1: Jo, já jsem studoval průmyslovku na Sokolské v Brně.
0: Takže strojárnu.
1: No, ono to tehdy tam bylo elektro, taky konstrukce elektrických strojů. Mhm.
0: Já jsem se možná zmýlil z vašeho pohledu, ale v době, kdy jsem já na blízké Lenince, nyní Kounicově ulici, chodil na průmyslovku elektrotechnickou, tak jsme měli na Sokolské už jenom dílny. Tak proto jsem řekl, že tam byla strojárna.
1: No, já jsem dělal na Lenince přijímačky, ale školu jsme měli na té Sokolské. Mm-hmm. A vzpomínám, já jsem měl nejlepší učitelky. Když jsme dělali lumpárny, já jsem převrátil, tehdy jsem dělal kulturistiku, tak jsem převrátil se tý stroj, protože střední učitelka to chtěla vidět. O půlnoci nás vyčihla, jak jsme šli a dělali jsme blbosti. Takže památky mám perfektní a tancovala dobře a teď ta moja, co mě říká staričku, chodí k ní

0: to je taneční. A, takže to je můj zážitek.
1: Franto, děkuji vám za něj, přeju vám krásnou dobrou noc a naslyšenou.
0: Také dobrou noc.
1: Slyšeli jste sami, jaké to je, když se vzpomíná na maturitní tablo, ale možná přidáte ty svoje vzpomínky už v zápětí. Na telefonu 731 800 900 si na vás počkám po písničce Mackyho Sbírky, ale když už to tady padlo a my jsme vlastně umístili naše vzpomínky do brněnských středních škol, do té strojárny na Sokolské a do elektrotechnické průmyslovky na tehdejší Leninově ulici. Taky byla zmíněna taneční škola Starlet a mistři tance manželé Burianovi. No tak vám řeknu ještě to, co napsal Zdenda. Hola všetci ponocníci a hola Borku. Tablo bylo, a je to už opravdu dávno, na stejné škole, jako si měl ty SPŠE Leninova 40. Jen ten rok byl 1987. Co bych chtěl připomenout, bylo i motto k tablu. Už tehdy se řešily energie, dokonce jsme měli povinnost koupit knihu našeho profesora Baláka, Nové zdroje energie. Dodneška ji mám doma, půjčím ti, jestli si ji vyhodil. Tady si dovolím vsuvku, já ji ani nikdy neměl, ale pokračuju dál. Už tehdy pan profesor předpověděl dobu větrných a slunečních elektráren. Vizionář. No a to motto, parafráze na... Nesvítíte někde zbytečně? Nemyslíte někde zbytečně? Celkem vtipné i po těch letech. Čest tvé práci, Zdeněk z Hostopovic. No, Zdeňku, odpovím stejnou kartou. Savana Hokna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jedním z nejviditelnějších atributů středoškoláků, kteří právě dospěli k maturitní zkoušce, bývají jednak maturitní stužky, ale taky maturitní tablo. No a to je právě téma dnešní noční linky. Té, kterou posloucháte. Paní Milena bude další v řadě, která bude vzpomínat na doby, kdy maturovala. Je to nelehký úkol, ale měla byste to tablo, na které určitě dobře vzpomínáte, nějak popsat i nám, kteří si ho jenom představí. Paní Mileno, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Je to vzpomínka z roku 51, čili hodně, hodně dávna. Maturovala jsem na obchodní akademii a protože jsme měli spolužačku a její tatínek byl truhlář, tak nám vyřezal tablo forma hlavy Merkura, což odpovídalo obchodní akademii jako ucho obchodu. Byli jsme tam vyfotografovaní ve slavnostním oblečení, bylo nás 22. Bylo to umítěno, dřív se to dávalo do výkladních skříní do ulic. Tablo bylo moc hezký, ale protože jsme měli velice uvědomělého ředitele školy, tak nám na poslední chvíli zakázal maturovat oblečení, které jsme měli připravené. A museli jsme maturovat ve svazáckých košilích. Měli jsme ty košile jenom 4. Ráno maturovali 4, odpoledne taky 4, takže jsme si ty košile zapoledne předávali na záchodě, byli propocený a maturovali jsme teda v těch košilích. Tablo skončilo u té kamarádky, která ho vyráběla a ta nám zbyla jenom fotograf. A teď vám ještě musím říct, že z celé té třídy už jsme pouze 2. Všechny ostatní už na maturitní sjezdy nechodí.
0: To je smutné, leč po tolika letech, říkala jste, že jste maturovala v roce 1951, je to vlastně přirozené. No, já vím, že to nezní zrovna hezky, ale to už je vlastně 75 let, říkám to správně.
1: Ano, 75 let to bude letos. Takže v červnu 51 jsme maturovali a jenom jako doplnění, jak to naše slavnostní oblečení vlastně k té maturitě ani nedošlo, že jsme museli převzít ty svazácký košile.
0: Tehdy byla taková doba. A vy jste měli připravené nějaké speciální oděvy?
1: No, každý jsme měl svoje černý děvčata, z krajkový límečky, kluci měli vázanky, saka, jo, tak jak se k maturitě tehdy chodilo. No, ale pan ředitel na poslední chvíli tomu dal zákaz a bylo to trochu jiný, než jsme si představovali. Ale tablo bylo krásný a máme ho na fotografii.
0: No, prosím, tak aspoň nějaká památka vám zůstala. Paní Mileno, já vám děkuji za vaši vzpomínku.
1: Není zač, naschle.
0: Naschledanou. Dovolím si drobnou technickou poznámku. Je-li to štěstí na vaší straně a vy se dovoláte a vstoupíte-li do vysílání a já se někdy taky dostanu do té pozice, že zapomínám a zapomenu vám připomenout, abyste vypnuli rozhlasový přijímač. Prosím, udělejte to sami. Ale to je jenom tak na okraj. To podstatné jsou vaše příběhy na téma maturitní tablo. Další vzpomínku napsala Iveta na rozhlas.cz/linka a tady je. Zdraví vás, nespavce a píše. Je to sice už víc jak půl století, ale pamatuju si, že tablo bylo ve tvaru malířské palety, kde místo barevných koláčků byly naše fotografie, místo palce malíře foto třídního a na špičce položeného štětce foto ředitele školy. Není to tak dlouho, co jsem foto tabla ukazovala svým vnukům a ti jen kulili oči, jaká byla bába kočka. Tenkrát bylo naše tablo jedno z nejhezčích ve městě a že v Pardubicích bývalo poměrně hodně středních škol. Když jsme slyšeli pochvalné hlasy kolem jdoucích, byli jsme na našeho spolužáka, který se o podobu tabla postaral, opravdu právem pyšní. Škoda, že už mnozí, co se na tablu usmívají, mezi námi nejsou. Dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu, vážení přátelé. Až z východu naší republiky, z míst, která, neříkám, že důvěrně, ale znával jsem je dosti dobře, tedy z míst, kde jsem trávil část svého mládí, tak se nám ozval náš posluchač Jenda. Sice si na maturitní tabul podle svých slov tak úplně nepamatuje, ale něco by nám chtěl říct. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku.
0: Zdravím.
1: Tak na maturitní tabul si trochu pamatuju, protože nám, já jsem chodil na gymnázium do Uherského Hradiště od roku 72 do roku 76, kdy jsme maturovali a maturitní tablo nám dělal pan profesor Ondra, velký fotograf a tak dále a tak dále. A letos máme výročí 50 let od maturity a v září, 20. září nás budou přijímat
0: kdo vás bude přijímat? Třeba na to přijdeme.
1: Budou nás přijímat

0: Ježinko, to jak se to jmenuje? Já jsem blbý. No to je paní.
1: Na magistrátě?
0: Jako 50, na gymnáziu nás budou přijímat jako, jako maturanti po 50 letech a to bývá vždycky velká oslava. Bude to ve Slováckém divadle v 8 hodin, potom bude focení na gymnáziu a potom bude ještě nějaký, já nevím, cymbálovka takové a takové.
1: No traktace, takže, traktace pro abiturienty.
0: Traktace a po, pro abiturienty, takže po 50 letech, takže budou nás přijímat jako, no, jak se to jmenuje?
1: Do Síně slávy.
0: Tak, do Síně slávy, nebo ještě se to jinak jmenuje, ale je to jo, po 50 letech, takže a z ročníku bylo nás asi 32 a dožilo se zatím asi 29 maturantů. Zatím.
1: Já bych nechtěl vypadat jako cynik, ale to je poměrně dobré skóre.
0: Ano, dobré skóre, z jedné třídy. Takže to bude velká oslava.
1: A kde jste to tablo, pokud si vzpomenete, měli umístěno?
0: To bylo, určitě to bylo v prostřední ulici, jestli to znáte v Hradišti.
1: Počkejte, tam je spořitelna? Ne.
0: No, mezi Mariánským a Masarykovým náměstím.
1: Tady se musím omluvit, už ty znalosti nejsou tam, kde byly. Asi se mi někomu půjčil.
0: To tady znáte určitě v Hradišti.
1: No tak znával jsem a už dlouho jsem tam nebyl, ale...
0: Bylo to někde
1: doplním vzdělání.
0: Jak byl Baťa nebo někde, já nevím, už přesně taky to nevím.
1: To už zhruba
0: už
1: tuším.
0: Je to 50 roků.
1: No tak kdo si to má taky pamatovat, že jo, takovou dobu, takový věci. A jakže to tablo vypadalo, když ho dělal váš pan profesor?
0: Pan profesor Ondra... To byly fotky, milion fotek pověšené na nějaké prádelní šňůře, nebo něco takového.
1: Jo, jo, portrétní fotografie, nebo momentky nějaké?
0: Ne, spíš obličeje a
1: portréty.
0: Pověšené na nějaké této prádelní šňůře.
1: Dobře. Tak jo. Já vám moc krát děkuji jen za tuhle vzpomínku. Nakonec jsme to dali dohromady. A jaká, vy jste říkal, že taky řeknete něco k současné situaci na gymnáziu v Uherském Hradišti. Takže to se týkalo toho uvedení do Dvorany slávy, předpokládám.
0: Ano, tak to má být. To bude v září a jak se to jmenuje, baví? To se jmenuje, Ježínko, to já si nemůžu dát to slovo vzpomnět. Že nás budou přijímat jako ne abiturienty, nebo ještě jinak se to jmenuje.
1: Absolventy, no, abiturienty.
0: Absolventy, ještě jinak, no to nevadí, já si nespomenu.
1: Teď je to jako v jednom filmu Miloše Formana. Hoří má panenku.
0: Prostě,
1: jak ten, co hledal na pódiu to slovo?
0: Jak? Po 50 letech nás prostě přijímají jako za... Stařešiny, to je
1: krásné slovo. Tak stařešino, děkuji, že jste zatelefonoval. Předčasně jsem vás pasoval do tohoto stavu. Jsem rád, že jsem vás slyšel jen do zdravím do Uherského Hradiště. Naslyšeno.
0: Jinak vás zbožňuju, poslouchám vás velice rád.
1: Moc krát děkuji za sebe i za moje kolegy
0: to,
1: a kolegyně.
0: Hlavně tady z Buchloviak.
1: No to je pravda. Příští týden jedeme do Zlechova. Mějte se hezky, dobrou noc.
0: A kde budete?
1: No, u Strýca ve Zlechově.
0: Tak.
1: Mějte se hezky. Naslyšenou. O maturitním tablu, o tom, na kterém jste vypadali vyfoceni v tom nejlepším světle, předpokládám, si můžeme povídat i v další hodině Noční linky. Začíná už za 2 minuty. No, řekněme za 3 minuty. Zároveň s novým 13. květnovým dnem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kulka.
1: A její druhá část, tentokrát už datem 13. května 2026. Svátek mají všichni servácové. To znamená ti další ledoví, ti druzí ledoví muži. A jsem zvědavý, jestli se to projeví i na nočním počasí, tady na nočních teplotách zejména. U mikrofonu je Borek Kapitánček a tématem noční linky, kterou posloucháte, je maturitní tablo. Vaše vzpomínání na tu dobu, kdy jste jako čerstvě dospělí nebo těsně před dosažením hranice dospělosti skládali také zkoušku z dospělosti. No a jedním z atributů nejviditelnějších je hned po maturitní stužce třeba právě maturitní tablo. Slyšel jsem o takových případech, kdy tablo mělo podobu panáčků z lega s nalepenými obličeji žáků a ten největší lego panáček, ten byl, možná to nebylo lego, možná to byla jiná stavebnice, ten byl s obrázkem, tedy s obličejem pana profesora. Jaké bylo to vaše? Vzpomínáte si? A vzpomínáte si, kde bylo umístěno? Na tyhle otázky se vás budu ptát i v té právě otevřené hodině noční linky. Můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete psát. Jana na rozhlas.cz/linka napsala: všem linkařům dobrý večer a děkuji za možnost zavzpomínat. Maturovala jsem na gymnáziu a asi jsme byli silný ročník, protože nás bylo 5 tříd. Každá třída měla své tablo a to naše bylo ve tvaru staré historické listiny dole s pečetí. Patrně i proto, že tehdy naše třída povinně maturovala z dějepisu. Začalo to společnou návštěvou fotografického ateliéru. Fotky byly tehdy černobílé, proto jsme měli pokyn obléci si tmavou halenku bez zapínání a na to se připínal krajkový límeček. Tehdy krajka byla v módě a bylo to decentní. Dodnes mám v albu fotku svou i některých spolužaček, ale i foto celého alba. Bylo zvykem domluvit si vystavení tabla někde v prodejně za výlohou. My jsme měli to naše ve velkém knihkupectví, odkud se do našeho gymnázia každý čtvrtek doručovaly knižní novinky. Vůbec ale nevím, co se pak s těmi tably stalo. Měli jsme maturitu a takové v úvozovkách prkotiny už nás netrápily. Zácnější je tam pohled na fotografie profesorů z té doby. Většina z nich už není naživu. Není divu, když letos od naší maturity uplyne koncem května neuvěřitelných 54 let. Gaudeamus igitur. Podepsána Jana.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu? Naživo samozřejmě. I dnes s vašimi telefonáty, ale hlavně s vašimi příběhy, které buď, jak už bylo naznačeno, telefonujete, anebo napíšete na rozhlas.cz/linka. Teď ale na čísle 731 800 900, čísle k tomu vyhrazeném. Vítám posluchačku Noru. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, děkuji za přivítání a zdravím všechny posluchače Noční linky a děkuji za pozdravy.
1: Maturitní tablo.
2: Když jsem 11 hodin, prosím?
1: Maturitní tablo, jenom říkám, ano. Jaké téma ano. Spojuje vaše příběhy. Poslouchám vás.
2: Ano, když jsem v 11 hodin slyšela, jaké je téma, tak mě to donutilo otevřít jeden šuplíček, kde mám ve složce poznámky právě speciálně z 11 letky od maturity a tam mám také fotografii našeho tabla. Takže tak mám tu fotografii před sebou, tak si na to všecko pamatuju, i když ty vzpomínky některé jsou takové zastřené. To naše tablo bylo takové obyčejné, takové standardní, jak se tehdy dělali, asi dřevěná deska. Nahoře bylo napsáno 11A, vedle byla fotografie pana ředitele a našeho třídního profesora a pod ním potom řada všech našich vyučujících. A pak ve třech řadách nad sebou byly fotografie všech mých spolužáků. Na levém boku bylo napsáno 1956, na pravém boku jsme končili maturitou 1959 a dole bylo napsáno abiturienti JSŠ. Já jsem právě si říkala, hrome, co to byla za zkratka. No jo, 11letá střední škola. Aha. To tehdy byly zrušené gymnázia, takže já jsem chodila vlastně na osmiletku a potom jsme nastupovali do 9. třídy, čili 9, 10, 11. No, taky jak jsem teďka slyšela posluchače, tak jsem si uvědomila, že jsme asi u toho fotografa byli aspoň holky zároveň, nebo jestli po dvou, třech skupinkách, protože máme všichni, tehdy se to tak ale dělalo, takové decentní oblečení. Bílou halenku s kulatým límečkem ke krku, zapnuto až ke krku a nějaký černý svetřík pod tím. A kluci všichni měli tmavé sako, asi to bylo černé sako, bílou košili a tmavou vázanku. Takže takové uniformní. No, ale tak jako tak, vypadali jsme tam všichni velice pěkně. Tak jsem si prohlédla, jaké jsme měli tehdy účesy a podobně. My jsme měli, příští rok budeme mít sraz, letos ho nemáme, protože většina mých spolužáků jsou v ročník 42, takže budou mít příští rok 85, já jsem ročník 41, takže to mám už letos, ale jsme se domluvili, že letos sraz nebudeme dělat až na ty jejich 85. narozeniny, takže se jich chci zeptat, jestli si nějaké podrobnosti ohledně tabla vzpomenou. Vím, že jsme ho měli vystaveno na náměstí ve French státě. Určitě to bylo v některém obchodě na Podloubí, pod radnici, protože tam vždycky tabla byla. No, to víte, že se nám to tablo velice líbilo, že jsme se na ně chodili dívat. Taky nevím, kde skončilo, to už je tak všecko v mlze. No, tehdy to období, vytáhla jsem si, mám tady poznámky, maturovala jsem 2. června, no za chvilku to bude výročí taky. Bylo to takové pěkné, ale zároveň to bylo v těch letech takové i neklidné ovzduší. Já jsem bohužel tehdy ještě před maturitou se dozvěděla, že škola mi nesmí dát doporučení na vysokou školu, tak asi pochopíte, že to člověku na takovém nějakém přemýšlení a veselosti nepřidalo. A protože jsem ale tehdy už měla podanou přihlášku taky i na vysokou školu do Olomouce na lékařskou fakultu, tak bylo zásadní pro mě učit se, ve svatém týdnu jsem nevytáhla paty z domu a ze zahrady, učit se na maturitu a učit se na ty přijímačky. Ale tak jako tak na to vzpomínám na všechno velice ráda. Scházíme se teďka už několik let, i když až po mnoha letech jsme se sešli. Dokonce přijel tehdy i náš pan třídní profesor, byl už Kopečný z Brna. To jsem byla moc ráda, když jsem ho uviděla. Bohužel za covidu taky asi před 4 roky zemřel. No a z našich spolužáků jsem to spočítala, už asi zemřelo taky 11, Bohužel, škoda, že jsme se s nimi ani nemohli takhle rozloučit. Tak aspoň my zbylí, co se sejdeme, tak vždycky na to všechno vzpomínáme. Takže to se mi tak vybavuje při pohledu na fotografii našeho tabla.
1: Já jsem si vás velice rád poslechl, paní Noro, a vy jste mi vlastně připomněla i to naše oblečení, ten náš outfit na fotografiích. Já dokonce podezřívám jednoho svého spolužáka, Robina, že to tablo ještě pořád má schované ve sklepě, takže si to potom půjdu ověřit. My jsme měli vlastně dvě verze. Už jsem říkal, že tam byla i ta karikatura od Renčína, Jdi synu a Šiř slávu České elektřiny po světě. Nad tím byly všechny ty naše oficiální fotografie. My chlapci jsme měli bílé košile a černé vázanky. Děvčata vlastně, těch jsme tolik neměli, tak ty tam byly v podobném gardu, bílá, černá. No ale potom jsme měli ještě skupinovou fotku, kterou jsme pořídili na tehdejším dvoře střední průmyslové školy elektrotechnické a tam už jsme byli různě pověšení, zavěšení na zábradlích a podobně a v civilu. To už bylo takové trošku veselejší. A my jsme při našem srazu po 40 letech udělali takový, jak bych to řekl, takovou novou verzi téže fotografie hromadné. Opět jsme si, ale to už bylo v hospodě, polehali různě po přilehlých hlavičkách a tak. Taky už bylo v každém z nás asi tak 5 piv, takže to bylo velice lehké. A ještě to mám někde schované. Děkuju mockrát za vaše vzpomínání i za to, co jste mi připomněla. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
2: Vám také a všem dobrou noc.
1: Jirka píše, já tablo vyfocené nemám, ale před

0: 4 lety jsem se svými 2 dcerami a vnučkou navštívil Kutnou Horu, kde jsem studoval střední průmyslovou školu před 40 lety. Shodou okolností jsme se dostali do budovy školy, byť byly prázdniny. Měli jsme prohlídku od sklepa po střechu. A mimo jiné, náš třídní ze čtvrťáku stále učí a v jeho kabinetu viselo naše maturitní tablo. Já jsem to věděl, že ho tam má, ale děti, ty z toho byly paf.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jak dávno to je, co jste na svém maturitním tablu dali všem vědět, že končí vaše studium na střední škole? Ať už to byla třeba ta 11letka, o které před mnou chvilkou mluvila paní Nora, nebo jakákoliv jiná střední škola, tak většinou to tak bývalo, že jste na závěr, těsně před maturitou, po domluvě s některým, dejme tomu z obchodu, anebo jiných, na jiných veřejných místech vašeho města, městečka, zveřejnili právě ono tablo, tedy jeho podobu, aby se všichni ostatní mohli podívat, kdo právě vstupuje do praktického života, kterým nám tak vyhrožovali. Že, paní Jano?
1: Ano, dobrý večer.
0: Já vás zdravím.
1: Všechny posluchače. No a já se musím docela smát, protože byť jsem maturovala teprve v roce 2010, tak si představte, že až v průběhu první hodiny noční linky jsem si vlastně vzpomněla, jak vypadala naše maturitní fotografie na tablu, a naštěstí jsem se teda vzpomněla. No a musím říct, že teda neměli jsme přímo takové klasické tablo, ale tenkrát nás napadlo jako třídu, aby jsme se vyobrazili na té fotce, by nás charakterizovalo, nebo to, co máme rádi, si vzpomínám. No, protože já už tenkrát jsem byla taková milovnice sladkého, tak mě napadlo, že se vyfotím s čokoládou. No a tak to taky proběhlo.
0: Počkejte, to mě zajímá. S čokoládou? Jako s tabulkou čokolády, anebo jste se koupala v nějaké čokoládové lázni?
1: Ne. To ne, to určitě ne.
0: Fontánka normálně čokoládová nebyla tam?
1: To bohužel ne, no. Ne? Byla by to hezká fotka, asi určitě pěkný nápad, ale...
0: A se ptám to, že mám rád čokoládu, no tak se ptám.
1: Normálně v sedě jsem se i fotografovala, jak chci uhryzovat čokoládu, no, s tabulkou čokolády.
0: Jo. A co tam měli ostatní? Já vím, že trošku odvádím pozornost, ale když tedy tam na fotografii mělo být něco, co vás charakterizovalo, nebo něco, co máte rádi, tak co měli ostatní? Měli tam třeba hračky, nebo měli tam chlapci na kolenou nějaká děvčata třeba?
1: No, tak spolužáky moc nevím, těch jsme tam moc neměli.
0: Vy si to moc nepamatujete teda.
1: Jsme byli zdrávka, takže nás bylo víc holek, ale pár teda fotek si pamatuju, spolužaček, že některé, co byly třeba milovnice módy, tak si pamatuju, že tam měli normálně ramínko a na tom měli nějaké šaty vyfocené. Pak moje nejlepší kamarádka ta ráda malovala, tak to si pamatuju, že si tam vzala štětce, nějaké čtvrtky a nechala se vyfotit tak, no. Bylo hodně takhle, každý, kdo měl nějaké koníčky, tak se fotil se svými koníčky prostě, no.
0: Yeah.
1: A ještě bych asi měla zmínit, že jako klasické sestřičky, co by možná takhle lidé očekávali, tak nefotili jsme se v uniformách, ale normálně v civilu, no, jsme se takhle fotili s našimi.
0: No tak dneska už, no dneska vy jste maturovala v roce 2010, jak jste říkala, ale dneska už to není tak, že vlastně sestry nosí ten naškrobený čepec, že jo?
1: No, to už bohužel ne.
0: No, správně jste řekla bohužel, správně, mně se to moc líbilo.
1: No, mně taky, ano.
0: No. Taky proto jsem s jednou dětskou sestřičkou chodil. No ale tak to jen tak mimochodem. Takže Jano, rok 2010 a přesto jste musela lovit v paměti, jo?
1: No, ano. Tak. A já teda, jestli mi ještě dovolíte, tak abych využila tady ty příležitosti, že bych zmínila moji mamku, která se vyučila keramičkou porcelánu v Klášterci nad Ohří a vyučila se, tuším, že to byl rok 78 a měli moc pěkné tablo, že měla každá dívka talíř a tam byla vlastně podobenka její fotografie hlavy a bylo to moc pěkný. Mamka má tu fotku schovanou do dneška, je to opravdu moc pěkný, líbilo se mě to, no.
0: Takže zdraví maminku a poslouchá taky dnešní noční linku na téma maturitní tablo?
1: No, poslouchala, ona vydrží vždycky tu první hodinku, tu druhou už ne, takže teď spí a já jí to budu muset přehrát, no, zítra.
0: No tak konec konců nabízí se ta možnost v aplikaci Můj rozhlas anebo v audioarchivu na stránkách rozhlasu.
1: Ještě na závěr bych zmínila, posluchači určitě budou vědět film Vyšší princip, protože tam vlastně začínal taky takovým jedním krásným tablem a to všechno odstartovalo, no, takováhle vlastně nevinná záležitost.
0: Ano, ale ten smutný konec si taky každý z nás vybaví.
1: No, přesně tak.
0: Ano, děkuji vám za váš telefonát, děkuji za vzpomínku na vaše maturitní tablo a přeju vám krásný květen. Naslyšenou.
1: Vám taky, pane Borku, naslyšenou zase někdy.
0: Posloucháte Noční linku a to, že si povídáme o maturitním tablu, o tom vašem maturitním tablu, není náhodou. Vždycky je to téma, které spojuje vaše příběhy, téma, které dávají dohromady naše kolegyně, naši kolegové. Já jsem si taky dovolil. No a pro tentokrát myslím, že jsem se docela trefil tím, že máme polovinu května a na mnoha místech už v úvozovkách běží svatý týden. Já když na to tak vzpomínám, tak vlastně za raz, dva, tři, za 14 dnů budu mít výročí. To byl 24. květen, tak to ne, to je 11 dnů. No ale to už není tak podstatné jako to, co třeba teď píše Dana. My jsme měli úžasné tablo. Byla tu tak 2x2 metry tabule, nakreslená budova školy, pootevřené dveře a z nich velká chlupatá noha s botou, která vykopává z budovy velký pytel a na tom pytli byly naše fotky. Bylo to fakt moc pěkné. Je to už 54 let. A zrovna včera jsem si prohlížela fotku našeho druhého tabla, karikaturního. A vzpomínala jsem, protože 6. června budeme mít sraz.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kup mi den. Kup mi...

0: tuhle chvíli je pár minut před půl jednou, se dá říct, že 3/4 noční linky jsou za námi. A s vašimi příběhy je to vlastně podobné, ale pár příběhů snad ještě čeká. Třeba ten od Zdeňka na téma maturitní tablo. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Zdeněk, Mladá Boleslav.
0: Zdravím
1: vás. Já ani nevím, jestli vám můžu volat, protože my jsme maturitní tablo neměli. Proto mě to teď docela mrzí, protože my jsme dělali večerní školu pro pracující, něco jako pan Sovák v tom filmu Marešku, podejte mi pero.
0: Jo.
1: A kdo by byl zvědavý na starý dětky. Takže jsme maturitní tablo neměli. Nicméně, jako proč taky volám, protože nějaká paní tam volala, že se fotili v labutěnkách, nebo měli nějaký labutěnky.
0: Labutěnky.
1: Ačkoliv člověk s maturitou, tak nevím, co to je, proto taky volám.
0: Labutěnka, no tak to je takovej ten puclík, kterým se buď to nanáší pudr, anebo se z toho dělají třeba takové ty ozdobné límce, řekněme. A nebo to může být i brož ve tvaru labutěnky, takové chmíří, řekněme. No.

0: To říkám puclík.
1: Jo, takhle.
0: No. Takže jo, ty... vy voláte kvůli tomu, abych vám vysvětlil labutěnky. To mě teda, pane Zdenku, trošku mrzí, ale je pravda, že večerní škola nemá příliš ve zvyku zveřejňovat tabla se svými absolventy, že? Třeba jo, takový ale... hujer, no, ten by si možná no. užil.
1: Něco podobného jsem byl já.
0: Jo, takhle. Chodili taky všichni vaši příbuzní na schůzky rodičů a přátel
1: to
0: školy?
1: Ne, nechodili, nechodili. Za mě by tam museli chodit právě děti.
0: Tak Zdenku, děkuju a byť jste neměl tak úplně příspěvek na téma maturitní tablo, aspoň jste byl hezky slyšet. Mějte se pěkně.
1: Ale můžu ještě jednu věc.
0: Samozřejmě.
1: K té maturitě. Dělal jsem maturitu samozřejmě, ale pak jsem se vzdal na prostě učitelství a můžu vám říct, jaká maturita, tam jde člověk za sebe a daleko horší je, když tam pak stojíte vy a ty děti před váma a co tam řeknou, jestli já nebudu zablbci, jestli se mi něco naučila tak, tak tohle to si mi chtěl
0: na to já
1: je
0: jsem,
1: to hrozný.
0: Na to já jsem je tak trošku vsadil. Horší. Na to já jsem tak trošku vsadil a ta paleta známek tomu taky odpovídala. 1, 2, 3, 4, dohromady za 10, no.
1: Dobrý, no. A jak paní říkala, to já jsem taky šel o maturitě později jako na ústní, protože jako my jsme měli, se domluvili, jak půjdeme. No, odešel jsem a oni to změnili a já přišel a teď už jsem měl být u maturitě, že jsem moc na počítku nebyl a šel jsem z voleje.
0: No tak zvládl jste to.
1: Jo, zvládnu. Proč ne?
0: Konec dobrý, všechno dobré. Zdeňku, děkuju. Mějte se hezky. Naslyšenou. Napsala Daniela z Prahy, takže přece jenom jeden příběh mezi písničkami na téma maturitní tablo zazní. Všechny posluchače zdravím se vzpomínkou na naše tablo z roku 1960. Na naší 11letce jsme byli jediná dívčí třída. Naproti tomu Ačko bylo jen z kluků. Ostatní třídy, včetně té, do níž chodil Jaroušek Duka, byly smíšené. Už si nepamatuji, kdo přišel s nápadem, že se místo civilního oděvu necháme vyfotit jen se sametovou šálou, přehozenou ležérně přes ramena. 17-leté holky vypadaly na fotkách prý příliš svůdně nebo nemravně. Ředitelství rozhodlo, že do žádné výlohy nesmí. Vypadalo to, že se budeme muset nechat přefotit. Nebyli jsme z toho nadšené. Nakonec to vyřešil lišácky pan fotograf. Fikaně kraje rozmazal a my tam vypadáme jako obrázek na náhrobní kámen. Ale když se díváte na 40 17-letých děvčátek, tak se u výlohy dost lidí zastavilo. Fotka našeho tabla se pokaždé objeví na srazu abiturientek. Letos už po 65 letech. A pokaždé je to velmi příjemné. Díky Markétě a Věrce, které to celá léta dávají dohromady, věřím, že se zase v hojném počtu v Salonu republiky sejdeme. Napsala Daniela z Prahy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: tomu dalšímu telefonátu noční linky, dnes na téma maturitní tablo, se vlastně odrazím od toho, co už před chvílí zaznělo, tedy od Danielina vzkazu, který před malou chvilkou jsem zkoušel aspoň mírně ocitovat. Tam bylo řečeno jednak, že 17-leté holky vypadaly na fotkách prý příliš svůdně nebo nemravně, takže se zeptám paní Jany, která teď čeká na telefonu, jestli třeba s umístěním nebo při vytváření tabla samotného neměla podobný problém. Třeba. Dobrý večer na telefonu, paní Jano.
1: Dobrý večer a ještě jednou vám moc děkuji, že se mohu přidat se svými vzpomínkami.
0: Velmi rádo se stalo.
1: Na maturitní tablo. Ale
0: měla jste podobné problémy s tablem třeba?
1: Byl by to zázrak, kdyby jsem mohla mít aspoň fotografii tohoto tabla. Maturovala jsem na 12letce na Kavalírce v Praze v Košířích v roce 1962. A měli jsme černobílé fotografie, ke kterým jsem já přimalovala každému barevnou karikaturu, co by si přál nebo čím se chce stát v životě. A měli jsme vystavené toto tablo ve Vodičkově nebo Spálené ulici v Praze, to si přesně nepamatuju. Ale bohužel, než jsme si mohli tablo vyfotografovat, ofotografovat, tak zmizelo. A tak do dneška hledám někoho, kdyby náhodou měl aspoň fotografii našeho tabla.
0: Aha. No tak a bylo to vystaveno v nějakém obchodě, v nějaké výloze, nějaké vitríně?
1: Ano. Bylo to právě ve výloze, nepamatuju si už v kterém obchodě. Ale když se setkám se svým bývalými spolužáky, už nás moc nezbylo. Naposledy, když jsme měli sraz, tak nás přišlo už jenom 11 z 32 žáků.
0: No tak problém podobného rázu jako paní Daniela jste neměla, ale vám rovnou to tablo někdo ukradl.
1: To jsme si mysleli taky. Tak jsme potom vystavili normální tablo znova, ale bez karikatur.
0: Myslíte, že v tom hrály roli právě ony karikatury, že to třeba někomu ze školy vadilo a že to nechal odstranit?
1: No myslím, že ne, protože s každým jsem hovořila a každý vypodobnil, jak by chtěl být namalovan.
0: Já myslel spíš učitelský sbor, pedagogy.
1: Pedagogy jsme nekarikatovali, jenom sami sebe.
0: Jo. No tak lidé
1: všechno
0: jsou
1: je možné.
0: Všechno
1: ano.
0: Je možné, no, všechno je možné. Paní Jano, já vám děkuju za váš telefonát, za tu vzpomínku. A vy sama jste měla karikaturu jakou? Tedy k čemu jste chtěla směřovat po maturitě?
1: Já se stala lékařkou.
0: Takže už na tablo? Na
1: měla
0: tablo?
1: Jsem bílý plášť a injekční stříkačku.
0: Naplnil se váš osud, paní Jano. Děkuju.
1: Ano.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou. Děkuji.
0: No a odrazím se vlastně ještě jedenkrát od Danielina příběhu, vzkazu, od její glosy, protože tady znovu cituju, když se díváte na 17-letých děvčátek, tak se u výlohy dost lidí zastavilo. To je vlastně něco, co zmiňuje i František, který tradičně píše, ačkoliv se ho tablo tak úplně netýkalo, ale poslechněme si to celé. Já jsem se učil jenom zedníkem, tam se žádná tábla nedělali. Když jsem však chodil v učení po Brně, tak to byla 50. až 60. léta, po výlohách byla vystavena tabla různých škol, to jsem se vždycky zastavil u těch výloh a prohlížel jsem si je.

0: Někdy jsem tam objevil nějakou známou tvář. Dneska už po Brně nechodím, tak nevím, zda ještě tato tabla jsou po výlohách. Jedno takové tablo dostal náš taťka od svého kamaráda z vojny. To byl rok 1950. Ano, na vojně taky se občas dělávala tabla. No, ten kamarád nám potom byl za svědka, když jsem měl svatbu, jmenoval se Jan Sobotka z Kupšic. Františku, děkuju za krásně rozvětvený vzkaz a vracíme se k tématu. Tím je maturitní tablo a ještě určitě aspoň jeden příběh uslyšíme po písničce Karla Gotta.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Božský Karel sice chválil čas, ale já musím říct, že někdy má i svá negativa, ten hodně rychle plynující čas, plynoucí čas, samozřejmě. Já si například nedokážu vybavit, jestli to byl obchod s hračkami anebo drogerie na Koblížné, dnes Koblížné ulici v Brně, kde bylo vystaveno to naše maturitní tablo. Takže paní Marto, vy jste na tom lépe, pamatujete si vy doslova přesně, kde bylo vaše tablo umístěno? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, přesně ne. Vím, že to bylo ve výloze v obchodě na Příkopě na Praze 1.
0: No, že tak.
1: Já jsem maturovala v roce 66, tenkrát se místo gymnázium říkala střední všeobecně vzdělávací škola nebo 12letka. A my jsme měli udělaný hezký tablo, myslím, že se tam hodně lidí zastavilo. My byli jsme zámořský parník a u kormidla stál zástupce ředitele. Vedle stál zasněný náš pan ředitel milovaný a já různě poházený jsme tam byli jako buď po parníku nebo u parníku a já jsem tam byla ještě s dalšíma třema dívenkama vypodobněná co by na Jáda.
0: Takže já jsem si říkal, jestli dojde na mořskou panu nebo něco takového. Přece jenom. No. Ale nabízí se třeba i plavčík nebo plavčice. Byly tam i tyhle pozice obsazeny?
1: Taky, samozřejmě.
0: Jo. A co kuchař? Taky.
1: Kuchař, to si myslím, že ne.
0: Dobře, takže víme, kdo byl u kormidla, víme, kdo to všechno řídil, zpovzdálý pan ředitel a víme, kde bylo umístěno. Problémy s tím nějaké byly, nebyly s umístěním?
1: Ne, myslím si, že nebyly, ale bohužel ho teda nemám vyfocený. Ráda bych ho měla, bylo.
0: Škoda, paní Marto. Ale já si myslím, že i za tuhle vzpomínku vám můžu poděkovat. Je to 60 let a vy si všechno pamatujete, to jste na tom líp než já.
1: No tak všecko si nepamatuju, ale tak ty věci, které stály za to, si pamatuju.
0: Mimochodem, za kolik jste maturovala? To mě zajímá.
1: Maturovala jsem velmi dobře a šla jsem na medicínu a vzali mě.
0: No tak to jsem proti vám úplný břídil. Tak těch mých 10 prostě už jsem stejně propálil. Vy jste byla určitě se samými jedničkami, že?
1: No, možná tam byla jedna dvojka, to se vám přiznám, že už nevím, ale s vyznamenáním to bylo.
0: No tak, gratuluju dodatečně po 60 letech. Děkuju, mějte se hezky, dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
0: O maturitním table, o tom, kterým jste dali najevo, že už končí vaše středoškolská studia a vy vstupujete do praktického života, tak o tom si můžeme povídat ještě po písničce Petra Jandy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: noční linky Českého rozhlasu z té aktuální, ve které si povídáme o maturitním table. O tom, které jste kdysi dávno, anebo možná i nedávno, dejme tomu, umístili do výlohy některého z obchodů v centru vašeho města či městečka, tak z téhle noční linky už zbývá jen 9 minut. A tím pádem vítám zřejmě poslední telefonující, paní Naďu, která na čísle 731 800 900 vlastně ani nechce mluvit o svém maturitním table, ale o table svého manžela, jestli jsem tomu správně pochopil.
1: Já vás všechny moc zdravím. Dobrý večer. Krásnou dobrou noc, teda ještě ne, ale tak jako ten
0: no, ale skoro. Tak dobré ráno jako, pro jistotu, jo? Dobré ráno taky.
1: Ano, to bude potom. No, já jsem tady objevila manželovo tablo.
0: Doma?
1: Je to fotografie. Aha. A je to z vojny.
0: A tak.
1: On sloužil na hlavní politické správě v Praze. Mhm. Vozil papaláše. Mhm. No a udělali jako si tablo. No a můj manžel byl pověstný tím, že stále jenom kontroloval brzdy. A měli to všecko jako karikatury. No a mě se na tom teda, vždycky jsem se tomu musela smát, protože na tým jeho autě měl napsaný jako značka auta pose_rese.
0: Tak, jo, chápu.
1: To byl takový jako, no ale že tím, že on pořád jenom kontroloval brzdy, tak si z něho ti jako kolegové tam v té na vojně dělali jako legraci, že jako jenom kontroluje brzy. A on vždycky říkal, když budu mít brzy v pořádku, bude v pořádku všecko. No a bylo to v roce 52 a 53.
0: Paní Nadě, děkuju za tuhle vaši vzpomínku. To je, ano, teď jsem to chtěl říct, to je, řekl bych, no. To už je vlastně, ano, polovina minulého století.
1: Manžel už tady není 27 let, jako.
0: To je samozřejmě smutné, ale máte po něm aspoň tuhle a určitě to není jediná památka.
1: Vždycky, když se na to podívám, no tak i ty obličeje, je to jako karikatura, ale vždycky se tomu, když mám smutnou náladu, tak se na to podívám a vždycky mě to rozesměje. Protože u každého toho vojáka je tam jako ta bublinka, vždycky něco napsané, ale to už si nepamatuju. To si pamatuju jako to, co tam má manžel.
0: Tu fotku uchovávejte jako oko v hlavě a přeju vám krásný
1: květ. No, už si zamluvil můj pravnuk, jako... Ten už povídá, babičko, to si vezmu, takže jako...
0: Vydá se znovu na cestu vaší rodinou. Děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já vás moc a moc zdravím a hrozně ráda vás poslouchám. Vy máte nádherný takový uklidňující tón hlasu, že mě to vždycky potěší.
0: A víte, že já to mám jenom...
1: 90 let, takže už člověk jako starý.
0: A víte, že já to mám jenom večer, když jsem hodně unavený. Ale i tak za to děkuju. Mějte se hezky.
1: Přeju vám hodně, hodně zdravíčka a krásnou dobrou noc a všem posluchačům taky nashledanou.
0: Děkuju a naslyšenou. Takže to vypadá na ještě jeden telefonát a to hned v zápětí. Tedy v tuhle chvíli volejte 731 800 900 a uzavřete noční linku na téma maturitní tablo. Dobrý večer, kdo je prosím teď na telefonu a s kým můžu maximálně 2 minuty hovořit?
2: Dobrý večer, z Baťova.

0: Budu se opakovat, možná, že jsou známější Twainovy knížky, ale já jsem si už dávno zamiloval Život na Mississippi, literární vzpomínky Mark Twaina na dětství, kdy chtěl být členem posádky na parníku, jak vzpomínal po letech. Mimochodem, jen tak na okraji, ten jeho literární pseudonym Mark Twain vznikl prý následovně. Podle jedné verze pochází z označení bezpečné hloubky vody právě pro říční parník. Byly to dva sáhy, což se hlásilo slovy Mark Twain. Podle druhé historky žádal během svých cest po divokém západě od barmana těmito slovy dvě čárky při objednávce dvou drinků. Kdo ví, vyberte si. A k tomu si poslechněte, jak v rozhlase z Twainových pamětí četl Martin Růžek.
1: Narodil jsem se 30. listopadu roku 1835 v téměř neviditelné vesničce, která se jmenovala Florida a ležela ve státě Missouri. Moji rodiče se tam přistěhovali počátkem 30. let, kdy přesně to nevím, protože jsem tehdy nebyl na světě a podobné věci mě nezajímaly. Vesnička měla 100 obyvatel a já jsem zvýšil populaci o 1%. To je víc, než dokázal udělat pro své město mnohý velikán. Možná, že je takové srovnání neskromné, ale je pravdivé. Není dokladu, že by se mi v tomto směru někdo vyrovnal. Ani sám Shakespeare ne. Ale já jsem to udělal pro Floridu. A z toho plyne, že bych to dokázal udělat pro kterékoliv jiné město, třeba i pro Londýn. Nedávno mi kdosi z Missouri poslal obrázek domu, ve kterém jsem se narodil, až dosud jsem vždycky uváděl, že to byl palác, ale teď už budu opatrnější. Má rodná výska měla dvě ulice a každá měřila několik stovek metrů. Ostatní místní třídy to byly pouhé uličky, lemované ploty a kukuřičnými poli. Obě hlavní ulice a všechny uličky byly vydlážděny týmž materiálem. Houževnatým černým blátem za

mokrá a hlubokým prachem zasucha. Většina domů byla sroubena z osekaných kmenů. Prakticky všechny, kromě 3 nebo 4, které měly pod ostěním dřevěnou kostru. Ani jeden nebyl z cihel, ani jeden z kamene. I kostel byl dřevěný se sloupkovou podlahou a prkenými lavicemi. Sloupková podlaha se dělala z polen, která byla na horním okraji zarovnána širočinou. Mezery mezi poleny se ničím nevycpávaly, nebyl tam ani koberec, takže když vám upadlo cokoliv menšího než broskev, skoro vždycky to zmizelo v podlaze. Kostel spočíval na několika krátkých kládových blocích, které jej zvedaly na metr od země. Pod ním spávali vepři a když se do nich při bohoslužbách pustili psi, kněz musel počkat, než se výtržnost přehnala. V zimě proudil sloupkovou podlahou osvěžující vánek, v létě zase blechy. A bylo jich pro všechny dost. Lavice se dělaly z prkna, odřezaného z vnější strany kmenu. Obrátilo se kůrou dolů a podepřelo 4 tyčkami, zaraženými do vyvrtaných otvorů. Lavice neměla ani opěradlo, ani polštáře. Chrámové osvětlení obstarávaly žluté lojové svíce v cínových svícnech, rozvěšených po stěnách. Ve všední dny sloužil kostel jako škola. Ve vesnici byly 2 obchody a jeden z nich patřil mému strýci Johnovi. Byla to velice malá živnost, asi 5 políček s několika stůčky kartounu, za pultem pár sudů s nasolenými makrelami, kávou a newyorkským cukrem, kolem hromady košťat, lopat, seker, motyk, hrábí a podobných potřeb. Spousta laciných klobouků, čepic a cínového nádobí, které viselo na provázcích ze stěn. A na druhém konci místnosti další pult, na něm pytle broku, něco síra a soudek střelného prachu. Před ním řada soudků z hřebíky a pár kusů olova, za ním sud newyorkské melasy a domácí kukuřičné whisky. Když si tam nějaký kluk nakoupil něčeho za 5 nebo 10 centů, měl právo dostat hrst cukru ze sudu. Když si žena koupila pár metrů kartounu, měla právo na cívku nití nádavkem, kromě odstřižků, které byly gratis. A když si nějakou drobnost koupil muž, bylo mu dovoleno nasát a polknout tak velký doušek whisky, jaký jeho hrdlo ráčilo. Můj tatínek se jmenoval John Marshall Clements a moje maminka Jane, za svobodná Lemptonová. Vzali se v Lexingtonu roku 1823, když jí bylo 20 a jemu 24. Ani nevěstě, ani ženichovi majetku nepřebývalo. Maminčino věno obnášelo 2 nebo 3 černochy, ale to taky, myslím, bylo všechno. Odstěhovali se do odlehlé a zapadlé vesnice v horských samotách východního Tennessee. Jmenovala se Jamestown a v Jamestownu se naši dočkali první úrody potomků, jenže já byl až z pozdější sklizně a tak si o tom nic nepamatuji. Já jsem byl odložen pro Missouri. Missouri byl tehdy neznámý nový stát a potřeboval nějakou atrakci. Myslím, že v Jamestownu se narodil můj nejstarší bratr Orion, pak sestry Pamela a Margareta a bratr Benjamin. Možná ještě další, ale tím si nejsem jist. Pro tak nepatrnou vesnici byl příchod mých rodičů požehnáním. Doufalo se, že tam zůstanou a udělají z ní velkoměsto. Předpokládalo se, že zůstanou a proto nastala konjunktura. Ale počase naši odjeli a ceny šly dolů. A trvalo řadu let, než se Jamestown zase zvetil. Tatínek tam koupil za $400 pěknou nemovitost, skoro 200 tisíc hektarů. Neprodali ani, když se odstěhovali a byli jejím majitelem až do své smrti. Vždycky říkával, že za jeho života se ta půda nezhodnotí, ale že to jednou bude výhodné zaopatření pro jeho děti. Bylo v ní uhlí, měď, železo a dřevo a říkával, že časem pronikne do těch odlehlých končin železnice a že jeho majetek pak bude nejen nominální, ale také faktický. Pokud jde o možnosti těch pozemků, měl naprosto pravdu. Jenže nevinní obyvatelé státu Tennessee nebyli zvyklí vyhrabávat si to pivo ze země. A pokud jde o železnici, ještě 10 let po jeho smrti lidé v okolí Jamestownu neměli potuchy, že takový vynález existuje a nikdo je nedokázal přesvědčit, aby uvěřili v parníky.
V té půdě byla taky nafta, ale to tatínek nevěděl. A v těch dobách by ho to ani nezajímalo, ani kdyby to věděl. Naftu tam objevili až na sklonku 19. století. Pár hektarů té půdy bych teď rád vlastnil, protože potom bych si nemusel vydělávat na živobytí psaním paměti. Ostatně strýček Joe, maminčin bratranec, muž s naprosto zázračnou fantazií a vizionář z přesvědčení o té půdě vždycky říkal s vroucím nadšením: jsou v ní miliony, miliony. Tohle sice strýček Joe říkal o všem možném a vždycky se mýlil, ale tentokrát měl pravdu. Z toho plyne, že toho, kdo obchází s puškou nabitou proroctvími, nemáme nikdy odrazovat. Neklesne-li na mysli a bude-li pálit do všeho, co uvidí, určitě se časem do něčeho strefí. V roce 34. vypukl velký finanční krach a otec zjistil, že hodnota jeho majetku klesla na 1/4. Byl to hrdý muž, tichý a přísný a neměl nejmenší chuť se trvat na místě svého pokoření a stát se terčem veřejného soucitu. Sebral rodinu a vydal se na dlouhou, úmornou cestu divokými pustinami směrem k tomu, čemu se tehdy říkalo Daleký západ. A posléze rozbil svůj stan v malé obci Floridě ve státě Missouri. Tam obchodničil několik let, ale kromě toho, že jsem se mu tam narodil, mu štěstí nepřálo. Potom jsme se odstěhovali na břeh Mississippi do obce zvané Hannibal a tam se tatínkovi dařilo trošku víc. Dotáhl to až na funkci smírčího soudce, ale pak ho znova složila smůla. Půjčil velkou částku jistému dobrákovi, který po čase udělal bankrot a dal se úředně prohlásit za nesolventního, což mu umožnilo žít v klidu a pohodlí až do smrti, zatímco mého otce to zruinovalo a nás jeho dědice odsoudilo k vleklému a deprimujícímu nuzování. Tatínek se ještě jednou rozveselil a schopil, když si na smrtelné posteli vzpomněl na své pozemky v Tennessee. Z posledních sil nám přikázal: držte se té půdy a čekejte, ničím se od ní nedejte svést. Jednou se obrátí v zlato a stříbro a budete bohatí jako v pohádce. A tak nám s těmi nejlepšími úmysly naložil na bedra břímě perspektivního bohatství. Odešel na onen svět v pevné víře, že nám prokázal laskavost. Žalostně se mýlil, ale naštěstí o tom nevěděl. Po jeho smrti jsme se živili jen provizorně, bratr a já například jako novináři, a slibovali jsme si, že do nějaké rozumné práce se pustíme teprve tehdy, až zděděnou a nikdy nedotčenou půdu prodáme. Podařilo se nám ji prodat až za 40 let a čistý zisk nestál za řeč. Že by nám tatínkova moudrá investice někdy vynesla nějakou sebemenší hotovost, na to si opravdu nespomínám. Ale ne, jednu drobnost jsem přece jen přehlédl. Strýček Joe, ten nevyléčitelný optimista a vizionář, mi posloužil jako jedna z hlavních postav v knize, kterou jsem nazval Pozlacený věk. Vystupuje v ní jako nevyléčitelný optimista a vizionář a překřtil jsem ho na plukovníka Sellerse. Kniha mě vynesla $20,000 a její dramatizace $80,000, tedy přesně $2 za hektar. To je zvláštní. Když otec do té půdy investoval, nebyl jsem ještě na světě, takže jakákoliv zaujatost pro mou osobu byla vyloučena a přece jsem na tom jediný z celé rodiny vydělal. Ta nešťastná půda ovlivňovala náš život tak či onak déle než po jednu generaci. Kdykoliv to s námi bylo bledé, přihlásila se, vztáhla k nám ruku věčně doufajícího strýčka Joa a povzbuzovala nás slovy: nebojte se, důvěřujte ve mně, čekejte. Dodávala nám naději a novou naději a zase naději. A to celých 40 let, než nás na dobro opustila. Uspávala naši energii a udělala z nás všech vizionáře, snílky a lenochy. Vždycky jsme věděli, že příští rok už určitě zbohatneme a že tedy nemáme proč pracovat. Je dobré vstoupit do života jako nuzák. Je dobré vstoupit do života jako boháč. Oboje je užitečné. Ale začít jako nuzák a být perspektivním boháčem, kdo to nezažil, nedovede si představit, jaké je to prokletí. A tak píšu svoje paměti.
Mnoho let jsem věřil, že si pamatuji, jak jsem pomáhal dědečkovi pít horkou whisky, když mi bylo 6 týdnů, ale teď už o tom nikomu nevyprávím. Zestárl jsem a moje paměť už není tak čilá, jak bývala. Když jsem byl mladší, pamatoval jsem si všechno, co se stalo i co se nestalo, ale mé schopnosti upadají a brzy na tom budu tak, že si vzpomenu jen na to, co se nikdy nestalo. Onehdy jsem vysvětloval jednomu příteli, že systém mých pamětí je sice nesystematický, ale jen zdánlivě. Je to velice promyšlený systém a jeho systematičnost je v tom, že vzpomínám na to, co mě v dané chvíli zajímá. A že toho nechám a začnu mluvit o něčem jiném, když mě to zajímat přestane. Je to systém dokonale a záměrně zmatený. A s jeho použitím své memoáry nikdy nedokončím, protože kdybych diktoval denně 2 hodiny za 100 let, bych se dostal sotva k desetině toho, co mě v životě zajímalo. Řekl jsem svému příteli, že takové paměti bych mohl tvořit bez námahy několik 1000 let a potom si odpočinout a začít znova. Říkal, že mi to věří a ptal se, zda jí mi hodlám zaplnit celou veřejnou knihovnu. Řekl jsem, že právě to mám v plánu, ale kdybych žil dost dlouho, nevešly by se svazky mých pamětí ani do celého města a bylo by na ně zapotřebí celého státu a že by pak asi nebylo na světě jediného multimiliardáře, který by si mohl koupit jejich kompletní vydání a když tak jenom na splátky. Přítel mi tleskal a nešetřil chválou a souhlasem, což od něho bylo moudré a bystré. Kdyby se projevil v jiném duchu, vyhodil bych ho z okna. Mám rád kritiku, ale musí mi kápnout do noty.

piesemienes da

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jednou k stáru se Mark Twain prý dostal k lékaři, který jaksi z pilnosti začal studovat i spisovatelův duševní stav. Neslyšíte někdy hlasy, o nichž přesně nevíte, odkud přicházejí a kdo to mluví? Ano, pane doktore, přiznal Mark Twain. Slyším takové hlasy. A často? Dost často. A kdy se vám to stává? Všecek ožil lékař. No, vždycky, když zazvoní telefon a zvednu sluchátko. Podle některých historek to vypadá, jako by Twainův život sám byl námětem pro humoristický román. Ale Mark Twain, jak víme, se proslavil především jako mistr povídkové prózy.

0: Historie se opakuje. Časopis zábavného čtení The Galaxy 1870.
1: Dovolte mi citovat z novin, které mi z dalekého a poklidného Sandwich Islandu poslal jeden můj přítel. Podobnost mezi tím, co jsem zažil sám, a tím, co zde popisuje zesnulý pan Benton, je tak pozoruhodná, že neodolám pokušení jeho text zveřejnit a okomentovat. V oněch novinách stojí: jak dojemné je vyznání, kterým neboštík, ctihodný pan T.H. Benton, opěvuje vliv své matky. Má matka mě požádala, abych neužíval tabáku, a od toho dne jsem se jej nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystříhal hazardu, a já se vystříhal. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává. Varovala mě také před pitím alkoholu. Za svou vytrvalost i za všechno užitečné, čeho jsem snad v životě dosáhl, vděčím tomu, že jsem plnil její zbožná a rozumná přání. Když mi bylo 7 let, nabádala mne, abych nepil. Rozhodl jsem se tedy pro úplnou abstinenci, a to, že jsem ji nikdy neporušil, je zásluhou mé matky. Je to skutečně podivuhodné. Můj vlastní morální vývoj probíhal v podstatě stejně. Stačí jen nahradit matku babičkou. Dobře si pamatuji, jak mě má babička žádala, abych nepoužíval tabáku. Ta dobrá duše řekla:
2: to už zase žvejkáš, ty pacholku. Jestli tě ještě jednou nachytám, jak žužláš tabák před snídaní, seřežu tě, že si týden nesedneš.
1: A od té doby jsem se tabáku v tak časné hodině nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystřídal hazardu. Pošeptala mi:
2: okamžitě ty karty polož, bezbožníku. 2 dvojice a spodek, troubu 1, když ten naproti má postupku.
1: Od té doby jsem hazardní hry nehrál ani jednou, prosím, bez balíčku falešných karet v kapse. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává, pokud jsem ovšem nerozdával já. Když mi byly 2 roky, nabádala mne, abych nepil. A já jsem se rozhodl pro úplnou abstinenci. To, že jsem ji nikdy neporušil a mohl se tak těšit z jejich blahodárných účinků, je zásluhou mé babičky. Od toho dne jsem nepožil jediné kapky vody.
0: Mravenec z knihy A Tramp Abroad 1880.
1: Zatímco jsme odpočívali, sledovali jsme chvílemi pilného mravenečka při práci. Ničím mě nepřekvapoval. Rozhodně jsem na něm neshledal nic, co by změnilo můj názor. Dle mého soudu je mravenec neprávem řazen k intelektuální elitě. Už nějaký čas ho v létě pozoruji, ačkoliv bych se měl věnovat užitečnějším věcem, a ještě jsem nenarazil na živého mravence, který by měl víc rozumu než mrtvý. Mám pochopitelně na mysli obyčejného mravence s těmi úžasnými švýcarskými a africkými, kteří volí, vydržují si cvičené armády vlastní otroky a diskutují o náboženství, jsem zatím neměl tu čest. Tito specifičtí mravenci jsou možná právě takoví, jak je popisují přírodospitci, jenže já jsem přesvědčen, že průměrný mravenec je pro ostudu. Rozhodně nechci zpochybňovat jeho píly, je to ten nejpracovitější tvor na světě, když se někdo dívá. Nicméně se domnívám, že má dutou hlavu. Vydá se na průzkum okolí, něco ukořistí a co udělá? Zamíří domů? Ne, půjde kamkoliv jinam, jen ne domů. Neví, kde doma je. Jeho příbytek může být pouhých 90 cm od něj, na tom nesejde, nenajde ho. Něco ukořistí, jak už jsem řekl, obvykle to bývá něco, co je jemu i komukoliv jinému naprosto k ničemu. a je to obvykle 7x větší, než je zdrávo, vypátrá ten nejpodivnější konec, za který by to chytil, celou svou silou to vlastnoručně zdvihne do vzduchu a vyrazí. Nikoli domů, ale opačným směrem, nikoli klidně a rozvážně, ale s běsilým tempem, které ho ničí. Zarazil se před kamínkem a místo, aby ho obešel, přeleze přes něj pozadu, vláče je za sebou svou kořist, na druhé straně spadne, vesele si poskočí, opráší ze sebe prach, plivne si do dlaní, škodolibě popadne svůj majetek a cloumá s ním sem a tam. Chvíli ho tlačí před sebou, pak blesku rychle přehmátne a vleče ho za sebou. Čím dál víc se rozčiluje, až ho v zápětí zvedne a tahá ho úplně jiným směrem než původně. Dorazí ke stvolu, ale nikdy ho nenapadne, aby ho obešel. Ne, musí ho přelézt. A taky, že ho přeleze a vyvleče svoji bezcennou kořist na vrchol, což je asi stejně rozumné, jako kdybych já nesl pytel mouky z Heidelbergu do Paříže přes věž Štrasburské katedrály. Když se dostane nahoru, zjistí, že to není to pravé místo. Pohledem průzkumníka přehlédne krajinu a buď dolů sleze, nebo dolů spadne a znovu se vydá na cestu, jako obvykle, zcela novým směrem. Po půl hodině se zarazí 15 cm od místa, z něhož vyšel, a položí své břímě. Stihl tedy do této chvíle prošmejdit všechno. V okolí 180 cm vyšplhat na všechna stébla a přelézt všechny kamínky, na něž narazil. Teď si stírá z čela pot a protahuje údy a v zápětí nazdař Bůh odcupitá ve stejně zuřivém schonu jako předtím. Prosmejčí křížem krážem úctyhodný kus země a nakonec zase padne na tutéž kořist. Nevzpomíná si, že by ji byl kdy viděl. Rozhlédne se, kudy nevede cesta domů, popadne svůj náklad a hurá na cestu. A tu jde kolem nějaký známý. Ten známý podle všeho poznamená, že rok stará kobylčí noha je kořist nadmíru impozantní a informuje se, kde k ní přišel. Majitel si zdá se přesně nevzpomíná, kde ji vzal, ale má za to, že k ní přišel někde tady kolem. Známý s ním podle všeho uzavře dohodu, že mu pomůže odnést náklad domů. Potom se po nezralé úvaze každý chopí opačného konce kobylčí nohy a začnou se vší vervou tahat na opačné strany. Za chvíli si odpočinou a věc spolu prokonzultují. Dojdou k závěru, že něco není v pořádku a nemohou přijít na to, co. Pak se zase pustí do práce, stejně jako předtím a se stejným výsledkem. Následuje vzájemné obviňování. Zaklesnou se do sebe kusadly a chvíli si jdou po krku. Pak se válejí a kutálejí po zemi, dokud jeden z nich nepřijde o tykadlo nebo o nohu a musí vyklidit pole, aby se dal do pořádku. Usmíří se a znovu se vrátí k práci, přičemž postupují stejně pošetile jako předtím. Ale zraněný mravenec je v nevýhodě. Ať tahá, jak tahá, ten druhý vleče kořist i s ním na jejím opačném konci. Ten na ní visí místo, aby se vzdal a přivozuje si pohmožděniny končetin o veškeré překážky, které mu přijdou do cesty. Zanedlouho, poté, co s kobylčí nohou po druhé opět obrazili celý ten kousek země, je noha nakonec pohozena zhruba tam, kde původně ležela. Vědci nedávno vybádali, že mravenec si nedělá zásoby na zimu. Toho do jisté míry znemožňuje jako literární postavu. Pracuje jen, když se někdo dívá, a i to pouze tehdy, když pozorovatel vypadá jako přírodovědec a evidentně si dělá poznámky. To je ovšem podvod a hrozí, že se o mravenci kvůli tomu přestane učit v nedělní škole. Nepozná ani, co je jedlé a co jedlé není. To je známka čirého ignoranství, kvůli němuž ho svět přestane respektovat. Tolik vychvalovaná mravenčí píle je ve skutečnosti nesmyslná práce, která nikam nevede, protože mravenec nikdy nedojde domů s tím, s čím vyrazil. Přichází tak o poslední zbytek své dobré pověsti a tím pádem už není užitečný ani jako morální vzor. I lenoch totiž začne pochybovat, zda si z něj má brát příklad. Je s podivem a mimo veškerou logiku, že se tak zjevnému podfukáři podařilo oklamat tolik národů a že trvalo tak dlouho, než ho někdo odhalil.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Každý z příběhů Marka Twaina to je pro herce velká příležitost a vlastně takový malý drahokam u mikrofonu rozehrát si ten příběh, většinou jen několik málo postav, gradovat to celé vyprávění k závěrečné poentě. Rozhlasový archiv je naštěstí plný takových skvostů v podání herců, na které už dnes bohužel na mnoze jen vzpomínáme. A tak na závěr přijměte následující povídku jako důkaz, že pan Lubomír Lipský nebyl v rozhlase jen tím oblíbeným lustvisihákem. Ba ne, taky mistr nad jiné ve svém oboru. A zůstávejte ve zdraví, brzy naslyšenou s dalším výběrem nejen z našeho rozhlasového archivu.
2: Teď už nejsem senátorovým soukromým tajemníkem. Po 2 měsíce jsem se cítil v tom místě docela bezpečně a bylo mi tam velmi veselo. Ale pak se začaly ukazovat plody mé práce. To jest, projevilo se, co jsem napáchal. No, usoudil jsem, že bude nejlépe místa se vzdát. Došlo k tomu takto. Jednoho dost časného jitra poslal pro mě můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil, jakmile jen jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V jeho vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozsuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pravil. Domníval jsem se, že jste hoden důvěry, řekl jsem. Ano, pane. Pravil. Dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. Jestli tohle je všechno, pane, pak jsem to udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tedy přečtu vaši odpověď. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zloto na sebe chcete přivolat, jestliže si přijete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad? Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali. Což sami jistě i hned pochopíte. A to by nám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení. Pěkné, pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodění. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě přednesu tento váš požadavek, upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak jste ten dopis zodpověděl. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestli kdy ještě vstoupím do jejich okresu. A já dobře vím, že by to skutečně udělali. Nevěděl jsem, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Přesvědčit. Skutečně jste je tedy přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství. A abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Washington, 24. listopadu. Důstojný pán John Halifax a ostatní. Pánové, s tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za Jamese W.N., senátora Spojených států. Tak tenhle báječný dopis mě znemožnil v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla zajištěna, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisca, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, v kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Řekl jsem vám, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej... Jen co dolehne k vašim uším, probudit tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Washington 27. listopadu, ctihodná městská rado a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země je mrtev. Jeho dlouhá a skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno občanstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. V takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padající k zemi. V skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského. A hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou, přesráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky. Zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáš jako přátelská korespondence. Napište nám zase a jestliže je v tom vašem dopise něco, co se skutečně něčeho týká, nelejte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za Jamese W.N., senátora Spojených států. To je krutý, zničující dopis. Šílenství. Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného. Ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků? Vy uhněte, nebo... No, ale nevadí. Nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať je úplná, ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodám číst. Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rokle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské stezce. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně. Zodpovědět jí vyhýbavě a nechat je trochu tápat. Vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Měl byste si zacpat uši, jestli už nejste samým studem mrtev. Washington 30. listopadu. Pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch. Poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam zatím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonostní mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve 3 po mormonské stezce z Mosby, přijet čelistní planinu do Blašru, pak kolem Patny, nechat přitom silnici vpravo, cestu do Dousnu nechat vlevo od stezky a jet pak dál vlevo od řečené cesty do Dousnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať však jakkoliv jsem hotov a bude mi potěšením poskytnout vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si to budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N. senátora Spojených států. Tak teď mi řekněte, co si sám o tomhle myslíte.
3: Nevím, pane, je to, aspoň mi to připadá, dostatečně vyhýbavé.
2: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady.
3: O těchto věcech nechci už mluvit, pane, poněvadž jsem se v jejich případech trefil snad vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl opravdu příliš příkrý, generále, uznávám.
2: Odejděte z tohoto domu! Navždy odsud odejděte!
3: Pokládal jsem to za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb. A tak jsem dal výpověď. Už nikdy nebudu senátorovým osobním tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte. Nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

zmizela jako laň do lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marný.